Vypučí ořeší, každej si zahřeší, ať je to holka nebo kluk, je tady jaro, ťuky ťuk. Tak já se vám přiznám, že se na jaro těším bez ohledu na pučící ořešáky nebo inzerovaný hřešení. A těším se moc. Na ten zázrak přírody, na zelený zahrádky, na kytky v trávě, na svěží jarní rána. A víte, na co se ještě letos těším? Na to, až se poprvé zazelenají ty lípy na nové pěší zóně, vybudované uprostřed Prahy. Pak asi teprve oceníme půvab a eleganci těchto míst. Já jsem se ve večerní Praze dočetla, že těm krásným lípám, které krášlí ulice na Příkopech, Můstku a Národní třídě, je, představte si, už 20 let. To znamená, že se už před 20 lety našel, bych řekla, předvídavý hospodář a pracovitý zahradník, zkrátka plánovač a praktik, kteří založili tuto alej. No, a ty lípy pak 20 let rostly někde v přírodě a trpělivě čekali, až se vyklube metro. To bude krása, až se poprvé zazelenají. Protože lípy, no, to přece pro nás Čechy nejsou jen tak ledajaké stromy. A vy u rádia jistě víte proč.

Tak máme březen a říká se březen, za kamna vlezem. A protože je měsíc knihy, vezmem si za ty kamna sebou i knihu. Ale pane Chaloupka, co to vidím? Vy za kamna lezete s vkladní knížkou. To přece není ta pravá a ušlechtilá březnová četba. Styďte se. Co říkáte? Že jste spořil? No, jen aby. No, tak a teď se rychle přiznejte, co čtete, kolik toho čtete, jak čtete a čtete-li vůbec. Já si teď například s velikou chutí znovu přečetla úsměvnou knížku Betty McDonaldové, co život dal a vzal. Tahle knížka mě vždycky příjemně naladí. Už protože se hlavní hrdinka v životě honí snad ještě víc než já a přitom nestratí smysl pro humor. Já mám vůbec slabost na knížky, které člověka polaskají, které dodají až do bytu dobrou náladu, pohodu a radost. No ale proč o tom mluvím? V dopisech se mě totiž ptáte, co ráda čtu a kterého spisovatele mám nejraději. No, ono je to moc těžké vyjmenovat. Já mám literárních lásek moc, od klasiků přes současné autory naše i světové. Ale v poslední době jsem pro sebe objevila jednoho současného básníka. Ano, ano. Schválně zkuste hádat jeho jméno. Pozor, začínám. Mám tě jako ráda a to není hec. Uděláme spolu z lásky bezva věc. Máš mě jako ráda, mám tě jako rád. Uděláme spolu z lásky doktorát. Až nám někdy city nudou ochoří, bude se nám hodit, že jsme doktoři. Poznali jste? No ano, je to Jiří Žáček. Já mám pro něj velikou slabost a vám ho doporučuju. On totiž stojí za pozornost.

snadže je příliš čistá, nebo snadže studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž.

se stalo, stalo se, můžete klidně zívat. Rosa se přesto den

Ve spoustě dopisů se mě samozřejmě zase ptáte na veselé historky kolem divadla. No já se nedivím. Ona totiž panuje taková představa, že co herec, to veselá kopa, a co představení, to humorná kratochvíle. Ať už se hraje, co se hraje. No jo, ale praxe je úplně jiná. A chvíle, kdy se podaří dobrý fór, jsou vzácné a taky drahé. Protože za každou neplánovanou legraci, která by pokazila představení, se platí pokuta. Já za svůj život platila už párkrát, ale musím říct, že nelituju. Ty pokuty stály za to. Tak například v divadle ABC jsme kdysi hráli takovou konverzační komedii. Jmenovalo se to Byli jednou dva. Hlavní role hráli Miroslav Horníček a Miloš Kopecký a režíroval to Jáno Roháč. Výborný člověk, výborný režisér. Léta žil v Praze, ale důsledně mluvil svou rodnou slovenštinou. No a já v této hře obdržela jednovětovou roli. No, jednovětovou roli. Jednovětový štěk. Měla jsem pouze ohlásit. Jsem sekretářka Kafková. A proto mě udivilo, když mi Janko Roháč povídá, já vám zaručujem, že budete mať úspěch na otvorené scéně. No to mi bylo divný. Za co bude ten potlesk na té otvorené scéně? No pochopila jsem to hned, jakmile jsem spatřila kostým. Tedy to, co mi připravili do role sekretářky v těch místech, co je hrudník, bylo něco nepředstavitelného. Tam byly takový dva matrhorny. Na klávesnici psacího stroje, no to bych vůbec neviděla, ale ona asi tato sekretářka na psaní moc nebyla. Ale za to jsem si na tu věc, na hrudi, mohla klidně položit tác, to abyste měli představu, tác, na tác kompletní oběd a pohodlně poobědvat. Takový to byl přímo přírodní úkaz. No když to na mě natáhli, přepadávala jsem trošičku dopředu a marně jsem žádala, aby mi dali

Vyházela jsem ty vycpávky z těch matrhornů a před výstupem jsem se tím obynadlem sešněrovala. Umíte si to představit? No prostě udělala jsem ze sebe chlapečka. Takovýho chcípáčka s vpadlým hrudníčkem. No, pravda je, že ten večer diváci v sále poprvé mlčeli, nikdo se ani omylem nezasmál, ani nezatleskal. Asi hubených sekretářek je všude plno. Zato ti dva, Horníček a Kopecký, napřed stuhli, pak zezelenali, pak sebou všelijak začali cukat a nakonec se rozeřvali smíchy. A ten jejich smích, to jejich krásný odbouchnutí, mi pak vynahradilo náklady na pokutu, kterou jsem musela zaplatit.

Pani Červenková z Kladna mi v moc pěkném dopise připomněla babičinu krabičku. Babičina krabička. Kdeže loňské sněhy jsou? Vy starší si možná vzpomenete na toto pásmo starých písniček, které jsem v televizi uváděla. Ale pozor, můj podíl na tomto pořadu byl o fous větší. Já se zapojila dokonce i autorsky, i když se jinak scénáristům do řemesla nepletu. Ono mě totiž napadlo, že právě do babičiny krabičky by se daly použít některé věci z památníku, který měla maminka pečlivě schovaný. Byl to památník z vojny, kde táta jako mladý junák psal i verše. Samozřejmě mamince. Bylo tam například napsáno: v růžích jest láska,

konvalinkách žal, ve vzpomínce na tebe Fanda to psal a kolem těch veršů obkroužil girlandy růží. No, režisér Podskalský přímo jásal, když tu krásu spatřil. A právě na každém začátku babičiny krabičky byla některá stránka tohoto památníčku. A zase tatínek, když zjistil tuto literární krádež, chtěl na mě prosím půlku honoráře. Mezi námi nedala jsem mu nic. Pořád se velice líbil a chodili mi moc krásné dopisy. Třeba paní Bohdalová, zařiďte v televizi, aby babičina krabička byla vysílána aspoň o hodinu pozdějc. My se s mámou rozkurážíme a vypijeme 2 celé flašky. Kdyby to bylo pozdějc, tak by nám stačila 1 a nelezlo by nám to tolika do peněz. Nebo jeden předseda JZD mi napsal, musím kvůli babičině krabičce číst pečlivě televizní časopis, protože kdybych vyhlásil schůzi v době, kdy jde babičina krabička, nepřijdu na tu schůzi ani já sám. A to jsem prosím předseda. Nebo jedna nabídka přišla taky v růžové obálce. Jiřinko, stálo tam. Čekám vás v úterý. Přijeďte dopoledne. To jsem doma úplně sám a můžu se vám věnovat. Bába totiž tou dobou jezdí do města k doktorovi. Tak vidíte, kolik šancí díky popularitě starých lidových písniček a díky televizi může člověk mít.

No a nakonec letem světem. Otázka, odpověď. Tak, kdy jste se naposled zasmála? Ptá se mě Jan Bláha z Brna. Pane Bláha, proboha vás prosím, proč říkáte naposled? Já doufám, že to bude ještě nějakou dobu trvat, než se zasměju naposled. Paní Milena Niklová z Prahy mi položila moc krásnou otázku. Dávejte pozor. Vím o vás, píše mi, že sbíráte hrníčky. Jestli pak k ním sbíráte taky dušičky? To je opravdu krásná otázka. Ale to víte, paní Niklová, že sbírám. Každý buclák do mé sbírky nese tak trochu i dušičku člověka, který mi ten hrníček dal nebo prodal. Protože takový starý hrníček, to je přece celá historie. To je tak trochu i pohádka. No a to všechno já mám moc a moc ráda. Sběratelství se zase týká psaní pana Kašpara z Ústí. Moc pěkně mi píše o své sbírce kuchařek a ptá se mě, jak jsem se sběratelstvím kuchařek daleko já. Víte, pane Kašpare, já kuchařky nejen sbírám, ale představte si, já podle nich především vařím. Pro mě je každá nová kuchařka, a může být i promaštěná a ohmataná, něco jako nepřečtená detektivka. Prostě nádhera. No a vidíte, to je krásný závěr. Za chvíli je přece oběd. Tak se nešiťte a uvařte si něco moc dobrýho. Třeba i z té nejumaštěnější kuchařky. Tak dobrou chuť a naschledanou za měsíc.

Vážení a milí přátelé, rozhlasoví posluchači, děkuji vám hned v úvodu za milé lístky, psaní a psaníčka, které mi posíláte. A taky za jeden, pozor, za jeden pivní tácek. Pokud vím, pošta pivní tácky nebere. No nebere, ale tenhle vzala. Tak kdo pak mi ho posílá a co mi píše? Tady je to. Jiřinko, prosím vás, přiznejte se, kolik vypijete piv. My se s kamarády vsadili, já typoval 3, tak mě nesklamte. A píše to, moment, Mirek Bečvář z Kladna. Jo, Mirku, tak to jste vedle jak ta jedle. Tu sázku jste projel. V pití piva jsem já čistý amatér. Já spím tvrdě už po druhým deci. A to mi pivo do decek, představte si, nikde nechtějí nalejvat. Ale hlavu vzhůru, Mirku Bečváři, příště vás určitě nesklamu. Ovšem, musíte se nějak rozumně sázet. Třeba kolik přečtu knih, nebo kolik najedu kilometrů, kolik napletu svetrů, no, tak něco. Jo, a když už jsme u toho pití piva, ono se vůbec často nafukuje, kolik toho herci vypijou. A vypadá to tak, že spoustu svýho času prožijou v restauračních zařízeních. Pravda to není. A to vůbec nechci dělat svému stavu advokáta. Řeči vznikají asi tím, že je na nás herci jaksi víc vidět. Že prostě nejsme anonymní. A lidi, no lidi to víte, mají velký oči. Tak je to. A vedle zmíněného, tedy pivního tácku, mi přišly tedy opravdu pěkné a upřímné dopisy. Abych alespoň někoho jmenovala, tak poděkování patří Heleně Bartákové ze Zábřehu, Nadě a Jiřímu Jungovi z Lična, paní Sýkorové z Domova důchodců v Ďáblicích Praze, taky děkuju Editě Sudové z Karolínky, paní Dudové z Karlových Varů, Jarmile Chamradové z Kunčit, Františce Škarkové ze Želetavy a dalším a dalším pisatelům a pisatelkám. Pisatelek bylo víc. K vašim nápadům a historkám se určitě vrátím a mám takový pocit, že než všechny ty dopisy přečtu, utřídím a odpovím, že spolu budeme snad do Vánoc. Cože? Že je to i vaše přání, ano, tak to je fajn, to mi dělá radost.

Vedle lístků, korespondňáků a jednoho pivního tácku jsem dostala i balíček, no, ve kterém bylo, představte si, perníkový srdce. To srdce jsem nesnědla, ale hřebíčkem jsem ho přiklepla na dveře garáže. A víte proč? Protože je na něm takový kouzelný nápis. Proč si mě odříkáš? A to já si odříkám. A hned vám řeknu proč. Protože kdybych si takový perníkový srdce neodříkala, tak bych byla za chvíli jako sud. No, já totiž sladký strašně ráda. A dobrý perník, ten stojí za hřích. Takže můj milý dárče Jiří Světlíku z Prahy, jsem moc ráda, že jste si zrovna takhle na mě vzpomněl. Teď vejdu do garáže, kouknu na srdce, na nápis a hned si vybavím spoustu věcí. Věrnost, dietu, no a pak taky mý milovaný poutě, o kterých jsem už tady mluvila. A teď bych se ráda zeptala vás ostatních. Už jste byli na pouti? Jestli ne, tak je to chyba. Protože kdybyste na pouti byli, mohli jste někomu udělat stejnou radost, jako udělal pan Světlík mě. A navíc byste se mohli svíst na horský dráze, nebo v tunelu hrůzy, nebo jít na centrifugu. A nebo byste mohli jít taky na bušta. Vyjde to levnějc a může vám být taky špatně. Ale teď už bez legrace. Choďte na poutě, přátelé. Vychutnejte tu báječnou atmosféru, dokud ještě tyhle lidové zábavy mají. Nestyďte se za návraty do dětství. Klidně si kupte cukrovou vatu, žužu a turecký med. Vystřelte si růži a vystřelte si ze sebe. Poněvadž, a teď ruku na srdce, kde jinde máte tuhle krásnou šanci?

čista jasna, kde se vzal, tu se vzal a byl tu kousek po kuse, zhon a křik, tak jako v cirkuse. No ne, co to? Vozík prkne látky, alačky, dráty, lana, šrouby a matky, zvěř a lidi z matek na zvěř.

0: prise tam pouť velká chystá, no ne, co to? Zítra prise všecko roztočí, až ti budou překázet oči, až ti v těle srdce poskočí, teď jde o to. Mít dost času a mít kačky, na marcipáne, na žvejkačky, aby slyšel domů plačky, že si neměl na houpačky. Flašineta, buben s trumpetou, přelnice a bouda s ruletou, vivarium s želvou stoletou, no ne, co to? Zápasníci a turek s medem, jasnovidec, který ví předem, co dovedem a co nedovedem, teď jde o to. Vybrat si, co srdce ráčí, vědět, na co kapsa stačí, koupit si srdce nejsladší, tomu srdci dát, co ráčí. A s tím srdcem jít pak v domovu, cestou najít starou podkovu, čtyřlístek, pavouka a sovu, to mi stačí.
1: V dopisech jsem našla takovou zajímavou otázku. Poslala mi ji paní Helena Stárková z Tábora. Ptá se mě, jestli jsem chodila do tanečních a jestli umím tancovat. No, odpovím popravdě, nic nezatajím. Do tanečních jsem chodila, a to dokonce i tancovat. Za mýho mládí byly taneční snad dokonce povinný. A i kdyby nebyly, tak moje maminka by si tuhle příležitost určitě nedala ujít. Já jsem do tanečních přišla už tedy trošku připravená ze špičkového baletu. Z kurzů paní Niny Gordon Mládkový, ne, nelekejte se, to je docela seriózní jméno. Ano, jmenovala se opravdu Nina Gordon Mládková. No, proti tomu špičkovému baletu měly ty taneční určitou výhodu, že v nich člověk mohl tancovat na celých nohách, nejen na špičkách, ale to víte, svý úskalí to stejně mělo. Šaty, rukavičky a hlavně účes. Maminka si přála, abych byla přímo špičkově krásná. A tak mě vyhnala k holiči. Až do té chvíle mě stříhala sama. A protože v civilu jsem měla vlasy, jak se říká, samou loknu, teda lépe řečeno, jak se zpívá v té pěkné písničce, a v dětství jsem prý vypadala jako, možná, že jsem se vám už chlubila, jako Shirley Temple, tedy aspoň mamince to tvrdili. Vy mladší určitě tu zázračnou filmovou holčičku nemůžete znát, ale vy starší jistě u rozhlasu teď slzíte, jak byla krásná. Samá kadeř, samá lokna, prstýnek na prstýnku, a to všechno, prosím, na hlavě. A podobný úkaz, a taky na hlavě, jsem měla i já, holka z Vinohrad. Ale maminka si přesto vzala do hlavy, že k holiči musím, že získám. No, řeknu vám, získala jsem. Získala jsem takovou ránu, že by zastavila vlak. Místo desítek kudrn jsem měla na hlavě jednu jedinou vlnu. Začínala asi tak vpravo u čela, táhla se líně po zadní straně hlavy a vykoukla docela vlevo u ucha. Představujete si to? Jo? Už to máte? Ne? No tak já vám pomůžu. Vypadala jsem prostě, jako bych právě vypadla z nedělní bábovky. Ale to všechno ještě šlo. Pravý drama v tanečních na mě teprve čekalo. A než vám to povím, prosím režii o nějakou stylovou hudbu. O něco do tance. A nestyďte se, tancovat se dá skoro všude.

To byla muzička, co? To se to kroutilo ve víru tance. No, tak teď to slibované drama. Když už jsme v tanečních probrali valčík, vals, tango, dokonce i paso doble, měl náš taneční kurz prodlouženou, dokonce maskovací. A to je pro všechny frekventanty událost, protože už název maskovací prodloužená slibuje legraci. A jak už jsem řekla, taneční byly událost taky pro moji maminku, která se mnou samozřejmě chodila za garde. Na maskovací prodlouženou jsme kráčeli spolu, ale maminka sebou vláčela poměrně velkou tašku. Musím ještě říct, že moje maminka je taková drobná, malá, prostě takový střízlíček. V sále Lucerna maminka zaujala místo v lóži a čile se bavila s ostatními gardedámami. Ale po nějaké chvíli i s onou taškou zmizela na toaletě. A z toalety pak po chvíli vyběhnul maličkej, roztomilej, maskovaný zahradníček. No ano, moje maminka. A hned se pustila do tance. Za chviličku mi přebrala všechny tanečníky, ačkoliv si představte, ovládala jen polku a valčík. Pustila se prostě do všeho, co se hrálo. Boogie-woogie, tango, charleston, swingovala. No ta tak swingovala, že na mě šly mrákoty. No ale co na mě? Hlavně na ty její tanečníky. Ty teda nebyly z malého čiperného zahradníčka odvázaný. Vláčeli se s mojí maminkou po parketě s dosti trpitelským výrazem. Samozřejmě nevěděli, s kým mají tu čest. Zvedali oči v sloup a aby zahradníček neslyšel, mi šeptali, Ježíš, to je dřevo, to je kopito. A byli dokonce tak solidární, že se u zahradníčka střídali s větou, hele kamaráde, počkej mi tu u ní a tak podobně. No maminka ale byla v přistrojení vám naprosto spokojená. Velice dobře se bavila. V jedné chvíli tančila s nějakým bohoušem. Mým stálým tanečníkem. On to byl takovej kluk statnej. Nějakej přeborník na hrazdě, či co. No, prostě na rozdíl od ostatních měl sílu. A moje maminka má zase takovou přednost. Umí krásně omdlít. Prostě jako na divadle. Tatínkovi to několikrát na plese taky předvedla. Ta vám sebou šlehne, že nestačíte vydechnout. Takže maminka vytáčela se svalnatým bohoušem a v jednu chvíli, aby nás to hodně vidělo, se nadechla a udělala teatrálně ach a bylo po ní. Sesula se bohoušovi do náručí. No a bohouš, ten se musel zachovat jako chlap. A taky se zachoval. Zahradníčka podebral do náruče a řítil se s ním nahoru po schodech z Lucerny a vykřikoval z cesty, pozor, pozor, nesu omdlelou. A znáte vy Lucernu? No ta je zavrtaná pěkných pár pater pod zemí a to se i malej a slaboučkej zahradníček pronese. No bohouš funěl, ale nechtěl se schodit. Vlek se s maminkou nahoru po schodech a já už viděla, kolik uhodilo a tak jsem se s kamarády řítila za ním. Když bohouš už skoro nemohl, maminka nadzvihla škrabošku a povídá, to stačí bohoušku, teď už dojdu sama. A už to brala po dvou schodech zase dolů na parket. A věřte nebo ne, maminka, moje maminka, od té chvíle u všech mých tanečníků měla takovej úspěch, že byl na ní doslova nával. No a to prosím uměla pořádně jen polku a valčík.

Tak a je to. Máme za sebou poštu, poutě, taneční. No a teď? Teď hurá do přírody. Zima nám na tělíčku přidala nějaký ten faldíček a proto je to rada upřímná. Koukejte sportovat. Příroda bude po zimě zase konečně krásná. Přece do ní nebudete tahat něco tak neestetického, jako je faldíčkovatý tělo. Radím vám dobře. Zkontrolujte se včas, dokud nebudete muset obléct plavky. A budete-li mít čas, zajděte si na tu pouť. Třeba pro perníkový srdce. Zajděte si i do tanečních. A budou-li zrovna prodloužené maskovací, zkuste se převléct za malýho zahradníčka. Protože, přátelé, život je jen jeden. A ono opravdu záleží jen na nás, jestli ho prožijeme nudně a šedivě, nebo s humorem, švandou a legrací. A dáte-li na mě, lepší je ta druhá varianta.

rytmu, který srdce tepe, o tom, jak je velkolepé, na tebe se zblízka dívat. Na tebe zblízka pohledět a pak po letmém políbení v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie, byl tady a už tu není. Naschledanou.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Když ti řeknou blázne stará, ztrať se, jak se ztrácí pára, nevadí, nevadí.

0: hřišti vítr.
1: V zrcadlové kapli pražského Klementina právě zpívá zajímavá společnost. Choď premiérova, dále předsedkyně Akademie věd, ředitel Národní knihovny České republiky, převor Břevnovského kláštera a také ansámbl Šanson věc veřejná i další hosté přátelského večera. Sešli se, aby měli radost z knížek, z jejich záchrany po loňských povodních a také, aby zase něco nového vymysleli. Moc dobře jsem jim rozuměl, protože jsem právě vyslechl příběh paní doktorky Františky Vrbenské z Národní knihovny, příběh knih, povodní a lidí. A docela to spolu ladilo zpěv i vyprávění.
2: A ta růže je tvá.
3: Tenhle ten příběh začíná jedním ošklivým, šedivým dnem, kdy vál ostrý vítr, hustě pršelo a celá Praha působila velmi apokalypticky. V jedné knihovně blízko řeky byly zahájeny evakuační práce a knihy, které byly umístěny trochu níže, řekněme v suterénu, byly odváženy z té knihovny na jiné bezpečnější místo do skladiště na druhém konci města. Řekněme, že mezi těmi knihami byl jeden exemplář chirurgických listů, které sami o sobě jsou velmi zajímavé a pocházejí někdy z počátku 50. let. A co se nestalo? Ty knihy, které se měly octnout v autě, museli napřed počkat, než se najdou přepravky, než se najde firma, která by je odvezla, protože v té době takto stěhovalo už více institucí, ba dokonce i jednotlivců. A protože tolik lidí přemístěvalo svůj majetek a věci, za které byly zodpovědné, ty ulice byly ucpané a auto se pohybovalo velice pomalu. Takže některé z přítelkyň a společnic té naší knihy, toho jednoho svazku chirurgických listů z roku 53, těm se dostalo nového bezpečí, ale téhle knize ne. Ta zůstala v těch suterénních prostorách ve druhém patře regálu, kousek od zdi. A voda stoupala a stoupala, ale přesně do tohohle místa prozatím nepronikla. Zatímco v jiných knihovnách přemístěvali knížky a voda stoupala, tak je přemístili ještě jednou a voda stoupala a přemístili je ještě jednou a tam už je voda dostihla a vzala je sebou, protože voda, když proniká, nestoupá jenom takovým tím mírným způsobem, ale má velkou kinetickou energii. Porazí regály, smete knížky, zamíchá s nimi a nechá je plavat v kalné znečištěné vodě. Takže byla místa, kde ta voda zdaleka nebyla tak čistá, jak bychom si třeba mohli představovat, ale byla promísená kanalizací, plavaly tam chcíplé krysy, potkaně a další velice ošklivé a kontaminované záležitosti, takže ty knihy byly tímto okamžikem odsouzeny k smrti, i kdyby se je nakrásně podařilo vytáhnout a vysušit. Nejhůř mi bylo ty první dny po povodních. Národní knihovna tady v Klementinu byla bez proudu a téměř bez telefonního spojení, takže bylo nutné přesídlit. Nejhorší bylo, když volali lidé, co všechno mají poničené, co všechno jim voda vzala. Já jako knihovnice, jako milovník knížek vidím především jednotlivce, ty soukromé osoby, kterým voda vzala jejich fotografie z rodinného archivu, jejich léta pracně budované knihovny. To mě přišlo strašně líto. To byly ty nejhorší okamžiky. Já jsem tam je přespávala. Nebyla jsem sama, kdo skutečně věnoval veškerý svůj čas, téměř těch 24 hodin denně, nějaké organizaci té pomoci.
4: Patřím k tobě jako plachta kráhnu.

Ta naše kniha tedy čekala na tom regále, instituce byla vyklizena a kniha osaměla. Už se nedalo nic dělat, jenom čekat a tiše doufat, že ta voda třeba nevystoupí až tak moc vysoko. A jak už je osud ironický, tak právě v okamžiku, kdy ve středu odpoledne bylo jasné, že výše už voda stoupat nebude, pozoruhodnými zákony hydrodynamiky se stalo, že zatímco v řece klesala, v této instituci ta voda vystoupila hodně vysoko. A vzala sebou i ty knížky, které prozatím byly nedotčené. A stalo se, jak už se tak stává, když máte dřevěné regály, že ty regály nasákly vodou a začaly se hroutit. Že knihy, které byly umístěny ve vyšších patrech, ačkoliv přímo na ně voda nedosáhla, nasákly tou vláhou, zbytněly a zašprajcovaly se v policích. Pak to vypadalo tak, že po zemi v té místnosti, v tom skladě, plavaly knížky, které voda vynesla z dolních pater, nebo ty, které spadly zároveň s policí. A ta naše, ta tedy zůstala ukotvená v tom horním patře. No a potom museli vodu odčerpávat. Pak se přišlo na to, že není dobré vodu odčerpávat, muselo se čekat, až to trošku vyschne. A hlavně tedy přišli lidé a snažili se nějak ty knihy z toho bahna dostat. Pochopitelně nemohli přijít hned, napřed musel přijít statik a zjistit, jestli se tam vůbec smí. Pak se také stalo to, že tam nefungovala elektřina a netekla voda, takže ty knihy, které byly obalené bahnem, nebylo v čem omít. A bylo nutné aspoň trošičku zbavit toho nánosu, té špinavé vody a bahna. Knihovníci nesmírně obětavě s pomocí dobrovolníků zachraňovali trosky dokumentů, které celé roky pečlivě opatrovali, chránili, s nadšením půjčovali anebo i se bránili půjčovat mimo budovu, jen aby nedošlo k jejich poškození. Teď se je půjčila voda a nedopadlo to dobře. Nevím, jestli znáte, jakým postupem se člověk může snažit o záchranu těch knížek, které jsou takto poškozené, takto postižené. Když to hodně zjednoduším, znamená to vytáhnout je tedy z toho marastu, vzít i ty knihy, které přímo zasažené vodou nebyly, ale poničila je vlhkost, která z té vodní hladiny stoupá. Je nutné je zabalit do plastikové folie, nejlépe do silnějšího mikroténu, polyetylénu a zamrazit. Ty knihy, pokud je jich víc, nemůžete je vysoušet naráz. Jestliže se jedná o několik exemplářů, je možné je proložit nějakým tím savým materiálem, novinami, filtračním papírem, v nejhorším případě třeba papírovými ručníky, zatížit, ty vložky vyměňovat a čekat, dokud ta kniha nevyschne. Některé cennější dokumenty se takhle podařilo vysušit i soukromníkům nebo malým firmám, které měly tímto způsobem zničené plány, doklady nebo i třeba staré kroniky, které opatrovaly. Ale pokud těch knížek je víc, desítky, stovky, tisíce, pak musíme najít nějakou jinou cestu. A protože, než se nám je podaří takhle jedno po druhé vysušit, musíme je prozatím ten proces plesnivění knihy zastavit. Protože samozřejmě jako každá věc, která byla promočená nebo ponořená do vody, začne, kovám oxiduje, organické látky začnou plesnivět. A to bylo v létě, bylo horko a do 24 hodin, nejpozději 8.40, kniha splesniví a už je nemožné ji zachránit. Ten materiál je poškozený natolik, že velmi, velmi těžko potom se z toho dá restaurátorským zásahem něco obnovit.

A když si vyvoláte znovu tu situaci, kdy po Praze byla blokovaná doprava, bylo nesmírně těžké dostat se z jednoho břehu Prahy na druhý. Pro mnoho dokumentů bylo potřeba sehnat plastikové folie, do kterých by bylo možné ty knížky zabalit. Každou zvlášť, aby se k sobě potom nepřilepily, aby bylo možné s nimi dál pracovat. Přepravky třeba na fotografie nebo filmy, které byly poškozeny. A to všechno byly vzácné, unikátní věci, kdy bylo potřeba zajistit mrazírenské prostory v Národní knihovně České republiky a ve Státním ústředním archivu na Chodovci. Vznikla taková malá krizová centra, která se snažila zjišťovat, co všechno bylo poškozeno, v jakém stavu se to ocitá, a zároveň na druhé straně schánět nabídky od šlechetných lidí, jednotlivců i firem, které byly ochotné poskytnout materiál, který by bylo možné použít k záchraně těch knížek. A byly to někdy pozoruhodné příběhy sami o sobě. Třeba člověk, který obchoduje s plastickými hmotami, konkrétně tedy s těmi plastikovými foliemi, a který dokázal ze svého mimopražského bydliště přijet do Prahy s dodávkou naloženou tu polystyrenovou folií, přivést ji na místa toho největšího kulturního postižení, což byla Invalidovna, kde, jak asi víte, byly zasaženy vodou sbírky Národního technického muzea a Vojenského ústředního archivu. Přijet tam sám na vlastní náklady, složit tam ten materiál, a takhle to udělal ještě jednou nebo dvakrát. Takže jestliže se podařilo zamrazit něco třeba z archivu architektury nebo z archivu rozvoje vědy a techniky, tak to byla zásluha tohle člověka. Nebo stará paní, která měla doma filtrační papír, který nabídla. Knihovazačka, která donesla vysoušeče. Člověk, který taky měl doma nějaký filtrační papír, a to bylo dost zajímavé, ten člověk bydlí, který obývá byt, který má upravený jako velikou voliéru, a v té voliéře s ním žijí ptáci a myslím, že tam má i nějaké plazy, a prostě úžasný člověk. Potřebujeme mrazírenské kapacity. Tak se ozývali i lidé, kteří nabízeli třeba půl mrazáku nebo pultový mrazák, který bychom mohli použít. Potřebovali jsme velké kapacity, mrazírny, takže tady vznikl takový malinký omyl. Ale protože se předpokládalo, že výhledově třeba ty mrazáky budou potřeba, tak jsme se snažili každému poděkovat, vysvětlit situaci, a těm, kteří nabízeli vlastně funkční mrazírenské prostůrky ve svých vlastních ledničkách, tak hezky poděkovat, protože skutečně od nich to bylo nesmírně obětavé. Když si vezmete, že ten starší člověk třeba počítá s každou korunou, a přesto neváhá volat meziměstsky do Prahy a nabídnout vlastně to poslední, co má, to bylo fantastické. Nebo přišla stará paní s mučkou, přinesla čistící prostředky, savo, právě ty nedostatkové plastikové obaly, které se špatně scháněly, rukavice gumové, a říkala, já jsem rozdělila svůj důchod na polovičku, polovinu dám na materiál pro Národní knihovnu a polovinu poskytnu zoologické zahradě. To bylo naprosto úžasný. Nebo když volali lidé, mám knihovnu, kterou jsem shromažďoval celý život, je tam moje odborná práce, jsou tam knížky, které potřebuju, a všechno je to poničené vodou, co mám dělat. To byly mimořádné okamžiky. Nebo volal člověk, který vypracoval pozoruhodnou technologii zamrazování s mimořádně nízkými teplotami a je schopná tu knihu zamrazit tak, že nevzniknou téměř žádné ledové krystaly a nedojde k poškození struktury toho papíru. Volal starý pan profesor, který nabízel účinný dezinfekční prostředek. Samozřejmě mnohé z toho jsme museli ověřit, ledacos se zjistilo, že nemůžeme použít tak, jak by si třeba ti, kteří to nabízeli, představovali. Ale to nic nemění na té úžasné obětavosti, na tom, že se prokázalo, že i takzvaní obyčejní lidé, já nemám tenhle výraz moc ráda, ale používá se, a pro danou chvíli asi těžko budu hledat jiný. Ti lidé projevili úžasný vztah ke knihám a úžasný cit pro to, čemu se říká národní kulturní dědictví.
a myslím si, že v těch srpnových, ošklivých srpnových dnech se prokázalo, do jaké míry je český člověk hluboce kulturně založen. Vůbec není povrchní. Je schopen velikých osobních obětí pro věci, které pokládá za hodny takového

během zhruba 14 dnů se podařilo dostat do různých mrazíren prakticky všechno to, co bylo možné zachránit. Povodeň v Čechách smetla zhruba 750 000 svazků. Z tohoto 750 000 se podařilo zamrazit 150 tisíc. A teď šlo o to, když ty knihy jsou zamrazeny bezpečně, jak je rychle vysušit, najít tu správnou technologii. Byla zmíněna možnost hromadného vysoušení těch dokumentů v sušárnách dřeva. Je pravda, že když před lety přepadla povodeň Florencii,

0: se pomalinku bude vysychat, pakliže nebude dobře zabalená. Ta vláha, kterou ta věc, ta potravina obsahovala, vlastně při těch nízkých teplotách vysublimuje a bude se srážet na stěnách té ledničky. Jestliže navíc v tom prostoru, kde bude velmi nízká teplota pod bodem mrazu, navíc bude i vakuum, tak tím spíše dojde k odpařování té vlhkosti dokumentu. Těch metod, jak vysoušet knihy, je nejméně 7. Další možností a naději pro ty knihy je třeba vakuové vysoušení pomocí baličky. Jestli víte, jak jsou zabaleny třeba salámy, tak podobným způsobem je možno vakuově zabalit knihu. A jestliže ji zároveň proložíte nějakým savým materiálem, nejlépe filtračním papírem, ale třeba i novinami, tak ta vlhkost se vsákne do toho prokladového materiálu a když to takhle uděláte víckrát, tak ta kniha vám krásně vyschne, aniž by se nějak poškodila. Ono nejde jenom o to zbavit tu knihu vlhkosti, ale nějak zabránit tomu, aby se nepokřivila, protože kniha je poměrně složitý předmět. Z jiného materiálu jsou desky, pak tam máte celý ten knižní blok potištěný. Může mít navíc ještě ty desky potažené kůží nebo látkou. A to všechno pracuje a všechno pracuje trošičku jiným způsobem. Takže když ji vysušíte a není zatížená, nebo nějakým způsobem nezabráníte tomu, aby se zprohýbala, tak pak zjistíte, že kniha je sice suchá, ale stránky jsou zvrhánkovatělé, hřbet popraskal a desky jsou úplně celé nakřivo a že už ji nemůžete použít. To, co mohu použít na časopis od, řekněme, poloviny 19. století až do poloviny století 20. nemohu dost dobře použít na vzácný starý tisk, naopak třeba na dokument, který je na pauzovacím papíře.
1: Já vždycky říkám, že největším vynálezem člověka je něco, co není vidět, ale co je slyšet, je to lidský hlas, protože bez řeči, co by bylo lidstvo. A když lidstvo začalo být trošku sklerotické, přišlo na ten geniální nápad napsat si myšlenky. Tak vznikly knihy. A víte, že ta první, Biblia, dala jméno i profesi knihovníků.
0: Abych se vrátila k té naší knize na začátek, ta samozřejmě prošla tou sušárnou, byla zabalena do filtračního papíru, do novinového papíru, byly na ně položeny zvláštní zátěže, keramické desky neglazované, které zase věnovala jiná šlechetná firma, několik knížek takhle nad sebou, na to ještě další zátěž. No a když po nějakou dobu ta kniha se sušila, byla vysvobozena ze všeho toho obalu a z těch zátěží a poté prošla dezinfekcí a může se vrátit zase zpátky k lidem. Zrovna v těch chirurgických listech, které jsme skutečně jako vysušili, kolegyně čistě náhodou objevila právě zajímavý článek o tom, jakým způsobem se dá likvidovat zápach, organický zápach, s kterým třeba knihovníci zoufale zápasí poté, co jejich knihy prošly tedy tou záplavou, byly vysušeny a ono ještě nějakou chvilku vydávají takový velmi, velmi nemilý pach. V těchto chirurgických listech se ten problém toho rozkladu těch organických látek rozebírá a bylo by to určité vodítko jak dál, čili pokládám za trochu symbolické, že kniha, kterou se podařilo zachránit, je přínosná. My často říkáme, no co, tak tohle už nebude potřeba, to jako co s tím. A pak najednou přicházejí situace, kdy zjišťujeme, že informace uložené ve zdánlivě zapomenutých nebo nepotřebných knihách mohou být velice přínosné, což se už několikrát v dějinách ukázalo. Jenom namátkou zmíním třeba záležitost, kdy za blokády Leningradu, kdy vlastně oni byli odříznuti od světa a byli nuceni spolehnout se sami na sebe, právě vytahovali nejrůznější recepty a návody z dokumentů, z knížek z 18. století, kde byla třeba, co já vím, popsána výroba svíček, nebo byly popsány způsoby, jak pěstovat zeleninu v takových těch polních podmínkách, bez dodávek hnoji. starými metodami.

to, dámy, a najednou se zjistilo, že tyhle knížky jsou nesmírně důležité. Národní knihovna už má dnes vysušeno. Z těch 150 tisíc knižních svazků, které byly zamrazeny, část, třeba byly to materiály archeologického ústavu, byla převezena do Dánska. V tomhle směru se velice angažovala dánská královna, která je neobyčejně kultivovaná dáma, sama je výtvarnice a má úžasný vztah k umění a vůbec ke knižní kultuře. Takže ta se zasadila o to, že tamní ústavy budou právě tou metodou liofilizace vysoušet ty vzácné materiály archeologického ústavu. Městská knihovna v Praze suší jednak na těch vakuových balečkách, jednak pravděpodobně využije tu sušárnu dřeva, kterou máme v Kralupech, takže v současné době už je valná část těch věcí zachráněna. A pokud mi někdo nevěří, může se podívat na výstavu, kterou knihovna Muzea družstevnictví má nyní instalovanou na Těšnově v Praze a uvidí, jak některé ty vysušené knihy a dokumenty už se tam usmívají z vitrin na čtenáře, na návštěvníky a říkají, jsme vzkříšeny a děkujeme za to těm knihovníkům, kteří obětavě za neuvěřitelně namáhavých a svízelných podmínek ty svazky tahali z bahna a snažili se je uložit, zamrazit, zachránit.

Než se přátelé Národní knihovny schodeb Klementina 27. března rozešli, byl na světě nápad digitalizovat unikátní Velislavovu Bibli a v kasičce od přítomných dárců už 48 000 korun, 2/10 předpokládaných nákladů.

0: hudby plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Póda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Póda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Ota Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Oh, zde kráčí muž mých snů. Hudba právě začala hrát a já musím mlčet. Jsem přece dáma.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Známá znělka a František Novotný vás jako vždy touto dobou tuze rád vítá u prostřeného stolu dnešního Textempore. Možná, že ve vaší troubě se už peče cosi nedělního nevýslovné chuti a v papinově hrnci se vaří polévka silná jak sloní noha. Jak záhy zjistíte, nejste jediní. Neb také v našem hudebním jídelním lístku to v papiňáčku bublá díky trpasličí svatbě. Dobrý oběd probouzí vše, co je v muži něžnějšího. Jeho blahodárným vlivem stávají se ze zamračených bručounů bodří žvanilové, prohlásil autor Tří mužů ve člunu obsu nemluvě Jerome Klapka Jerome. Tak už začněme ochutnávat, co navařili plavci.

u stolu s půvabnou dámou. Děkujeme za pozvání. Bylo to fajn, buď jak buď. Měli jsme se jako páni. Ztratil jsem hlad, dostal chuť. Podle statistik v průměru za celý život strávíme 110 dnů milováním. 4 roky strávíme sněním, rok a 258 dnů prochechtáme, 50 dnů propláčeme a asi skvělých 7 let našeho života prosím projíme. Tak což si dát šrůtek dobrého domácího uzeného? Jitka Molavcová ví, kde je kmání.

Všimli jste si, jaké jsou rozdíly v mazání chleba? Nejen v tom, čím lze chleba namazat, aby měl čím upadnout dolů. Tedy od hostice přes máslo, margarin, džem, sýr a k mému dětství patří i škvarková pomazánka a sádlo. Ale rozdíl je i ve stylu mazání. A to je prosím přímo ceremonie smyslu. Hmatem vyrovnáte krajíc, aby bylo možno nanést stejnorodou vrstvu sádla a v prstech máte pocit provazochodce, který vyvažuje pohyb oběma směry. A případné klopítnutí o škvarek, který nesmí být přepálený, ale konzistentní a vyrovnává pohyb správně nakloněného nože. Hladina je hladká či zvlněná, aby to potěšilo i zrak. Vrstva sádla je úměrná apetitu dotyčného a je prokázáno, že zatímco tři krajíce se sýrem byste nesnědli ani před pistolí, tři krajíce chleba se sádlem do vás vklouznou se sýrem byste nesnědli ani před pistolí, tři krajíce chleba se sádlem do vás vklouznou jak vidry do potoka. A jak se blíží krajíc k ústům, vůně chleba a vůně sádla startují okamžitě čichové buňky a ty sprintem zjistí, zda je přítomna i delegace na drobno rozsekané cibulky, nebo zda je tajemství chuti skryto pod pláštíkem hostice a jen otevřete po této prvotní kontrole ústa, jazyk už konstatuje přítomnost soli a už rozbaluje chuťové kornoutky, do kterých zabalíte ten slastný pocit na doby pozdější. Nebo taková škvarková pomazánka, která nechyběla na prázdninových podvečerek u tety Boženky v Turkovicích, navrch s trochou cibulkové či pažitkové zelené natě. A takový namazaný krajíc pak vypadá jako pole připravené přijmout zrno tichého obdivu. Někteří labužníci přidávají do škvarkových brást proudících zemlínku i štrych uzeného. A abychom neošidili poslední smysl, obvyklé pomlaskávání potvrdí, že pokus se zdařil.

0: Jak to tak bývá, když potkáte Ivana Mládka, má po ruce vždycky nějakou tu anekdotu. Zazvoní chlapík u dveří svého bytu a otevře mu cizí svalnatý chlap. Co bys rád? Ptá se ho. Mám hlad. A dal bys si včerejší deškovou polívku?
1: Dál.
0: Tak přijď zítra. Jak jste poznali, Ivanův vytříbený gastronomický vkus se spokojí i s černou tlačenkou.

0: kousky masa v řezu vytvoří. Obličeje mapy pohoří. Když se zahledím do tlačenky, přicházím na jiné myšlenky. Ejhle Austrálie, ejhle Sicílie, ejhle doktor Skála, ejhle Zéland nový, a tady vidím páva, a tady zase hrocha, tady vidím švába.
1: Je opravdový!
0: Tlačenku mi v krámě vymění, získám zase nové obrázky, moje tlačenkové procházky. Nejlepší jsou

0: Nejstarší sbírka receptů prý byla objevena na hliněných tabulkách starých více než 3600 let. A tak víme, co chutnalo mlsným jazyčkům Babylonu. Používalo se i maso krevet, olihní, sepí a langust, peps, libeček, šabrej a kořen ločidla. Vy si můžete přichystat papírek a tušku, protože na závěr vám zaspívá skupina Šprušle jeden zajímavý recept. Jinak prý nejzajímavější ženská kuchařka, bez ohledu na letopočet, se prý jmenuje Kdo s kým peče. My si pro pečivo v písničce zajdeme k Nadě Urbánkové.
1: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Ale těch nabídek, no řada.

0: nepáčí přece oheň z pece, chci mít jiný žár.
1: Můj Vilém peče housky a málo mě má rád, on očíčka má housky a věčně chtěl by spát.
0: Jo, jo, jo, je to tak, je to tak.
2: Chudák holka.
0: Jenom mě nelitujte.
2: Vilém zkrátka v noci peče a ve dne spí.
0: Jenom ho nelitujte.
1: Já v neděli hned zítra si vyšla do všeta. Tam pekařka je chytrá, snad radu může dát. Už z dálky, jak mě vidí, ty oči bledou líc. Hned naproti chvátá, holka zlatá.

0: je pěkný, že tě politovala, ale jestli pak ti něco poradila.
1: Pekařka ze Všetat, to se budete divit. Byl večer, vyšly hvězdy a v domě voněl kmín. Já žebřík dala ke zdi a vzhůru na komín. Prý jedna cihla stačí a oheň nemá tak. Teď běj si marně po pekárně s těstem na rukách. Můj Vilém nepek housky a měl mě hodně rád. Už oči neměl ouzký a vůbec nechtěl spát. To byla krás.

0: musí spát. Ať mě to zehněvá, mě to neva, jen když mě má rád.
1: Zajímavé gastronomické perličky zaznamenal časopis Minutka i ve školních sešitech. Cukr je rafinovaný, protože se po něm tloustne. Pravý hovězí vývar se dělá ze dvou kostek. Švestkové knedlíky dělíme na jídlo a pecky. Sardinkám se uřezávají hlavy, aby se vešly do konzervy. Děda povídal, že alkohol sice kazí zrak, ale že má radši brejle než žízeň. Tatínek řekl, že na svůj svátek nechal pití, ale neví kde. Tři potraviny, bez kterých se člověk nemůže obejít, jsou snídaně, oběd a večeře. Experiment je třeba to, když maminka něco uvaří a my hádáme, co to je. Rybí maso je zdravé, protože obsahuje mnoho fosforu, který je smrtelně jedovatý. Jídlo musíme dojídat, aby ho mouchy neroznášely po ostatních lidech. Včelím medem neplýtváme, protože se nevyrábí, ale vzniká poctivou prací. Konzervy nám uchovávají potraviny, ale jen do té doby, než se zkazí. Jsou zdravé, neboť obsahují hodně železa. Alkohol zkracuje život, protože se po něm pořád spí. Opilci páchají pod vlivem alkoholu i sebevraždu a druhý den o tom ani nevědí. Náš děda říká, rum je jed, ale nejvíc je otrávený, když ho nemá. Česnek je zdravý pro lidi, ale společnost ho nesnáší. No a teď je, myslím, ta pravá chvíle, kdy brněnská skupina Šprušle nabídne zpívaný recept na šunkové smaženky po španělsku. A to si pište, že to nebude špatné. Víc už se toho ovšem do pekáče extempore nevešlo. Tak díky, že jste ochutnali, buďte blaženi a za týden naslyšenou se už dnes těší váš František Novotný.

0: sem a to žlutý z vajíčka tam, tedy do šlehače. Ale až potom, až je z bílýho z vajíčka vznikne zaraz,
1: to by bylo,
2: to by bylo,
3: to by bylo,
4: to by bylo, ajajajajaj.
0: No a dál, ten sníh, ten zatím nic, ten odhrneme a rozšleháme to žlutý z vajíčka. Pak přidáme mouku, přes ní nulku a vytvoříme tak štěstíčko.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Všechny vás vítám v poslechu a přeju dobrý den. A moje dnešní spolutandemistka říká, pokud jde o můj životní styl, tak mám jedno zásadní heslo všeho s mírou. Nikdy jsem se netrýznila dietami, jím do polosita, piji do polopita. A já k tomu říkám, to má tak někdo kliku. A ještě k tomu vypadá takhle skvěle. Já myslím, že mi posluchači dají za pravdu, protože proti mně si právě k povídání sedla stále velice půvabná a šarmantní moderátorka a divadelní manažerka Hana Heřmánková. Vítám vás, Haničko, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: O čem bude řeč? No tak samozřejmě o divadle, o televizi a o životě vůbec. A vám můžu vzkázat jenom, abyste se příjemně bavili.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Člověk by nevěřil, když se podívá na Hanu Hermankovou, že to opravdu letí, ale je to tak, je to skoro 5 let, co jsme se tady na tandemu neslyšeli, neviděli.
2: Já se také vídám, denně. Jo. Koupelně. Vidím.
1: No taky jste to komentoval, ten můj úvod, že už nejíte do polosyta. Čili jak? Jako do vůbec nesyta nebo do syta?
2: Do syta.
1: A to je neuvěřitelné, že máte takovou kliku, že se prostě s tím nemusíte zabývat. Tím, čím se mnoho lidí strašně trápí. No ale spíš bych teď chtěl od vás slyšet, čím se bavíte, co vás těší a co vás hlavně za tu dobu, co jsme se, jak říkám, na tandemu neviděli, slyšeli, potěšilo a co je za vámi, dobrá práce a tak.
2: Je, tak to je ale opravdu těžké.
1: To je strašně.
2: Je to dokonce mnoho otázek, že tak jo, kde mám začít?
1: Tak zkusíme, co je novýho teď?
2: Dobře, tak začneme to od začátku
1: tak,
2: nebo
1: ano,
2: od konce.
1: Od konce.
2: Já si myslím, že se mi v životě zase tak nic moc nového naštěstí nepřihodilo. Od té doby jsem, pravda, opustila televizi, protože ten náš nejmenší syn nám povyrostl do školních let a to se nedalo skloubit s prací v divadle. Takže jsem se už začala věnovat víceméně hlavně divadlu a Františkovi, takže už jsme ve 4. A, tak to je první změna.
1: No, tak to je velká
2: úspěšně.
1: Změna.
2: Ano. Jinak ten život nám běží tak poměrně, a budu to ťukat, tak bez velkých změn, protože divadlo pracuje.
1: Já si myslím, že právě jak si ty milníky vaše životní teď za těch 5 let třeba jsou v podstatě zvýrazněny právě třeba různými úspěšnými inscenacemi, že jo?
2: No tak doufám.
1: Protože to divadlo to vás teď naplňuje nejvíc.
2: Ale to já teď budu muset hodně vzpomínat, co se za 5 let všechno událo, když to vezmu nazpět. Tak já to vezmu poslední inscenací, na které teď pracujeme a kterou máme plnou hlavu a kterou jsme vybrali. Jmenuje se to Ksicht a je to inscenace, která bude mít premiéru už brzy, 16. února u nás v divadle. A je krásná, je to taková moderní německá hra. Hlavní roli tam vystupuje Filip Blažek jako ošklivec na začátku, jako hodně, ale mimořádně ošklivý člověk, který tak, si to vlastně nepřipouští.
1: To je tak hezký člověk, že na ně museli hodně zapracovat teda.
2: No, jenomže on se dozví, že je tak ošklivý a podstoupí plastickou operaci. A stane se z ní zase mimořádně nádherná osoba. A všechno se změní. Jeho postavení, sláva, význam. Je to tedy komedie, takže i vztahy. A jak se všechno mění, tak všichni mu závidí a chtějí se mu podobat. Takže, a to už bych prozrazovala moc, ale chtějí vypadat jako on.
1: Ale to jste hezky navnadila, teda diváctvo, včetně mě. No, to je dobrý.
2: A vedle Filipa Blažka tam bude vystupovat Josef Carda, Filip Čapka a Máša Málková. Takže to je teď tak jako před námi novinka.
1: Jo, dobře, tak teď budeme to brát také zase zpátky trošičku. Pořád se hrajou takové stěžení kusy jako Jakub.
2: Jakub a jeho pán se hraje už 30 let, tak na tom se skutečně během 5 let nic nezměnilo.
1: Blbec k večeři.
2: Blbec k večeři měl 555. reprízu.
1: To je nádherné.
2: A oba dva pánové teď slaví 55. narozeniny, takže nás čekají 2 dorty.
1: No jo,
2: takže to se také
1: nemění. Jak Vašek Vidra?
2: Jak Vašek, tak Josef Carda.
1: Pepa má taky 55, ten mladík věčný.
2: Je to tak. No ale kromě toho máme za sebou krásné nové inscenace, které režíroval Karel, manžel. Objevili jsme pro české publikum úplně nejnovější hry Woodyho Elena. Jmenuje se to 2x Woody Ellen, jsou to 2 taktovky. A tam se skutečně vyřádí herci našeho divadla, ať už je to Jana Švandová, Josef Carda, Dana Morávková, Karel tam hraje taky. Tak a teď určitě zase zapomenu, Rudla Hrušínský, Petr Pospíchal, tak to jsou hlavní postavy. A vlastně všichni se sešli i na hře, kterou dělal předtím Karel, a ta se jmenovala Terasa, tam ještě se připojila Kateřina Brožová, a to byla zase francouzská hra, Jeana-Clauda Carrière, takže jsme se setkali i s významnými dramatiky světovými a myslím si, že hry mají velký úspěch.
1: Tak jak vidíte, Hana Hermanková má divadla bez zábradlí plnou hlavu, ale přece jenom určitě je tam ještě místečko taky na cestování, do kterého se za chviličku pustíme.

0: Tandem cestuje.
1: No někdo to má s cestováním jednoduché, takový, jak se jim říká, single. Ovšem to není vůbec případ Hany Heřmánkové, která má velikou rodinu. To znamená, že jestliže se někam vy rozhodnete, Hanko, že někam pocestujete, tak to je strašného balení, zařizování a i to auto musí být, nebo ten dopravní prostředek hodně veliký, že jo?
2: No, tak to asi není, ne. Protože my kromě té velké rodiny ještě máme pejska a kočku. Takže u nás, když se má někam odjet, tak se musíme rozhodnout, kdo zůstane doma.
1: Tomu já rozumím, to máme taky.
2: A kdo bude cestovat, tudíž se to půlí, takže většinou jezdíme buď to ve dvou nebo ve třech, když bereme Františka. A dva starší chlapci, tak ty mají na starost domácnost.
1: Ti zůstávají sami doma. To mají, ale jak se říká, kocour pryč, kočky.
2: No, musí si o sebe postarat.
1: Jo, a to je takhle, svěříte jim už takhle?
2: Svěříme, no, je na ně spolech.
1: No, je to, no, já
2: nekontroluju, co dělají, že jo, ale vrátíme se, zatím dům stojí, tak kočka i pes žijí, takže zatím to vždycky dopadlo dobře.
1: Dobře, že to funguje. Kam jezdíte rádi? Máte nějaké stabilní místo, nebo jste taková rodina objevitelů?
2: No, musím říci, že když byli ještě chlapci malí, tak jsme jezdili rádi do Českého ráje, kde jsme měli takovou malou roubenku na jedno místo, ale tím, že jsme se odstěhovali za Prahu, vlastně do lesa, tak už nemám ten pocit jezdit na venko.
1: No to je hloupý jezdit z chaty do
2: to
1: chaty, že jo?
2: To skutečně balit. To jsme tedy museli odbourat. Roubenka ale je obývaná dcerou Karla, takže jako tam pořád můžeme jezdit. No a přišli jsme na chuť tomu, že si můžeme jezdit kam chceme, což je taky výhoda téhle doby.
1: To já využiju teď, kam chcete teda.
2: Takže rádi jezdíme třeba jenom na víkend se podívat na nějakou zajímavou výstavu kamkoliv, do jakéhokoliv města.
1: Myslím do ciziny teda.
2: Do ciziny, no. Nebo do divadla, protože ta možnost teď je, letenky se dají sehnat poměrně levně. No, kdyby si vzala taxíka do Jevan, tak zaplatím pomalu jako z Prahy do Benátek.
1: Přesně, ano, to je.
2: Takže se to dá zorganizovat a já teda strašně ráda, tak jezdím na krátkou dobu.
1: Zkuste být konkrétnější, co máte takhle za sebou co byste doporučila?
2: No tak nedávno, já sice říkám, že to je na víkend, ale nám se to trošku prodloužilo, protože v Londýně napadlo asi 5 cm sněhu a to byla neuvěřitelná katastrofa. Heathrow přestalo lítat, přijímat lety a tak dále, takže jsme tam byli nuceni zůstat déle. Ovšem ne na letišti, tam jsme vůbec nejeli, ale prodloužili jsme si tedy pobyt. Takže jsme nebyli jenom na 3 dny, jak jsme si plánovali, ale na 5 dnů, ale vrátili jsme se šťastně domů i na Vánoce.
1: A tam jste tedy jeli za divadlem?
2: A tam jsme jeli se podívat na představení, které já dokonce, protože vím, že se ptáte na zážitek, tak to byl skutečně tedy pro mě veliký zážitek. Na představení Billy Elliot, což je můj oblíbený film anglický.
1: Chci se zeptat, je to adekvátní tomu filmu?
2: Je úplně to převedený na jeviště, ale měla bych znovu okamžitě. Tak to bylo moc zajímavé. Pak je tam krásná výstava. Teď ještě pořád to můžete stihnout. Paula Gauguina, neuvěřitelná sbírka, která poputuje už pak jenom do Ameriky, v Evropě už asi takhle obsáhlá nebude. Tak to bylo taky zajímavé. Pak v Londýně je pořád co vidět, že jo. Takže takhle ráda cestuju.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Známí lidé, mezi něž pochopitelně Hana Hřmánková, můj dnešní host tandemu, patří, to mají jednodušší v tom smyslu, že se dost často, celá přirozeně ve své práci, v přípravě své práce a podobně, setkávají se známými slavnými lidmi, se kterými vy byste se třeba, protože nemáte tu šanci takovou, taky rádi setkali. Ale možná, že i Hana Hřmánková má takové přání, dosud nevyslyšené, neuskutečněné, že byste se chtěla s někým setkat, takový sen. A říkáte si, to je teda opravdu osobnost, se kterou bych si chtěla popovídat někde takhle při kafíčku nebo při dvoudecce. Je někdo takový? A může to být třeba dokonce i někdo, kdo už je dávno na nebesích, anebo někde jinde.
2: Je, tak to je tedy skutečně těžké, protože já si to říkám vždycky, když se třeba dívám na nějaký film a vidím tam nějakou významnou osobnost, říkám si, že to bych chtěla potkat, ale určitě bych si netroufla navázat kontakt, jenom poslouchat. No. Možná já bych ještě z těch, co žijí a kdo by mi určitě zajímal, by byl například ten Woody Allen.
1: Woody Allen?
2: No, díky přípravě na to představení jsem viděla skutečně snad většinu, nemohla jsem vidět všechny filmy, protože točí jeden ročně, ale ty významné filmy a četla jsem si o něm spoustu, jednak z jeho tvorby a jednak co o něm napsali, vyšla krásná knížka jeho rozhovoru. A to byla tak zajímavá, že to by byl člověk, kterýho bych třeba teď ráda potkala, poslouchala.
1: Jenom poslouchala.
2: Já bych, no,
1: nebyla
2: tak, protože,
1: nějaká otázka, kterou víte
2: co,
1: bych
2: protože o něm se říká, že na place vlastně nekomunikuje moc s herci. V poslední době vím, že komunikuje pouze s jedinou herečkou na place, a to je Scarlett Johansson. On je protivnej brouk na tom place. On si s nima, no tak teda, jak jsem si četla i ty rozhovory s ním, tak on s nima si nepovídá.
1: A to jako. Vy přesto byste toužila se s ním
2: proto,
1: potkat, kdyby byl protivnej brouk.
2: Já vám odpovídám na to, že bych si s ním asi nepovídala.
1: Jo, takhle.
2: Ale že bych ho ráda poslouchala.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hana Hrdmanková pochopitelně zná taky spoustu komiků, nejenom jiných osobností. Teď jsem si hezky pomohl v tom, že se dostáváme ke klasice českého humoru, ale vy si vybíráte osobnost, která patří do naší galerie klasiků humoru, ale už bohužel tady není, ale vy s ní máte takovou hezkou zkušenost zajímavou, víte?
2: No tak já jsem si vybrala pana Josefa Becka. Vybrala jsem si ho samozřejmě proto, že jsem ho měla vždycky strašně moc ráda. Ale také proto, že jsme měli docela kuriozní seznámení. Já jsem před mnoha a mnoha a mnoha a mnoha lety pracovala v televizi.
1: Uberte zase.
2: Jako televizní hlasatelka. No a už jsem byla taková poměrně unavená, byl to poslední film, který se vysílal někdy před půlnocí a my jsme ho vždycky museli odhlásit. Takže já jsem četla režie a hráli a teď se mi podařil krásný přebrev, že místo toho, abych řekla Josef Beck a Soběslav Sejk, jsem řekla Soběslav Sek a Josef Bejk. Ale představte si, že než jsem se odlíčila a přišla dolů na vrátnici, tak už tam byla ohromná kytice, kterou mi opravdu asi zřejmě pan Beck to viděl v divadle, večer ještě hrál, tak se to tak pobavil a přinesl mi tam, poslal mi tam velikánskou kytku s pozdravem Josef Bejk.
1: Konečně ho někdo nazval pravým jménem.
2: Ale je pravda, že pak v době naší známosti s Karlem jsme se s ním vídávali často a on mě tak trošku jako adoptoval. Vždycky se mě ptal, jak to máme. Vyptával se na Karla, který ho měl, myslím, rád a tak já na něj moc ráda vzpomínám.
1: Byl to skvělý herec, skvělý člověk, hrozně přátelský, veselý a určitě se nezlobil kvůli téhle té hezké přezdívce.
2: Ne.
1: Která ho tak trošičku, kdo ho malinko znal, možná malinko vystihla. No každopádně, my si teď poslechneme Josefa Becka v té poloze, ve které jsme ho měli nejradši.
3: Dneska, když člověk otevře noviny, tak pořád tam

učte sex, sex, sex. Už děti učte sexu od 6, od 7, od 7 let. To nikdy nebylo za mýho dětství. A taky dneska já myslím, že je to naprosto zbytečný. Ono je to předmětem už taky jednání v parlamentu, ale podívejte, tak třeba takovej otec, který to chce mít za sebou, zavolá 8letýho kluka a řekne, hele Pepíku, už jsi dost starý, tak si musíme promluvit o sexu. A kluk řekne, fajn tati, co chceš vědět. Takže já myslím, že je to úplně zbytečný. Víte, my to měli daleko těžší, protože ten sex byl vlastně držený pořád pod takovým štrucem takového zvláštního tajemství a to. Ale já byl zvídavý, už jako malý kluk jsem chtěl prostě prozkoumat rozdíl mezi holčičkou a chlapečkem, tak jsem to kamufloval různýma takovýma, že jsme si hráli na maminku, na tatínka, na doktora, abych se prostě dostal k meritu věcí. Já to měl taky stížený tím, že jsem z bigodně katolické rodiny a navíc jsem ještě ministroval, teď pořád jsem viděl před očima to 6. přikázání, nesesmilníš, tak jsem se toho šíleně bál. No ale všecko má svůj čas a když jsem pak začal ochotníčit, tak to mě snad bylo 17 let, tak mě vzala do práce taková, asi o 30 let byla starší, ale byla pěkná. A tak to vzala bez příruček prostě. Otevřela mě v okno do světa, že jsem z toho vohluch, voslep, dostal jsem kopřívku, opuch jsem, přišel jsem tvrdě jak pravítko domů, maminka říkala, co je to s tebou, kluku, a já se skácel. No ale stejně i přes tenhle ten jako defekt na začátku jsem tom pokračoval dál. Je to nádherný, víte, žena, volala mě nedávno jedna redaktorka, jak se na to koukám, kdyby se obnovil svátek žen, mezinárodní svátek, já pám, to by mělo být, protože to přece nevymysleli komunisti a my pořád hrneme se do Ameriky a tam to tenkrát vzniklo. Já si myslím, ženský jsou u mě Johanky z Arku. Podívejte, my jsme třeba po generálce, když jsme měli takovou vyčerpávající generálku s Alfredem Radokem, tak člověk přišel domů a skácel se a žínka ho obskakovala. Když to kolegyně ty měly doma rodiny a museli přijít a nastal druhý zemen. Takže ženský si zasluhou, já bych je stavil každý měsíc, když ne každý den, aby ty chlapi aspoň jednou za měsíc přinesli domů tu kytičku. No ale žena to je u mě cítoslovce. Žena to je zaklínadlo. Žena je to moc radosti, někdy je to moc starosti. Žena to je něco ohromného, někdy je to něco ohromně protivného. Žena to zní hrdě. Kdybychom si dali tu práci a vrátili se zpátky do historie, tak bychom našli spousty příkladů, když žena obloudila korunované hlavy hrabata, knížata, hvězdopravce, lékaře, právníky, lepiče plagátu, pekaře, truhláře a někdy docela obyčejného chlapa. A nedejme vůbec nic na to, že neznámý filozof neznámého věku kdysi napsal, že kam nemůže čert, tam nastrčí starší ženu.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Já jsem totiž Bůh i ďábel. Já jsem totiž Bůh

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je moderátorka, divadelní manažerka Anna Heřmánková a taky osobnost, která je veřejně činná, protože já si myslím, že to je v pořádku, že člověk, když se dostane na určité nivo společenské, jak se hezky říká, tak je dobře, když své síly dá i ve prospěch nějaké společnosti, která něco dělá hezkého pro lidi a třeba i zadarmo. Což vy děláte, což vás samozřejmě šlechtí. Slunce pro všechny se jmenuje ta nadace, víte? Čím se zabývá?
2: Je to nadační fond Slunce pro všechny a jeho ředitelkou, nebo vede ho a zakladatelkou je paní doktorka Blanka Dvořáková. A je to fond, který se stará o handicapované děti Středočeského kraje. A kdybych už měla teď vyjmenovat za dobu jeho působení, kolik už mají různých školek a škol a zařízení ve Středočeském kraji v okolí Kladna a Unhoště, tak to bych tady jmenovala moc dlouho, protože právě paní doktorka je neuvěřitelně schopný člověk a člověk na svém místě. A já jsem řekla, že se starají o děti a taky to vlastně už za tu dobu není pravda, protože vlastně ta starost se už rozeběhla, rozšířila i na dospělé, protože většinou, když děti opustí základní školy nebo ty stacionáře, tak pak o ně není postaráno. Aha. Takže i na to mysleli, takže mají vybudované domovy dobré vůle, kde mohou dokonce i sami žít. Ti dospělí už. No a myslí na ně i dále, takže vlastně jim zřídili třeba nakladně takovou cukrárnu, kavárnu, kde obsluhují a sami také připravují kávu a ty cukrovinky a chodí tam seniori zase z Kladna, ti mají radost, že mají svoje místo, že mohou vlastně pomoci, znají ty děti, které je obsluhují a je to takový, a ty se zase cítí, že jsou důležití, takže to se mi moc líbí a tak u toho jsem ráda. No. Ale to je skutečně jenom minimum, co bych mohla říci, co všechno mají na kontě. No tak já, protože jsem s nimi vlastně ve spojení nebo spolupracuji s nimi už tolik a tolik let, tak mohu říci, že už tam mám kamarády a vůbec to není, že bych něco dělala pro někoho zadarmo, já naopak z toho čerpám, protože...
1: A jak konkrétně vypadá vaše spolupráce?
2: Tak nejkonkrétněji asi právě u nás v divadle, protože já vím, že právě tyto děti nemají často možnost navštěvovat divadlo, i když teď už to také není pravda, protože k nám chodí skutečně dvakrát v roce, vždycky se nastrojí, moc se na to těší. Bývá to vždycky kolem Vánoc, tak tam jim uděláme takové benefiční představení a pak vždycky na konec roku, zase když je třeba Den dětí nebo podobně. A to už má skutečně dlouhou tradici. Oni nám zase vždycky na Vánoce vyzdobí divadlo. Ještě pořád tam máme, ještě dnes, betlém, který nám vyráběli celé léto. Takže říkám, nás to také obohacuje. Máme nejkrásnější divadlo, jak říkám, s oblibou v Praze nebo na světě, protože to oni si na tom vždycky hrozně dávají záležet. No a dokonce i nám, díky nim, my máme jedno představení, které jsme vlastně původně udělali jenom pro tyto děti, protože my jsme nahráli CDčko s písničkami a výtěžek z toho CDčka šel tedy na pomoc tohoto fondu. No a pak za mnou Blanka přišla a říkala, no a my bychom rádi se na to podívali na divadle. No, tak jsme z toho udělali i takovou písničkovou reví a vlastně ji máme na repertoáru už také mnoho let. Takže to je díky tomu, že se to těmto dětem líbilo. Jmenuje se to Páté přes deváté a pořád na to mohou chodit.
1: No. To je krásný, jak se to obohacuje.
2: No, tak já říkám, to není jako, že by člověk dělal něco pro někoho zadarmo, to musí dělat rád.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: I když se člověku daří všechno, na co sáhne, tak nepochybně přijme určitě rád třeba dobrou radu nebo i pomoc, a to třeba hlavně v začátcích své kariéry. Teď možná malinko mluvím trošičku obecně, ale třeba Hana Heřmánková to teď zkonkretizuje, protože se vás, Hanko, chci zeptat opravdu na to, jestli ve vašem životě byli důležití lidé, kteří vás správným směrem nasměrovali, včas vám pomohli, anebo vám dali opravdu dobrou radu, na kterou prostě nikdy nezapomenete a která tady vzadu pořád sedí.
2: Měla jsem velké štěstí v životě, potkala jsem se s výjimečnými lidmi a vždycky jsem opravdu poslouchala, co mi říkají, protože jsem věděla, že to myslí upřímně. To znamená, že mě pořád neklepali po zádech a nechválili. To určitě ne. No tak to štěstí jsem měla v rodičích určitě, protože ty mě vždycky jednak pomáhali, abych dělala to, co chci, ale současně mě hezky drželi při zemi.
1: Takže, to je důležitý, ano, ano.
2: Když jsem například poprvé se dostala do televize a přeci jenom v těch 17 letech, když nás tam bylo pár a vlastně jiné programy neexistovaly, tak jsme se rázem stali populárními, že jo, známými tvářemi, tak to může leckomu třeba zamotat hlavu. Ale mně se to tedy, doufám, nestalo už z toho důvodu, že jsem přišla z té služby celá rozechvělá domů. A tatínek mi tenkrát na takový malý kazeťák maďarské výroby natočil, jak jsem ty tři věty, které jsem tam hlásila, jak jsem je řekla, když jsem se slyšela, jak mluvím. Tak skutečně ta skromnost mi zůstala. Věděla jsem, že na sobě vždycky musím pracovat. No a když už jsem v té televizi, tak já jsem tam nastoupila jako velmi mladá dívka do party sehrané těch hlasatelů. To už byly pro mě dospělí, zkušení lidé. Ale musím říci, že mě docela hezky přijali. A shodou okolností bych teď vzpomněla třeba na Miloše Frýbu, který vlastně mě přivítal tam v té hlasatelně slovy svěží vánek do zatuchlé hlasatelny.
1: Jejda, ne, ne.
2: Tak to bylo přesně jeho humor a vlastně mě pomohl překročit ten práh, protože jsem se bála moc. No a vzpomínám i na paní Dvořáčkovou, která se mnou šla do studia a říkala mi takové ty praktické věci, které vám nikdo nikdy neprozradí. A ona s tím neměla problém, i když tam měla mladší kolegyni, která vlastně jí víceméně nahrazovala.
1: To se cení, to vám řeknu.
2: V té době odcházela, nezapomenu to. A budu si to také pamatovat i do života, že když bych mohla někomu pomoci.
1: Mu to takhle vrátíte.
2: Tak mu to určitě vrátím. Tak to byla doba té televize, no ale pak hlavně tedy, o kom jsem přesvědčená, že mě drží při zemi, je mým velkým rádcem a kryje mi takzvaně záda, je tedy Karel, určitě. To jsem šťastná, že jsem ho poznala a vlastně jsem pochopila, že spousta věcí, které se v životě přihodí a vždycky nejsou veselé, někdy jsou hodně těžké, tak když se překonávají ve dvou a je tam ten spolech, tak že to je to nejdůležitější.
1: Já si, že u vašeho manžela Karla nehrozí, že by mu sláva zmámila hlavu, už má taky něco za sebou a je to opravdu takový zdravý skeptik, bych řekl, jak ho asi tak malinko znám. Tak to si myslím, že to je to nejlepší zázemí, které si můžete jenom představit.
2: Ano.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Co pak čeká Hanu Heřmánkovou a myslím si, že jedním dechem můžu říct i divadlo Bez zábradlí, protože tím divadlem samozřejmě žijete, Hanko. Vy jste tady zmínila třeba to představení, na kterém jste byli v Londýně, byli Elliot. Jestli pak náhodou jste tam na tom divadle nebyli, protože hodláte něco podobného, nebo tohleto představení uvést
2: no
1: u vás?
2: Tak to samozřejmě, tak to by byl sen, ale bohužel na to nejsou jednak finance.
1: Lidi taky, ale...
2: ale myslím si, že i najít tak šikovný kluky. Vezměte si, že jim bylo 9 let, 9-10 a oni stepují, hrají, zpívají a všechno v jednom záběru, tančí, balet, no to bylo prostě.
1: To byste museli do přípravky ale, Národního divadla a baletní.
2: No, ale oni šli do těch přípravek také po celém světě, tedy oni skutečně udělali na to tam konkurs veliký, takže to, do toho bychom si asi nemohli troufnout a navíc ten zážitek byl skutečně silný, tak to je těžký pak něco takového dělat. I když my, když jsme připravovali třeba muzikál Cikáni jdou do nebe, tak na ten jsme si tenkrát troufli i v našem menším prostoru a divadle. A musím říct, že to byla krásná práce, ten muzikál máme pořád na repertoáru. Objevili jsme spoustu zajímavých lidí, kteří teď už jsou známí, už jsou z nich hvězdy, ale tehdy jsme je vlastně oslovili, když byli ještě na oblasti. Teď už hrají v Praze Adrian Jastraban, právě Filip Čapka, další Vanda Konečná. No tak to byla hezká práce, takže i na tento muzikál jsme si troufli a když už jsme u těch muzikálů, tak před námi jsou tedy dva teď. Ale jsou spíš právě komornější, aby se to k nám vešlo všechno a taky my nechceme dělat takový ty muzikály, kde se odspívá písnička a ta vlastně jenom posouvá děj, ale spíš bychom chtěli spíše něco, čemu se říká, já nevím, hudební divadlo, aby to bylo divadlo s písněmi, se zpěvy. Takže teď pro nás napsal Radek Balaš s Ondřejem Brouskem muzikál Marilyn Monroe, tak to je jasné, o kom to bude. A začíná to její smrtí a vlastně celý ten její život, který byl velice tedy bohatý, samozřejmě i když krátký, tak by se tam měl objevit.
1: Mě okamžitě napadne
2: to je jasný.
1: Hlavní představitel.
2: Napadla?
1: Jo. Kateřina no, Brožová. Ano. No, já jsem se říkal.
2: Tak to nikdo jiný vlastně tady teď v současné době.
1: Ano, zatím, ano.
2: Zatím. No a Ondřej Havelka také píše pro nás a to budeme dělat v koprodukci s Mladoboleslavským divadlem a to je muzikál a zase z 30. let. A měl by být o tom, co se událo v posázavském Pacifiku. No vlastně to mohu říct, že to byl zločin. A bude to s písněmi právě z té doby. Takže na to se také samozřejmě moc těším. Ale tak to jsou takové ty hudební, to jste mi nahrál tím Billy Elliotem. Ale
1: ta vaše spolupráce s těmi oblastními divadly je, myslím, docela hezká, že se mohou praští diváci podívat na věci, které se hrají třeba v Příbrami.
2: No samozřejmě, Hrdý
1: Buděs. A nebo Boleslavi, že jo.
2: Ano, tak to máme Obsajdu a podobně.
1: Tak já si myslím, že to je docela hezké. V tom budete určitě pokračovat.
2: Určitě. Já si myslím, že to je nejen hezké, že to je i docela chytrý,
1: samozřejmě,
2: protože
1: ježiš,
2: samozřejmě, no. Že i v těchto divadlech vznikají mimořádná díla a je škoda, když to praští diváci nevidí, opomíjejí.
1: Tak díky vám, to uvidí a uvidí i další kousky, které divadlo Bez zábradlí
2: připraví. Víte, co uvidí hlavně? Uvidí narozeniny paní Jiřiny Jiráskové. To je důležité.
1: 80. slavné.
2: Tak na to se vlastně těším teď. A to teď, teď
1: to
2: žijeme.
1: Oslavíte? Čím?
2: No, oslavíme to prací. protože a konkrétně myslím u paní Jiráskové, že právě ta divadelní práce je na prvním místě. Ona po těch těžkých nemocech, které jí potkali, se vrátila na jeviště, nastudovala u nás hru Sonáta pro lžíci. Je to australská hra, kde skutečně exceluje s Danou Slovou a Alešem Cibulkou. Takže v den jejich narozenin jsme se domluvili, že bude hrát tuto hru, no ale pak budeme už slavit, to je jasný.
1: No tak vás čekají hezké věci, samé pěkné věci. No. A vy samozřejmě, milí posluchači, můžete být také u toho. Stačí si buď to najít stránky webové, anebo prostě si zajít.
2: Myslíte u té Jiřiny Jiráskové?
1: No tak třeba.
2: No pokud vám bude víc než 80, tak my jsme se rozhodli, že v únoru a v březnu na některá představení dáme lístky nad 80 za 80, abychom trošku více oslavili tyto narozeniny, takže pokud je někomu více než 80, prokáže se tím, tak může přijít
1: za 80.
2: v těchto měsících na některá představení k nám.
1: Jenom pro jistotu, nemáte náhodou nad 60, že by byli za 60? Ne, to ne.
2: Zatím ne.
1: Hezký nápad mě teď napadl. No nic, nic, zapomínám na to, ale každopádně vám moc děkuju, Hanko, za vaši návštěvu. To byla Hanka Heřmánková dnes na Tandemu a třeba se s ní potkáte někdy v divadle Bez zábradlí, kde pořád velice bohulibě funguje. Moc děkuju.
2: A já moc děkuju za pozvání.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Srdečně vás zdraví a u rozhlasových přijímačů vítá Pavlína Filipovská. Právě začíná pravidelný pořad U muziky. Hodinka po okraji naplněná dobrou lidovou a dechovou hudbou. Dneska jsme zahájili klasikou, melodií, která doslova obletěla svět. Zapsala se do srdcí posluchačů natolik, že si ji prospěvují i lidé, kteří ji považují za lidovou písničku. A netuší, že má taky svého autora někde v dáli v malé evropské zemičce, o jejíž existenci mnozí ani nevědí. Ale je tomu tak. A napsal ji český autor. Autor známý a proslavený Jaromír Vejvoda. My všichni to určitě dobře víme a všichni si ji s chutí vždycky poslechneme nebo dokonce i sborem zanotujeme. Tentokrát Škoda lásky zazněla v orchestrální podobě v podání orchestru Václava Hybše. Další skladba je dílem Antonína Pechy a text napsala Alice Rosická. Polka se jmenuje Sedmikráska. Hraje a zpívá stejnojmenná kapela. No tedy Sedmikráska. Josef Balek do našeho programu přispěje valčíkem Třemšíne, Třemšíne. Zpívá a hraje Rožmitálská venkovanka pod vedením Rudolfa Rydvala. Tango Jana Zmrzlého s textem Olgy Homolkové se jmenuje Čajové růže. Zpívat a hrát bude Březovská desítka.

Slovo teď dostane hudební skladatel, herec a zpěvák Karel Haschler. V obecném povědomí je navždy zapsán jako slavný český písničkář. Jeho skladby všichni dobře známe a dodnes jsou oblíbené a hrané. Mnohé dojímají, mnohé baví. Mezi nejpopulárnější bezesporu patří i Haschlerův pochod Pětatřicátníci, hoši jako květ. Tentokrát bude zpívat sbor Pavla Kühna, hrát dechová hudba suprafonu, kterou řídí Jindřich Bauer. Milan Baginský napsal ráznou polku a s textařem Bohumilem Lepičem jí dali nadpis Hej, páni muzikanti. Zpívá a hraje Rožmitalská venkovanka. Lidový valčík u Zborova potom zaspívají Lubomír Jech a Pavel Jech. Zahrají Božejáci pod vedením Václava Paličky.

Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. Je tu opět oblíbený, vítaný výlet za pěknou lidovou a dechovou hudbou na Moravu. A začneme skladbou lidovou. Bude to polka Co je po studánce. Zpívají Marie Salajková a Dana Hniličková, hraje Straňanka, kterou řídí Petr Houšť. Valčík Kouzlo růže, který napsali Jiří Helán a Jiří Tesařík, otextoval Jaroslav Hájek. Zpívá a hraje Moravěnka, kterou řídí Vladimír Pfeffer. Na rozloučenou s Moravou zazní polka Václava Maňase mladšího Voděnka skalená. Text napsal Vladimír Salčák. Zpívají Jana Janošková a Jožina Ducháčková, doprovodí je Šohajka.

Jsme zas doma, vážení, a vítá nás směs spolek s názvem Pod našima okny. Kapela Žatečanka doprovodí zpěváky Olgu Filipkovou, Ivanu Brožovou, Martina Nuhlíčka, Jana Hrdličku a Milana Černohouze.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Na řadě jsou další české písničky. Polku Alešové Nováka Vem kde vem doplnil textem Svatopluk Radešínský. Zpívá a hraje veselka Ladislava Kubeše. K písničkám, které patří k těm novějším a své posluchače teprve hledají, patří ku příkladu polka, kterou napsal Josef Švehla a text připojil Jaroslav Salač. Kdybych já měl holku, to je povzdech vážení, vidíte. Zpívá a hraje skupina Sokyt, kterou řídí Eduard Parma mladší.

Vážení posluchači, je tu chvíle, kdy se budeme muset pro dnešek rozloučit. Chci věřit tomu, že vám s poctivou lidovou a dechovou hudbou v našem pořadu U muziky bylo příjemně a že nám věnujete pozornost i příště. Naschledanou se těší Pavlína Filipovská. Jako hudební pozdrav závěrem zazní lidový valčík Krásné noci. Zpívat a hrát budou oblíbení babouci.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archivu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Televizní, filmová i dabingová herečka a také oblíbená komička a vypravěčka Jiřina Bohdalová slaví v těchto dnech své 95. narozeniny. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná, a my přejeme paní Jiřině Bohdalové všechno nejlepší.
2: Co děláš, to dělej rád. Tak to byl v rozhlasovém programu druhdy velmi oblíbený zábavně hudební program, kde se střídali písničky a vyprávění pozvaných hostů. Jedním z nich byla také herečka Jiřina Bohdalová.

Dále. No prosím, dále. Za dveřma nikdo. No to jsem blázen. Co je to ve vzduchu? Co to voní? Aha, už mi to došlo. Na dveře ťuká jaro.

Vypučí ořeší, každej si zahřeší, ať je to holka nebo kluk, je tady jaro, tuky tuk. Tak já se vám přiznám, že se na jaro těším bez ohledu na pučící ořešáky nebo inzerovaný hřešení. A těším se moc. Na ten zázrak přírody, na zelený zahrádky, na kytky v trávě, na svěží jarní rána. A víte, na co se ještě letos těším? Na to, až se poprvé zazelenají ty lípy na nové pěší zóně, vybudované uprostřed Prahy. Pak asi teprve oceníme půvab a eleganci těchto míst. Já jsem se ve večerní Praze dočetla, že těm krásným lípám, které krášlí ulice na Příkopech, Můstku a Národní třídě, je, představte si, už 20 let. To znamená, že se už před 20 lety našel, bych řekla, předvídavý hospodář a pracovitý zahradník, zkrátka plánovač a praktik, kteří založili tuto alej. No, a ty lípy pak 20 let rostly někde v přírodě a trpělivě čekali, až se vyklube metro. To bude krása, až se poprvé zazelenají. Protože lípy, no, to přece pro nás Čechy nejsou jen tak ledajaké stromy. A vy u rádia jistě víte proč.

Tak máme březen a říká se březen, za kamna vlezem. A protože je měsíc knihy, vezmem si za ty kamna sebou i knihu. Ale pane Chaloupka, co to vidím? Vy za kamna lezete s vkladní knížkou. To přece není ta pravá a ušlechtilá březnová četba. Styďte se. Co říkáte? Že jste spořil? No, jen aby. No, tak a teď se rychle přiznejte, co čtete, kolik toho čtete, jak čtete a čtete-li vůbec. Já si teď například s velikou chutí znovu přečetla úsměvnou knížku Betty McDonaldové, co život dal a vzal. Tahle knížka mě vždycky příjemně naladí. Už protože se hlavní hrdinka v životě honí snad ještě víc než já a přitom nestratí smysl pro humor. Já mám vůbec slabost na knížky, které člověka polaskají, které dodají až do bytu dobrou náladu, pohodu a radost. No ale proč o tom mluvím? V dopisech se mě totiž ptáte, co ráda čtu a kterého spisovatele mám nejraději. No, ono je to moc těžké vyjmenovat. Já mám literárních lásek moc, od klasiků přes současné autory naše i světové. Ale v poslední době jsem pro sebe objevila jednoho současného básníka. Ano, ano. Schválně zkuste hádat jeho jméno. Pozor, začínám. Mám tě jako ráda a to není hec. Uděláme spolu z lásky bezva věc. Máš mě jako ráda, mám tě jako rád. Uděláme spolu z lásky doktorát. Až nám někdy city nudou ochoří, bude se nám hodit, že jsme doktoři. Poznali jste? No ano, je to Jiří Žáček. Já mám pro něj velikou slabost a vám ho doporučuju. On totiž stojí za pozornost.

příliš čistá, nebo snad že studí. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nudí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž, že trocha poezie nikoho nezabije.

snad že je příliš čistá, nebo snad že studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž.

už se stalo, stalo se, můžete klidně zívat. Rosa se přesto jen

Ve spoustě dopisů se mě samozřejmě zase ptáte na veselé historky kolem divadla. No já se nedivím. Ona totiž panuje taková představa, že co herec, to veselá kopa a co představení, to humorná kratochvíle. Ať už se hraje, co se hraje. No jo, ale praxe je úplně jiná. A chvíle, kdy se podaří dobrý fór, jsou vzácné a taky drahé. Protože za každou neplánovanou legraci, která by pokazila představení, se platí pokuta. Já za svůj život platila už párkrát, ale musím říct, že nelituju. Ty pokuty stály za to. Tak například v divadle ABC jsme kdysi hráli takovou konverzační komedii. Jmenovalo se to Byli jednou dva. Hlavní role hráli Miroslav Horníček a Miloš Kopecký a režíroval to Jáno Roháč. Výborný člověk, výborný režisér. Léta žil v Praze, ale důsledně mluvil svou rodnou slovenštinou. No a já v této hře obdržela jednovětovou roli. No, jednovětovou roli. Jednovětový štěk. Měla jsem pouze ohlásit. Jsem sekretářka Kafková. A proto mě udivilo, když mi Janko Roháč povídá, já vám zaručujem, že budete mať úspěch na otvorené scéně. No to mi bylo divný. Za co bude ten potlesk na té otvorené scéně? No pochopila jsem to hned, jakmile jsem spatřila kostým. Tedy to, co mi připravili do role sekretářky v těch místech, co je hrudník, bylo něco nepředstavitelného. Tam byly takový dva matrhorny. Na klávesnici psacího stroje, no to bych vůbec neviděla, ale ona asi tato sekretářka na psaní moc nebyla. Ale za to jsem si na tu věc, na hrudi, mohla klidně položit tác, to abyste měli představu, tác, na tác kompletní oběd a pohodlně poobědvat. Takový to byl přímo přírodní úkaz. No když to na mě natáhli, přepadávala jsem trošičku dopředu a marně jsem žádala, aby mi dali na záda batoh. Nedostala jsem ho, ale přesně podle slov režiséra Roháče jsem skutečně na otvorené scéně měla vždycky potlesk. Stačilo přijít, postavit se z profilu, vypnout ty dva matrhorny, no a nastal potlesk. Hru jsme hráli mnohokrát a já se začala kapíček nudit. A napadlo mě, že zkusím takovou lumpárnu, že těm dvěma borcům, Horníčkovi a Kopeckýmu, na jevišti připravím jedno parádní odbouchnutí. Tak jsem zakoupila pružná obinadla, vyházela jsem ty vycpávky z těch matrhornů a před výstupem jsem se tím obinadlem sešněrovala. Umíte si to představit? No prostě udělala jsem ze sebe chlapečka. Takovýho chcípáčka s vpadlým hrudníčkem. No, pravda je, že ten večer diváci v sále poprvé mlčeli, nikdo se ani omylem nezasmál, ani nezatleskal, asi hubených sekretářek je všude plno, za to ti dva, Horníček a Kopecký, napřed stuhli, pak zezelenali, pak sebou všelijak začali cukat a nakonec se rozeřvali smíchy. A ten jejich smích, to jejich krásný odbouchnutí, mi pak vynahradilo náklady na pokutu, kterou jsem musela zaplatit.

Paní Červenková z Kladna mi v moc pěkném dopise připomněla babičinu krabičku. Je, babičina krabička. Kdeže loňské sněhy jsou? Vy starší si možná vzpomenete na toto pásmo starých písniček, které jsem v televizi uváděla. Ale pozor, můj podíl na tomto pořadu byl o fous větší. Já se zapojila dokonce i autorsky, i když se jinak scénáristům do řemesla nepletu. Ono mě totiž napadlo, že právě do babičiny krabičky by se daly použít některé věci z památníku, který měla maminka pečlivě schovaný. Byl to památník z vojny, kde táta jako mladý junák psal i verše. Samozřejmě mamince. Bylo tam například napsáno: v růžích jest láska, v konvalinkách žal, ve vzpomínce na tebe Fanda to psal. A kolem těch veršů obkroužil girlandy růží. No, režisér Podskalský přímo jásal, když tu krásu spatřil. A právě na každém začátku babičiny krabičky byla některá stránka tohoto památníčku. A zase tatínek, když zjistil tuto literární krádež, chtěl na mě prosím půlku honoráře. Mezi námi nedala jsem mu nic. Pořád se velice líbil a chodili mi moc krásné dopisy. Třeba: paní Bohdalová, zařiďte v televizi, aby babičina krabička byla vysílána aspoň o hodinu pozdějc. My se s mámou rozkurážíme a vypijeme 2 celé flašky. Kdyby to bylo pozdějc, tak by nám stačila 1 a nelezlo by nám to tolika do peněz. Nebo jeden předseda JZD mi napsal: musím kvůli babičině krabičce číst pečlivě televizní časopis, protože kdybych vyhlásil schůzi v době, kdy jde babičina krabička, nepřijdu na tu schůzi ani já sám, a to jsem prosím předseda. Nebo jedna nabídka přišla taky v růžové obálce. Jiřinko, stálo tam, čekám vás v úterý, přijeďte dopoledne, to jsem doma úplně sám a můžu se vám věnovat. Bába totiž tou dobou jezdí do města k doktorovi. Tak vidíte, kolik šancí díky popularitě starých lidových písniček a díky televizi může člověk mít.

No a nakonec letem světem. Otázka, odpověď. Tak, kdy jste se naposled zasmála? Ptá se mě Jan Bláha z Brna. Pane Bláha, proba vás prosím, proč říkáte naposled? Já doufám, že to bude ještě nějakou dobu trvat, než se zasměju naposled. Paní Milena Niklová z Prahy mi položila moc krásnou otázku. Dávejte pozor. Vím o vás, píše mi, že sbíráte hrníčky. Jestli pak k ním sbíráte taky dušičky? To je opravdu krásná otázka. Ale to víte, paní Niklová, že sbírám. Každý buclák do mé sbírky nese tak trochu i dušičku člověka, který mi ten hrníček dal nebo prodal. Protože takový starý hrníček, to je přece celá historie. To je tak trochu i pohádka. No a to všechno já mám moc a moc ráda. Sběratelství se zase týká psaní pana Kašpara z Ústí. Moc pěkně mi píše o své sbírce kuchařek a ptá se mě, jak jsem se sběratelstvím kuchařek daleko já. Víte, pane Kašpare, já kuchařky nejen sbírám, ale představte si, já podle nich především vařím. Pro mě je každá nová kuchařka, a může být i promaštěná a ohmataná, něco jako nepřečtená detektivka. Prostě nádhera. No a vidíte, to je krásný závěr. Za chvíli je přece oběd. Tak se nešiťte a uvařte si něco moc dobrýho. Třeba i z té nejumaštěnější kuchařky. Tak dobrou chuť a naschledanou za měsíc.

Vážení a milí přátelé, rozhlasoví posluchači, děkuji vám hned v úvodu za milé lístky, psaní a psaníčka, které mi posíláte. A taky za jeden, pozor, za jeden pivní tácek. Pokud vím, pošta pivní tácky nebere. No nebere, ale tenhle vzala. Tak kdo pak mi ho posílá a co mi píše? Tady je to. Jiřinko, prosím vás, přiznejte se, kolik vypijete piv. My se s kamarády vsadili, já typoval 3, tak mě nesklamte. A píše to, moment, Mirek Bečvář z Kladna. Jo, Mirku, tak to jste vedle jak ta jedle. Tu sázku jste projel. V pití piva jsem já čistý amatér. Já spím tvrdě už po druhým deci. A to mi pivo do decek, představte si, nikde nechtějí nalejvat. Ale hlavu vzhůru, Mirku Bečváři, příště vás určitě nesklamu. Ovšem, musíte se nějak rozumně sázet. Třeba kolik přečtu knih, nebo kolik najedu kilometrů, kolik napletu svetrů, no, tak něco. Jo, a když už jsme u toho pití piva, ono se vůbec často nafukuje, kolik toho herci vypijou. A vypadá to tak, že spoustu svýho času prožijou v restauračních zařízeních. Pravda to není. A to vůbec nechci dělat svému stavu advokáta. Řeči vznikají asi tím, že je na nás herci jaksi víc vidět. Že prostě nejsme anonymní. A lidi, no lidi to víte, mají velký oči. Tak je to, no. A vedle zmíněného, tedy pivního tácku, mi přišly tedy opravdu pěkné a upřímné dopisy. Abych alespoň někoho jmenovala, tak poděkování patří Heleně Bartákové ze Zábřehu, Nadě a Jiřímu Jungovi z Lična, paní Síkorové z Domova důchodců v Ďáblicích Praze, taky děkuju Editě Sudové z Karolínky, paně Dudové z Karlových Varů, Jarmile Chamradové z Kunčit, Františce Škarkové ze Želetavy a dalším a dalším pisatelům a pisatelkám. Pisatelek bylo víc. K vašim nápadům a historkám se určitě vrátím a mám takový pocit, že než všechny ty dopisy přečtu, utřídím a odpovím, že spolu budeme snad do Vánoc. Cože? Že je to i vaše přání, ano, tak to je fajn, to mi dělá radost.

Vedle lístků, korespondňáků a jednoho pivního tácku jsem dostala i balíček, ve kterém bylo, představte si, perníkový srdce. To srdce jsem nesnědla, ale hřebíčkem jsem ho přiklepla na dveře garáže. A víte proč? Protože je na něm takový kouzelný nápis. Proč si mě odříkáš? A to já si odříkám. A hned vám řeknu proč. Protože kdybych si takový perníkový srdce neodříkala, tak bych byla za chvíli jako sud. No, já totiž sladký strašně ráda. A dobrý perník, ten stojí za hřích. Takže můj milý dárče Jiří Světlíku z Prahy, jsem moc ráda, že jste si zrovna takhle na mě vzpomněl. Teď vejdu do garáže, kouknu na srdce, na nápis a hned si vybavím spoustu věcí. Věrnost, dietu, no a pak taky mý milovaný poutě, o kterých jsem už tady mluvila. A teď bych se ráda zeptala vás ostatních. Už jste byli na pouti? Jestli ne, tak je to chyba. Protože kdybyste na pouti byli, mohli jste někomu udělat stejnou radost, jako udělal pan Světlík mě. A navíc byste se mohli svíst na horský dráze, nebo v tunelu hrůzy, nebo jít na centrifugu. A nebo byste mohli jít taky na bušta. Vyjde to levnějc a může vám být taky špatně. Ale teď už bez legrace. Choďte na poutě, přátelé. Vychutnejte tu báječnou atmosféru, dokud ještě tyhle lidové zábavy mají. Nestyďte se za návraty do dětství. Klidně si kupte cukrovou vatu, žužu a turecký med. Vystřelte si růži a vystřelte si ze sebe. Poněvadž, a teď ruku na srdce, kde jinde máte tuhle krásnou šanci?

čista jasna, kde se vzal, tu se vzal a byl tu kousek po kuse, zhon a křik, tak jako v cirkuse. No ne, co to? Mozík prkne látky, alačky, dráty, lana, šrouby a matky, zvěř a lidi zmatek na zmatek.

0: že prý se tam pouť velká chystá. No ne, co to? Zítra prý se všecko roztočí, až ti budou překázet oči, až ti v těle srdce poskočí. Teď jde o to, mít dost času a mít kačky na marcipán, na žvejkačky, aby slyšel domů plačky, že si neměl na houpačky. Flašineta, buben s trumpetou, střelnice a bouda s ruletou, vivarium s želmou stoletou, no ne, co to? Zápasníci a turek s medem, jasnovidec, který ví předem, co dovedem a co nedovedem. Teď jde o to, vybrat si, co srdce ráčí, vědět, na co kapsa stačí, koupit si srdce nejslačí, tomu srdci dát, co ráčí. A s tím srdcem jít pak v domovu, cestou najít starou podkovu, čtyřlístek, pavouka a sovu, to mi stačí.
1: V dopisech jsem našla takovou zajímavou otázku. Poslala mi paní Helena Stárková z Tábora. Ptá se mě, jestli jsem chodila do tanečních a jestli umím tancovat. No, odpovím popravdě, nic nezatajím. Do tanečních jsem chodila, a to dokonce i tancovat. Za mýho mládí byly taneční snad dokonce povinný. A i kdyby nebyly, tak moje maminka by si tuhle příležitost určitě nedala ujít. Já jsem do tanečních přišla už tedy trošku připravená ze špičkového baletu. Z kurzů paní Niny Gordon Mládkový. Ne, nelekejte se, to je docela seriózní jméno. Ano, jmenovala se opravdu Nina Gordon Mládková. No, proti tomu špičkovému baletu měli ty taneční určitou výhodu, že v nich člověk mohl tancovat na celých nohách, nejen na špičkách, ale to víte, svý úskalí to stejně mělo. Šaty, rukavičky a hlavně účes. Maminka si přála, abych byla přímo špičkově krásná. A tak mě vyhnala k holiči. Až do té chvíle mě stříhala sama. A protože v civilu jsem měla vlasy, jak se říká, samou loknu, teda lépe řečeno, jak se zpívá v té pěkné písničce, a v dětství jsem prý vypadala jako, možná, že jsem se vám už chlubila, jako Shirley Temple, tedy aspoň mamince to tvrdili. Vy mladší určitě tu zázračnou filmovou holčičku nemůžete znát, ale vy starší jistě u rozhlasu teď slzíte, jak byla krásná. Samá kadeř, samá lokna, prstýnek na prstýnku, a to všechno, prosím, na hlavě. A podobný úkaz, a taky na hlavě, jsem měla i já, holka z Vinohrad. Ale maminka si přesto vzala do hlavy, že k holiči musím, že získám. No, řeknu vám, získala jsem. Získala jsem takovou ránu, že by zastavila vlak. Místo desítek kudrn jsem měla na hlavě jednu jedinou vlnu. Začínala asi tak vpravo u čela, táhla se líně po zadní straně hlavy a vykoukla docela vlevo u ucha. Představujete si to? Jo? Už to máte? Ne? No tak já vám pomůžu. Vypadala jsem prostě, jako bych právě vypadla z nedělní bábovky. Ale to všechno ještě šlo. Pravý drama v tanečních na mě teprve čekalo. A než vám to povím, prosím režii o nějakou stylovou hudbu. O něco do tance. A nestyďte se, tancovat se dá skoro všude.

to byla muzička, co? To se to kroutilo ve víru tance. No, tak teď to slibované drama. Když už jsme v tanečních probrali valčík, vals, tango, dokonce i paso doble, měl náš taneční kurz prodlouženou, dokonce maskovací. A to je pro všechny frekventanty událost, protože už název maskovací prodloužená slibuje legraci. A jak už jsem řekla, taneční byly událost taky pro moji maminku, která se mnou samozřejmě chodila za garde. Na maskovací prodlouženou jsme kráčeli spolu, ale maminka sebou vláčela poměrně velkou tašku. Musím ještě říct, že moje maminka je taková drobná, malá, prostě takovej střízlíček. V sále Lucerna maminka zaujala místo v lóži a čile se bavila s ostatními gardedámami. Ale po nějaké chvíli i s onou taškou zmizela na toaletě. A z toalety pak po chvíli vyběhnul maličkej, roztomilej, maskovaný zahradníček. No ano, moje maminka. A hned se pustila do tance. Za chviličku mi přebrala všechny tanečníky, ačkoliv si představte, ovládala jen polku a valčík. Pustila se prostě do všeho, co se hrálo. Boogie-woogie, tango, charleston, swingovala. No ta tak swingovala, že na mě šly mrákoty. No ale co na mě? Hlavně na ty její tanečníky. Ty teda nebyly z malého čiperného zahradnička odvázaný. Vláčeli se s mojí maminkou po parketě s dosti trpitelským výrazem. Samozřejmě nevěděli, s kým mají tu čest. Zvedali oči v sloup a aby zahradníček neslyšel, mi šeptali, Ježíš, to je dřevo, to je kopito. A byli dokonce tak solidární, že se u zahradníčka střídali s větou, hele kamaráde, počkej mi tu u ní a tak podobně. No maminka ale byla v přestrojení vám naprosto spokojená. Velice dobře se bavila. V jedné chvíli tančila s nějakým bohoušem. Mým stálým tanečníkem. On to byl takovej kluk statnej. Nějakej přeborník na hrazdě, či co. No, prostě na rozdíl od ostatních měl sílu. A moje maminka má zase takovou přednost. Umí krásně omdlít. Prostě jako na divadle. Tatínkovi to několikrát na plese taky předvedla. Ta vám sebou šlehne, že nestačíte vydechnout. Takže maminka vytáčela se svalnatým bohoušem a v jednu chvíli, aby nás to hodně vidělo, se nadechla a udělala teatrálně ach a bylo po ní. Sesula se bohoušovi do náručí. No a bohouš, ten se musel zachovat jako chlap. A taky se zachoval. Zahradníčka podebral do náruče a řítil se s ním nahoru po schodech z Lucerny a vykřikoval z cesty, pozor, pozor, nesu omdlelou. A znáte vy Lucernu? No ta je zavrtaná pěkných pár pater pod zemí a to se i malej a slaboučkej zahradníček pronese. No bohouš funěl, ale nechtěl se schodit. Vlek se s maminkou nahoru po schodech a já už viděla, kolik uhodilo a tak jsem se s kamarády řítila za ním. Když bohouš už skoro nemohl, maminka nadzvihla škrabošku a povídá, to stačí bohoušku, teď už dojdu sama. A už to brala po dvou schodech zase dolů na parket. A věřte nebo ne, maminka, moje maminka od té chvíle u všech mých tanečníků měla takovej úspěch, že byl na ní doslova nával. No a to prosím uměla pořádně jen polku a valčík.

Tak a je to. Máme za sebou poštu, poutě, taneční. No a teď? Teď hurá do přírody. Zima nám na tělíčku přidala nějaký ten faldíček a proto je to rada upřímná. Koukejte sportovat. Příroda bude po zimě zase konečně krásná. Přece do ní nebudete tahat něco tak neestetického, jako je faldíčkovatý tělo. Radím vám dobře. Zkontrolujte se včas, dokud nebudete muset obléct plavky. A budete-li mít čas, zajděte si na tu pouť. Třeba pro perníkový srdce. Zajděte si i do tanečních. A budou-li zrovna prodloužené maskovací, zkuste se převléct za malýho zahradníčka. Protože, přátelé, život je jen jeden. A ono opravdu záleží jen na nás, jestli ho prožijeme nudně a šedivě, nebo s humorem, švandou a legrací. A dáte-li na mě, lepší je ta druhá varianta.

tom, jak je velkolepé, na tebe se zblízka dívat. Na tebe zblízka pohledět a pak po letmém políbení v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Žmolíkem.
2: A já vás zdravím, vážení a milí posluchači. Tentokrát vám povím, že to je už 50 let, představte si, co dělá radost velkým i malým na filmovém plátně i na televizní obrazovce Maxi Pes Fík. V bylinkové lékárně se dozvíte, jak může být prospěšná bylinka jménem Svízel. A už za chvíli v našem vysílání uvítám, co by pohodářku, manažerku pražského spolku Fresh Senior, který pořádá pro ty dříve narozené nejrůznější poradny, přednášky, kurzy a nebo dokonce tréninky paměti. Teď chystají celý Fresh Senior Festival. A to by vás mohlo zajímat. A kdo nám zaspívá? Naďa Urbánková, Lenka Filipová, Václav Neckář a nejprve Valdemar Matuška. Tady je jeho ve své době velikánský hit Souvenir, souvenir. Tak ať je nám společně pohodově.

0: Český rozhlas Pohoda. Pohodáři.
1: A já už teď mám na telefonu, jak jsem slíbil, manažerku pražského spolku Fresh Senior Vladanu Rýdlovou. Krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: A začněme tím, že představíme váš spolek. Co všechno a kde všude děláte pro ty dříve narozené?
2: Tak my vlastně už existujeme 15 let a to je docela slušná řádka zkušeností. Začali jsme působit hlavně na Praze 6, což je náš domov a máme zde vlastně největší základnu, ale už poslední léta jsme rozšířili své aktivity i na Prahu 3 a na Prahu 1.
1: Ta krásná základna se jmenuje Vila Pelé,
2: ano,
1: dodám, ale také v Písecké bráně se mohou setkat zájemci s vašimi akcemi. No a vy teď chystáte opravdu velkou akci. Na pondělí 25. května připravujete celý Fresh Senior Festival, takže co tam návštěvníky čeká?
2: 25. května opravdu je ten den, kde nás čeká 14. ročník už našeho festivalu a je to taková odměna pro všechny, protože zveme ke spolupráci jednak naše stabilní spolupracovníky, kteří ukáží veřejnosti, jak vypadá třeba péče o tělo, jak se člověk může v pozdějším věku hýbat, jaké možné aktivity jsou vhodné, dokonce zde budou i ukázky třeba pro cvičování mozkových závitů a v rámci boje proti ošklivostem pozdního věku, jako je třeba Alzheimer nebo demence, ale budou zde i takové jako naprosto veselé programy jako bloky francouzských šanzonů v podání skupiny Voala, bude zde velmi kvalitní folklorní soubor Muzička, celé to zakončí Petra Černocká, která je velmi oblíbená a myslím si, že jako seniorka je poměrně motivující pro mnoho dam tohoto věku. Takže opravdu chceme, aby to byl den plný poučení, zábavy a hlavně velké pohody. A to se nám většinou daří.
1: Tak budeme si držet palce, aby vyšlo počasí, že?
2: No, máme i mokrou variantu díky tomu, že od roku 2014 vlastně máme základnu v galerii Vila Pelé, která je poměrně rozsáhlá, tak kdyby nedej bože pršelo, tak máme naše návštěvníky kam ukrýt a užít si festivalu pod střechou.
1: A když nebude pršet a bude krásně, jak si všichni přejeme, tak to bude právě 25. května v odpoledních hodinách, že mezi 13. a 18. hodinou na zahradě Vily Pelé. I 19. že přetáhnete. No.
2: Ano.
1: Večery v květnu jsou krásné, tak si to určitě všichni užijí. Já prozradím za naši rozhlasovou stanici, že na zahradě Vily Pelé v pražském Bubenči bude také stánek Českého rozhlasu Pohoda. A v něm moje dvě milé kolegyně, Evička Kličková a Tereska Haserová. Víc informací najdou všichni zájemci, ještě povím, na webu freshseniorfestival.cz. A přijít může každý, že?
2: Úplně každý, protože my jsme více generační festival. My dokonce chceme, aby třeba prarodiče sebou přivezli svá vnoučata nebo své děti, protože se vlastně všímáme i takových témat. Bude tam třeba poradna D-testu nebo poradny ústřední vojenské nemocnice, které třeba mohou právě prospět i té střední generaci v rámci dotazů, co třeba s problémy prarodičů, jo, které řeší. Takže opravdu vítáme všechny generace, ale logicky převážně očekáváme seniorskou populaci.
1: A ať už vážení přijdete sami, s partnerem či partnerkou, a nebo třeba s 10 vnoučaty, tak budete platit stále stejně, že? Protože je to zadarmo. Ano, nebudete platit nic. Ještě mi na závěr našeho rozhovoru povězte, co dává působení ve spolku Fresh Senior osobně vám, paní Rýdlová?
2: Tak mi dává velký pocit uspokojení, protože já jsem z rodiny, která prostě v rámci sobě skýtala a ještě skýtá několik takových významných seniorských postav. Prostě měla jsem vždycky velmi dobré vztahy se svým dědečkem, který do posledních sil byl velmi činorodý a aktivní a já jsem si říkala svého času, že je hrozná škoda neulehčit aktivním seniorům život, protože tím, že odcházíte do důchodu, tak trošku ztrácíte společenské vazby, váš ekonomický status trošku poklesne a já prostě seniorům hrozně moc přeju, zvlášť těm, kteří se o sebe starají, pečují o sebe, jsou aktivní, aby stále mohli vést to nejlepší a nejkvětnatější život až do svých posledních dní. A ty jsou stále poslednější, protože nám věková populace seniorů stále stoupá, jak si, jak věk dožití, a to jsme rádi, ale otázkou je, jak kvalitního dožití. A my se pokoušíme, aby ten seniorský věk opravdu byl i přes různé nesnáze a zdravotní handicapy co nejkvalitnější a nejradostnější.
1: A aby seniori zkrátka byli fresh, tedy svěží, že?
2: Přesně.
1: Tak já moc děkuji za tohle ranní povídání i za pozvání na váš Fresh Senior Festival 25. května odpoledne. Se koná v Praze v Bubenči ve Vile Pelé. Prozradím, to byla manažerka pražského spolku Fresh Senior Vladana Rýdlová. Děkuji a ať se festival povede. Naslyšenou.
2: Spolupráci, naschledanou.

Naše zdravotnictví zažívá v posledních desítkách let opravdu veliký rozvoj a možnosti lékařů, jak léčit nejrůznější neduhy, se doslova každoročně zlepšují. A to i díky novým technickým vynálezům a technologiím, často tuzemského původu. A tak nás může aktuálně těšit, že český zdravotnický startup Cardi AI zvítězil v soutěži Global Startup Awards 2026. A to v kategorii zdravotnických technologií. Je tak prvním českým startupem, který tohle ocenění získal, a to za technologii pro dlouhodobé sledování EKG s využitím umělé inteligenci. Vysvětlím. Pomocí hrudního pásu, mobilní aplikace a vlastního AI modelu dokáže tahle aplikace včas upozornit na srdeční arytmie a na další potíže, které krátkodobé metody měření často nezachytí. Řešení už pomohlo odhalit víc než 300 vážných případů a používá ho víc než 4 000 uživatelů. V Česku startup spolupracuje se 140 kardiology a s více než 40 nemocnicemi. Postupně se prosazuje i na zahraničních trzích, konkrétně v Polsku, na Slovensku, Rumunsku a Bulharsku, a plánují další růst na zahraničních trzích. Možná vysvětlím, že startup je nově vznikající inovativní podnikatelský projekt anebo firma s cílem rychle růst, často využívající moderní technologie k řešení konkrétního problému na trhu. A Global Startup Awards patří mezi největší nezávislé startupové soutěže.

zemřeli v roce 2022 v Olomouci kardiolog Tomáš Skála a podnikatel Stephen Burke. Později se k nim připojili ještě Pavel Digaňa, David Skála a Vlastimil Hrabal. No, tak moc blahopřejeme šikovným českým vědcům.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: A jaké nás dnes ve čtvrtek 14. května čeká počasí, to jistě už nastudovala meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: A jak tedy bude?
2: Bude hodně oblačnosti a na Moravě později bude i trvale pršet, ale vezmu to postupně. Oblačno, zataženo, zpočátku hlavně v horských oblastech přehánky, během dne bude přehánek přibývat a večer na Moravě a ve Slezsku od jihu se přidá déšť. Ojediněle se objeví i bouřky. Teploty 12 až 16, na západě bude chladněji, tam jen mezi 9 a 13 stupni Celsia. A pokud byste cestovali na hory, tam bude kolem 6, v Beskydech kolem 9 stupňů. Foukat to bude od jihozápadu až jihu, rychlost větru bude mezi 3 a 7 metry za sekundu.
1: Tolik meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Děkujeme, naslyšenou.
2: Budu se těšit zase příště, hned zítra.
1: A vy si, vážení, dnes nezapomeňte deštníky.

0: To byla Věra Špinarová a teď už pro vás v pohodovém ránu otevíráme bylinkovou lékárnu. Svízel přítula, tak to není jenom ten lepivý plevel, který jsme po sobě házeli jako děti. Je to také bylinka prospěšná našemu zdraví. Na jaké neduhy je dobrá, to teď uslyšíte od Evy Bucharové.
1: Tak já začnu historií. To je vždycky zajímavé, kolik toho naši dávní předkové o bylinkách věděli a k čemu je využívali. Kam se na ně hrabeme? Tak třeba řečtí pastevci ze svízel vyráběli hrubá síta, takové filtry k filtrování mléka. Svízel dneska potkáte všude, u cest, v lese i na zahradách. Rozrůstá se víc než dobře, sbírá se kvetoucí nať. A co všechno svízel obsahuje? Velké množství vápníku, mědi, železa, křemíku i sodíku. Svízel má močopudné účinky. Lidoví léčitelé ho používají při vodnatelnosti, chudokrevnosti, při tvorbě ledvinových a žlučových kamenků. Pomáhá při křečích všeho typu. Odvar nebo i čerstvou šťávu z bylinky můžete použít na rány nebo akné nebo na popáleniny. Odvar získáte tak, že nasekanou bylinku zalijete vroucí vodou a necháte 15 minut louhovat. Šťávu si můžete vyrobit jednoduše. Svízel omýjte a odstřikte v odstředivce. Svízelovou mast si můžete připravit tak, že nasekanou nať smícháte s máslem pokojové teploty a pak uložíte do lednice. Nebo ji můžete zamíchat do kosmetické vazelíny. A ještě, svízel pomáhá i zvířatům. Podporuje zdravý lymfatický systém, zdravá játra a kůži. Psi se na svízeli někdy doslova pasou. Koně s jaterními nebo močovými problémy se taky svízel často vybírají.
2: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila.

to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

0: otevřených dveří Českého rozhlasu.
1: Potkejte se již 16. května s oblíbenými moderátory a autory pořadů Českého rozhlasu Dvojka a Českého rozhlasu Pohoda. Nahlédněte do zákulisí rádia nebo buďte součástí živého vysílání. V 11 hodin si do studia S1 pozval Aleš Cibulka, Veroniku Kek-Kubařovou, Jana Nedbala nebo bratry Bachelory Martina a Miroslava Dubovické. Nebudou chybět ani autogramiády tváří našeho vysílání. Těší se na vás Šárka Volemanová, Jiří Holoubek, Robert Tamchina, Marie Redková, František Novotný, Iva Bendová, Jan Rosák, Jitka Novotná a mnozí další.
0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu.
1: V sobotu 16. května na Vinohradské 12 v Praze.
0: Více informací na rozhlas.cz/DOD.

To byl Petr Novák. No a já budu povídat. Přerostlý chundelatý pes, který umí mluvit a který baví už několik generací dětí. Tak to je Maxi Pes Fík, stálice dětského televizního vysílání. Poprvé večerníček diváci zhlédli přesně před půl stoletím. My si to v pohodovém ránu připomeneme už za chvíli s hercem Josefem Dvořákem, který Maxi Psovi propůjčil svůj hlas. Ale teď ještě jedna slavná filmová píseň a Karel Gott.

0: krabici od bot dlouho nevydržel a doma směl zůstat jenom pro svůj hrdinský čin. Zachránil totiž svou kamarádku, holčičku Áju. Ano, mluvím o legendárním Maxi Psovi. Fík právě dnes, tedy 14. května, slaví narozeniny. Večerníček se na obrazovkách poprvé objevil přesně před půl stoletím. 14. května roku 1976.
1: Mě to celý zajímalo, protože scénář je napsaný krásně a je takový klukovský, takový hravý je to. My jsme s kamarádama den předtím si zašli na výbornou Plzeň a opravdu nám to šlo, teda když něco člověk dělá, to má dělat pořádně teda. Já v té době ještě kouřil taky a ráno jsem se probudil a zjistil jsem, že ze mě jde horká pára jenom.
2: Vypráví Josef Dvořák hlas večerníčku i samotného Maxi Psa, která si v předvečer natáčení dal pár dobře vychlazených půl litrů.
1: Já nemohl mluvit, já mluvil takhle. A tak jsem se jel omluvit a přijel jsem do studia a tam seděl celý štáb v čele s panem režisérem Bedřichem a on, je, to jste hodnej, že jste už tady. A já jsem mu nechtěl kazit radost, ale co jsem je a jiný jsem říkal, no ale já nemůžu mluvit vůbec. A on se na mě koukal a teď říkal, je, a takhle by mohl mluvit ten pes.
3: Jmenuje se Rek. Fek. Opakovala Ája, protože neuměla říct R. A už můžeš rovnou říkat fík.
1: Problém třeba pro mě byl ten, že tím, jak jsem namlouval všechny ty postavičky, tak jsem si to pochopitelně nepamatoval, jak teda ta postavička mluví. A my jsme měli dost času, tak jsme točili třeba ze 14-denním odstupem. To se mi to vykouřilo z hlavy. Takže jsme začínali tím, že jsem se vedle technika a on mi pouštěl nahrávky, které byly před těma 14 dny, aby se mi to v hlavě osvěžilo. Radostná práce.
3: Pro pána krále, vždyť on do rána vyrost.
2: První série měla 13 dílů a kromě Josefa Dvořáka a režiséra Václava Bedřicha se na ní nejvíc podepsali autor Fíka, spisovatel Rudolf Čechura a výtvarník Jiří Šalamoun. Neodmyslitelně k večerníčku patří i hudba Petra Zkoumala.
4: No tohle si vypiješ.
5: Tak vypiju, no. Proč bych nevypil?
2: Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Jak jsme slyšeli, Miluška Voborníková se neměla s kým líbat, ale jak všichni víme, tak to potom vyřešila. A jak se tak dívám na hodiny, tak už se budeme vážení loučit. Přeji vám krásný den. Za malou chvíli nabídneme tandem Jana Rosáka. Jehož hostem bude tentokrát zakladatel soutěže krásy Miloslav Zapletal. Já se s vámi loučím a zase někdy se těším na slyšenou.
1: Pohodové ráno a Václav Žmolík.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás opět zdraví Jan Rosák. Jsem rád, že jste si k poslechu vybrali právě naši stanici a jsem rád, že vám mohu představit další významnou osobnost naší společnosti. Můj host absolvoval Báňskou a energetickou průmyslovou školu v Handlové na Slovensku a několik semestrů Fakulty osvěty a novinářství Univerzity Karlovy. Od té doby si dovolím říct, že jako erudovaný energetik rozsvítil scénu naší kultury. Byl redaktorem, manažerem, scénáristou, dramaturgem a zcela nově teď je i spisovatelem. Zabrousil snad do všech uměleckých oborů a kdyby nezběhl k farmaření, určitě by se ve výčtu jeho činností objevil, no troufnu si říct, i balet. Hostem Tandemu je Miloš Zapletal. Já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, dobrý den.
2: Jako bývalému rozhlasákovi ti nemusím připomínat, že v rádiu se kromě mluvení i hraje a že k tomu právě nastala ta pravá chvíle.
0: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.

kdysi. To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Takže Miloš Zapletal je hostem. Já jsem tě pozval, Miloši, do našeho tandemu jednak proto, že jsem s tebou rád, že se rádi vidíme, ale že si rádi taky povídáme. A dneska si budeme povídat kromě jiného taky o tom, co je u tebe úplně nové. A to jsou dvě knížky, které jsi vydal. Jedna, která bude opravdu hodně zajímat dospělejší populaci, se jmenuje Nesmrtelní. Podtitul má Slavní mladí staříci. A je to tak, že přibližuje opravdu hodně známých osobností?
2: Ano, ano, ale z takového nového pohledu. Já jsem, když mi bylo kolem 70 let, se zamýšlel nad tím, co bude dál s tím stářím. Člověk stárne.
1: Počkej, jak je to dávno, co jsi se začal zamýšlet?
2: No, už 6 let.
1: Jo, takhle už, jo. Let, no.
2: A vlastně mě napadlo, že mnozí lidé, které znám, si nevědí rady se stářím. Oni vejdou do důchodu, on byl vedoucí nějaké stavební firmy, byl odejít, je tam někdo mladší, nemá žádného koníčka, najednou je v důchodu a nemá co dělat. A tito lidé, což je opravdu prokázáno, dříve umírají, ti, kteří nejsou aktivní. A tak mě napadlo, že bychom mohli tou knížkou poradit právě těmto lidem, kteří si nevědí rady se stářím nebo s důchodem, jak na to, co dělat, jak být aktivní. A tak jsem vlastně si sepsal 43 jmen velmi známých osobností, abych jejich prostřednictvím dával jakoby ten návod.
1: Čili ty aktivní jsi si sepsal.
2: Ty aktivní, ale pozor, hranice je 80 let. Mám tam dokonce 108-letou paní Hranošovou. A průměr těch nesmrtelných je 86 let.
1: Slušný.
2: Čili je to povídání, ne ani tak rozhovory, ale povídání s nimi, ne o minulosti, tu všichni znají, u Jiřiny Bohdalové, Karla Gotta, nevím, Petra Nárožného, Jiřího Grigara a dalších, ale je to o tom, co dělají teď a co plánují. A je úžasný, že tito lidé jsou opravdu aktivní, mají program, zanechávají za sebou dílo. A jenom k tomuto úvodnímu vysvětlení chci dodat, že vlastně nesmrtelnost, proto se to tak jmenuje, je pro mě v tom, že po sobě zanecháváme potomky. To je ta nejdůležitější, že pokračuje náš život vlastně v těch našich potomcích. No a druhá nesmrtelnost je v tom, jaké dílo po sobě zanecháváme. Já, když jenom ty nejslavnější, Beethoven, malíři, Rubens a tak dále, tak to jsou, po těchto zůstává mnoho set let. Ale i u nás je spousta zajímavých lidí, tvořivých, po kterých také něco zůstane. Možná, že jednou i po nás.
1: Ale mně se líbí to, co jsi říkal, že ti staříci, že to tak řeknu, plánují.
2: Ano.
1: To je hezký, že pořád plánují. Ano. Já znám spoustu čtyřicátníků, padesátníků, kteří plánovat už přestali, prostě rezignovali, složili ruce do klína. Tak to se nás dvou, doufám, netýká.
2: Ne, určitě ne. To bychom tady neseděli.
1: Přesně, ano. No, já si myslím, že u tebe určitě ne, protože ty, když jsi přestal být šéfem projektu MIS, tak jsi začal být šéfem projektu
2: Farma
1: Blaník. A mně se moc líbí, že tam pořád něco nového vymýšlíš.
2: Ano, ano.
1: Tak o tom si určitě dneska taky ještě popovídám.
2: Určitě velmi rád.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Už jsem tady vyjmenoval všechny, no co pozor, ne všechny, ale některé profese mého hosta Miloše Zapletala, redaktor, scenárista, dramaturg, taky prezident MIS České republiky, ale taky si byl manažerem spousty slavných zpěváků a dokonce kapel, ty si manažeroval i Olympik, jestli se nepovedl.
2: Ano, Marie Rotrovou s Flemingem, někdejší Bukaníry, Olympik, s Pražským výběrem jsem spolupracoval, s celou řadou dalších, s Lenkou Filipovou a s dalšími.
1: Ty jsi podepsán taky pod projekt Manéž Bolka Polívky. Ano. Vždycky na titulkách vidím, že jsi scenáristou. Ano. Prosím tě, jak probíhala tato tvoje spolupráce s tou manéží, protože to byl velice slavný pořad a občas se ještě objevuje.
2: Strašně zajímavý program to byl. Já jsem se s Bolkem Polívkou setkal, když jsem ho lákal do divadelka Podvěží Marie Rotrové. To byl kdysi Marin docela slavný televizní program, kde se střídali různí hosté. A chtěli jsme tam dostat Bolka Polívku, bylo to s ním obtížné. Nicméně se nám to podařilo. A já jsem s tím Bolkem navázal trošičku kontakt a v té době jsem dostal nabídku z brněnské televize, že by i ona měla ráda svůj pořad jako Ostraváci měli Marii Rotrovou. Já jsem říkal, no vy tady máte geniálního člověka, ten je na to jako připravený málem. No jo, ale on nechce dělat nic v televizi, Bolek Polívka. On je výhradně divadelní herec, umělec, případně filmový. No tak jsem s ním dal řeč a jeho to docela zaujalo, protože jsem měl takovou představu dost konkrétní, jak to bude vypadat, že se to bude jmenovat Manéž Bolka Polívky. Že
1: to už
2: bude,
1: takhle bylo v začátku,
2: ano, že to bude připomínat Manéž a řekl jsem mu, tehdy jsme se ještě vykali, pane Polívko, tam si budete dělat, co budete chtít, budete si zvát hosty, jaké chcete, nikdo nám z televize do toho nebude mluvit. Tyto výsady to musí mít. A on na to o tom chvilku přemýšlel a zalíbilo se mu to. No takže jsme se domluvili na první manéži, kterou jsme natočili už někdy v polovině 80. let, v druhé polovině 80. let. Do dneška se těch manéží vysílalo, já nevím, 55 zhruba. A jenom musím říct ještě takovou pro mě památnou větu. Bolek mi tehdy řekl, pane Zapletal, ale jenom vás upozorňuji na to, že jsem těžko organizovatelný. A to tedy je.
1: S Bolkem
2: to není jednoduché, ale je to s ním krásné. Ta práce na manéžích, to byla kromě té, co teď jakoby vykonávám, toho psaní, to byla nejkrásnější doba mojí spolupráce v show businessu.
1: No, já si myslím, že se to projevovalo i potom, jak si na jednak oblibě diváků, ale vůbec jak si úrovni toho pořadu, na ten se všichni těšili, to trhalo rekordy samozřejmě ve sledovanosti. On si opravdu vybíral Bolek sám ty hosty, nebo jsi mu taky někoho třeba doporučil?
2: Tak samozřejmě jsem mu je já doporučoval, většinou jsem mu je doporučoval, ale vždycky jsme se společně na nich dohodli, nebo taky někdy nedohodli. A samozřejmě ta moje scenaristická spolupráce musí být skromná v tom vyjádření, protože já jsem byl spíš jakoby dramaturgem. Ano, na některých jakoby scénaristických počinech jsem měl určitý podíl, ale samozřejmě to bylo převážně z Bolkovy hlavy, protože to odpovídá jeho natyrelu, jeho umění, ale i jeho osobnosti, to, co tam předvádí.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Už jsem v úvodu říkal, že Miloš Zapletal je v současné době taky autorem, čili spisovatelem. O té první knížce Nesmrtelní jsme si popovídali. A ta druhá, ta už je víc než pro ty dospělé, spíš určena těm menším posluchačům. Ale vzhledem k tomu, kdo je slyšet v té zvukové podobě té knížky, která se jmenuje, jestli se nepletu, Báchorky Blanického rytíře, teď mám na mysli Oldu Kaisera, tak to je samozřejmě jaksi kumštíř a komediant, kterého si rádi poslechnou i dospělí. A my si to za chviličku taky poslechneme. Jak tohle vzniklo, třeba tyhle ty báchorky?
2: Jak víš, tak já mám pod Blaníkem farmu. Na té farmě jsme orientovaní na rodiče s dětmi. Je tam hotýlek, také restaurace a tak dále. A když jsou tam děti, tak musíme pro ně vymýšlet programy, aby je to zajímalo. My tomu dokonce říkáme podblanický ráj dětí a zábavy. Protože zaujmout děti je velice těžké.
1: No

0: A ty děti, ty menší, tomu věří opravdu. Oni tam nalezají.
1: Tam něco najdou, jo.
0: My jim tam nasypeme vždycky nějaký takový drobný sklíčka, takový, jako, že to vypadá jako poklad. No a ty děti jsou tím nadšeny. Nebo máme tam malý blaníček. To je vlastně kopie té Bajné hory Blaní, která je na horizontu té naší farmy. Máme tam identickou rozhledničku, jako je na Blaníku, ale uvnitř toho blaníčku je jeskyňka. Tajemná. V té jsou zbytky rytířského brnění, takové staré dveře. No a tudy opravdu vchází skutečný blaňský rytíř. Občas fotografuje se tam s dětmi. Takových věcí, ta oslí svatbu, to ještě nikdo nikde neviděl.
1: Prosím.
0: Ano, dva svědkové vedou osličku Nelly a osla Ramisana. Ona má závoj a věneček na hlavě, on má cylindr a motýla obrovského a dříve já, dnes to za mě dělají jiní, normálně proběhne se vším všudy svatební pochod, k tomu hraje, oslíci přijdou a já k ním promlouvám, bereš si Ramisane a tak dále, on přikývne, ona přikývne. Dokonce dáváme jim na levou přední nohu, na kopítko, takzvané nákopitníky svatební, to jsou takové zlaté náramky a na konci si dají pusinku. A lidi jsou nadšení, zejména děti, tak se s nimi fotografují. Takže takovýchto věcí tam máme spoustu, ale abych se dostal k té knížce. A protože těch zvláštních zážitků a tajuplností je tam celá řada, no tak jsem z nich sepsal Báchorky blaňského rytíře. Je to o tom, že blaňský rytíř prášil, občas vyjde z Blaníku, chodí tam kolem a zažívá tam podobné věci, o kterých teď mluvím. Spoustu dalších jsou tam i strašidelné, trošku až pro děti hororové situace. No a nakonec jsem to vydal v knížce, která se jmenuje stejně Báchorky blaňského rytíře. Jsou tam krásné obrázky Jana Písaříka, opravdu malebné. No a nakonec to namluvil i Oldřich Kaiser.

0: na Rosáka.
1: Báchorky Blanického rytíře, to je druhá knížka mého hosta Miloše Zapletala. To jsou opravdu báchorky a opravdu rytíře spod Blaníku. A namluvili, jak už si před chvilkou říkal, Olda Kaiser. A vzhledem k tomu, že my tady občas dáváme našim hostům, co občas, pokaždé, možnost poslechnout si nějakou oblíbenou písničku, kterou mají rádi, tak teď bychom to mohli trošičku pozměnit a mohli bychom si poslechnout toho Oldu Kaisera, protože to je taky záležitost, která se dá hodně dobře poslouchat.
2: Já si myslím, že to bude diváky bavit docela, že to budou rádi poslouchat. Zahrajeme jim jenom kousíček samozřejmě, ale když se mi podařilo přemluvit Oldu Kaisera, s ním se znám asi 40 let, mám takový legrační zážitek. Když jsme to natáčeli ve studiu, ve zvukovém studiu s režisérem, tam mají zvířátka své role a samozřejmě své hlasy, což Olda geniálně umí napodobovat kohokoliv, také zvířátka. A my jsme potřebovali s režisérem, aby na konci nám ještě namluvil zvlášť žábu a raka, já nevím, čápa a různá zvířátka. Tak on se postavil do studia a kvákal, štěkal, kokrhal, vše. A teď jsme to nahrávali a protože byl tak zaujatý, tak my jsme na sebe mrkli a šli jsme na kafe. A Olda tam pořád napodoboval zvířata. Za 10 minut jsme se vrátili a Olda pořád kválkal, kokrál. A pak jsme ho zastavili a prozradili jsme mu, že to byla legrace trošku. Nicméně, že bychom si pustili teda...
1: Velice rád, mě zaujalo třeba, jak se asi dělá rak, ale to možná, že si to poslechneme.
2: Rak si taky brumlá v Oldově předvedení. Tam je jedna taková báchorka, která se jmenuje Koncert zvířat. Blanický rytíř Prášil si vymyslel, že by nechal uspořádat blanickým rytířům koncert zvířat. No jo, ale jak na to jít? A dozvěděl se, že čáp, který se jmenuje Bydlo, je muzikální, že dokonce umí dirigovat. Takže si našel čápa Bydla a takhle s ním rozmlouval.
1: No tak to je správný koncert, v podstatě je to, co si tady dáváme většinou. Ano, písničku na přání, dnes to bude koncert.
3: A jak jste koncert naskoušeli? Trápili jste se s tím hodně? Zeptal jsem se dirigenta. Považ, rytíři, že jsem napřed musel všechny zvířecí hudebníky a zpěváky naučit, jak vypadá houslový klíč. A jak vypadá? Opáčil jsem. No, jak trochu jako housle. A jak vypadají housle? No přece jako houslový klíč. Aha. Vzdal jsem to. To ale ještě nic nebylo, pokračoval dirigent Bydlo. Než jsem pak všechna zvířata naučil stupnici do re mi fa sol la si do, to byla fuška. Cože si je naučil? Čáp jen mával křídlem, protože pochopil, že na hudební pojmy jsem krátký. Víš ty vůbec, co v hudbě znamená forte? Forte, nevím. To znamená, že hudebníci mají hrát nahlas. A víš, co znamená piano? Anebo pianissimo? No přece klavír. Ale. Zakroutil čáp hlavou na svém dlouhém krku. Piano znamená hrát potichu. A vůbec, viděl jsi někdy klavír? Samozřejmě, pochlubil jsem se. Ve Velíši jsou v něm krávy. To není klavír, ale kravín.
4: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Určitě nemůžu vynechat tvoji etapu, Miloši, docela důležitou v životě, a to byla mis, samozřejmě. Ty jsi byl s tím spojen naprosto jaksi nerozlučně. Miloš Zapletal rovná se mis a mis rovná se Miloš Zapletal. Prosím tě, když jsi s tím skončil, jednak mě zajímá, jestli ti to nechybělo, ale hlavně mě zajímá, jak se na to třeba koukáš dneska.
2: Honzo, s určitým odstupem, a musím říct, že o mis, ne, že bych nerad o ní mluvil, ale já tím, že ji nesleduji a že slyším od kamarádů a lidí kolem sebe, že se zdá, že mis pomalu a jistě končí na smetišti dějin, což je mi upřímně řečeno líto. Zkrátka o to moc nevím, já ji nesleduju. Určitě mi to není líto, protože se zabývám úplně jinou činností. V mis už jsem toho neuměl, nebo s Jiřím Adamcem, s ním jsme to dělali, jsme toho neuměli už víc, všechno, co jsme uměli, jsme předvedli, takže jsme to nechali jiným, kteří bohužel to pravděpodobně pokazili. Takže moc se mi po ní nestýská, ale já ti řeknu zajímavou věc, jak to začalo celé. Já jsem v roce 1968 byl redaktorem Československého rozhlasu v Ostravě. A se mnou seděl v kanceláři Václav Čapek, tehdy slavný moderátor.
3: Prosím tě, ano. S tím já jsem dělal videostopy.
2: Samozřejmě, jistě. Musíte se znát. Ano. A Václav Čapek moderoval mis Československa, která byla v Ostravské hale. A já jsem tu jeho přípravu sledoval. Samozřejmě jsem mu strašně záviděl, to jsem byl mladý kluk. Krásně, holky kolem mě a tak. Byl jsem se na tom finále podívat, vyhrála tehdy Alžběta Štrkulová. A po mnoha letech mě Jaroslav Dietl doporučil do tehdy vzniknuvšího Paláce kultury a sportu Vítkovice v 88. roce, kde jsem dělal externího dramaturga. A mým úkolem bylo vymýšlet a realizovat programy, které naplní tu 16-tisícovou halu. Dělali jsme jich celou řadu, pop, moda a tak dále. Ale pak mě napadlo, jsem si vzpomněl na tu závist k Václavu Čapkovi před 20 lety a řekl jsem si, no mis je zakázaná, ale to by bylo něco pro tu halu. Tak jsem začal zařizovat v 88. roce a podařilo se to, akorát, že nás nutili k tomu, aby se to jmenovalo Dívka roku. Což jsem odmítl, protože jsem říkal, my se musíme dostat do toho řetězce celosvětového, všude se tomu nemysl a tak dále. Podařilo se to. Vyhlásili jsme v 88. V roce 89 na jaře se uskutečnila první mis, to vyhrala Ivanka Christová, no a byl z toho najednou slavný pořad.
1: No, a když tak zavzpomínáš, která z mis, teď už můžeš, tenkrát si nesměl nikoho favorizovat, která z mis, které zvítězili, se ti nejvíc líbila? Kterou by si třeba i do dneška zvolil jako mis?
2: Nejvíc jednoznačně Taťánu Kuchařovou, protože ta byla opravdu velmi výjimečná, také proto se stala Miss World. Ale vzpomínám si třeba na Ivanku Christovou, to byla ta první mis, a nejen proto, že byla první, ale ta byla opravdu překrásná, měla takového zvláštního ducha, osobnost velmi silnou, nebo Monika Žítková v 95. roce byla Miss Europe. Řekl bych, že na tyto tři mis nejraději vzpomínám, pokud teda vzpomínám na mis.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Dvě knížky má za sebou jako v podstatě začátek nové kariéry, Miloš Zapletal, ale ty píšeš třetí, jestli se nepletu, je to tak?
2: Ano, jednak mi to začalo bavit.
1: No.
2: Druhak je o to zájem ve vydavatelství a do třetice jsem si uvědomil, že je spousta lidí, známých osobností, s nimi jsem spolupracoval. Dělal jsem jim manažera, moje agentura někdejší je zastupovala a tak dále. Začíná to například Karlem Krylem, kterého jsem vlastně pro veřejnost objevil. Já jsem kdysi se s Karlem setkal v Teplicích, kde jsme s Honzou Chábem založili divadelko poezie, hudby a legrace. A tehdy Karel Kryl byl recitátor. My jsme tam dělali třeba, inscenovali Nezvala, Apolinér a tak dále. Já jsem dělal pantomimu. A Karel Kryl s Jitkou Dlaskou recitovali. A ten Karel občas tomu našemu režisérovi Honzovi Chábovi, to byl takový oblastní básník, přinese nějaké svoje verše. A Honzo mu to pochválil, něco mu k tomu řekl. Střihnu. Za několik let, kdy už jsem byl redaktorem Československého rozhlasu, tak jsem se potkal s Mirkem Kováříkem, známým recitátorem, a on mi říkal, ten Kryl, co si s ním tehdy v Teplicích recitoval, ten má báječní protest songy. Tak jsem ho vyhledal, zjistil jsem, že v olomouckém Dex klubu, který mimochodem vedl tehdy pozdější minister kultury Pavel Dostál,
1: ano,
2: tam Karel měl svůj recital. Já jsem vzal technika a Nagru, to byl takový profesionální magnetofon kdysi, a přijeli jsme do Olomouce, s Karlem jsme se domluvili a natočili jsme ten jeho koncert. A protože jsem měl v Ostravě výborného šéfa, šéfredaktora, tak jsem ho přesvědčil, že to je tak zajímavé, že by se to mělo vysílat. Psal se, prosím pěkně, rok 1966-67. A vlastně Karel Kryl se začal vysílat, já jsem spolupracoval s manželi Černými, tak jsem mi posílal písničky Na houpačku, Pietu a Prsten z kamej a další. A teprve po revoluci, když Karel napsal Bratříčku zavírej vrátka, tak tato písnička suverénně vyhrála Houpačku, pak jsme z toho udělali LPčko s Karlem. Byla to strašně zajímavá spolupráce, ale také napínavá. Málem mě o 10 let později, nebo o 7 let později, kvůli němu zavřeli. Málem jsem skončil ve vězení, protože se mi chtěli tam ostravská nomenklatura pomstit za to, že jsem takhle Karlu Krylovi pomohl do světa. No, takže o takovýchto věcech zajímavých bude ta knížka, bude se jmenovat Za zády slavných, tedy za zády těchto lidí: Marie Rotrová, Michal Kocá, Bolek Polívka, Lucie Bílá, celá řada dalších, Olympik, Petr Janda. To jsou všechno lidé, s nimi jsem spolupracoval, s nimi se dobře znám a na něž chci v té knížce vzpomínat, protože mám s nimi spoustu zážitků podobných, ne bulvárních, kdo s kým, to vůbec mě nezajímá, ale myslím si, že to bude docela zajímavá knížka, moc se na ní těším.
0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
3: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: První z těch knížek Miloše Zapletala, o kterých tady mluvil, se mne nesmrtelní slavní mladí staříci. Já si myslím, že jedna z těch kapitol by mohla být klidně o tobě. já se opravdu obdivuju, vůbec ti nevěřím, že ti je 670, jak si před chvilkou.
2: Je, bohužel. No,
1: ale prosím tě, jak ty se udržuješ v takovýhle kondici a v takovýhle podobě úžasné?
2: Myslím, že to mám po předcích, protože od mého dědy bratři všichni, čili prastrýci, se dožívali vysokého věku. Pamatuju si, když strýda Johan, kterému bylo prosím pěkně 90, oslavovali jsme 90. On byl až do ranního kuropění na té oslavě, odcházel poslední, ale co pak to? Já jsem spal v jednom pokoji, ve vedlejším pokoji, spala kamarádka mojí maminky, která se mu tomu strýci líbila. A já jsem zažil, když on běžel po schodech, ťukal na tu růženku, která se před ním zamkla, 90 let mu bylo. A ťukal, říkal, růženko, mě i když je 90, já nejsem úplně neschopný. Růženka mu samozřejmě neotevřela, no a takových to jsem měl několik setků, tak možná, že to bude tím, ale žádný zvláštní recept na to nemám. Já no, prostě to tak je. No.
1: Ty chystáš se, až ti bude 90, že budeš ťukat na dýška mladý děvčat?
2: Ne, to ne. Já si myslím, že
1: ty jsi spokojený s Hankou.
2: Určitě. No.
1: Ano, tak já si myslím, že ti můžu popřát jenom, aby ti to pořád takhle vydrželo, aby hlavně ti vydržela ta invence, aby se pořád na farmě Blaník taky a u tebe pořád něco dělo a samozřejmě ti přeju hodně inspirace pro tvoje psaní. Měj se moc hezky, Miloš Zapletal byl dnes hostem Tandemu.
2: Moc děkuju a nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
4: Ty spíš, ponorená do snu, čo bludia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Tisíc příběhů.
1: Energická, rázná, sportovkyně tělem i duší. Taková je Eva Novotná, která dokázala zdolat nejeden vrchol, ale také přestála nelehké chvíle. Do Jizerských hor a třeba i do Peru nás zavede Tisíc příběhů a Romana Růžičková.

0: Jizerské hory se Evě Novotné staly domovem. Na své chalupě žije trvale už několik let a jak říká, město jí vůbec nechybí.
1: Od roku 64 jsme tady měli chaloupku a od té doby, co jsem šla do důchodu v roce 92, to mám jako trvalý bydliště.
0: Vy tady musíte sportovat denodenně, protože ty procházky tady, ty jsou trochu náročné.
1: Tak je to z kopce do kopce pořád, to máte pravdu. A ten les není nikdy moc průchodný. To je samý kámen, samý kořen, ale dá se v tom chodit. Měla jsem kamarádku, to nám bylo takový 16, s kterou jsme chodili na výlety do Jizerek. No a tam jsme se občas potkali s nějakou partou a ti nás pozvali na lezení. Takže to bylo v roce 53. Člověk se vždycky trošku bojí, samozřejmě, jo, ale musíte líst tak, aby to člověk zvládnul. Nikdy jsem nespadla s tou naší partou. Lezli jsme v Jizerkách, pak jsme strávili mládí v takzvaném Skaláku, to je Hruboskalsko, no a všechny ostatní oblasti, které jsou tam poblíž, Příhrazy, Prachov a tak dále. No a Vysoké Tatry, to byl náš domov, Vysoké Tatry.
0: Jak často jste se vůbec na ty skály dostali?
1: Každou sobotu a neděli, i když soboty se ještě pracovalo. Já jsem začínala, to jsem ještě byla studentka, ale každou sobotu a neděli. A do Tater tak 3x do roka, v zimě nebo v létě, to jsme jezdili. Studovala jsem chemii, pak jsem byla tady v Liberci zaměstnaná ve veterinárním ústavu. Potom ale přišlo neštěstí v Peru, kde mi zahynul manžel. Měla jsem dvě maličky děti, tak jsem přešla o tamtuť na jiné zaměstnání. Šla jsem učit do školy a v podstatě potom jsem už až do důchodu učila ve škole chemii.
0: Kde vy jste vlastně vašeho manžela potkala? Patřil on do té party horolezecké? Potkali jste se právě tam?
1: Ne, nepatřil. My jsme se potkali ve škole. On studoval o rok výš než já, taky chemii, takže jsme se potkali ve škole, ne přímo ve škole, ale na lyžařských kurzech pořádaných školou.
0: Ta společná vášeň pro hory a horolezectví vás hodně zblížila.
1: Určitě, já jsem si se lezla víc než manžel. On byl v jičínský partě, byl jičiňák, ale byli jsme spolu potom i na Kavkaze, i v Tatrách. Jo, lezli jsme spolu a lyžovali jsme spolu. No a měli jsme takovou příjemnou domácnost. Tenkrát člověk skutečně lez amatérsky. Lyžoval i lezl amatérsky, to nebylo jako dneska, že prostě sháníte sponzory. Nešlo tolik výjíždět ven, jako jde výjíždět dneska. Ovšem, něco se vždycky povedlo. No a ty Vysoké Tatry, to skutečně byla ohromná škola. V podstatě jeden i z vrcholů. Dneska se jezdí do Alp, dneska se do Tatr nějak tolik nejezdí. Jsou jiný hory. Pro nás to byly Vysoké Tatry hlavně. Své pomoc fungovala, fungoval materiál z NDR, lana, karabiny, to tam měli o něco, lepší se nedá říct, ale karabiny měly lepší než u nás. A potom my jsme lezli ještě na konopných lanech. A ty nebyly zas tak špatný, no bo je to těžký samozřejmě. A nevím, v kterém roce už potom začaly silonový lana. To si teďka nespomínám, no někdy v 60. letech.
0: S čím jste se vypravovali třeba do těch Vysokých Tater?
1: Lano, smyčky, skoby, kladivo.
0: Stejná výbava jako dnes, ale na váhu?
1: No, na váhu asi trochu větší, no dneska jsou všelijaký takový udělátka, dneska toho je mnohem víc. Já už se v tom dneska ani nevyznám, co všechno oni můžou mít. Čo, nebylo magnézium, v podstatě to, co jsem vám vyjmenovala, to nám stačilo. Stan, spacák, spacáky jsme si šili sami, karimatky nebyly. Dělali jsme si matračky vyspaný třeba korkovou drtí. I v zimě, když jsme spali, no tak jsme si pod sebe dali lano. Všecko, co jsme měli, jsme si dali pod sebe, pod loket třeba rukavici. Byly nafukovací matračky a ty byly strašně těžké. Ty jsme málo kdy nosili.
0: Kam jste se podívali třeba s manželem?
1: Byli jsme na Kavkaze, tam jsem byla asi 3x. Tam jsme lezli docela pěkné věci. To byly takové skalní ledové věci. Ještě do Jilských Alp se jezdilo. Tam to jako šlo. To je Vápenec a tam byly pěkné cesty. No dneska s tím materiálem oni taky lezou mnohem těžší cesty zase. To, co dneska lezou, se tenkrát ještě nelezlo. Pozor, byly těžké cesty. Dneska je těch těžších cest víc. Nás žádný adrenalin nehnal. Nám se to prostě líbilo, měli jsme výbornou partu a bavilo nás to, že s tím materiálem, co my jsme měli, prostě nešlo. Ale vylezli jsme pěkný věci.
0: Co tomu říkali vaši rodiče, když jste, co by studentka mladá, přišla s tím, že polezete na nějaké skály?
1: Já svoje rodiče dodneska obdivuju, jak byli tolerantní. Buď si neuvědomovali, že se něco může stát, anebo mě měli tak rádi, že mě prostě to chtěli dopřát. Já je obdivuju. Když dcera potom lezla, nebo syn, nebo i vnučka, jo, člověk má strach. A to jsem odjela na měsíc do Tater, se 100 korunou, za to si člověk udělal trošku nějaký nákup. Na Terryho chatě jsme byli zaměstnaný s kamarádkou, vždycky několik dní vařili jsme tam, pak jsme měli několik dní volno, tak jsme šli jíst. Domů se poslal pohled občas. To bylo všecko, žádný telefony nebyly, nic. Naši byli, jestli byli úplně klidní, ale nikdy mě nic nevyčítali.
0: Měli jste vůbec v rodině takové sportovní kořeny?
1: Naši lyžovali před válkou, co by mladí, tak lyžovali. Byli v Jeseníkách, tam byli zaměstnaní v dnešním Jeseníku, dříve v Rivaldově, tak tam lyžovali. A pak, když jsme přišli po Liberce, tak zase chodili na lyže.
0: No a jak je to s vašimi dětmi? Sportují? Tak vy už jste teď trochu naznačila, že i dcera, syn, i vnučka lezou.
1: Lezli se mnou, že to se mi to naučila, potom s nějakými svými kamarády. Teďka už lezou jenom příležitostně. Každý má 4 děti malý a nebydlí v oblasti, kde jsou ty skály. Právě, že my jsme bydleli tady na severu Čech, kde je toho pískovce hodně. Děti mám v jeho západních Čechách, tam ta příležitost nalezení nějak moc není. Nejstarší dcery, ta už si to jako zkusila. Ne, že by to bylo její nějaký hlavní koníček, to ne. Je schopná něco vylíst, třeba s tátou, nebo tak to je. Uměj slaňovat děti, to jo, ale že by jako pravidelně chodili do skal, to ne. Já se vůbec nezlobím.
0: Jak se vůbec váš manžel dostal do té expedice, jak ta parta tenkrát chystala tu svoji cestu?
1: To byla liberecká parta, on byl z Jičína. Oni chtěli původně na Aljašku, potom, protože Aljaška v podstatě jsou Spojené státy americké, tak režim to potom nějak nechtěl dovolit. A přišlo pozvání od Horolezeckého svazu z Peru, že by tam někdo mohl přijet. Tak Horolezecký svaz to ty partě, která chystala tu Aljašku nabít. Dobře, tak oni, že proč by ne do Peru, že jo, tenkrát to byla exotika, někam se také dostat. A potřebovali ale někoho taky po organizační stránce, aby jim s tím pomáhal. Můj muž nebyl nějaký vynikající horolezec. To ne, prostě chodili, zbavilo ho to, ale nebyl nějaký špičkový. Ale zase po té organizační stránce byl velice schopný, takže ještě on a ještě jeho kamarád Jirka Rasl, my jim v tomhle hodně pomohli. A potom stejně se to ještě změnilo tak, že potom pozvali, vedoucí výpravy byl z Prahy, tam byly asi 3 z Prahy. No, byla to taková parta trošku smíšená, ale základ tvořili liberečáci.
0: Asi těžko se teď o tom mluví, ale nerozmýšlela jste si to, že byste řekla, já nechci, aby si nikam jel, měli jste 2 malé děti
1: no,
0: v té
1: tak
0: době.
1: Strach jsem měla, samozřejmě. Nikdy jsem neřekla, že nechci, aby jel. To ne, ale strach jsem měla. Když jsme se loučili, tak ten strach jsem měla veliký. Jak dlouho to chystali? No minimálně rok, možná víc. Tenkrát jsme měli ty malé děti, já jsem se zase o to tolik nestarala. Klukovi byl rok, holčičce byly 4, takže to šlo trošku, nešlo to mimo mě, ale nebyla jsem v centru dění. Kluci si to všechno sehnali sami. Od různých firem, to už měli samozřejmě dobrý lana, slušný stoupací železa, cepíny, no byla to tak ještě starší výbava, není to jako dneska, ale už to šlo, nechali se ušít spacáky, někde stany, ale oni se o to starali sami, já jsem skutečně nemusela.
2: Vysíláme rozhlasové noviny.
3: Přehled zpráv. Katastrofální zemětřesení v Peru si vyžádalo 1000 obětí. Francouzská tisková agentura hlásí, že město Huaraz je prakticky smazáno ze země. Stejný osud postihl.
1: To, když se to stalo, tak jsme 14 dní skoro nevěděli, jestli se zachránili nebo jestli se nezachránili. To jsme dlouho nevěděli. To byly vždycky takové nějaké ohničky naděje, že někde jsou nějaké jeskyni, že se někde schovali, nebo že aspoň někdo přežil. No to potom až, říkám, asi 14 dní to trvalo, než už to bylo jistý a jasný. Bylo to hrozný. To teda musím říct, že to bylo hrozný. Já si myslím, že skutečně se nejvíc pomohl čas. A kamarádi. Měla jsem hodně kamarádů. Celý svůj život člověk žil v partě, dobrý partě. Mám je do dneška ty kamarády. Dneska už jsme prostě postarší, všichni do dneška se scházíme, takže kamarádi hodně pomohli.
0: Vašim dětem bylo tenkrát 4 a 1 rok. V té době moc nerozuměli, co se stalo.
1: V té době samozřejmě nerozuměli, ale potom jsme si vždycky říkali, hele, táta by to udělal takhle. Jako by tam třeba ne s námi byl, ale co by tomu asi táta řekl, tak šlo to dobře. No ne, šlo to dobře, to říkám špatně, nešlo to, šlo to těžce, ale nakonec to všechno dobře dopadlo. Hodně jsme jezdili tady na lyžích, i do těch skal jsme jezdili, 50 jsme tady jezdili, tu Jizerskou, všechno, to bylo hezký. Dnes už je to všechno úplně jiný. Přišli jiní lidi, mladší lidi, dělají to jinak. Když mluvím se svou nejstarší vnučkou, který je 17, tak myslím si, že si takových hodnot, jako jsme měli, my taky váží. Nemůžu si stěžovat ani na děti, ani na vnuky.
0: Vy jste se tam na to místo vydala krátce po tom neštěstí, možná jenom 2 roky uplynuly od té doby.
1: Stalo se to v 70. My jsme tam byli, já nevím, kolik nás tam bylo, asi 5 nebo 6, v 72. A to musím říct, no, že jsem z toho moc neměla. Měli jsme všichni strach, abychom se vrátili domů k těm svým dětem. To jsme si říkali, aby se nám něco nestalo. To bylo ještě hodně čerstvý. I tamto laviniště, všecko to bylo strašně syrový. To prostě ty zříceniny, ne zříceniny, to bylo zavalené město, které tam bylo pod tím, na tom jejich tábořišti, no tak tam byly prostě ohromný balvany, protože to v podstatě ta lavina se skládala ze sněhu, kamení a nějaký hlíny. To byly balvany třeba 10x10. Prostě ohromný, ohromný. Dostali jsme se tam přímo na místo toho základního tábora. To jsme se dostali, aspoň jsme si mysleli přibližně, že ten základní tábor byl na kraji té laviny. Ale byl. Kdyby byl třeba o 100 metrů vedle ten tábor, tak to nemuselo tak dopadnout. Ale čirou náhodou všichni byli v tom táboře, protože druhý den se měli stěhovat na jiné místo. Tak všichni tam byli, balili tábor, nikdo nechyběl. Bohužel. No a pak jsem tam byla ještě v 94. a to bylo 24 let od toho, no tak to už vypadalo úplně jinak. To už na té lavině rostly keře, to už začínalo zarůstat. V tom 72., když jsme tam byli, tak jednoho mládence našli, ten asi utíkal stranou, ovšem stejně ho to zastihlo, ta lavina, ale potom Peruánci ho našli a udělali mu tam malý hrobeček. Tak ten hrobeček jsme tam ještě v tom 94. našli. No, je to prostě jenom místo ohraničené kamenama a už to bylo úplně jiný. Zarostlý, vyrostlo nový městečko dole pod tím, těch 30 kilometrů pod tím asi, to, který bylo zavalený. Už tam pulzoval jiný život. Teď po druhý, říkám, v tom 94., tak to už člověk měl to nejhorší za sebou. To byla taková vzpomínková cesta. V tom 72., to jsem tam byla přitom, to jsme tam vezli desky, bronzový a takový emblém bronzový, takový zlomený cepín a peruánští, v podstatě indiáni, nám tam udělali takový památník, ty desky do toho zasadili. To bylo v tom 72. Když někdo z Čech přijede, tak se jde podívat k tomu památníku, který je nedaleko té laviny, ale v protisvahu na druhé straně. Taky už na něj spadla z druhé strany menší lavinka a tak to ale vyčistili trochu. Takže tam je. A přibyly tam i nějaké další destičky nějakých neštěstí, které se staly v těch Andách. I tam jsou nějaké asi 2 Češi, ale i nějací Jihoameričani. Je tam víc těch destiček.
0: Vy jste se tam ale vydala ještě po třetí. Kdy to bylo?
1: To bylo loni. To bylo loni 2010. To jsme tam byli po třetí. To jsme jeli vůbec jako do Jižní Ameriky. To jsme byli od ohňový země, jsme potom jeli nahoru s kamarádkou, no a potom jsme se teda dopravili autobusama až nahoru do toho Peru a šli jsme ještě na to místo po třetí. Tak to bylo ještě víc zarostlý, to už by člověk vůbec nepoznal, že tam byla nějaká lavina. Vysoký stromy, no tak vysoký stromy, 8-metrový, že tam dost takový vejšky to moc nevyroste, ale prostě už to nevypadalo jako lavina, už to vypadalo jako normální krajina. A ten památník, ten tam stojí pořád. Občas někdo z našich známých říká, že tam byl. To lidi se tam staví, říkají tam tomu monumento Čeko, český monument. Tak to bylo loni, to bylo naposled. Když jsme jeli odtamtud, tak v severním Chile se s náma převrátil mikrobus jejich cestovní kanceláře. Jeli jsme se tam podívat na nějaké památky. To jsme měli teda ošklivý zranění. Měsíc v nemocnici, asi 13 zlomenin jsem měla, včetně rozdrceného obratle. Bylo toho moc. Doteďka mám prostě nějaké následky, to z toho se nezbavím. Měsíc v nemocnici v Chile, 3 měsíce v Liberci. Cesta zpátky malinkým letadýlkem, jenom doktor, 2 sestry, my 2, naše ruksaky ve 4000 výšce. Ne přes Atlantik, to muselo jít až přes Kanadu. A tam potom pod Grónskem do Británie, do Irska a domů. To jsem se z toho dlouho sbírala. Nebylo to přímo v Peru, ale bylo to vedle Peru v severním Chile, když jsme jeli odtamtud. V Solní poušti a Atakama. Potomhle všem jsem ráda, že můžu bydlet tady na chalupě. Nemusím být ve městě a jsem tady ráda. Je tady víc práce samozřejmě, házení sněhu, všecko, potíže s vodou, ale má tady člověk svobodu.
0: Nezanevřela jste potom velikém neštěstí v tom 70. roce na hory?
1: Po tom 70. roce jsem nezanevřela na hory. Několik let mi nebylo nejlíp. Ale chodila jsem s kamarádama líst, děti jsem brala sebou. Když se to trošičku všecko jako uklidnilo, tak to byl taky docela hezký čas. Spíš teďka už nebudu cestovat. Za A nemám chuť. A jako to zranění přece jenom mě v tom asi brání. Ale můžu jezdit na běžkách a to jsem ráda. To jsem si krásně v zimě zajezdila tady. Ne nějaký dlouhý štreky, ne rychle, ale pěkně.
0: My jsme tady hodně mluvili o tom sportování. Asi lyže a hory, to jsou sporty, kterým se věnujete nejvíc?
1: Kterým jsem se věnovala nejvíc. Lezení teďka už v podstatě blíž nechodím, ale na lyže se ještě dostanu. I teďka po tom úrazu, prostě letos jsem si v zimě krásně na těch běžkách zajezdila. Další radost, kterou mám, jsou pejskové.
0: Kolik těch kilometrů jste najela po tom úraze?
1: No něco přes 500. Není to zas tak hrozně moc, ale bylo to příjemný. Po kouskách, ne žádný dlouhý velký štreky, bydlím v podstatě v horách, takže to do ty stopy nemám daleko.
0: Členové expedice Peru se v roce 1970 zúčastnili tehdy 3. ročníku jizerské padesátky. Ten další ročník se už běžel na jejich počest.
1: Ta padesátka to vlastně ty kluci založili, liberečtí horolezci, v roce 68. Neštěstí se stalo v roce 70, tak od roku 71 se to běhá jako memoriál expedice Peru, ale pozor, dneska už to tam není v těch propozicích, dneska už to patří do světového poháru, ale přece jenom udělal se památník nedaleko startu jizerské padesátky v Bedřichově a ten se odhaloval loni na to 40. výročí Peru, to je 31. května. To vím, to jsem byla v nemocnici, tak byli tak hodní z horské služby, že pro mě dojeli do té nemocnice, abych tam u toho mohla být. Jsem ráda, že tam je.
0: Ale ještě k té jizerské padesátce, vy jste mi prozradila, že nejenom, že jste se účastnila, kolika ročníků?
1: No skoro všech. Naposled v roce 2009. 10 jsme tady nebyli, to jsme byli v té Jižní Americe. 2x jsem byla asi mimo a pak někdy se padesátka nekonala, že nebyl s nich, jinak všech.
0: A kolikrát z toho jste byla první?
1: No podařilo se mi to 2x, ale to už je hrozně dlouho. To bylo v 70. letech. S těmi všemi pozůstalými ženami kontakt nemám. Ženy, které byly z Prahy, to jsme měli ze začátku možná ten rok, 2, troši, ale potom jako s těmi libereckými, jo. S libereckými kontakt samozřejmě mám. S těmi z Prahy to už ten kontakt takový není. To byla rodina Heklová, to byl fotograf vynikající. S paní Karouškovou, Karoušek byl sochař. Jo, tak s tou se vídám. Tak s některými ano, s některými ne. V tom 72. roce bylo nás asi 6 děvčat a 2 chlapi horolezci, který jako se toho ujali, tak to jsme jeli s nimi. To jsme jeli nejdřív do Limy na český velvyslanectví, to jsme dokonce i mluvili s paní prezidentovou, byli jsme v kontaktu i s prezidentem Peru tenkrát, to bylo na takový vyšší úrovni i s tím horolezeckým svazem z Peru, to všechno ty kontakty byly v tom 72. A v tom 94. To tady zorganizovali dva mládenci, jeden ze Smržovky, jeden z Prahy, a sehnali prostě několik těch pozůstalých děvčat. Všechny nejeli, všechny nechtěli jet. Ale já jsem tam byla o rok dřív, v 94. a oni tam pak jeli na 25. výročí v 95. A já jsem to tam s nima měla jet jako připravit. I se vylezl přímo ten Huascarán takovou nějakou tou nejlehčí cestou, ale já jsem tam nebyla. Třem klukům to dalo hodně práce. Hodně práce, ono to je skoro 7000, asi 6800. Já jsem se dostala, nevím, tak asi na 5500. Prostě jdem do jednoho takového tábora a potom řekla jsem, že ne, že zdálo se, že to je přece na mě už moc. To už mě bylo 57. No a teďka jsme tam jeli s kamarádkou čistě jenom soukromně.
4: Co všechno musí mít takový sportovec, horolezec, co mu pak možná i pomáhá v tom životě přestát ty opravdu těžké chvíle.
1: Kamarádi. Výborná horolezecká parta. Skutečně, to musím říct. Kamarádi, když se nevidíme pořád, to vůbec ne. Teďka už nechodíme nějak každou neděli. Ale má člověk za sebou takový zázemí, že prostě nevyrost sám. Já jsem skutečně vyrostla od svých mladých let.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Šli bylo k smíchu všecko, chtěl bych zas ty dny znovu prožívat, za ruku jí. Se svým strýčkem z papíru čapku mít, jet tajně vozem poštovní. Prostě tak šťastně žít, jak tehdy sní.

přepadli, jen jim srazil hlavu se mnou na oslavu, sjezdil všechna zádadlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za kapsu.

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým

0: Český rozhlas Póda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Póda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Hezký čtvrtek, Kolotoč se ohlásil známou znělkou a my se hned v úvodu této hodiny vydáme k jeskyni Cikánka v údolí řeky Ohře. Taky připomeneme jednu skoro zapomenutou zeleninu našich předků a přidáme chutný recept. A pokud přemýšlíte, že se pustíte do pěstování fíků a dalších teplomilných rostlin, poradíme vám, jak na to.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Mezi Královským Poříčím a Starým sedlem na Sokolovsku najdete uprostřed lesa na první pohled nenápadné skalní dutiny. Jde o pseudokrasové jeskyně. Svůj název získaly podle toho, že nevznikly rozpouštěním vápence, jako například v Moravském nebo Českém krasu, ale mechanicky, působením vody a následným rozpadem hornin. Dnešní tip na výlet pro nás má redaktorka Jana Strejčková.
1: Petrem Krásou ze správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les jsme právě vstoupili do lokality přírodní památka Údolí Ohře. Tak čím je výjimečná nebo typická?
2: Tak toto území je zajímavý především tím, že to je říční údolí s jeskynním systémem, což není tak úplně obvyklý u nás ani v širším okolí.
1: My jsme se přiblížili lesem až k území, kde se nachází největší z těchto jeskyň, a to je jeskyně Cikánka.
2: Ano, je to taky jediná jeskyně, která má název, ale obdobných, byť menších jeskyní je tady několik desítek.
1: A my teď spolu stojíme před tím hlavním portálem.
2: Ano, a můžeme se jít podívat dovnitř, rozsvítíme si čelovky a pojďme.
1: Jdeme na to.
2: Tak pozor na hlavu. Vidíme, že je tady spousta místa. Tato jeskyně, stejně jako všechny ostatní zde, vznikly erozní výmlovou činností větru, rozdílných teplot a vody. Konkrétně tato jeskyně Cikánka je průchozí a my ji teď projdeme a vlezeme do její druhé části.
1: Trošku se nám to užije, ten prostor. To pustíme dokonce i na kolena.
2: Teď jsme z ní vystoupili a jsme v takové jako mikropropasti, asi 3-4 metry hluboké propasti, která vznikla propadem původního stropu, větší jeskyně, to se propadlo, vznikla jakási propast a my tou propastí procházíme a lezeme do druhé části jeskyně Cikánka.
3: Ta je větší, zatím se to nezdá. Víme, že má tak jako dvojnásobnou, možná 2,5 násobnou délku, ale je i širší. A dokonce je strop vystužen dvěma pískovcovými sloupy.
1: Když zvedneme naše hlavy nad sebe, tak ve stropě můžeme vidět asi to nejzajímavější, co ta jeskyně nabízí.
2: No, jedno z takových nejzajímavějších věcí a jsou to skamenělá dřeva, kmenů a větví starobylých stromů. Celý toto území vzniklo nějakou sedimentací písečných náplavů starých jezer, kde když se to usadilo, jezera vyschla, tak se zhutnil ten materiál, vznikl z toho pískovec. V té době toho vzniku do toho taky napadaly nějaké stromy. No a ty v tom zhutněném prostředí se proplavovaly vzniklým oxidem křemičitým a skameněly.
1: Je tu stálá teplota?
2: Je tu ne asi úplně stálá teplota, ale nikdy tu nejde teplota pod nulu. V létě je tady možná trošku teplej, ale pořád tady bude nějakých 8 až 10 stupňů. Ta jeskyně je natolik velká, že nepromrzá, o čemž taky svědčí netopíři, kteří to v zimě využívají jako zimoviště a hibernují tady.
0: Říká Petr Krása ze správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, který k jeskyni Cikánka v údolí řeky Ohře zavedl redaktorku Janu Strejčkovou a taky nás.

0: Své pravidelné místo má v kolotoči i jazykový koutek, kde si všímáme zajímavých slovních tvarů, spojení nebo taky nejčastějších chyb v mluveném jazyce. Tentokrát ale s odborníkem na češtinu nebudeme rovnat slovesa, ale zuby. Pokračuje kolega Stanislav Jurík.
1: Když se řekne rovnátka, většině z nás se určitě vybaví pomůcka pro rovnání zubů. Asi bychom ale nečekali, že se rovnátka mohou stát i námětem pro jazykový koutek. Proč budeme dnes hovořit právě o rovnátkách, to vysvětlí Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
2: Dobrý den. Rovnátka jsem pro dnešní koutek vybral ze dvou důvodů. Jednak patří do zajímavé skupiny, kterou odborně nazýváme podstatná jména s převahou plurálových tvarů, jednak se v praxi můžeme setkat i s rovnátky, která se používají i pro rovnání jiných věcí, než jsou zuby.
1: No to si budeme muset vysvětlit podrobněji.
2: S chutí do toho. Mohli bychom se možná podivit nad tím, že třeba místo věty pacient uhradil doplatek na plomby a rovnátka, může někdo říct, pacient uhradil doplatek na plomby a rovnátko. Jsme totiž zvyklí, že se v komunikaci setkáváme téměř výhradně s tvarem množného čísla, tedy s tvarem rovnátka. Tvar jednotného čísla, tedy rovnátko, se ale také občas použije, i když velmi zřídka.
1: A je to chyba říct rovnátko místo toho častějšího rovnátka?
2: Rozhodně není, je to jen neobvyklé. Je to naprosto pravidelný tvar vzoru město, podle kterého slovo rovnátko skloňujeme. Jak už jsem říkal, podstatných jmen s převahou tvarů množného čísla je více, například párové orgány lidského těla. Dejme tomu, u ledvin jsou tvary množného čísla asi 4x častější než tvary čísla jednotného. Podobně je tomu pak u řady dalších typů slov nebo u jednotlivých výrazů. Namátkou můžu pro zajímavost jmenovat ještě třeba pantofle, cigarety, klíče a podobně. Asi je z těch příkladů patrné, že jsou to věci, které se často vyskytují v páru, souborném balení, svazku a podobně.
1: A proč se vlastně říká spíš rovnátka než rovnátko?
2: No to už se odpovídá obtížně. Snad je to tím, že rovnátka byla a jsou tvořena spletitou soustavou drátků, které měly působit na polohu jednotlivých zubů, a proto je vnímáme spíš jako množství jednotlivin než jako soubor. Podobně jako u zmíněných pantoflů, cigaret a klíčů. Ale je to spíš taková spekulace, skutečný důvod se dá právě u rovnátek těžko zjistit.
1: Jaká jiná rovnátka existují kromě těch zubních?
2: Existují třeba rovnátka na nehty. I ta mají podobu drátku, který se fixuje na nehet. Potom jsou i rovnátka na rybářský háček. Ta zajišťují správnou rotaci háčku v okamžiku, kdy se na něj chytí ryba. To jsou asi další nejčastější příklady jiných než zubních rovnátek.
1: Nejedno rovnátko jsme probrali s Martinem Proškem v dnešním jazykovém koutku. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Loučí se host kolegy Stanislava Juríka, autora dnešního jazykového koutku. Jste na pohodových vlnách a těšit se můžete na vodnici. A nemám na mysli tu od vodníka, ale zeleninu, kterou dobře znali naši předci. Právě z ní za pár minut připravíme vodnici na kyselo.

0: Na Pohodě víme a známe hodně a dokážeme i vařit vodnici. Nejde o manželku vodníka, ale o dnes už téměř zapomenutou zeleninu, kterou naši předci připravovali na kyselo. Pokračuje etnoložka Vladimíra Jakoubějová v doprovodu redaktora Jaroslava Hořeního.
1: Dnes si povíme něco o další zelenině, která bývala oblíbenou surovinou našich babiček a dnes je téměř zapomenutá. O vodnici. Správně brukev, hřepák, vodnice. Ale naše babičky ji prostě říkali vodnice.
2: Podobně jako tuřín, tedy po našem dumlík, ji z jídelníčku postupně vytlačili brambory. V současnosti je u nás velkou neznámou, i když naštěstí už ji pomalu někteří malí farmáři a zahrádkáři zase objevili a znovu ji přišli na chuť a začínají lahodné a křehké bulvy pěstovat.
1: Vodnice stejně jako řetkvička má bulvy částečně pod zemí. Když je rozkrojíme, mají bílou barvu. Mladé mají velmi jemné.

0: jinou svěží chuť, která se dá přirovnat tak trochu k řetkvičce nebo ke lubně. Bulvy vodnice jsou křehké, chutné, ale hlavně nepálivé. Mladé se ani neloupaly, stačilo je jen pořádně omít. V kuchyni našich babiček se používaly syrové jako příloha nebo do salátu či pomazánek. Připravovaly se z nich také různé omáčky, ve směsi s jinou zeleninou se podávaly jako příloha k masu, kaše z vodnice často nahrazovala kaši z brambor. V kuchyni našich babiček byla tahleta zelenina oblíbená i proto, že to byla zelenina nenáročná, rostla v předzahrádkách i na místech, kde se ostatním zeleninám nedařilo. Navíc i v našich podmínkách bylo možné během hospodářského roku dosáhnout až 3 sklizní.
1: A co z vodnice chystaly hospodyně ve městě? Z kuchařské knihy Marie Rosické Domácí kuchařka česko-americká z roku 1907, která byla určena pro Čechy, kteří odešli do zahraničí, vybíráme recept na vodnici na kyselo.
0: Oloupanou vodnici rozkrájí na lístky a pak na nudličky a polejí vařící vodou. Přikrej a nech chvilku státi. Zatím upraž na rendlíku do žlutá lžičku cukru na másle nebo sádle, přidej předsezenou vodnici, trochu drobně rozkrájené cibule, kmín a sůl, nech to dusit, pak to popraš moukou, nech to ještě chvíli dusit, pak na to nalej vinného octa a nech to ještě chvilku v teple státi. Nakonec to dej na mísu a k tomu buď pečenou klobásu a neb mladou vepřovinu.
2: Říká etnoložka a milovnice starých receptů Vladimíra Jakoubějová. A v kolotoči se pomalu přesuneme k rubrice Dobrá rada, ve které vám i dnes poradí dobrý rádce Josef Černý, který odpoví na konkrétní posluchačský dotaz. Do té doby nám zaspívají Pavel Bobek, Iveta Simonová a taky Milan Chladil.
3: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: V Dobré radě se často ptáte, na co všechno by nás měl prodejce při nákupu upozornit. Jeden konkrétní příklad vybírá dobrý rádce Josef Černý.
1: Paní Dáša si koupila v kamenné prodejně kuchyňský strojek a teprve doma zjistila, že strojek je nutno po 10 minutách používání na půl hodiny nechat vychladnout. Takový pomocník je podle ní k ničemu, ráda by ho vrátila, jenomže prodejce to odmítá. Paní posluchačko, zákon říká, že pokud je k používání věci potřeba zachovat zvláštní pravidla, kdy z jejich nedodržení plynou určitá rizika, potom vás na ně prodejce měl upozornit při koupi. Je to přesně tento případ, protože při dalším používání se strojek může nenapravitelně poškodit.
0: Dodává emeritní soudní znalec Josef Černý. Tady je pohoda, přeji vám pěkný čtvrtek a posílám hudební pozdrav pro vás, co nás teď posloucháte. Jaroslav Vikrent a Agnes.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pálnicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil a jen 10

Jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koník už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil.

Sheila, Maria. Kůně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sen. Tak se nocí probíjí, zláhle brandy popíjí, a jen tři míle mi zbývají k Marianne. A jen tři míle mi zbývají k Marianne. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. Tak ho našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Změna klimatu je patrná i na tuzemských zahrádkách. Přestože jarní mrazíky někdy poničí základ budoucí úrody, celkový průběh zim je v posledních letech poměrně mírný a dají se tu pěstovat i teplomilnější druhy rostlin. Téma pro naši hobby rubriku a Slávku Brádlovou, která natáčela s ředitelem střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě, Liborem Kuntem.
1: Tohle je další veliké téma, které bychom mohli probírat na několik kapitol, protože těch rostlin, které jsou schopny u nás přezimovat, to portfolio se velmi rozšířilo. Nemusí přežít úplně každou zimu, ale většinu zim panujících v nedávných letech prostě přežijí úplně perfektně. Myslím, že zářným příkladem je fíkus, ta smokvoň, fíkus carica, který tedy opravdu u nás už dokáže plodit, zahrádkáři ho pěstují naprosto běžně a už také jsou šlechtěnci, kteří tedy jsou šlechtěni právě do těch, řekněme, okrajových oblastí a zvládají to úplně perfektně. Těch rostlin ale je celá řada. Možná jste si všimla, že u některých stavení se vysazují i palmy, rod Trachycarpus. Pravda, nevypadá to úplně pěkně, když u té roubenky máme vysazenou subtropickou palmu, ale je pravdou, že tady přežívají. Z ovoce bych ještě mohl uvést takzvaný tomel neboli kaki, Diospyros kaki, který také umí přezimovat a obzvlášť pokud to jsou kříženci s Diospyros virginiana, s tím virgínským tomelem, tak pak jsou tedy úplně mrazuzdorní a velmi dobře přežívají ty naše zimy. Takže o tom není pochyb. A podobná situace je u zvířat, protože my, když jsme měli naši skupinu terénních biologů, ještě na fakultě, tak jsme se jezdívali koukat na například kudlanku nábožnou na pálavu, prostě jestli ji tam najdeme. Letos jsem ji našel tady u nás v Děčíně v zahradě.
2: Pokud tady ty rostliny zdomácní, protože to klima tomu bude odpovídat, tak nehrozí zase ten útěk ze zahrad někam do volné přírody a vytlačování těch původnějších druhů?
1: Já myslím, že botanici už tohleto velmi dobře sledují. Důkazem toho je, že už se přijímají i legislativní opatření k téhleté závažné situaci, takže já myslím, že teď ty rostliny jsou trošku pod monitoringem. Pravdou zůstává, že tam jsou některé druhy vyjmenované v rámci toho unijního seznamu, které mohou působit u nás trošku, řekněme, úsměvně. Některé druhy, které ty legislativní seznamy Evropské unie uvádějí, mohou působit u nás trošku úsměvně, například vodní hyacint neboli i Ihornia crassipes, takzvaná to kozelka. Bohužel tedy se tam dostala, protože je to pro celou Evropskou unii a v těch nejteplejších oblastech může přežívat u nás nikoliv, u nás i první mrazík sežehne. Takže tím jenom chci říct tu věc, že botanici už jako na tuhle tu věc reagují a dávají pozor, aby se ti uprchlíci nedostávali z těch zahrad tak svévolně jako před mnoha desetiletími a dvěma staletími třeba.
0: Tak vidíte, jestli máte chuť pustit se do pěstování třeba fíků nebo ovoce jménem kaki, zkuste to, v teplejších oblastech republiky byste mohli být úspěšní.

0: Série studií z posledních let výrazně mění pohled vědců na mentální schopnosti nejbližších příbuzných člověka, lidoopů, a zpochybňuje dřívější představy o jedinečnosti lidské mysli. Lidoop Kanzi se zapojil do prvního systematického pokusu, který u lidoopů sledoval schopnost předstírané hry. Na stole stály průhledné plastové kelímky a džbán. Výzkumník do nich naléval neexistující džus a Kanzi měl určit, který kelímek nápoj obsahuje. Správně volil ve 34 z 50 pokusů. Když dostal na výběr mezi skutečným a předstíraným čusem, ve 14 z 18 případů sáhl po skutečném. Výsledky zveřejnil časopis Science. Vedoucí autorka studie Amálie Bestosová připomíná, že podobné pokusy opakovaně narušují představu o výjimečnosti člověka. V našem oboru se často objevují tvrzení, čím vším je člověk jedinečný. Pak to ale vědci ověří a zjistí, že zase tak jedineční nejsme. I zvířata dokážou vytvářet druhou rovinu reality, tedy představivost, uvedla. Taky na vědcích, aby zjistili, čím dalším jsou zvířata výjimečná a nám lidem podobná. Mějte se dobře a naslyšenou.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Vladimír Nef, Královny nemají nohy. Vybrané kapitoly z historického románu Vladimíra Nefa čte František Filipovský.

Vladimír Neff, Královny nemají nohy. Zasloužilý umělec František Filipovský čte na pokračování vybrané kapitoly ze stejnojmenného románu. Připravili Ludmila Pokorná a Jana Kopecká, režie Jana Bezdíčková. Část 10.

0: Poprava 7 mládenců z Perugie před branou města, nařízená a prosazená Petrem, vzbudila velkou pozornost a značné pohnutí, ale Petr se v Strambě těšil takové sympatii a jeho prestiž byl tak pevný, že lid se snadno ustálil na mínění, že nový vladař dobře ví, co dělá a že koncem všech konců už dávno bylo na čase ukázat těm bohoromným Perugiancům zuby. O 2 dny později Veliká rada Perugie poslala Veliké radě vévodství Strampského dlouhý, vášnivě stylizovaný odpovědný list, v němž nařkla Strambu všeobecně a jejího dnešního uzurpátorského vládce zvláště z vyvraždění květu perugiánské mládeže. Představenstvo Perugie se vyslovilo, že zamhouří nad touto tragédií oči a spokojí se s odškodným ve výši 2000 skudů za každý z utracených mladých životů, splatných ihned a bez meškání. Petr, když s Velikou radou narychlo svolanou projednával tuto písemnost, zachoval klid a veselost a nabídl členům rady, ať někdo z nich odpoví perugiánským vašnostům několika peprnými slovy, nebo jejich písemnost má především špatný styl. Petr se hodlal věnovat vážnějším otázkám a pracoval horečně, neboť úkoly, jež si uložil k spáse a blahu své Stramby, byly nesmírné. A také proto, aby zahlušil svůj oprávněný pocit osamění, který ho trápil, neboť nebylo nikoho, s kým by byl spřátelen. Od krejčovského mistra Šice zvěděl Petr mimo jiné, že u dvora se všichni křižují nad jeho reformami a zákazy a příkazy a všichni ho odsuzují za to, že bere na lehkou váhu strašný opovědný list zaslaný do Stramby z Perugie. A jsou zajedno v mínění, že z toho ještě vzejdou veliké a krvavé komplikace. Také prostý lid, který byl Petrovi bez výhrady nakloněn, se začíná znepokojovat. Když měl Petr pokdy, brával svou výtečnou pušku Brocardo, již po svém návratu s dojatou radostí objevil visící skromně na háku v rytířské dvoraně a sám, provázen pouze ohařem, vyjížděl z hlavního města do volné přírody, aby lovil a hlavně, aby meditoval a pátral ve svém srdci, jak si to stojí s jeho vztahem k Izotě. A miluje-li jej dosud a těší-li se na její návrat z Říma, a neuvědomoval si, že tím pouhým faktem, že si tyto otázky vůbec klade, odpovídá na ně záporně. Asi 3 neděle po odjezdu kardinála Tinača do Říma dorazil do Stramby spěšný posel se zprávou, že kardinál s princeznou Izotou opouští příští úterý věčné město a vydají se na cestu do Stramby. Vzhledem k delikátnosti princezny na zdraví, cesta se bude konat pomalu, s četnými zastávkami, takže lze čekat, že potrvá asi 14 dní. Petr ihned svolal Velikou radu, jež na jeho návrh k bolestnému zděšení ministra financí uvolnila na oslavy nevěstina příjezdu a svatby částku 10 000 skudů. Šlo konec konců o založení nové dynastie a proto slavnosti měly být nebývale okázalé. Když do Izotina příjezdu zbývaly už jen 4 dny, navštívil Petra, řádně se předtím ohlásiv a požádav ho o slyšení, převor strampského kláštera kartuziánů, známý pod přezdívkou intransigente, to jest neústupný. Chvíli se na Petra mlčky díval, jako by chtěl prohlédnout až k samému dnu jeho duše, a pak promluvil. Tak, jak mě k tomu vede má povinnost, již mě pověřil papež, sleduji vaše počínání a jsem nucen říci, že se přitom občas rozpalují hněvem, občas se chvějí nepokojem. Očekával jsem, že po svém nastolení rozešlete do všech zemí, z nich se skládá papežský stát, poselství milosti a míru. Namísto toho jste se na první ráz znepřátelil s perlou státu jeho svatosti Perugii, zločinným oběšením 7 mládenců. Byl to zločin. Nadál jsem se dále, že moci, za jejíž nabití děkujete jen a jen jeho svatosti, užijete především k zvýšení mravnosti a zbožnosti v tomto městě a v této zemi. Z vašich úst však dosud nikdo nezaslechl ani slůvko o našem náboženství a namísto toho denně urážíte sluch ctihodných a bohabojných členů rady kacířskými řečmi o jakémsi rozumu. A to je kacířství. Ještě dnes, mladý vévodo, chci napsat jeho svatosti dopis. Slibujete mi, že si má slova vezmete k srdci a odhodláte se k nápravě? Nic vám neslibuji. A napište si papeži, co chcete, řekl Petr. Papež je na rozdíl od vás muž sympatický a lidský.
1: Jen sepište své stížnosti na mé počínání hodně ostře. Čím ostřeji, tím lépe, protože vím, že čím budete přísnější, tím upřímněji se tomu jeho svatost zachechtá.
0: Dobrá, řekl Převor a odešel. Potom po dalších třech dnech čekání a příprav přijel do Stramby druhý spěšný posel, že princezna a kardinál prý nastoupili závěrečnou etapu své cesty a podle předběžného odhadu dorazí do Stramby na zítří k večeru. Ráno pak Petr v čele parádní gardy jízdních mušketýrů vyrazil k hranicím vévodství, aby princeznu přivítal hned, jak spočine nožkou na půdě své rodné země. Tam, kde končilo území Stramby, kázal zastavit a rozbít tábor. Když se slunce nachylilo k obzoru, přiblížil se jeden z kardinálových lidí s rukama spoutanýma za zády a s obličejem pomazaným. Co se stalo? Vykřikl Petr. Zlé věci výsosti, odpověděl zhanobený voják. Perudžánci nás přepadli a odzbrojili. 4 z našich lidí padli, ostatní jsou ve vězení, včetně kardinála a princezny Izoty, a zůstanou o chlebu a vodě za mřížemi, dokud Stramba nevyplatí odškodné, jež Perudža zvyšuje na 50 000 skudů. Petr si byl vědom toho, že tento hrozitánský neúspěch, tento hromský průšvih bude připsán kýži jemu a pouze jemu, neboť on to byl, kdo nedbal na varování mudrců. A hned po svém návratu dal zvolat velikou radu a když páni byli pohromadě, předstoupil předně s požadavkem, aby tuto částku sehnali a to hned a bez meškání. V státní pokladně však nebyla ani vindra. Petr proto radě přikázal, aby vypracovala podrobný a vyčerpávající návrh na přísné daňové postižení velikých majetků. Tím proti sobě poštval každého, kdo měl váhu, peníze a jméno a vyslovil tak svůj 8. rozsudek smrti, tentokrát je sám nad sebou.

Princezna Izota se navrátila do Stramby stejně tajně, jako ji za života svého otce opustila. Přijela v noci, když brány byly zavřeny a celé město už spalo, provázena převorem intransigentem a kardinálovou zdecimovanou četou. Kardinál už nebyl mezi živými. Příkoří, jehož se v Perugii stal obětí, neslýchané násilí, jež na něm bylo spácháno, prý ušlechtilého starce rozčílilo tak nesmírně, že mu puklo srdce a zastavilo se navždy. To bylo sprostáctví osudu, zákeřná rána dozad, katastrofa tak otřesná ve své nečekanosti, že Petr nevěděl, co dál a jak dál. Teď bude činěn odpovědným nejenom za ztrátu princezny na Viena, nejenom za to, že Izota byla v Perugii uvržena do žaláře, ale i za smrt kardinálovu. Lhostejno, že kardinálova smrt byla zcela přirozená a že by k ní snad bylo došlo tak jako tak. A rovněž nebylo sporu o tom, že tato prožluklá komplikace položí novou a další přehradu mezi Petra a Izotu a nanovo oddálí, ne-li na dobro znemožní jejich sňatek, bez něhož Petrovo posezení na vévodském trůně se stěží stane solidním, takže nákladné přípravy k svatbě se staly zhola a na dobro marnými a výsměšně darmými. A zatímco Petr seděl tumpachový a bezradný v šachovém křesle, ozvalo se zaškrábání na dveře. Přišel krejčovský mistr, pan Šice. Přináše je nový obleček, jejíž si Petr dal ušít, přiměřeně střízlivý k zvážnělé situaci. Pan Šice si prohledal několik kapes, než v jedné z nich objevil lísteček. Nastrčila mi to Bianca Matta, řekl pan Šice, abych vám to doručil. Čím déle tu kdákavou trpaslici pozoruji, tím více se mi zdá, že vůbec není tak mata, jak se všeobecně má za to, a že se jen tak staví, protože jí to vynáší místečko u dvora. Lísteček byl usmolený od čokolády a bylo na něm kulatým, nemotorným písmem napsáno pouze toto. Petře, měj oči vzadu a nos kovový obojek. Je přece mata, řekl Petr, když sdělení přečetl. To přece nedává žádný smysl. I dává, dává, řekl pan Šice. Bianca vás varuje před přepadením a před škrtičem.

0: Četnost a podivnost a chmurnost událostí, jež ho stíhali v poslední době, vyvolala v Petrovi takovou míru otupělosti, že si ani neuvědomil pitvornost situace, když se ubíral k své sladké snoubence a její matce, opatřen kovovým chráničem krku proti uškrcení, drátěnou košilí proti probodení, ostrým kordem proti přepadení a pytlíkem zlaťáku pro případ, že by byl nucen se spasit útěkem. Matka a dcera seděli na úzkých čalouněných židličkách u okna vedoucího do nádvoří a vyšívali a mezi nimi se tyčil vší výší své kostnaté postavy přísný převor intransigente, jenž se výjímal tak mocně a pánovitě a mohutně, že obě ženy u jeho nohou vypadaly drobounké jako děti a malinká jako skřítek byla Bianka Mata, dřepící na zemi u vévodkyně vdovy. Petr se hluboce uklonil a jemně modulovaným hlasem, plným smutku, vyslovil vévodkyni vdově Dianě a Izotě soustrast nad nečekaným skonem její drahého příbuzného, posledního mužského potomka jejich slavného rodu, kardinála Tynača. Ani vévodkyně vdova, ani Izota nereagovali na jeho pěstěnou promluvu, ale i převor mlčel a jen černě a s nepochybným odporem upíral na Petra své divoké oči. Tak si sedni u nás, si pořád ještě vévoda, řekla po chvíli Bianka. Děkuji ti, Bianko, za tento projev lidské vlídnosti a přívětivosti. V dnešní době tak vzácný, řekl Petr, ale já raději postojím. Lidské vlídnosti a přívětivosti se dožaduje on, zvolala Izota, který zabil mého otce, protože na něj přivedl do stramby vraha a zahubil mého strýce. On, který nás ožebračil, on s jehož příchodem začalo všechno naše utrpení. Nadáli jsem se, čeho, Izoto? Byly to především výčitky, jimiž si mě zahrnula, řekl Petr. Věděl jsem navlas přesně, co od tebe uslyším. Stejně jako vím, že svých slov budeš litovat, až se zmírní tvá trpkost a tvůj žal, protože ty jsi mě nepřestala milovat. To není pravda, vykřikla Izota. Jeho svatost nad vámi co nejdříve pronese to jediné, co vám přináleží, mladý muži. To jest prokletí, řekl převor. Apeluji na váš zdravý rozum. Uvažujte klidně a střízlivě o své situaci, mladý muži, a dojdete pak k závěru, že jste se podivuhodnou shodou okolností dostal někam, kam nepatříte a kde jste se neosvědčil. Chceme s vámi jednat mírně a smírně a chceme s konečnou platností uzavřít celou záležitost vašeho nešťastného vladaření. Vzdejte se dobrovolně svého titulu, jehož jste nabil za okolností tak dobrodružných, vyhlaste před shromážděným lidem, že abdikujete, neboť nechcete stát v cestě událostem, které se chystají, a odejděte s pokojem. Vyhynutím panovnické dynastie po meči stramba přestane být vévodstvím a přejde celé a bezprostředně pod vládu kurie. Nemuselo se to stát, kdybyste si byl uvědomil, jaké jsou meze vaší pravomoci. Proto uznejte své chyby a odejděte dříve, než bude pozdě. Čekám na vaši odpověď.
1: Na nic nečekáte, protože mou odpověď a mé rozhodnutí zdáte předem, řekl Petr.
0: Je mi k smíchu představa, že bych sklonil hlavu a vzdal se všeho, čeho jsem dosáhl s takovou námahou, s takovou mírou sebeobětování pouze proto, že převor místního kláštera mi doporučil, abych se klidil. Nic takového se nestane. Já neustoupím a úkolu, jež jsem si uložil a cílu, jež jsem si předsevzdal, se nevzdám. Já zůstanu na trůně a strambu udělám šťastným a vzorným útočištěm rozumu a spravedlnosti. Než se rok s rokem sejde, v strambě nebude chudých a v strambě nebude bohatých. A v strambě nebude stavovských privilejí a nikdo ani sám papež mi v tom nezabrání. Jen si nemyslete, Giovanni Gambarini se nebál papeže a jeho kletby. On se bál mne a měl pravdu. Odvažujete se tvrdit, že jsem se jako vladař neosvědčil? Já nejsem blázen, pane Převore. Své dosavadní vladařské působení nepovažuji za neúspěšné. A proto má odpověď na vaši překvapivou výzvu je rozhodné a pevné ne. Dobrovolně nikdy. Pak lituji, ale chtěl jste to sám, řekl Převor a luskl prsty. Izota si přitom nacpala kapesníček do úst a zakryla si oči. Uslyšev za sebou cvaknutí kliky, Petr se ohlédl a uviděl Kata v rudém úboru. A to bylo to poslední, co mu v té chvíli bylo přáno spatřiti, neboť Převor mu obratně přehodil přes hlavu černou roušku. Ozvalo se zasvištění a Petrovi se ovinul kolem obojku skrytého pod límcem tenký provaz na konci zatížený olověnou koulí. Petr jemu škrtící nástroj neublížil, poklesl silně v kolenou, sevřel za sebou spojenýma rukama Katovo zátýlí a přehodil ho přes své pravé rameno jako pytel, takže popravčí mistr mu s tupým žuchnutím dopadl k nohám. Nemohla se v spěchu zbavit roušky, Petr tasil a učinil naslepo zuřivý výpad tím směrem, kde podle jeho odhadu měl stát Převor. Když se mu však podařilo zbavit se roušky, vykřikl v hrůze, neboť se ukázalo, že jeho kort pronikl ne jedním, ale dvěma těly, hrudí Převorovou a hrdlem Izoty. Vrahu, zaječila vévodkyně vdova a s velikým rozmachem bodla Petra nůžkami do prsou, ale křehký nástroj, naraziv na jeho drátěnou košili, praskl. Z cesty, křičel Petr mávaje s krvaveným kordem. Pádil pak pustou chodbou do hlavní audienční síně a vyběhl na balkón. Zvěst o tom, že se v paláci snad odehrává něco hrůzostrašného, přilákala na piazza monumentále zástupy lidí. Lide Strampský, volal Petr, chci vám sdělit radostnou novinu, že se mi podařilo uniknout úkladům, které mi nastražil Převor, chtěje vás připravit o prvního spravedlivého vládce, který kdy stanul v čele tohoto státu a který je povolán k tomu, aby odčinil všechny křivdy, jichž se na vás vladaři Stramby dopouštěli v minulosti. Abych mohl uskutečnit všechny své záměry, jejichž jediným cílem je vaše blaho. Od této chvíle se ujímám řízení věcí veřejných jako samovládce. Hned po prvních Petrových slovech, jež pronesl, se počalo dít něco naprosto nečekaného. Lidé zůstali proti Petrovu očekávání němí, jako úlovek kaprů v síti, a počali se rozcházet. Zakrátko bylo náměstí prázdné. Zmizeli všichni, kromě Petra, který zůstal stát na balkóně osamělý a říkal si konec. Teď teprve je opravdu konec. Někdo ho zatahal za rukáv. Byla to Bianka Mata. Pojď honem, utíkej, už jdou po tobě, chtějí tě zatknout a upálit na hranici, řekla a vzala ho za ruku. Podvolil se jí a nechal se vést za ruku jako dítě. Vstoupili do salonu. Idiotka přistoupila k mozaice zdobící levou příčnou stěnu místnosti a řekla: tady tlač, to se dá otevřít. Pokusil se o to holými dlaněmi, ale nic se nehnulo. Sňal tedy z háku výtečnou pušku Brocardo a opřel jí jako sochor. Mozaikový obdelník se otevřel na skrytých pantech. A teď do toho strč ruku a dole nahmátneš kliku, povelila idiotka. A vskutku celý mozaikový obraz se otevřel jako dveře. Idiotka zagdákala radostí a vběhla první do nízké klenuté chodbičky páchnoucí myšinou a hníjící omítkou. Petr ji následoval, mozaikový obraz za sebou přibouchl právě ve chvíli, kdy na zavřené dveře salonu počaly pršet hromové rány pro následovatelů. Chodba, místy trochu osvětlená tenkými svislými průduchy, byla neuvěřitelně dlouhá. Tak dlouhá, jako by nikdy, nikde nebylo možno dospět k jejímu konci. Když kráčeli asi hodinu, bylo nepochybné, že už minuli obvod města. Ale bylo jim jít ještě další hodinu, než dospěli k schodišti vedoucímu strmě vzhůru. jdi první, povelela idiotka. To je jako hrobka, rozumíš? A zvedni náhrobní kámen. Učinil, jak mu poručila. Náhrobní kámen byl tak těžký, že jej zvedl jen stěží. Ty jsi pašák, pochválila ho Bianca Mata. Když tudy prchal Giovanni, ten s tím ani nehnul. A tak jsem mu své vodkyni musela pomáhat. A teď kámen zase vrať na původní místo. Finkovaná hrobka byla v koutě malé lesní kapličky poblíže zázračné studánky, která léčila veškeré oční choroby. Nyní u té studánky stál, uvázán k břízce, osedlaný grošovaný kůň a pásl se. Když Bianca Mata koně uviděla, zatleskala ručkama. Ten kluk ze stáje uposlechl, co jsem mu nařídila. Bianku poslouchá každý, co ona rozkáže. Nařídila jsem mu, aby ke kapličce přivedl koně, když jsem už věděla, že máš všechno prohráno. Na Giovanniho tu taky čekal kůň, ale toho jsem dala přivést vévodkyně. Jsi hodná a chytrá, Bianco, řekl Petr.

ale má puška je očarovaná. Očaroval ji můj otec, který mimo jiné vyrobil zázračnou hmotu, rudou a pedleťově lesklou, s jejíž pomocí je možno proměnit olovo v čisté zlato. A kde je ta hmota? Ach, to kdybych věděl, řekl Petr. Kdybych ji měl, byl bych to celý svět proměnit v ráj. Ale můj otec ji schoval tak dobře, že ji nikdy nikdo nenajde. Ukaž mi, jak střílí ta puška, řekla Bianka. Petr pušku sněl z plecí a zalícil, ale ruka mu poklesla, neboť pažba byla zlomena v krčku. Nedá se nic dělat, Bianko. Ta puška je tuze nemocná. Musím ji dát spravit. Odhodil ulomenou pažbu na cestu a pokračoval v jízdě. Asi o hodinu později najelo kolo jedné káry na opuštěnou pažbu a pažba, ku podivu dutá, se rozštěpila. Vyhřezla z ní podivná hmota, rudě skvoucí a pedleťově lesklá, kterou tam kdysi kdosi schoval, neboť mu nesmírně záleželo na tom, aby ji nikdo nenašel. V noci se spustil prudký líjavec, který většinu rudé, perleťově lesklé hmoty odplavil. Pažba, rozšklíbená jako děravá bota a potřísněna bobkovitým trusem, ležela ještě několik dní na témž místě, kam byla odhozena, a pak ji někdo odkopl do strouhy. V přibližně téže době vjel z jedné z bran Říma malý, ale skvělý průvod kardinálů, biskupů a prelátů. Byli to zástupci kurie, kteří se podle přání jeho svatosti vypravili do Stramby, jež přestala být vévodstvím, aby převedli řízení veřejných záležitostí země do rukou církve. V jejich čele jel mladý, sličný kardinál Giovanni Gambarini, který měl být v Strambě přímým zástupcem jeho svatosti. Papež ho obdařil kardinálským kloboukem odměnou za to, že padnu před ním na kolena upřímně se kál ze svých hříchů a že věnoval církvi celý svůj majetek, palác v Strambě a veškeré latifundie. A Petr, maje blaženou idiotku stále před sebou na sedle, postupoval k severu touž cestou, kudy jsem před časem byl přijel. Bral se dál vstříc své rodné zemi, již opustil před necelým rokem. A o níž se domníval, že v ní po svých krkolomných dobrodružstvích dojde takového míru a pokoje, jakého dochází zbloudilé děcko v matčině náručí.

0: Na Pohodě jsme vám dnes četli z knihy Vladimíra Nefa Královny nemají nohy. Příběh šlechtice Petra Kukaně z Kukaně, zasazený do rudolfínské doby, v režii Jany Bezdíčkové v roce 1979 načetl František Filipovský.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

bude v nich otazníků. Vždyť ten nejhlubší ze srdce jdoucích citů. Bonasera, señorina, patří jen vám. Bonasera, señorina, patří jen vám.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

tebe jsem přízrak pouhý, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horký hoře vítr zdáli, šeptá mi Julia, Julia.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech divadelní, filmová, televizní a samozřejmě také rozhlasová herečka Iva Janžurová. Za celý Český rozhlas Pohoda přejeme všechno dobré a především pevné zdraví. Nezaměnitelný hlas Ivy Janžurové si teď můžeme připomenout v následujícím pořadu.
2: Dva v Africe. To se vám tak sešly básník Jiří Suchý a malíř Jiří Andrle mezi sbírkami na výstavě afrického umění. A nebyli sami. Jejich hostem ve stejnojmenném rozhlasovém cyklu Dva v Africe byla tentokrát herečka Iva Janžurová.
3: Ať už je večer, odpoledne nebo ráno, ať už jsme v Praze nebo v Africe, budeme se chvíli nacházet mimo čas a prostor.
4: Sedíme tu v Peleově vile, jejíž exteriér je v Praze, v interiéru však je Afrika, zastoupená množstvím masek a soch, duchů, božstev a předků.
3: A jsou tu ovšem i obrazy Jiřího Andrleho. Jsou to nádherné sbírky a můžete litovat, že tu nejste s námi, což se však dá v příštích dnech odčinit. 300 těchto soch a obrazů budou dnes naslouchat a my si budeme povídat.
4: Kdo?
3: Jiří Andrle.
4: Jiří Suchý.
3: A náš host.
4: A o čem že to bude?
3: Tak dovolte, abych určil téma.

0: Viď, měsíčku sviď, na tu blbou nit, šedivou nit. Včera jsem jí uměl navlíct lehce, dnes jí ucho jehly slyšet nechce. Ona dneska tadle česká nit je napuchlá a ta ucha chladnejch jehel náhle ohluchla. Všechno má svůj řád, jehle se chce spát, i ten bledej měsíc zívá. Leč každej zápor má svůj klad a všechno má svůj řád, jehle se chce spát. I ten bledej měsíc zívá a každej zápor má svůj klad snad. Tak to byla písnička ze hry Sukně smutnou jehlou spíchnutá, ve který hraju Krejčího, a já to říkám proto, poněvadž se to dotýká tématu dnešního našeho sezení. Říká se, že slovo dělá muže a šaty dělají ženu. A je to tak, dneska budeme si povídat o šatech, o módě a samozřejmě ještě o něčem jiným, to ale dneska takhle dopředu říct nedokážu, poněvadž to se obvykle vyvine během toho našeho posezení. Vítám tady našeho hosta Ivu Janžurovou.
1: Janžurová Iva, herečka narozená 19.5. To je zajímavé, že se vždycky rozkašlu. V Žirovnici u Pelhřimova, to je Českomoravská Vysočina. Daná, manžel Stanislav Remunda, dvě dcery. Nyní komická charakterní herečka, studie Damu u profesorky Fabiánové. První angažmá v Liberci, od roku 64 v divadle na Vinohradech, od roku 87 Národní divadlo. Je tu výčet filmů a televizních inscenací. Stačí jenom připomenout seriály Eliška a její rod, Píseň pro Rudolfa III., Sňatky z rozumu, Nemocnice na kraji města, Arabela, Dobrá voda, řada dalších inscenací, film Kočár do Vídně, Penzion pro svobodné pány a tak dále a tak dále. Já bych jenom zmínil, že byla Iva Janžurová v roce 2006 odměněna prezidentem republiky medailí za zásluhy v oblasti kultury a vzpomínám si, že nezapomenutelná role byla Beckettova hra, jak se Ivo jmenovala?
2: Šťastné dny.
1: Úžasný, úžasný, nezapomenutelný. No tak tolik asi taková ta faktografie.
0: V té hře Šťastné dny jste vlastně nemusela sukně mít vůbec, poněvadž jste byla do poloviny v písku, že jo?
2: Měla jsem ale dokonce dvě sukně, protože byl nárok na děkovačku, kde jsem se ukázala, že jsem celý člověk. Takže jsem měla jednak takovou tu základní, ty šatičky, které vyčnívaly teda nad ten pas i do scény, ale protože jsem říkala, že za ty 2,5 hodiny je pomačkám, tak jsem se dožadovala ještě jedné sukně, kterou si na tu děkovačku přes ty šatičky přehodím.
0: Já bych vám položil otázku, ušila jste si někdy vy sama něco na sebe, šila jste někdy?
2: No, já vás podezřívám, že to trošku víte, nedávno byl takový můj medailonek, který jsem celkem nemohla ovlivnit v televizi a tam moje dcera, já jsem v tom odmítla nějak vystupovat, ale ani to nebylo žádoucí, ale moje dcera, kteráž to stejně tak jako ta druhá nepříliš libě nese tyhle ty nároky vystupovat jaksi za svoji matku, tak místo, aby se pochvalně vyjádřila o mé umělecké činnosti, tak takzvaně práskla na mě, že celý život šiju vlastně. Jako malý dítě jsem poprvé si ušila sukničku z celofánu, ve které jsem tančila u vánočního stromečku.
0: No, počkej, něco jako... skrz to je vidět, ale...
2: No tak, já měla pod tím asi tepláky, ale tančila jsem scénu z Labutího jezera, tak jak jsem viděla z výstřižku nějakých, to ještě dokonce nebyla televize.
0: A to krásné Pepita sako, co máte na sobě, to jste si nešila?
2: Ne, to jsem si nešila.
0: Na saka máte člověka?
2: Ne, já se přiznám, že jsem i saka zkoušela.
0: Jo.
2: A dopadla jsem trošku jako Bilak, který měl v té legitimaci nepouštět na saka.
0: Ale Kdybyste byla ochotná mě ušít sako, tak já vám slibuju, že bych ho nosil a že bych říkal, že je to od vás, byl bych na to pyšnej.

Tato dívka, kdyby šila, smutným životem by žila. Šije za ní drutěva, pro Adamy, pro Eva. Vážení přátelé, já věřím, že nikdo z vás nešije doma, ale všichni společně nakupujeme v obchodních domech Prior a máme z čeho vybírat. Jsme všichni stejní a nemáme si co závidět.

0: No, tak to je od vás lichotka, ale přiznám se, že by mě to velmi časově zatížilo. Já jsem měla takovou velice základní výtvarnici, která se mnou spolupracovala na mnoha filmech, Irena Greifová. A ta mě dělala oba takový ty efektní filmy, co jsem dělala s Jurajem Hercem, Morgianu a Petrolové lampy, kde byly ty většinou secesní, jakoby víceméně kostýmy. Takže tam jsme se obě hodně vydováděli. Já si dokonce vzpomínám, že jsem se už trápila představou, kolik těch kostýmních zkoušek budu muset absolvovat na Barrandově. A myslela jsem si, že už tak jako jsem něco natočila, že si dovolím pronést návrh, aby mě udělali takovou panu krejčovskou, která by byla udělaná na moje rozměry. A že by si ty první základní zkoušky jako ty švadrny mohly dělat na té paně. A někdo to tam buď odbil nebo domyslel trošku špatně, takže mi odlívali figuru v takové nějaké hmotě, tak mě položili v nějakých plavčičkách do něčeho, co mohlo zachovat tu formu mýho těla. Pak něco na mě zase nakydali nahoru. Ta postava, která z toho vznikla, byla neskutečná, protože jak se člověk položí a teď ještě rozpásne, ten materiál na něj různě tlačí. Takže se zjistilo, že na to se vůbec nic zkoušet nedá. Tak to mám ještě dokonce do dneška tu slupku u nás na chalupě v Maštali, protože si chci z toho ty nožičky na něco použít. Pořád tam chodím kolem toho torza, ty svojí rozšklebený postavy.
1: Já si vzpomínám, že na mě šili kostým ponejprv do filmu Hlavní výhra se jmenoval, hrozný film to byl, ale byl to první barevnej, ve kterým jsem hrál. Já hrál furt jenom v černobílejch a měl jsem z toho už mindrák. A tam jsem měl ale jenom takovou jako barovýho zpěváka. A oni se rozhodli, že mě koupí na horní část těla, tehdy se tomu říkalo skampolo. Taková košile přes kalhoty se nosila. Měl takový zvláštní límec a bylo to skampolo, to, že mě koupí a kalhoty, že mě ušijou na míru, aby mě padly. Tak jsem tam přijel a tak nejdřív jsme vybírali skampolo, potom jsme jeli se podívat na nějakou látku na kalhoty, vybrali jsme, pak jsem zase odjel domů. Za několik dní jsem tam zase jel a ty kalhoty mě zkoušely. Byl jsem tam celkem třikrát, hlavně tedy kvůli těm kalhotům a když potom to natočili, tak já jsem tam byl pouze od pasu nahoru. Takže to bylo moje taková deziluze z filmového
0: kostýmerství.
1: Ale koukám, že tady pan Anderle nahlíží a listuje do svého nádherného poštovního kalendáře.
2: Je zajímavý.
1: Z roku 1908.
2: No, to je 100 let starý.
1: No, před 100 lety.
2: Před 100 lety dávali poštovní doručovatele neboli listonoši, tady je napsáno Josef Kulich, CK listonoš, s krásným knírkem, překrásné čepici se štítkem a má dokonce metál na prsou, tu nádhernou uniformu, v ruce drží dopis, líbezně se usmívá a vítá ho mladá dáma, kostýmovaná podle módy z roku 1908, růžové šatičky, ceruška se jí drží za ruku své maminky, tady je spoustu naivních, ale byl nesmírně přitom půvabných vtipů, které jsou doprovázeny dokonalými kresbami.
1: Podobným kalendáři jsem si vyhledal svého času vtip, který jsme potom s Jiřím Šlitrem rozváděli ve hře Jonáš a doktor Matrace, kde Švýcko, taky učedník ševcovský, šije botu a přichází k němu mistr a říká mu, tak Frantíku, kolikátou botu to šiješ? A on říká, pane mistr, už druhou. A on říká, tak mi ukáž tu první. A on říká, tu jsem ještě nezačal.
2: No,
1: a to bylo docela, že
2: hezký,
1: na tu dobu.
2: Hezký. Tady jsem našel jeden takový ráznej, krátkej. Z Rýmu manžela vracejícího se z hospody. Sotva sáhnu poklice, začnou lítat poklice.
1: To je absolutní Rým podle Cimrmana, no to je velice kvalitní for.

nevím, koho by to nenapadlo, že chodidla jsou jistě růžový a prsty jako školní počítadlo. 4 a 1 je, no honem, honem, honem, kdo to ví? Hlásím se já a říkám hrdě 5 a pak si znova sedám do lavice. Od těch dob už uplynulo mnoho let a s léty přišla touha přesvědčit se, protože najdu počítadlo stěží, je třeba sundat modré punčochy. 4 a 1 je, na tom už nezáleží.

0: těm modrým punčochám. Když si v roce asi 60 nebo 59, nebo když jsem začínal vlastně dělat to divadlo, tak začala taková moda, že školačky začaly nosit barevný punčochy, modrý, červený, oranžový a tak. A vzedmula se proti tomu ze strany jaksi oficiálních míst vlna odporu, jednak, že to byla západní móda a výstřední. Holka, která má dlouhý punčochy a byly modrý, tak to bylo výstřední tenkrát. A já se naštval a napsal jsem do jedných novin, poněvadž to byla ještě taková kritika, která se směla. Víš, už bych si netroufal, ale tady to jsem napsal takový fejeton, měla modré punčochy, se to jmenovalo, a já jsem se zastal těch dívenek, který měli barevné punčochy, a dostal jsem, ještě mám skovaný dopis od jedné školy, kde se podepsala celá třída, a tam bylo napsáno typicky pro tehdejší dobu: pane Suchý, moc vám děkujeme, že jste nás podpořil v boji za modré punčochy. Když jsme takhle od toho divadla, tak bychom si možná mohli popovídat a postěžovat si. Máte taky nějaké zkušenosti s kostýmerkama, že se nedohodneme, nebo že máme jiný názor, co bychom měli mít na sobě?
1: No, já se přiznám, že je to velice důležitá věc, abych se jako herečka cítila v tom kostýmu nejen dobře, ale abych tak jako mohla trošku počítat i s tím, že až ten kostým po těch všech zkouškách na sebe oblíknu, že mi ještě něco přibyde, jako nějaké plus k tomu mýmu výkonu. A je to tak, že skutečně dobrý kostým mě dokáže v té důležité závěrečné části často pomoct. Já si vzpomínám, že jsme jednou na Vinohradech zkoušeli takovou pohádku, kde jsem dostala roli víly, což bylo pro mě dost mimořádný, protože já jsem nebyla ten typ na víly, na ty éterické bytosti.
0: Ale, jo, ne.
1: Ale prostě dostala jsem roli víly a zkoušeli jsme, a já jsem samozřejmě tu vílu si přizpůsobovala, takže jsem si poručila provaz, že budu tam se houpat na provaze, a nacvičila jsem si spoustu takových krkolomných kousků, a pak jsem dostala kostým, který mi to všecko přinejmenším stěžoval, ne-li úplně v některých místech jako ničil. Takže tam bylo velké jednání a museli nakonec ustoupit tomu mimo tvrdošínému přání, že mi ten kostým předělal na takový kalhotový kostým. A pak velmi podobný kostým mi udělali právě po těchto zkušenostech do takového vystoupení silvestrovského, kde jsme s Jirkou Hrzánem jezdili na kolečkových bruslích. A já si vzpomínám, že když mi ty plizovaný kalhotový sukně vlastně přinesli už na to vystoupení, my jsme měli těch zkoušek hrozně málo a ten kostým přišel na poslední chvíli, že to byl ten moment, kdy to tělíčko úplně zajásalo, že takhle je to správný, a hrozně mě to rozveselilo a hrozně mě to pomohlo ještě v tom posledním důležitým momentu. To se točilo před lidma, byl to takový nezastavitelný, neopravitelný téměř výstup, poněvadž to šlo s publikem a nevím, co by se muselo stát, aby se to natáčení zastavilo, vrátil se ten výstup. Takže tam bylo hrozně moc ohledů, byl tam playback a byly tam fyzický docela náročný výkony a vůbec nespadnout v těch bruslích z toho oválného, takového, to bylo ve tvaru takového jazyka, to pódium, tak to všecko stěžovalo tu věc, a ten kostým mě tak jako nes jak motýlí křídla, to na to hrozně ráda vzpomínám, a chci říct, že to je hrozně, hrozně důležitý.
0: Vy to nevíte, ale já jsem modní návrhář.
1: No,
0: dokonce
1: nevím.
0: V té zmíněné hře sukně smutnou jehlou spíchnutá, tam celá druhá půlka se jaksi odehrává na modní přehlídce, a tam jsou modní návrhy, ty exponáty, tam chodí ty manekýny, a musím říct, že každý ten kostým rozesměje.
1: Ale já mám třeba takovou historku jednoho kostýmu. My jsme natočili Pane, vy jste vdova, a blížila se premiéra, a já často s takovým pousmáním vzpomínám na to, jak jsem si pořád představovala, jak hraju tu velkou roli a jak budu ta hvězda. A teď jsem se chystala pořád na tu premiéru a zjistila jsem, že vůbec nevím, co bych si vzala na sebe, jako jít do módního drahého salonu, to mi přišlo jako opravdu nevhodný z finančních důvodů hlavně. A tak já jsem si začala háčkovat takový plastový šaty. Neměla jsem moc času, takže jsem o to dělala větší ty dírky na těch šatech. A ty šaty jsem skutečně uháčkovala a měly i dlouhý rukávy a byly až skoro na zem. Problém byl už v tom podsazení, tam ta látka, kterou jsem musela použít kvůli těm velkým otvorům, nebyla to pravý ořechový. A malér se mi potom stal, že jsem si udělala z takového umělého materiálu turban a ten turban to schodil hodně tedy. Ale ty šaty byly krásný a Greifová potom, když jsme točili film Drahé tety a já, tak říkala, víš, ona byla taková uštrikovaná a tak jsem ji musela vzít domů a vytáhla tyhle ty šaty, které už jsem na sobě mockrát potom neměla. Upárala jim zbytek, tak jako od těch kolen dolů a já jsem v nich odehrála veliký kus v tom filmu a tyhle ty šaty vzala na milost i moje dcera Teodora a ta je dneska nosí občas do společnosti bez jakéhokoliv podsazení, se musí říct.
0: Já jsem znal jeden zajímavý případ, když mluvíte o dceři, jedna dáma, která měla dceru a která chodila vždycky ve velmi takových minisukinkách, ale i s přibývajícími léty, jak si pořád na těch minisukních trvala. A pak už dcera začala chodit do tanečních a ta dáma jako garde chodila s ní a říkala, já vám jednou si zase oblíknu tu sukni a říkám si, to je nějaké zvláštní, nějaká dlouhá. Ta dcera jí tajně tu sukni opustila. Takže, když jsme ještě mluvili o těch módních návrhářích, tak jsem chtěl k tomu něco říct a už jsem to spolknul, ale to bylo vám tak zajímavé, co jsem chtěl.
1: Já teda se ještě, než si vzpomenete, vrátím k té Teodoře, se kterou jsem jednou podnikla takový krásný výlet. Myslím, že už to ničím nepřekonám v životě. Jeli jsme prostě s tlumokem na zádech. Bylo to v roce asi 91-92 do Anglie a koupili jsme si tady v Čedoku takový ty jízdenky na 10 dnů. 10krát jsme mohli použít vlak a cestovali jsme s tím báglem a se stanem po Skotsku. No a já jsem si šetřila peníze a ona o tom věděla celkem, že na zpáteční cestě, kde v Londýně jsme zase měli nasednout na ten autobus, si ušetříme 3 dny a já, že si tam něco jako v tom Londýně koupím na sebe, takový nějaký takový anglický kousek, že jo. A teď jsem běhala po tom městě s tou Teodorou a nebyla jsem schopná vůbec zvládnout ty krámy a začaly mi ty všechny možné věci lítat před očima. Vlastně se mi zdálo, že nevidím nic, po čem bych zatoužila, ale ona to zachránila a já jsem zjistila, že v tomhle smyslu, pokud bych si tedy chtěla ještě někdy něco na sebe kupovat v konfekci, tak vždycky půjdu s Teodorou, protože ona mě šoupla do té zkušební kabiny, říká, tady seď. Oběhla ten obchod a přinesla mi několik sák a několik sukní. Já jsem říkala, chci sako, sukni a nějaký eventuálně šaty. Přinesla kalhoty, sukni, saka a já jsem si to opravdu koupila a musím říct, že to je už takových 15 let, 16 nebo kolik, ale to byla zásluha jenom té dcery, že to takhle jako dokázala pro mě nashromáždit.
0: Už jsem si vzpomněl, a sice jako návrhář kostýmů divadelních, dělím herečky na takové 2 skupiny. Ta první, to jsou ty, se kterými se neustále hádám, poněvadž mají pocit, že chci, aby toho

kupy to má stáhnout ten klnot té lampy jenom na malinko, aby ta lampa jenom tak jako žhnula a nezhasla a už aby jsme tam byli v té Larnace a tak se taky stalo po dlouhém letu. Jsme přistáli a autobusem jsme dojeli do hotelu a ono mezi tím se začalo rozednívat a my jsme teda si každý našli ten svůj pokoj, kde jsme se ubytovali a já jsem najednou vyšel prostě, protože to svítání bylo takový vábivý, že jo, to zlatý nebe a zrcadlilo se to v takovým klidným moři zlatým a najednou vidím postavu bílou, přelud. A pan spisovatel Hrabal zatoužil se vykoupat i v moři, ale protože už měl na sobě noční košili, bílou, dlouhou, tak si říkal, co se stane, no, když jako vejdu. A skutečně neuvěřitelný se stalo skutkem, on šel a nezastavil se a do toho nádherného zlatého moře krok za krokem se potápil v té noční košili, já jsem udělal fotku, ta fotka je nádherná, má zdvižené ruce a on volal do toho rána, stařec a moře jsou zase spolu.

0: Posloucháte Český rozhlas 2 Praha a naším hostem je Iva Janžurová. Zvláštní téma by bylo zmínit se o fenoménu second-handy, sekáče. Že?
1: Ano, mně se už líbí to, že si náš lid vymyslel tady to krásné slovo
0: sekáč. To je mnoho významový, že jo, sekáč
1: je takový dobře oháknutý, že jo?
0: Ano. Já jsem k tomu přišel naprosto nevinně, protože já jsem netušil, že existuje fenomén sekáč, ale že na mě chtěla jednou udělat radost, tak mě přinesl hezký sako, kašmírový za nic. A najednou jsem prostě se ocitnul ve světě, který mě začal fascinovat, protože tam se člověk odreaguje. A já jsem jednou, jak praví přísloví, když se oslovi daří příliš dobře, tak jde na led a zlomí si nohu. To se stává někdy mně,

0: z přebujelého takového pocitu radosti ze života, že vyrobím šílený trapas. A já nevím, co mě to napadlo, já jsem si vzal paruku a jednou měla přijít zvláštní návštěva. Přivezla i dneska, by se řekla, bulvární celebrita, já nebudu říkat jméno, nějaký lidi z Hollywoodu. A já jsem si říkal, no tak sice je 17 hodin odpoledne, lidi budou chodit z kostela, protože bydlíme u kostela, no ale já to risknu. Vzal jsem si tu paruku, tak jsem se oblík velice výstředně, před sebe jsem dal čepici a vzal jsem si malou flétničku, do té čepice jsem dal několik mincí, několik bankovek a začal jsem na tu flétnu prostě hvízdat, jo, pískat. A teď si představte, přijeli tři Mercedesy a teď začali lidi chodit z kostela, který ovšem, protože jsem byl maskovaný, tak mě nepoznali, což byla moje štěstí, protože by si řekli, no to je, ten se zbláznil. No dobrý, dopadlo to dobře, ovšem ty lidi, ty z toho LA byli očividně zaskočený, protože čelili žebrákovi. Jak se zachovat? Já jsem ještě notabene teda po tom pískání výrazně ukazoval na tu čepici, že tam si teda peníze, aby mě dali. Oni tak neochotně, jeden dal dolar, druhý dal 100 korun. Takhle prostě to tam, se to začalo jako nashromážďovat, až potom jsem nevydržel a řekl jsem, děkuji vám, to jsem já a ten můj kamarád, který tam přivezal, říkal, že jsi blbej, takovej trapas tady, jo. Ale vždycky tam nechali peníze, akorát pan Glaser, který byl na peníze z LA, si tu svoji 50 vzal, to bylo velmi zajímavé. Ta paruka, netušil jsem, že se hraje prostě další epizodu, navštívil jsem jeden sekář v tomto převlečení. A že budu teda krást. Že budu normálně krást. Paruku jsem měl, sluneční brýle, čepici, kšiltovku s kšiltem dozadu, křiklavou bundu s nápisem Chicago Bulls jsem si vzal, jo. A teďko přes rameno jsem měl velikou kabelu a teďko prostě jsem míjel pokladnu a vystoupám do prvního patra. Teď ty dámy, co tam konali tu službu, takový ty pohledy, co to tady je, to jsme tady ještě neměli, jo. A já jsem chodil a já to prostě takhle, co mě přišlo pod ruku, tak jsem to bezostyšně rval do té velké tašky a teď prostě vidím, že mě pořád sledujou, no tak taška už byla plná, tak jsem odcházel po schodech dolů, minu pokladnu a pokladní na mě zaječí. Tady se platí, tady se platí. Já jsem se zarazil. A zase, tady se platí, musíte zaplatit. Tak jsem chvilku stál, protože jsem si říkal, ty vole, já jsem si myslel, že mě to nebudou baštit, rozumíte, jo? Že mě poznají. Mám tam spoustu přátel, tak tam chodím často, jenomže já jsem nasadil takový jako divnej, schrbený, jako zvoník od Matky Boží, takovej krok, no nepoznali mě. Já jsem najednou se ocitnul v divný komedii, kterou jsem sám rozehrál. Mně najednou z toho začalo být špatně, protože ta dáma od té pokladny, o který jsem věděl, že je to profesionální hlídačka vězňů v nedaleký ruzinský věznici, tak jsem si říkal, ona tě něčím cákne, ona taky ke mně přistoupila, zkroutila mě ruce velice profesionálně a řekla, jdeme za paní vedoucí. Tak já jsem šel otrocky teda, kde byla paní vedoucí, v třídírně zboží a teďko z matky, že jo, tam byla se světlo, nešlo rozsvítit. Rozsvítí někdo, kdo to je, co tady děláte? On tu krade, jo. Jsem tam, no pro mě to bylo něco hroznýho, jak z toho ven. Dejte sem tu tašku. Tak jsem tam tu tašku prostě nechal. Řekl jsem, děti nebudou mít Vánoce. A vyšel jsem ven, jo. Jistu tašku všem, co jsem tam nechal. A najednou chudinka paní vedoucí, dobrá přítelkyně, vyběhla a říkala, tady máte, pane, tu tašku. A já už byl odmaskovaný. Teď si představte ten strašný šok, jo. No, pokropený kropič, já to nakonec odnes, protože já jsem se takhle z toho ze všeho klepal, protože jsem si říkal, oni mohli se mnou dělat, co chtěli. Mě mohli majznout, oni mohli zavolat na mě policajty a tak dále. Dneska se tomu smějeme, jo, ale byla to legrace. V second handu na pokraji propasti jsem se pohyboval a už to nikdy neudělám.
1: Teď už je mi jasný, jak mohl Jiří Andrle nashromáždit tu sbírku tady.
0: Nejzajímavější, to mě napadlo teď, Když jsme to potom rozebírali s tím personálem, který se to jako smáli, jak jsem udělal tu aféru toho zloděje v tom sekáči, tak oni řekli, nás nejvíc zmátlo, že jste vypadal jako homeless a nesmrděl jste. To prostě člověk dělá trapasy šílený, já z takového přebujelýho veselí. Když se psal rok 55 nebo 6 nebo 7, tak jsme studovali na Akademii výtvarných umění, která měla ateliéry v paláci Ligna. A tam jezdil výtah a bylo nádherný jarní dopoledne. Já jsem jel do Menzy, těšil jsem se, že budu mít, tenkrát v Menze stál v obě 4,50, že to víme, že jo, všichni, tak byli tam buď guláš nebo segedínské, dobře tam vařili a já jsem se tak těšil, že... A teďko mě přivzala do výtahu dáma a já jsem jí poděkoval. A protože jsem měl reálný zážitek, že minulý týden se se mnou ten samý výtah utrh, letěl těch pár centimetrů, než ho zakousli a zadrželi ty bezpečnostní takový ty pracky, jo. A bylo to strašný pocit, protože nás potom tahali nahoru a já jsem myslel opravdu, že ten výtah se každou vteřinu utrhne. Tak jsem chtěl tu madam pobavit příhodou a nezáludnou otázkou, která prostě byla šílená. Pani, už se s váma někdy utrh výtah? A bylo ticho. A já najednou se podívám, že madam má hodně přes váhu. To bylo něco tak pitomý. Já jsem začal koktat, že jsem říkal, prosím vás, nezlobte se, se mnou se ten výtah opravdu utrh. A ona jenom tak bručela strašně naštvaná, to je dneska mládež. A já, abych jí utvrdil, že jsem omyl, říkal jsem, paní, promiňte, ale já jsem si vás opravdu nevšiml. Ben.
2: Já na rozdíl od vás, já jsem byl zase strašně plachej, až chorobně plachej chlapec a s obdíváním to má společného jedno. Jednou to bylo krátce po válce a mně se líbily americké uniformy v Plzni, jak to nosili a měli takový ty čepice, které měly takový dvě špičky na konci a mně se to strašně líbilo. A jednou jdu kolem takového obchodu a tam takovýhle čepice prodávali s těma špičkami, ty americký, jakoby vojenský, jenže to už nebyly vojenský, to už byly jako civilní, měli taky jinou barvu, ale měli ty dvě špice a měli ten střih. A já jsem úplně se rozzářil a šel jsem a okamžitě jsem si za poslední peníze, který jsem měl, koupil tuhle tu čepici. A vyšel jsem ven a teď jsem si ji chtěl nasadit a najednou jsem zjistil, že se v ní stědím chodit. A zase na druhou stranu jsem ji tak chtěl mít na ty a představovat si, že jsem takový ten americký seržant a tak. Jsem ji nosil v kapse a když nikdo zrovna nešel, tak jsem si nasadil a šel jsem a když jsem viděl v dálce, že se někdo blíží, tak jsem ji strhnul a strčil jsem si do kapsy. Prostě styděl jsem se chodit po ulici v té americké čepici a přitom jsem ji tak miloval. Když jsme se tady zmiňovali o těch minisukních, tak jsem si vzpomněl, že jsem svého času do knížky Lexikon pro zamilované napsal takovou stať o minisukni. Minisukně odhalili závažnou skutečnost, že dívčí noha nabývá směrem od kolena vzhůru nejen na objemu, ale i na působivosti. A potom jsem tam se zmiňoval o tom, že minisukně při usednutí se nezřídka mění v opasek.

kdesi v Doverun, upustme od toho, měli jsme modrý punčochy, modrý číny, modrý tričko, zkusme nějakou jinou barvu, jo? V růžovém žaketu čekám tu na tebu, přiletí či nepřiletí, marně v duchu se ptám. Teta je bohatá, zuby má ze zlata, každý

0: 闷。
1: Já jsem si jednou složila píseň, ještě jsem byla ve škole a měli jsme tak strašně málo času na to na zkoušení, protože jsem se styděla prosazovat jako autorka, takže nechala jsem se k tomu nakonec přinutit, ale až na konci sezóny. A ta píseň byla tak dlouhá, že jsem zjistila, že se ji nenaučím do premiéry, tak jsem měla v kapse text. A měla jsem domluveno s panem Václavem Hálkem, že ve chvíli, kdy zapomenu, takže on najede znovu a já si vyndám ten text. A mě to tak docela dobře dvakrát mi ten text vypadl a dobře to fungovalo, že lidi to brali jako for a vždycky jsem dostala aplaus na to. No,
0: tak teď vám řeknu, jak já jsem s tímhletím pohořel. Když si mě pozvali Šimek a Grossman, dva mladí chlapci, kteří vystupovali v divadle Sluníčko na Příkopech, abych se na ně přišel podívat, že tam hrajou s country kapelou, tak jsem se tam šel podívat a byl to hrozně milý a oni mě pozvali, abych si příště s nima zaspíval. A poněvadž nám to byla ta country, tak já jsem si říkal, já se naučím nějakou country písničku a nikdy jsem nespíval anglicky, já se ji naučím anglicky, to bude takový jako překvapivý. No a tak jsem se jí bifloval, poněvadž to mělo být asi až za měsíc. No ale když přišel ten den, tak jsem si byl tak nejistý, že jsem řekl, ne, tak já si netroufnu. A zase číst to z listu mě bylo tenkrát ještě trapný. Tak jsem si říkal, já udělám takový for. A každý ten veršík té písně jsem si napsal na extra lísteček a teď jsem si udělal takový systém, že jeden lístek jsem si dal za krk, druhý do téhletý kapsičky, třetí do boty, čtvrtý za manžetu a jenom jsem se naučil, odkud to budu tahat vždycky, jo, ty lístečky a že to bude jako legrace, vytáhnout z boty a pak si táhnu za límec a pak... No a tak jsem do země spadly veškerý obavy a teď jsem tam přišel a vystoupil jsem a vytáhl jsem si z kapsy lísteček, zaspíval jsem první verš, jo, ty písničky, teď písnička šla dál a já jsem šahal za límec a než jsem vydal ten lísteček, tak už jsem měl dělat třetí verš a já měl teprve druhý v ruce. A tak jsem na to zaspíval třetí, ale mezi tím už jsem měl vlastně mít ten z té boty. Písnička už byla v polovině, mě padaly lístečky a já jsem zapomněl ten systém, jo, a byl to takovej debakl a... Tenkrát se Grossman se Šimkem se zachovali tak, jak se chovají obvykle v divadle kolezi. Já nevím, jestli to je u vás taky tak zaveden, ale že když se něco takhle totálně podělá, tak se říká, to vypadalo jako, že to bylo schválně a tak a utěšujou. Jo? Říkal, to bylo takový přirozený a docela fajn. A vypadalo to jako, že to bylo tak na schvál takový číslo. Já vím, že to tak nevypadalo, byl to trapas, poněvadž kdyby to vypadalo jako by číslo, tak by lidi aspoň zatleskali nakonec. No a teďka bychom si měli tedy říct pár slov k tomu závěrečnému tématu. Vždycky se tady bavíme o humoru. Vy máte jistě ráda humor, aspoň z vaší tvorby. Mně nenapadlo, že by tomu nebylo tak. Máte ráda nějaký spisovatele nebo nějaký komiky?
1: Pro mě byl nejinspirativnější Charlie Chaplin. A sice tak, že můj bratr mi ho vlastně reprodukoval, když jsem byla ještě skutečně malá holčička. A on chodil na ty filmy, já jsem ještě do kina jako nesměla. A on byl taky nadšený jako jeho výkony. A vždycky mi ten film za to, že já jsem za něj udělala nějakou domácí práci, kterou byla přidělená jemu, naštípala dříví třeba, tak to přeháním, ale skutečně to byly takový handly docela závažný a já jsem obětovala všecko za to, že on mi prostě ten film přehrál a protože byl hoch obdařený taky takovou komediální fantazií, tak on si ještě často leco přimyslel a ještě to hrál po kuchyni, pokud možno i plnil ty pohybové všechny dimenze toho výkonu. Přiznám se, že ty další komiky slavný jsem vnímala už potom později už jako herečka vlastně, ale ten Charlie Chaplin jako v tom bratrově podání mě velice učaroval. Co se týče toho slovního humoru, tak nejsem v tom stále ještě dostatečně, abych mohla říct, že znám všechno a něco z toho bych si vytkla jako to nejlepší. Ale když už vás tady mám po boku, tak já musím říct, že třeba vaše texty mně připadají strašně krásný a humorný. Ano, já to říkám velice upřímně. Nevím, do jaký míry jste byl inspirovaný třeba Voskovcem a Werichem, protože jejich texty mě taky provázely od dětství, o něco dřív než ty vaše, ty už jsem slýchávala, jako když už jsem byla hodně zaměstnaná i jinýma věcma, ale ty Voskovcovi a Werichovo texty písniček mě taky velice získaly a strhly právě tím, že v nich je obsažený humor. Samozřejmě, že jsem se octla mnohokrát v rolích, které mě umožnily uplatňovat tyhle ty vlivy a byly filmy, kde jsem, já nevím, i v trojrolích měla možnost ten humor tak nějak rozkládat, charakterizovat a to mě hrozně na tom bavilo. Bavilo mě se maškařit nebo prostě se oblíkat tak, aby už ten kostým sám o sobě byl komediální a někdy říkali o mě, že takovou jako lichotku, že mě vůbec nevadí se strašně znetvořit. To tak není pravda. Já jsem nechtěla vypadat nějak ošklivě, ale já jsem chtěla vypadat přesně v tom smyslu, aby ten humor fungoval spolu s tím kostýmem, který jsem se pokoušela teda vytvářet. Jednou mi řekl jeden kolega, že jsem dobrá v takzvaném drastickém humoru. Já jsem do té doby neslyšela, co to je drastický humor. My jsme si třeba s mým mužem napsali hru, kde já jsem hrála i muže, i dceru toho muže a ještě roli, kde se ta dcera převlíká zase za jinou postavu. A vlastně kdykoliv jsme si něco psali, tak mě strašně přitahovaly ty převlekové komediální záležitosti. Napsali jsme si třeba hru, kde se převlíkám za 6 různých žen jako manželka, která nechce být od svého manžela rozpoznána, takže se převlíkám za vycpanou tlustou průvočí, za vdovu, která svádí toho svého vlastního muže, vlastně za lékařku, za starou babičku, která mu hraje jeho první lásku, na kterou pochopila během těch převleků, že se strašně těší, že potká první lásku, tak jsem mu to jako osolila tím, že jsem tu babičku jako opravdu hodně udělala starou a bezmocnou a třesoucí se. A tam někde to opravdu u toho Chaplina začalo.
0: Pojďme si tedy říct na závěr pár anekdot.
2: Potkají se dva a jeden říká, tak co, jak se máš, ty seš nějakej zdrchanej. Říká, protože jsem dělal na konkurs na rozhlasovýho hlasatele. A udělal si to? Ne, nepřijali mě, protože nejsem ve straně.
0: Kasecký anekdoty jsou židovský, samozřejmě ty vždycky tady nakonec bodujou. Teď jsem zrovna slyšel jednu, jak Radio Jerevan dostal dotaz, jestli je soudruh Mao Tse-tung žid. Jo? A oni odpovídají, pokusíme se zjistit. A za týden se tam ozve zpráva, říká tady Radio Jerevan, soudruh, který se ptal minulý týden, zda Mao Tse-tung je žid, tak mu odpovídáme. Poradili jsme se o tom se znalcem v tomto oboru, s rabínem Katzem z New Yorku a ten nám odpověděl, no tak to by nám ještě scházelo.
2: Takže jsme strávili příjemnou hodinu díky našemu hostu, paní Ivě Janžurové. Děkujeme ti, Ivo.
1: Já vám taky děkuju, ale nebyla to jen moje zásluha.
2: A rád bych řekl, že oblouk, který sklenul čas, dnes nám bere dech. Prostě čas trhnul oponou a dneska všechno to vlastně upadlo do věčnosti, téměř do zapomenutí, ale nám to obohacovalo život a dnes prostě, když vídám ty mladí, jak jsou tetovaní a mají piercingy a každý má v kapse mobil, tak si říkám, ano, ano, bylo nám souzeno žít v zajímavém čase, v krásném čase, plným zvratů, v době, která se nebude nikdy opakovat.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu.
1: Potkejte se již 16. května s oblíbenými moderátory a autory pořadů Českého rozhlasu Dvojka a Českého rozhlasu Pohoda. Nahlédněte do zákulisí rádia nebo buďte součástí živého vysílání. V 11 hodin si do studia S1 pozval Aleš Cibulka, Veroniku Kek-Kubařovou, Jana Nedbala nebo bratry Bachelory Martina a Miroslava Dubovické. Nebudou chybět ani autogramiády tváří našeho vysílání. Těší se na vás Šárka Volemanová, Jiří Holoubek, Robert Tamchina, Marie Redková, František Novotný, Iva Bendová, Jan Rosák, Jitka Novotná a mnozí další.
0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu.
1: V sobotu 16. května na Vinohradské 12 v Praze.
0: Více informací na rozhlas.cz/DOD. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Pěkný poslech vám všem, kteří jste se vyhoupli do sedla dnešního Textempore, přeje jako vždy touto dobou tuzerát František Novotný. Ano, uhádli jste. Dnes jsme osedlali písničkového Pegase a musím prozradit, že písniček o koních jsem našel okamžitě nejméně na 3 pořady. Já vím, že vás už třeba napadá známá

A tak bychom mohli vyhrávat celou půl hodinu. Já pro vás ale úvodem našel malou raritku z jiného žánru. Byla to, myslím, úplně první nahrávka Karla Zicha se Spiritual Quintetem. Do světa se tehdy vydala americká lidová s textem Vlastíka Marhouva a Zatoulaný koníček hříbě jménem Danny Gold.

Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je se hřbetu koně. Já se přiznám, že ho však nenapojím, že se koně i trochu bojím, ale obdivuji ty odvážlivce, kteří zdolávají překážky světa s nohama večmenu. A tak se teď v písničce setkají dva oři. Ten železný, který vyťukává kopity kol rytmus železničních pražců, a bílý koníček, kterého si Marie Rotrova osedlala v roce 1971.

Vy víte, že tu vždycky rád uvádím písničky Jaromíra Uhlíře a Zdeňka Svěráka. To proto, že vždycky zavoní člověčinou a libá čeština se zaleskne jako vlnka na hladině té řeky, ve které na soutoku plaví koně moje milá, až jsou to koně mý, a na tou krásou ptáci stichnou soutok oněmí. No řekněte sami, není to nádhera? Tak si ten obrázek plavení koní zkusme pověsit na stěnu nedělního dopoledne a věřím, že vám s ním bude hezky.

0: Stráň podložil jsem pod záda, chřípím luk prolét, koník vraný. Oči řek rtutí zazářely, zkouším si sčítat, čím jsem jest. Kolikrát mě tak napadá hrnečku země malovaný, že jsme si časem navařili daleko víc, než můžem sníst.
1: Znám zem plnou mlíka a buclatej chrav, kde proud řeky stříká.

Valdemar Matuška nás pěšinkou not a slovíček Ivo Fischera zavedl do té nejkrásnější krajiny, do krajiny našeho mládí. Když jsem byl kluk, dostal jsem první vydatnou přednášku i o koních ve Vinohradském divadle, kde mi výtečný zapomenutý čert Jaroslav Moučka sdělil, že existují gagarošáci, mošáci, medáci a další plemena, ale písničkář Jarek Nohavica nám namaloval působivý, trochu nostalgický obrázek divokých koní. Tak zkusme pohladit tu vlající hřívu v podvečeru našeho divného století.

chvíli běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera.

Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Chtěl bych jak divoký kůň běžet.

0: koně.
1: To byly divocí koně, ale Jiří Šlitr a Jiří Suchý osedlali opravdového Pegase, kterého jim tak skvěle skrotil mistr Shakespeare ve svých sonetech. Pravda, trochu se loudá, ale jsou chvíle, kdy žádný kůň nejede dost rychle.

Tak až jsme v cíli dnešního dostihu. Per aspera ad astra, říká latinské přísloví. Přes překážky ke hvězdám. Než zdolá Michal Tučný poslední proutěnku, dovolte, abych vám poděkoval za milou společnost. Na posluchačské tribuně vám to slušelo stejně jako ve slavném závodišti Ascotu. Tak buďte blaženi a na ty, kteří si naladí Textempore i příští týden, se už teď těší váš František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Koulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Potkáváme se po 274. a je to právě ve chvíli, kdy jsme opustili skutečného velikána českých dějin a kdy před nás předstupuje cizinec. Vladislav Jagellonský, nástupce Jiříka z Poděbrad, nebyl skoro v ničem pozoruhodnou osobností. Určitě to byl člověk dobrého a měkkého srdce, ale tento povahový rys, chválihodný v soukromém životě, k řízení státní politiky nestačí. Všechno, čím se Vladislav jako panovník zabýval, bylo poznamenáno jeho, jak to říct, šedivou průměrností. Co si z oné šedi jakoby ulpilo i na českých dějinách 55-leté Jagellonské éry?
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý pro vás připravili další setkání na motivy knížky Petra Hory Hořejše Toulky českou minulostí, nazvané
4: Malý místo velkého.
1: To byl hlas režiséra, který seriál o české historii v Českém rozhlase Brno natáčí. Jmenuje se
4: Jaromír Ostrý.
5: Pan Ctibor z Cimburka poznamenal o králi Jiřím, že to byl mudřec přirozený bez písemného ostření smyslu, to jest bez učenosti, a že šla o něm pověst až do končin světa, která k vysoce všecky sousedy přesahoval moudrostí a spravedlivostí, takže opatrnosti jeho rozum lidský stihnouti nemohl. A v příh, které před něho přicházely, nalézal se hojnější u něho, nežli u kohokoliv dostatek soudu. Nadto pak, že to byl pyšný protivník, podaným obhájce, neposlušných skrotitel, pochlebníků nepřijímatel, věrných ochranitel, služebníků štědrý dárce, mysli ustavičné, v práci neustálý, laskavec lidský a tak dále. I jeden z úhlavních jeho protivníků, polský dějepisec Dlugoš, který z přílišné horlivosti nepřestával tupiti v něm kacíře, vyznal přece, že Čechové želeli jeho ztráty nejvíce proto, že ku prolévání krve lidské nebýval kvapným. Pražský kanovník mistr Pavel Žídek svědčí, že s ohledem na pohlaví živ byl bez úhony a že mýval obyčej vždy po jídle dávati audience každému i sebechudšímu, kdo k němu o spravedlivost nebo o pomoc volati chtěl. Méně chvalně poznal doktor Řehoř z Heimburka, že zvláště v posledních letech dělal se čím dále tím skrbnějším.
0: Bezprostředně po smrti Jiříka z Poděbrad vykonávala nezbytné státní záležitosti královna Johana.
3: Pomáhal jí v tom syn Jindřich.
0: Ale jenom prozatímně.
1: Proč prozatímně?
0: Protože Jiřík se pro svůj rod zřekl dynastických nároků.
1: Takže český trůn byl tím pádem k mání?
3: Dalo by se říct, že na jeho příštího uživatele čekalo jakési výběrové řízení.
1: Přihlásilo se hodně zájemců?
3: Hned několik. V první řadě Matyáš Korvín.
0: Ten se spoléhal na příslušníky panské zelenohorské jednoty.
3: Ti ho ostatně prohlásili českým králem už v květnu roku 1469.
0: Za panovníka ho uznali feudálové i v Lužici a Slezsku.
5: Léta páně 1471 v noci na 23. března zemřel český král Jiří. Ta zpráva po Čechách se šíří na Moravu i mnohem dál. Když se to dozvěděl uherský král, hned vyrazil na Moravu. I Albrecht, kníže Míšeňský, brzy dostal tuto zprávu, vzal 800 vojáků svých v brnění a na koních a do Prahy hned s nimi přijel. Mluví všude krásná slova, že přijel jako jejich přítel, úmysly však jiné chová. A Čechové mu uvěřili. Mnoha lidem nebyl jeho příjezd milý.
3: Proč přijel do Čech právě nyní? Vždyť nevíme, co tím míní.
5: Někteří páni ho však omlouvali, to ti, co si jeho příjezd vyžádali. A ti se také slyšet dali.
3: Že na pomoc nám přijel prý, kdyby se chtěl nějaký nepřítel zmocnit královské koruny.
5: Takový hlas po Čechách šel. Však ať je nám Albrecht milý či nemilý, brzy mu přišli do Prahy posily a odtáhl s nimi do Kolína. U Kolína se ti Němci nechovali jak spojenci. Jednou z rána vyrazili směrem k hoře Kutné a tam v Kaňku způsobili události smutné. Vtrhli do městečka jako nepřátelé, pak je vyloupili celé, některé domy zapálili, některé lidi povraždili. Jak k tomu přijdou havíři, chudáci, když musí myslet na práci a nečekají zradu, jež přijde z nenadání a před níž tě nikdo neochrání. Kdysi už vezmeme poučení. Ach, proč jsou Čechové tak zaslepení? Proč nemají z těch Němců strach? Proč si je vždy za spojence berou, ač mají zkušenost už starou, doloženou i v starých kronikách, že na jejich přátelství Čechové vždy doplatí?
6: Jakým právem si dělal nároky Sasky Albrecht?
0: Ale byl to manžel Zdeňky Poděbradské, jedné z Jiříkových dcer.
3: Stejně mu dlouho to odhodlání nevydrželo. Jeho starší bratr mu ten riskantní podnik v Čechách vymluvil.
6: Raději se mezi ně nepleť, mezi ty Čechy, drž se doma?
3: Tak nějak.
0: Matyáš však podobnou skromností netrpěl.
5: Už je v Jihlavě uherský král. Českým králem rád by se stal. Vždyť se tak předtím aspoň psal. Však stává se před v různé době, když chceš popadnout dvě různé věci najednou, uniknou ti někdy obě. Nechal se oslovovat jako český král, kterým nemohl se nikdy stát. Za to by ho měla jeho vlastní matka potrestat. Čechové znali dobře jeho cíl a dali dohromady hlavy, pak vyslali posly do Jihlavy, aby teď do Čech nejezdil. Chtějí mít v zemi klid a tak mohou vést rozhovory, kdy bude král chtít. Pak svolali s ním do Kutné hory. Uherský král tam vyslal Zdeňka Konopišťského, biskupy Jagerského a Olomouckého a vévodu Sedmihradského. A tak všichni v Kutné hoře jednali na Vlašském dvoře. Jedni pro Matyáše byli stále, druzí chtěli syna polského krále. Jednání nemělo žádný výsledek, uherští vyslanci vrátili se zpět. Však jen vytáhli paty z hory, Čechové vedli další rozhovory, až nakonec dohodli se spolu a vyslali posly k královskému dvoru ke králi Kazimíru do Krakova, aby jim dal za krále svého syna Vladislava.
6: Vladislav Jagellonský, v jakém byl vztahu k českému trůnu?
0: Po své matce Alžbětě Habsburské byl pravnukem císaře a českého krále Zikmunda Lucemburského a vnukem českého krále Albrechta Habsburského.
3: On sám ovšem ani Habsburg, natožpak Lucemburg nebyl.
0: I když obojí krev v jeho žilách kolovala.
3: On sám byl Jagellonec, příslušník polsko-litevské dynastie.
5: V pondělí dne 27. května 1471. roku dopoledne v hodinu 11. přikročeno konečně k volbě ve Veliké síni dvoru Vlašského a přijat a zvolen byl jednohlasně Vladislav, prvorozený krále Kazimíra syn, nyní teprv 15-letý, na království české a oslavena ta událost radovánkami hojnými. Také voleni hned na tom sněmu páni Ctibor z Cimburka a Stovačova a na Boleslavi, nejvyšší hejtman markrabství Moravského, Jan z Cimburka a na Boleslavi, hejtman kraje Boleslavského, Mikuláš z Landštejna, nejvyšší písař království českého a ještě další, aby zajeli k volenému králi a předložili mu články při volení jeho umluvené a přijmeli je, aby bez meškání přivedli ho do země.
6: Takže ta nabídka, se kterou se čeští páni vypravili do Krakova, byla bez podmínek?
0: Ale kdepak. Těch požadavků bylo celkem 19.
3: Nejdůležitější z nich se týkal zachovávání ducha kompaktát.
5: V Jihlavě mezitím nezůstalo se také v nečinnosti. Matyáš, vida se zklamán v poslední své naději, v prudkosti prvního hněvu obořil se na legáta Rovarelu, že odkládal do té chvíle potvrditi jej na království české mocí papežovou slavně, ačkoliv odklady takové posléze z jeho vlastní vůle se staly, aby potvrzením takovým nebyli Čechové snad podrážděni. Naříkal nyní, že papeži a císaři kvůli přece vzal si válku českou a vynaložil na ní ke 2,5 milionu dukátů a nyní, že měl odříci se vší naděje na odměnu a čest z tak veliké oběti.
6: To lze na druhé straně zase pochopit. Ani královské kuře nehrabe zadarmo.
5: Zapomenul ovšem byl na slova prohlášení svého, že počínaje válku nehledá ani cti, ani světského, jakého z ní prospěchu.
6: Tak to prohlašují všichni, kdo jakýkoliv válečný konflikt začínají. To dá rozum, že neřeknou, tuhletu válku zahajují z důvodu čistě zištných, chamtivých, podlých a nečestných. Každá válka se vyhlašuje z pohnutek téměř andělských.
5: I naléhal Matyáš na provedení obřadu nového tak úsilně, že legát Rovarela již 27. května...
0: Tedy stejný den, dokonce rovněž dopoledne, kdy byl v Kutné Hoře zvolen Vladislav.
5: Ohlásil potvrzení Matyášovo na království české jménem papeže Pavla II. Ve všech formách právních, až posud nikdy nebývalých, na zítří pak v úterý 28. května vykonána o tom slavnost církevní ve farním chrámu Jihlavském. Uprostřed veliké mše byly nejprve pochváleny královy zásluhy ohájení víry a oznámeny o té věci papežské plnomocenství. Pak biskup Olomoucký a Zdeněk ze Šternberka přivedli krále zlatohlavem oděného k oltáři a pan Zdeněk žádal legáta po česku o potvrzení, což mu bylo přetlumočeno do latiny. Na to ptal se legát všech přítomných pánů českých hlasem povýšeným, chtějí-li i žádají-li, aby potvrzení takové se stalo a konečně i krále samého také. A když žádost ta osvědčena byla ze všech stran, vynesl to potvrzení obřady a modlitbami zvláštními, načež hned Te Deum Laudamus a svatý Václave zpíváno a skončeny služby boží u veliké hlučnosti a slávě.
6: Tak a měli jsme hnedle dva krále, ačkoliv v skutku měli. Polský Vladislav měl přece přijmout těch 19 českých požadavků.
0: Taky, že je přijal.
3: Vladislav přistoupil ve volební kapitulaci na všechno.
0: Slíbil zachovávat kališníky při jejich víře.
3: A patrně nikterak nepřemýšlel o tom, jestli všecko, co slibuje, dokáže taky splnit.
6: No, nakonec to byl pořád ještě 15-letý kluk.
3: S věkem to moc společného nemělo. Koncepční politické myšlení se nikdy nestalo jeho silnou stránkou.
5: V poselství byli Pražané i jiní páni, měšťané rytíři také a zemani. Šťastně dorazili k svému cíli a dobře v Krakově pořídili. Požádali Kazimíra, krále polského, aby jim dal svého syna za vládce do království českého, aby země byla silná proti nepřátelům, stála v svornosti. Král Kazimír svolil s radostí. Čechové tomu velmi rádi byli a vesele se domů navrátili už s novým českým králem, s králem Vladislavem.
0: S tím návratem to ale bylo trošku komplikované.
3: Vladislav se vydal se silným ozbrojeným doprovodem do Čech?
0: Ale nemohl to vzít přes Moravu. Tam neprorazil. V tom mu zabránili stoupenci Matyášovi.
3: Takže musel změnit trasu a teprve na druhý pokus se dostal do Prahy přes Slezsko a Kladsko.
5: Pražané vyšli mu vstříc před brány a svého krále slavně přivítali. Třetí den obřady byly konány a královskou korunu na hlavu mu dali.
6: Jak si vybrali Čechové dobře?
0: Co se rodu týká, dobře. Jagellonská dynastie byla v té době jedním z nejmocnějších panovnických rodů v Evropě.
3: Ostatně docela nedávno jeden polský historik dokázal, že většina dnešních dosud existujících evropských vladařských rodů je více či méně spjata svým rodokmenem s potomky Jagellonské dynastie.
5: V sobotu dne svatého Vavřince,
6: tedy 10. srpna onoho roku 1471,
5: vstoupil mladý král konečně na pomezí české. Na pohraničním návrší mezi Kladskem a Vartou, kde vytesáno bylo z kamene umučení Krista Pána, čekali na ní u velikém počtu a slavném ustrojení stavové čeští, páni, rytířstvo, města pražská, zemané i poslové z měst královských, též z města Kladska, i z okolí zhluklo se lidu množství nesčíslné. Vítán sa král slavnostními řečmi hojnými odpovídal všem slušně i opatrně. Pak z koně se sedl a pod širým nebem složil první svou přísahu všem třem stavům, že práva, řády a obyčeje království českého v panování svém věrně zachovávati a šetřiti bude.
6: Jak se líbil českým obyvatelům nový šéf jejich státu?
0: Určitě moc. Byl mladý, byl hezký, sličné tváře a pěkných tělesných tvarů.
3: My sice víme, že leckdy pozorovatelé přeháněli, měli-li popsat povahu a vzezření svých nadřízených.
6: Servilita podřízeného k nadřízenému dělá i dnes hodně.
3: Tak přece jenom lze souhlasit s tím, že Vladislav byl v skutku mladík vznosné postavy a příjemného zevnějšku.
0: V Krakově byl na své vladařské úkoly pečlivě připravován, mimo jiné i tělesnými cviky.
3: Byl nadšeným vyznavačem rytířských zápasů a turnajů.
0: Právě on ostatně po velmi dlouhé době uspořádal v Praze opět jeden takový rytířský turnaj.
6: Zúčastnil se ho sám?
0: Zúčastnil. A zprávy nám říkají, že si na Staroměstském náměstí vedl na koni přímo zdatně a nikdo jej přiklání neporazil.
3: Nepochybně už tehdy si turnajníci dobře rozmysleli, zda se sluší strhnout korunovaného vladaře k zemi, do bláta.
6: Lze se obávat, že při dnešním tenisovém utkání tomu nebude jinak.
5: Když se blížil ku Praze, vyhrnula se mu polovice města jezdecky i pěšky daleko do polí vstříc, vítajíce jej slavně. Měl tu dle obyčeje starodávného Pražanům učiniti zase zvláštní přísahu před branami města. Oni však k jeho žádosti spokojili se složením od něho slibu toliko, že všecka jejich práva i privilegia zachována budou v moci své.
0: Polský král poslal se svým synkem Vladislavem do Prahy nejenom několik stovek ozbrojenců, ale i jistou finanční hotovost. Několik tisíc zlatých.
3: Už při korunovaci vhazovali královští úředníci podle staré tradice drobnou minci a míšeňské groše do zástupů zvědavých diváků.
0: Ti lemovali cestu korunovačního průvodu z královského dvora u Prašné brány, dnešní Celetnou ulicí a Staroměstským náměstím do ulice Karlovy a odtud přes kamenný most na hrad, kde se konal korunovační ceremoniál, toto divadlo a zároveň posvátný obřad.
5: Účastenství domácích bylo hojné a radostné. Ano, vše se kojilo nadějemi utěšenými do budoucnosti. Zahraničních hostů přišlo méně nežli kdy. Jinak o tom korunování, které se událo ve čtvrtek 22. srpna v kostele svatého Víta na hradě Pražském, zprávy podrobné se nám nezachovaly. Jednoho však ještě skutku téhož dne zamlčeti nesluší pro následky, které z něho se vyvinuly. Král Vladislav mezi jinými milostmi, kterými propůjčil se národu v den korunování svého, také tou se osvědčil, že kázal propustiti ze žalářů všecky vězně královské v Čechách. Toho použili především oni vůdcové a starší jednoty bratří českých, které král Jiří byl pro kacířství uvězniti a po všelijakých hradech královských rozsázeti dal. Ti zajisté, když dostali se na svobodu opět, tím méně ostýchali se hlásati slovo Boží podle smyslu svého.
0: Byl mladý, hezký a strašně neskušený.
3: Ujímal se úkolu, který by byl nad jeho síly, i kdyby se vyznal v politice a ve válečném řemesle.
0: Jenže tak tomu nebylo.
3: Otěže moci se mu úplně vymknou z rukou.
0: Na místo krále budou rozhodovat páni se skupení kolem jeho trůnu.
3: A Vladislav, bezúhonný, měkký a přívětivý člověk, bude svým falešným rádcům jako holoubek zobat z ruky všecko, co mu předloží.
0: Bude pokyvovat hlavou.
3: Dá za pravdu každému.
0: Okolí brzy vycítí, že nejlépe pořídí ten, kdo k audienci přijde naposled.
5: Bene, bene.
7: Neboli dobře, dobře.
0: Toto slůvko bude znít často na pražském dvoře.
3: Jenomže všechno bude špatně.
0: Pouze ta přezdívka.
5: Rex bene.
7: Tedy král dobře.
0: Tak ta bude na místě.
5: Následkem událostí, o nich jsme posud vypravovali, královali v Čechách hned dva králové a oba cizinci. Vladislav Polák a Matyáš Uher. Onen rodilý a vzrostlý ve vzduchu panovnickém a povolený na trůn z boží milosti, avšak podle vůle většiny národní. Ten druhý samozvanec mezi mocnáři, ale požádaný a hájený od hierarchie i od šlechty. Vladislav byl mladík dobromyslný a dobře zvedený, nesobecký a neschopný ukřivdit komukoli, ale bez energie, bez vyššího vzletu ducha i bez zkušeností. Neuměl ani skrotiti vášní bezúzdných, ani odolati prosbám nezbedným, ani počítati a hospodařiti. Matyáš naproti tomu, muž dospělý, činnosti, ráznosti a bystrozrakosti neobyčejné, byl v dobývání moci a panství nenasytný, bez ohledu a svědomí, schopný jak nejušlechtělejších myšlenek, tak i nejšerednějšího sobectví, ukrutenství a podvodu. Onen měl v moci skutečnou korunu, hlavní sídlo i celé řádné ústroji státu. Tento panoval ve větší části zemí ke koruně připojených. Neměla-li koruna česká zůstati navždy roztržena, musel jeden z obou panovníků buď ustoupiti dobrovolně, aneb mocí a násilím vypuzen býti.
3: 2. října zahájil polský král Kazimír vojenské akce proti Matyášovi a na podporu syna.
0: Ambiciozně započaté tažení do Uher však uvázlo a rozpadlo se dřív, než přineslo sebemenší úspěch.
3: Mezitím v září nahradil zemřelého papeže Pavla II. Nový muž na svatém stolci, Sixtus II.
7: Mimochodem právě podle něj se jmenuje proslulá Sixtinská kaple, kterou nechal dotyčný vybudovat.
3: Pospíšil si a vratkou pozici novopečeného krále Vladislava podlomil tím, že oba Jagellonce, syna i otce, dal do kladby.
0: Uvalil ji dokonce i na polské biskupy, kteří Vladislava korunovali.
3: Jenomže ono už vyobcování z církve nějak pozbylo na účinnosti.
7: Asi proto, že svatá stolice používala této zbraně příliš často.
3: Nikdo si toho ani moc nevšímal.
0: V Čechách i v Polsku prý o kladbě skoro nikdo nevěděl.
3: Ostatně papež neuspěl a nikdy z Čechům přikázal poslušenství Matyášovi.
7: Tomu tedy nejspíš nezbylo, než aby se prosadil sám.
0: Jenže na tomu už jaksi nezbývalo sil.
3: Ani Vladislav si však nestál lépe.
0: Proto taky ta tahanice dvou cizinců o českou korunu trvala nakonec tak dlouho.
3: Tu byla vedena mečem.
0: On jde zase na diplomatické úrovni.
3: Teprve za dlouhých 9 let vyústila v kompromis.
7: Jiřík z Poděbrad byl panovníkem velkým, Vladislav Jagellonský malým. Rozdíl přitom netkvěl v dobrotě srdce nebo v úmyslech, ale ve skutcích obou. Dobrák Vladislav byl asi ušlechtilejší člověk než chytrý, možná vychytralý Jiřík. Kde koho měl rád, každému šel na ruku. Možná byl i kultivovanější, miloval umění, rozuměl mu, podporoval tvůrce. Jenže jako vladař v podstatě selhal. Neporozuměl své roli.
1: V soukromí byl dobrotivým tvorem, příjemným společníkem, jenomže na soudech, sněmech a při závažných příležitostech dost často pospával. V nezbytných případech ho probudili.

0: Koulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu.
1: Potkejte se již 16. května s oblíbenými moderátory a autory pořadů Českého rozhlasu Dvojka a Českého rozhlasu Pohoda. Nahlédněte do zákulisí rádia nebo buďte součástí živého vysílání. V 11 hodin si do studia S1 pozval Aleš Cibulka, Veroniku Kek-Kubařovou, Jana Nedbala nebo bratry Bachelory Martina a Miroslava Dubovické. Nebudou chybět ani autogramiády tváří našeho vysílání. Těší se na vás Šárka Volemanová, Jiří Holoubek, Robert Tamchina, Marie Redková, František Novotný, Iva Bendová, Jan Rosák, Jitka Novotná a mnozí další.
0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu.
1: V sobotu 16. května na Vinohradské 12 v Praze.
0: Více informací na rozhlas.cz/DOD.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás opět zdraví Jan Rosák. Jsem rád, že jste si k poslechu vybrali právě naši stanici a jsem rád, že vám mohu představit další významnou osobnost naší společnosti. Můj host absolvoval báňskou a energetickou průmyslovou školu handlové na Slovensku a několik semestrů Fakulty osvěty a novinářství Univerzity Karlovy. Od té doby si dovolím říct, že jako erudovaný energetik rozsvítil scénu naší kultury. Byl redaktorem, manažerem, scénáristou, dramaturgem a zcela nově teď je i spisovatelem. Zabrousil snad do všech uměleckých oborů a kdyby nezběhl k farmaření, určitě by se ve výčtu jeho činností objevil, no troufnu si říct, i balet. Hostem Tandemu je Miloš Zapletal, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, dobrý den.
2: Jako bývalému rozhlasákovi ti nemusím připomínat, že v rádiu se kromě mluvení i hraje a že k tomu právě nastala ta pravá chvíle.
0: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Takže Miloš Zapletal je hostem. Já jsem tě pozval, Miloši, do našeho tandemu jednak protože jsem s tebou rád, že se rádi vidíme, ale že si rádi taky povídáme. A dneska si budeme povídat kromě jiného taky o tom, co je u tebe úplně nové. A to jsou dvě knížky, které si vydal. Jedna, která bude opravdu hodně zajímat dospělejší populaci, se jmenuje Nesmrtelní. Podtitul má Slavní mladí staříci. A je to tak, že přibližuje opravdu hodně známých osobností?
2: Ano, ano, ale z takového nového pohledu. Já jsem, když mi bylo kolem 70 let, se zamýšlel nad tím, co bude dál s tím stářím. Člověk stárne.
1: Jak je to dávno, co jsi se začal zamýšlet?
2: No, už 6 let.
1: Jo, takhle už, jo. Let, no.
2: A vlastně mě napadlo, že mnozí lidé, které znám, si nevědí rady se stářím. Oni vejdou do důchodu, on byl vedoucí nějaké stavební firmy, byl odejít, je tam někdo mladší, nemá žádného koníčka, najednou je v důchodu a nemá co dělat. A tito lidé, což je opravdu prokázáno, dříve umírají, ti, kteří nejsou aktivní. A tak mě napadlo, že bychom mohli tou knížkou poradit právě těmto lidem, kteří si nevědí rady se stářím nebo s důchodem, jak na to, co dělat, jak být aktivní. A tak jsem vlastně si sepsal 43 jmen velmi známých osobností, abych jejich prostřednictvím dával jakoby ten návod.
1: Čili ty aktivní jsi si sepsal.
2: Ty aktivní, ale pozor, hranice je 80 let, mám tam dokonce 108-letou paní Hranošovou a průměr těch nesmrtelných je 86 let.
1: Slušný.
2: Čili je to povídání, ne ani tak rozhovory, ale povídání s nimi, ne o minulosti, tu všichni znají, u Jiřiny Bohdalové, Karla Gotta, nevím, Petra Nárožného, Jiřího Grigara a dalších, ale je to o tom, co dělají teď a co plánují. A je úžasný, že tito lidé jsou opravdu aktivní, mají program, zanechávají za sebou dílo. A jenom k tomuto úvodnímu vysvětlení chci dodat, že vlastně nesmrtelnost, proto se to tak jmenuje, je pro mě v tom, že po sobě zanecháváme potomky. To je ta nejdůležitější, že pokračuje náš život vlastně v těch našich potomcích. No a druhá nesmrtelnost je v tom, jaké dílo po sobě zanecháváme. Já, když jenom ty nejslavnější, Beethoven, malíři, Rubens a tak dále, tak to jsou, po těchto zůstává mnoho set let. Ale i u nás je spousta zajímavých lidí, tvořivých, po kterých také něco zůstane. Možná, že jednou i po nás.
1: Ale mně se líbí to, co jsi říkal, že ti staříci, že to tak řeknu, plánují.
2: Ano.
1: To je hezký, že pořád plánují. Ano. Já znám spoustu čtyřicátníků, padesátníků, kteří plánovat už přestali, prostě rezignovali, složili ruce do klína. Tak to se nás dvou, doufám, netýká.
2: Ne, určitě ne. To bychom tady neseděli.
1: Přesně, ano. No, já si myslím, že u tebe určitě ne, protože ty, když jsi přestal být šéfem projektu MIS, tak jsi začal být šéfem projektu
2: Farma
1: Blaník. A mně se moc líbí, že tam pořád něco nového vymýšlíš.
2: Ano, ano.
1: Tak o tom si určitě dneska taky ještě popovídám.
2: Určitě velmi rád.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Už jsem tady vyjmenoval všechny, no co pozor, ne všechny, ale některé profese mého hosta Miloše Zapletala, redaktor, scenárista, dramaturg, taky prezident Miss České republiky, ale taky si byl manažerem spousty slavných zpěváků a dokonce kapel, ty si manažeroval i olympiky, jestli se nepovedl.
2: Ano, Marie Rotrovou s Flemingem, ale někdejší Bukaníry, olympik s pražským výběrem jsem spolupracoval s celou řadou dalších, s Lenkou Filipovou a s dalšími.
1: Ty jsi podepsán taky pod projekt Manéž Bolka Polívky. Ano. Vždycky na titulkách vidím, že jsi scenáristou. Ano. Prosím tě, jak probíhala tato tvoje spolupráce s tou Manéží, protože to byl velice slavný pořad a občas se ještě objevuje.
2: Strašně zajímavý program to byl. Já jsem se s Bolkem Polívkou setkal, když jsem ho lákal do divadelka Podvěží Marie Rotrové. To byl kdysi Marin docela slavný televizní program, kde se střídali různí hosté. A chtěli jsme tam dostat Bolka Polívku, bylo to s ním obtížné. Nicméně se nám to podařilo. A já jsem s tím Bolkem navázal trošičku kontakt a v té době jsem dostal nabídku z brněnské televize, že by i ona měla ráda svůj pořad jako Ostrava měli Marii Rotrovou. Já jsem říkal, no vy tady máte geniálního člověka, ten je na to jako připravený málem. No jo, ale on nechce dělat nic v televizi, Bolek Polívka. On je výhradně divadelní herec, umělec, případně filmový. No tak jsem s ním dal řeč a jeho to docela zaujalo, protože jsem měl takovou představu dost konkrétní, jak to bude vypadat, že se to bude jmenovat Manéž Bolka Polívky. Že
1: to už
2: bude,
1: takhle bylo v začátku,
2: ano, že to bude připomínat Manéž a řekl jsem mu, tehdy jsme se ještě vykali, pane Polívko, tam si budete dělat, co budete chtít, budete si zvát hosty, jaké chcete, nikdo nám z televize do toho nebude mluvit. Tyto výsady to musí mít. A on na to o tom chvilku přemýšlel a zalíbilo se mu to. No takže jsme se domluvili na první manéži, kterou jsme natočili už někdy v polovině 80. let, v druhé polovině 80. let. Do dneška se těch manéží vysílalo, já nevím, 55 zhruba. A jenom musím říct ještě takovou pro mě památnou větu. Bolek mi tehdy řekl, pane Zapletal, ale jenom vás upozorňuji na to, že jsem těžko organizovatelný. A to tedy je.
1: S Bolkem
2: to není jednoduché, ale je to s ním krásné. Ta práce na manéžích, to byla kromě té, co teď jakoby vykonávám, toho psaní, to byla nejkrásnější doba mojí spolupráce v showbiznisu.
1: No, já si myslím, že se to projevovalo i potom, jak si na jednak oblibě diváků, ale vůbec jak si úrovni toho pořadu, na ten se všichni těšili, to trhalo rekordy samozřejmě ve sledovanosti. On si opravdu vybíral Bolek sám ty hosty, nebo jsi mu taky někoho třeba doporučil?
2: Tak samozřejmě se mu je já doporučoval, většinou se mu je doporučoval, ale vždycky jsme se společně na nich dohodli, nebo taky někdy nedohodli a samozřejmě ta moje scenaristická spolupráce musí být skromná v tom vyjádření, protože já jsem byl spíš jakoby dramaturgem. Ano, na některých jakoby scenaristických počinech jsem měl určitý podíl, ale samozřejmě to bylo převážně z Bolkovy hlavy, protože to odpovídá jeho natyrelu, jeho umění, ale i jeho osobnosti, to, co tam předvádí.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Už jsem v úvodu říkal, že Miloš Zapletal je v současné době taky autorem, čili spisovatelem. O té první knížce Nesmrtelní jsme si popovídali. A ta druhá, ta už je víc než pro ty dospělé, spíš určena těm menším posluchačům. Ale vzhledem k tomu, kdo je slyšet v té zvukové podobě té knížky, která se jmenuje, jestli se nepletu, Báchorky Blanického rytíře, teď mám na mysli Oldu Kaisera, tak to je samozřejmě jaksi kumštíř a komediant, kterého si rádi poslechnou i dospělí. A my si to za chviličku taky poslechneme. Jak tohle vzniklo, třeba tyhle ty báchorky?
2: Jak víš, tak já mám pod Blaníkem farmu. Na té farmě jsme orientovaní na rodiče s dětmi. Je tam hotýlek, také restaurace a tak dále. A když jsou tam děti, tak musíme pro ně vymýšlet programy, aby je to zajímalo. My tomu dokonce říkáme podblanický ráj dětí a zábavy. Protože zaujmout děti je velice těžké.
1: No to mi povídej.
2: My tam máme taky farmapark na asi 10 hektarech, kde jsou kromě klasických atrakcí, jako jsou trampolíny, skluzavky a tak, tak tam je vymýšleno několik velmi specifických atrakcí pro děti, které je nejvíc baví. A to musel někdo vymýšlet. To jsem byl většinou já, takže tam třeba jsou na stromech malebné chaloupky, ve kterých žijí noční lesní skřítkové. A ti skřítkové ve dne spí, proto aby v noci mohli jít krást rytířům poklady. Poklady si pak ukládají pod těma chaloupkama, dole v listí, a tam je děti hledají. A ty děti, ty menší, tomu věří opravdu. Oni tam nalézají.
1: Něco najdou, jo.
2: My jim tam nasypeme vždycky nějaký takový drobný sklíčka, takový, jako, že to vypadá jako poklad. No a ty děti jsou tím nadšeny. Nebo máme tam malý Blaníček. To je vlastně kopie té Bajné hory Blaní, která je na horizontu té naší farmy. Máme tam identickou rozhledničku, jako je na Blaníku, ale uvnitř toho Blaníčku je jeskyňka. Tajemná. V té jsou zbytky rytířského brnění, takové staré dveře. No a tudy opravdu vchází skutečný blanický rytíř. Občas fotografuje se tam s dětmi. Takových věcí, ta oslí svatbu, to ještě nikdo nikde neviděl.
1: Prosím.
2: Ano, dva svědkové vedou osličku Nelly a osla Ramisana. Ona má závoj a věneček na hlavě, on má cylindr a motýla obrovského a dříve já, dnes to za mě dělají jiní, normálně proběhne se vším všudy svatební pochod, k tomu hraje, oslíci přijdou a já k ním promlouvám, bereš si Ramisane a tak dále, on přikývne, ona přikývne. Dokonce dáváme jim na levou přední nohu, na kopítko, takzvané nákopitníky svatební, to jsou takové zlaté náramky, a na konci si dají pusinku. A lidi jsou nadšení, zejména děti, tak se s nimi fotografují. Takže takovýchto věcí tam máme spoustu, ale abych se dostal k té knížce. A protože těch zvláštních zážitků a tajuplností je tam celá řada, no tak jsem z nich sepsal Báchorky Blanického rytíře. Je to o tom, že Blanický rytíř prášil, občas vyjde z Blaníku, chodí tam kolem a zažívá tam podobné věci, o kterých teď mluvím. Spoustu dalších, jsou tam i strašidelné, trošku až pro děti hororové situace. No a nakonec jsem to vydal v knížce, která se jmenuje stejně Báchorky Blanického rytíře. Jsou tam krásné obrázky Jana Písaříka, opravdu malebné. No a nakonec to namluvil i Oldřich Kaiser.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Báchorky Blanického rytíře, to je druhá knížka mého hosta Miloše Zapletala. To jsou opravdu báchorky a opravdu rytíře spod Blaníku. A namluvili, jak už si před chvilkou říkal, Olda Kaiser. A vzhledem k tomu, že my tady občas dáváme našim hostům, co občas, pokaždé, možnost poslechnout si nějakou oblíbenou písničku, kterou mají rádi, tak teď bychom to mohli trošičku pozměnit a mohli bychom si poslechnout toho Oldu Kaisera, protože to je taky záležitost, která se dá hodně dobře poslouchat.
2: Já si myslím, že to bude diváky bavit docela, že to budou rádi poslouchat. Zahrajeme jim jenom kousíček samozřejmě, ale když se mi podařilo přemluvit Oldu Kaisera, s ním se znám asi 40 let, mám takový legrační zážitek. Když jsme to natáčeli ve studiu, ve zvukovém studiu s režisérem, tam mají zvířátka své role a samozřejmě své hlasy, což Olda geniálně umí napodobovat kohokoliv, také zvířátka. A my jsme potřebovali s režisérem, aby na konci nám ještě namluvil zvlášť žábu a raka, já nevím, čápa a různá zvířátka. Tak on se postavil do studia a kvákal, štěkal, kokrhal, vše. A teď jsme to nahrávali a protože byl tak zaujatý, tak my jsme na sebe mrkli a šli jsme na kafe. A Olda tam pořád napodoboval zvířata. Za 10 minut jsme se vrátili, Olda pořád kválkal, kokrál. A pak jsme ho zastavili a prozradili jsme mu, že to byla legrace trošku. Nicméně, že bychom si pustili teda...
1: Kousíček. Velice rád, mě zaujalo třeba, jak se asi dělá rak, ale to možná, že si to poslechneme.
2: Rak si taky brumlá v Oldově předvedení. Tam je jedna taková báchorka, která se jmenuje Koncert zvířat. Blanický rytíř Prášil si vymyslel, že by nechal uspořádat blanickým rytířům koncert zvířat. No jo, ale jak na to jít? A dozvěděl se, že čáp, který se jmenuje Bydlo, je muzikální, že dokonce umí dirigovat. Takže si našel čápa Bydla a takhle s ním rozmlouval.
1: No tak to je správný koncert, v podstatě je to, co si tady dáváme většinou. Ano, písničku na přání, dnes to bude koncert.
3: A jak jste koncert naskoušeli?

0: To ale ještě nic nebylo, pokračoval dirigent Bydlo. Než jsem pak všechna zvířata naučil stupnici do re mi fa sol la si do, to byla fuška.
1: Cože si je naučil? Čáp jen mával křídlem, protože pochopil, že na hudební pojmy jsem krátký.
0: Víš ty vůbec, co v hudbě znamená forte?
1: Forte, nevím.
0: To znamená, že hudebníci mají hrát nahlas. A víš, co znamená piano? Anebo pianissimo?
1: No přece klavír.
0: Ale.
1: Zakroutil Čáp hlavou na svém dlouhém krku.
0: Piano znamená hrát potichu. A vůbec, viděl jsi někdy klavír?
1: Samozřejmě, pochlubil jsem se. Ve Velíši jsou v něm krávy.
0: To není klavír, ale kravín.
2: Četba na pokračování.
3: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
2: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
3: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.
4: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší, jak skok

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Určitě nemůžu vynechat tvoji etapu, Miloši, docela důležitou v životě, a to byla Miss, samozřejmě. Ty jsi byl s tím spojen naprosto jaksi nerozlučně. Miloš Zapletal rovná se Miss a Miss rovná se Miloš Zapletal. Prosím tě, když jsi s tím skončil, jednak mě zajímá, jestli ti to nechybělo, ale hlavně mě zajímá, jak se na to třeba koukáš dneska.
2: Honzo, s určitým odstupem, a musím říct, že o Miss, ne že bych nerad o ní mluvil, ale já tím, že ji nesleduji a že slyším od kamarádů a lidí kolem sebe, že se zdá, že Miss pomalu a jistě končí na smetišti dějin, což je mi upřímně řečeno líto. Zkrátka o tom moc nevím, já ji nesleduju. Určitě mi to není líto, protože se zabývám úplně jinou činností. V Miss už jsem toho neuměl, nebo s Jiřím Adamcem, s ním jsme to dělali, jsme toho neuměli už víc, všechno, co jsme uměli, jsme předvedli, takže jsme to nechali jiným, kteří bohužel to pravděpodobně pokazili. Takže moc se mi po ní nestýská, ale já ti řeknu zajímavou věc, jak to začalo celé. Já jsem v roce 1968 byl redaktorem Československého rozhlasu v Ostravě. A se mnou seděl v kanceláři Václav Čapek, tehdy slavný moderátor.
3: Prosím tě, ano. S tím já jsem dělal videostopy.
2: Samozřejmě, jistě. Musíte se znát. Ano. A Václav Čapek moderoval Miss Československa, která byla v Ostravské hale. A já jsem tu jeho přípravu sledoval. Samozřejmě jsem mu strašně záviděl, to jsem byl mladý kluk. Krásně holky kolem mě. Tak byl jsem se na tom finále podívat, vyhrála tehdy Alžběta Štrkulová. A po mnoha letech mě Jaroslav Dietl doporučil do tehdy vzniknuvšího Paláce kultury a sportu Vítkovice v 88. roce, kde jsem dělal externího dramaturga. A mým úkolem bylo vymýšlet a realizovat programy, které naplní tu 16-tisícovou halu. Dělali jsme jich celou řadu, pop, moda a tak dále. Ale pak mě napadlo, jsem si vzpomněl na tu závist k Václavu Čapkovi před 20 lety a řekl jsem si, no Miss je zakázaná, ale to by bylo něco pro tu halu. Tak jsem začal zařizovat v 88. roce a podařilo se to, akorát, že nás nutili k tomu, aby se to jmenovalo Dívka roku. Což jsem odmítl, protože jsem říkal, my se musíme dostat do toho řetězce celosvětového, všude se tomu nemysl a tak dále. Podařilo se to. Vyhlásili jsme v 88. V roce 89 na jaře se uskutečnila první Miss, to vyhrala Ivanka Christová, no a byl z toho najednou slavný pořad.
1: No, a když tak zavzpomínáš, která z Miss, teď už můžeš, tenkrát si nesměl nikoho favorizovat, která z Miss, které zvítězili, se ti nejvíc líbila? Kterou by si třeba i do dneška zvolil jako Miss?
2: Nejvíc jednoznačně Taťánu Kuchařovou, protože ta byla opravdu velmi výjimečná, také proto se stala Miss World. Ale vzpomínám si třeba na Ivanku Christovou, to byla ta první Miss, a nejen proto, že byla první, ale ta byla opravdu překrásná, měla takového zvláštního ducha, osobnost velmi silnou, nebo Monika Žítková v 95. roce byla Miss Europe. Řekl bych, že na tyto tři Miss nejraději vzpomínám, pokud teda vzpomínám na Miss.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Dvě knížky má za sebou jako v podstatě začátek nové kariéry, Miloš Zapletal, ale ty píšeš třetí, jestli se nepletu, je to tak?
2: Ano, jednak mi to začalo bavit.
1: No.
2: Druhak je o to zájem ve vydavatelství a do třetice jsem si uvědomil, že je spousta lidí, známých osobností, s nimi jsem spolupracoval. Dělal jsem jim manažera. Moje agentura někdejší je zastupovala a tak dále. Začíná to například Karlem Krylem, kterého jsem vlastně pro veřejnost objevil. Já jsem kdysi se s Karlem setkal v Teplicích, kde jsme s Honzou Chábem založili divadelko poezie, hudby a legrace. A tehdy Karel Kryl byl recitátor. My jsme tam dělali třeba, inscenovali Nezvala, Apolinér a tak dále. Já jsem dělal pantomimu. A Karel Kryl... Karel Kryl s Jitkou Dlaskou recitovali. A ten Karel občas tomu našemu režisérovi Honzovi Chábovi, to byl takový oblastní básník, přinesl nějaké svoje verše. A Honzo mu to pochválil, něco mu k tomu řekl. Střihnu. Za několik let, kdy už jsem byl redaktorem Československého rozhlasu, tak jsem se potkal s Mirkem Kováříkem, známým recitátorem, a on mi říkal, ten Kryl, co si s ním tehdy v Teplicích recitoval, ten má báječní protest songy. Tak jsem ho vyhledal. Zjistil jsem, že v olomouckém Dex klubu, který mimochodem vedl tehdy pozdější minister kultury Pavel Dostál,
1: ano.
2: Tam Karel měl svůj recital. Já jsem vzal technika a Nagru, to byl takový profesionální magnetofon kdysi, a přijeli jsme do Olomouce, s Karlem jsme se domluvili a natočili jsme ten jeho koncert. A protože jsem měl v Ostravě výborného šéfa, šéfredaktora, tak jsem ho přesvědčil, že to je tak zajímavé, že by se to mělo vysílat. Psal se, prosím pěkně, rok 1966-67. A vlastně Karel Kryl se začal vysílat, já jsem spolupracoval s manželi Černými, tak jsem mi posílal písničky Na houpačku, Pietu a Prsten z kameň a další. A teprve po revoluci, když Karel napsal Bratříčku zavírej vrátka, tak tato písnička suverénně vyhrála Houpačku, pak jsme z toho udělali LPčko s Karlem. Byla to strašně zajímavá spolupráce, ale také napínavá. Málem mě o 10 let později, nebo o 7 let později, kvůli němu zavřeli. Málem jsem skončil ve vězení, protože se mi chtěli tam ostravská nomenklatura pomstit za to, že jsem takhle Karlu Krylovi pomohl do světa. No, takže o takovýchto věcech zajímavých bude ta knížka, bude se jmenovat Za zády slavných, tedy za zády těchto lidí: Marie Rotrová, Michal Koca, Bolek Polívka, Lucie Bílá, celá řada dalších, Olympik, Petr Janda. To jsou všechno lidé, s nimi jsem spolupracoval, s nimi se dobře znám a na něž chci v té knížce vzpomínat, protože mám s nimi spoustu zážitků podobných, ne bulvárních, kdo s kým, to vůbec mě nezajímá, ale myslím si, že to bude docela zajímavá knížka, moc se na ní těším.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: První z těch knížek Miloše Zapletela, o kterých tady mluvil, se jmenuje Nesmrtelní slavní mladí staříci. Já si myslím, že jedna z těch kapitol by mohla být klidně o tobě. já se opravdu obdivuju, vůbec ti nevěřím, že ti je 670, jak si před chvilkou.
2: Je, bohužel. No,
1: ale prosím tě, jak ty se udržuješ v takovýhle kondici a v takovýhle podobě úžasné?
2: Myslím, že to mám po předcích, protože od mého dědy bratři všichni, čili prastrýci, se dožívali vysokého věku. Pamatuju si, když strýda Johan, kterému bylo prosím pěkně 90, oslavovali jsme 90. On byl až do ranního kuropění na té oslavě, odcházel poslední, ale co pak to? Já jsem spal v jednom pokoji, ve vedlejším pokoji, spala kamarádka mojí maminky, která se mu tomu strýci líbila. A já jsem zažil, když on běžel po schodech, ťukal na tu růženku, která se před ním zamkla, 90 let mi bylo. A ťukal, říkal, růženko, mě i když je 90, já nejsem úplně neschopný. Růženka mu samozřejmě neotevřela, no a takových to jsem měl několik předků, tak možná, že to bude tím, ale žádný zvláštní recept na to nemám. Já no, prostě to tak je. No.
1: Ty chystáš se, až ti bude 90, že budeš ťukat na dýška mladých děvčat?
2: Ne, to ne. Já si myslím,
1: že ty jsi spokojený s Hankou.
2: Určitě. No.
1: Ano, tak já si myslím, že ti můžu popřát jenom, aby ti to pořád takhle vydrželo, aby hlavně ti vydržela ta invence, aby se pořád na farmě Blaník taky a u tebe pořád něco dělo a samozřejmě ti přeju hodně inspirace pro tvoje psaní. Měj se moc hezky, Miloš Zapletel byl dnes hostem Tandemu.
2: Moc děkuju a nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Právě začíná vysílání pravidelného pořadu U muziky. Vy, vážení, kteří jej alespoň občas sledujete, dobře víte, že je to program plný dobré lidové a dechové hudby, kterou máte všichni rádi. Při poslechu skladeb, které možná už léta znáte, anebo se seznámíte s těmi novějšími, vám chceme dopřát chvilku odpočinku, uklidnění a třeba i trošinku vzpomínání. Na uvítanou vám zpívala a hrála malá česká dechovka, která pro vás vybrala krásnou lidovou písničku z jižních Čech, Na břehu Blanice. Aby se vám i nadále dobře poslouchalo, to vám od studiového mikrofonu přeje ze srdce Pavlína Filipovská. Dále hrajeme říznou skladbu autorů Slávy Macha a textaře Ladislava Jacury, která se jmenuje Chasnická polka. Zpívat a hrát bude Květovanka. Kdysi a vlastně dodnes populární hudební skladatel Josef Heřman Zeffy napsal oblíbený a všeobecně známý valčík Stromečky okolo Břežánky. Text připojil Bedřich Ondráček. Zpívá Božena Baťková, hraje kapela Jižani. V našem pořadu nikdy nechybí temperamentní tango. I když je to rytmus importovaný, dostal se do Čech až počátkem 20. století z Latinské Ameriky, zdomácnil u nás poměrně rychle a patří mezi oblíbené společenské tance. To dnešní knoflíkové tango je dílem Jindřicha Pavlíka a text napsali Karel Rolo a Standa Tatar. Se studiovým orchestrem Jana Slabáka, vedeným Milanem Baginským, si zaspívá Standa Tatar.

je tu pochod, vážení. Četla jsem, že svižná chůze patří k těm nejzdravějším a nejúčinnějším cvičením. No tak pěstujme a přitom si vzpomeňme, že naši hudební skladatelé pochody velmi často psali a mnohé z nich jsou už desítky let vyhledávané a všeobecně známé. Třeba zrovna ten, který si v zápětí poslechnete. Autorem hudby i textu je legendární Karel Vacek. Zůstaň tu s námi, budou zpívat Ivana Slabáková, Josef Zíma a sbor hrát orchestr Karla Vacka mladšího. Následuje polka Aleše V. Nováka s textem Miloně Čepelky Studánka. S veselkou Ladislava Kubeše zpívá Milan Černohous. Dlouholetí dramaturgové Československé televize František Živný a Zdeněk Procházka jsou autory elegantního valčíku Talisman lásky. Zpívají Jaroslava Fialová a Jana Henišová, hraje hořovická muzika pod vedením Bohumila Vojtěcha.

Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. V tuto chvíli jsme už zase na obvyklé pouti za moravskou muzikou. V úvodu na přivítanou nás hned téměř omámila vůně rozkvetlého šeříku. A v zápětí jsme pochopili, že to byl pozdrav od Františka Maňase staršího. A tak hrajeme jeho šeříkovou polku. Text napsala Růžena Sypěnová, zpívá a hraje brněnská moravěnka, kterou řídí Jaroslav Fuksa. O slovo se hlásí i Václav Maňas mladší. Napsal Valčík a o text požádal Barboru Štrómerovou. Jeho název je zřejmě chválou hudebnosti Moravy a jejich muzikantů. Totiž on se jmenuje Muzikanti z Moravy. A věřím, že můj odhad bude správný. Však za okamžik uslyšíme. Zpívá a hraje Valaška. Kohůtku jarabí, to je veselá polka, zároveň velmi známá moravská lidová písnička. S Moravankou zpívá Jiří Helán.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: České písničky na české hroudě, jak se říká, nás vítají po návratu z výletu. Nejprve to bude Suslavická husova lípa Miroslava Čepického. Tuto polku zpívají Blanka Tumová a Jiří Škvára, hraje myslivecká kapela Atlas, kterou řídí Miroslav Čepický. Potom zaspívají a zahrají české buchty. A vybrali pro nás staropražský valčík Bohumila Lepiče.

Vážení a milí posluchači, dneska už se do našeho vysílání pořadu u muziky téměř nic nevejde. Takže to je skoro všechno. Jo, ale ještě poděkování. Poděkování za vaši pozornost a příště zase naschledanou. Těší se na vás Pavlína Filipovská. Na rozloučenou to dneska nebude jenom pár tónů, ale celá směs českých lidových polek pod našima okny. S kapelou Žatečanka budou zpívat Olga Filipková, Ivana Brožová, Martin Nuhlíček, Jan Hrdlička a Milan Černohous.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Tisíc příběhů.
1: Energická, rázná, sportovkyně tělem i duší. Taková je Eva Novotná, která dokázala zdolat nejeden vrchol, ale také přestála nelehké chvíle. Do Jizerských hor a třeba i do Peru nás zavede Tisíc příběhů a Romana Růžičková.

0: Jizerské hory se Evě Novotné staly domovem. Na své chalupě žije trvale už několik let a jak říká, město jí vůbec nechybí.
1: Od roku 64 jsme tady měli chaloupku a od té doby, co jsem šla do důchodu v roce 92, to mám jako trvalý bydliště.
2: Vy tady musíte sportovat denodenně, protože ty procházky tady, ty jsou trochu náročné.
1: Tak je to z kopce do kopce pořád, to máte pravdu. A ten les není nikdy moc průchodný. To je samý kámen, samý kořen, ale dá se v tom chodit. Měla jsem kamarádku, to nám bylo jako 16, s kterou jsme chodili na výlety do Jizerek. No a tam jsme se občas potkali s nějakou partou a ti nás pozvali na lezení. Takže to bylo v roce 53. Člověk se vždycky trošku bojí, samozřejmě, jo, ale musíte líst tak, aby to člověk zvládnul. Nikdy jsem nespadla s tou naší partou. Lezli jsme v Jizerkách, pak jsme strávili mládí v takzvaném Skaláku, to je Hruboskalsko, no a všechny ostatní oblasti, které jsou tam poblíž, Příhrazy, Prachov a tak dále. No a Vysoké Tatry, to byl náš domov, Vysoké Tatry.
2: Jak často jste se vůbec na ty skály dostali?
1: Každou sobotu a neděli. I když soboty se ještě pracovalo, já jsem začínala, to jsem ještě byla studentka, ale každou sobotu a neděli. A do Tater tak 3x do roka, v zimě nebo v létě, to jsme jezdili. Studovala jsem chemii, pak jsem byla tady v Liberci zaměstnaná ve veterinárním ústavu. Potom ale přišlo neštěstí v Peru, kde mi zahynul manžel, měla jsem dvě maličké děti, tak jsem přešla o tamtuť na jiné zaměstnání, šla jsem učit do školy a v podstatě potom jsem už až do důchodu učila ve škole chemii.
2: Kde vy jste vlastně vašeho manžela potkala? Patřil on do té party horolezecké? Potkali jste se právě tam?
1: Ne, nepatřil. My jsme se potkali ve škole. On studoval o rok výš než já, taky chemii, takže jsme se potkali ve škole, ne přímo ve škole, ale na lyžařských kurzech pořádaných školou.
2: Ta společná vášeň pro hory a horolezectví vás hodně zblížila.
1: Určitě, já jsem si selezla víc než manžel. On byl v jičínský partě, byl jičiňák, ale byli jsme spolu potom i na Kavkaze, i v Tatrách. Jo, lezli jsme spolu a lyžovali jsme spolu. No a měli jsme takovou příjemnou domácnost. Tenkrát člověk skutečně les amatérsky. Lyžoval i lezl amatérsky, to nebylo jako dneska, že prostě sháníte sponzory. Nešlo tolik výjíždět ven, jako jde výjíždět dneska, ovšem něco se vždycky povedlo. No a ty Vysoké Tatry, to skutečně byla ohromná škola. V podstatě jeden i z vrcholů. Dneska se jezdí do Alp, dneska se do Tatr nějak tolik nejezdí, jsou jiný hory. Pro nás to byly Vysoké Tatry hlavně. Své pomoc fungovala, fungoval materiál z NDR, lana, karabiny, to tam měli o něco, lepší se nedá říct, ale karabiny měly lepší než u nás. A potom my jsme lezli ještě na konopných lanech. A ty nebyly zas tak špatný. No bo je to těžký, samozřejmě. A nevím, v kterém roce už potom začaly silnový lana. To si teďka nespomínám, no někdy v 60. letech.
2: S čím jste se vypravovali třeba do těch Vysokých Tater?
1: Lano, smyčky, skoby, kladivo.
2: Stejná výbava jako dnes, ale na váhu?
1: No, na váhu asi trochu větší, no dneska jsou všelijaký takový udělátka, dneska toho je mnohem víc. Já už se v tom dneska ani nevyznám, co všechno oni můžou mít. Že nebylo magnézium, v podstatě to, co jsem vám vyjmenovala, to nám stačilo. Stan, spacák, spacáky jsme si šili sami, karimatky nebyly. Dělali jsme si matračky vyspaný třeba korkovou drtí. I v zimě, když jsme spali, no tak jsme si pod sebe dali lano. Všecko, co jsme měli, jsme si dali pod sebe, pod loket třeba rukavici. Byly nafukovací matračky a ty byly strašně těžké. Ty jsme málo kdy nosili.
2: Kam jste se podívali třeba s manželem?
1: Byli jsme na Kavkaze, tam jsem byla asi 3x. Tam jsme lezli docela pěkné věci. To byly takové skalně ledové věci. Ještě do Jilských Alp se jezdilo. Tam to jako šlo. To je Vápenec a tam byly pěkné cesty. No dneska s tím materiálem oni taky lezou mnohem těžší cesty zase. To, co dneska lezou, se tenkrát ještě nalezlo. Pozor, byly těžké cesty. Dneska je těch těžších cest víc. Nás žádný adrenalin nehnal. Nám se to prostě líbilo. Měli jsme výbornou partu a bavilo nás to, že s tím materiálem, co my jsme měli, se nešlo. Ale vylezli jsme pěkný věci.
3: Co
2: co tomu říkali vaši rodiče, když jste, co by studentka mladá, přišla s tím, že polezete na nějaké skály?
1: Já svoje rodiče dodneska obdivuju, jak byli tolerantní. Buď si neuvědomovali, že se něco může stát, anebo mě měli tak rádi, že mě prostě to chtěli dopřát. Já je obdivuju. Když dcera potom lezla, nebo syn, nebo i vnučka, jo, člověk má strach. A to jsem odjela na měsíc do Tater se 100 korunou, za to si člověk udělal trošku nějaký nákup. Na Terryho chatě jsme byli zaměstnaný s kamarádkou, vždycky několik dní vařili jsme tam, pak jsme měli několik dní volno, tak jsme šli jíst. Domů se poslal pohled občas. To bylo všecko, žádný telefony nebyly, nic. Naši byli, jestli byli úplně klidní, ale nikdy mě nic nevyčítali.
2: Měli jste vůbec v rodině takové sportovní kořeny?
1: Naši lyžovali. Před válkou, co by mladí, tak lyžovali. Byli v Jeseníkách, tam byli zaměstnaní v dnešním Jeseníku, dříve v Rivaldově, tak tam lyžovali. A pak, když jsme přišli do Liberce, tak zase chodili na lyže.
2: No a jak je to s vašimi dětmi? Sportují? Tak vy už jste teď trochu naznačila, že i dcera, syn, i vnučka lezou.
1: Lezli se mnou, že to jsem je to naučila, potom s nějakými svými kamarády. Teďka už lezou jenom příležitostně. Každý má 4 děti malý a nebydlí v oblasti, kde jsou ty skály. Právě, že my jsme bydleli tady na severu Čech, kde je toho pískovce hodně. Děti mám v jeho západních Čechách, tam ta příležitost na lezení nějak moc není. Nejstarší dcery, ta už si to jako zkusila. Ne, že by to bylo její nějaký hlavní koníček, to ne. Je schopná něco vylíst, třeba s tátou, nebo tak to je. Umějí slaňovat děti, to jo, ale že by jako pravidelně chodili do skal, to ne. Já se vůbec nezlobím.
2: Jak se vůbec váš manžel dostal do té expedice, jak ta parta tenkrát chystala tu svoji cestu?
1: To byla liberecká parta, on byl z Jičína. Oni chtěli původně na Aljašku, potom, protože Aljaška v podstatě jsou Spojené státy americké, tak režim to potom nějak nechtěl dovolit. A přišlo pozvání od Horolezeckého svazu z Peru, že by tam někdo mohl přijet. Tak Horolezecký svaz to partě, která chystala tu Aljašku nabít. Dobře, tak oni že proč by ne do Peru, že jo, tenkrát to byla exotika, někam se také dostat. A potřebovali ale někoho taky po organizační stránce, aby jim s tím pomáhal. Můj muž nebyl nějaký vynikající horolezec. To ne, prostě chodili, zbavilo ho to, ale nebyl nějaký špičkový. Ale zase po té organizační stránce byl velice schopný, takže ještě on a ještě jeho kamarád Jirka Rasl mi jim v tomhle hodně pomohli. A potom stejně se to ještě změnilo tak, že potom pozvali, vedoucí výpravy byl z Prahy, tam byly asi 3 z Prahy. No, byla to taková parta trošku smíšená, ale základ tvořili liberečáci.
2: Asi těžko se teď o tom mluví, ale nerozmýšlela jste si to, že byste řekla, já nechci, aby si nikam jel, měli jste 2 malé děti
1: no,
2: v té
1: tak
2: době.
1: Strach jsem měla, samozřejmě. Nikdy jsem neřekla, že nechci, aby jel. To ne, ale strach jsem měla. Když jsme se loučili, tak ten strach jsem měla veliký. Jak dlouho to chystali? No minimálně rok, možná víc. Tenkrát jsme měli ty malé děti, já jsem zase o to nestarala. Klukovi byl rok, holčičce byli 4, takže to šlo trošku, nešlo to mimo mě, ale nebyla jsem v centru dění. Kluci si to všechno sehnali sami. Od různých firem, to už měli samozřejmě dobrý lana, slušný stoupací železa, cepíny, no byla to taky ještě starší výbava, není to jako dneska, ale už to šlo, nechali si ušít spacáky, někde stany, ale oni se o to starali sami, já jsem skutečně nemusela.
3: Vysíláme rozhlasové noviny.
4: Přehled zpráv. Katastrofální zemětřesení v Peru si vyžádalo 1000 obětí. Francouzská tisková agentura hlásí, že město Huaraz je prakticky smazáno ze země. Stejný osud postihl.
1: To, když se to stalo, tak jsme 14 dní skoro nevěděli, jestli se zachránili nebo jestli se nezachránili. To jsme dlouho nevěděli. To byly vždycky takové nějaké ohničky naděje, že někde jsou nějaké jeskyni, že se někde schovali, nebo že aspoň někdo přežil. No to potom až, říkám, asi 14 dní to trvalo, než už to bylo jistý a jasný. Bylo to hrozný. To teda musím říct, že to bylo hrozný. Já si myslím, že skutečně se nejvíc pomohl čas. A kamarádi. Měla jsem hodně kamarádů. Celý svůj život člověk žil v partě, dobrý partě. Mám je do dneška ty kamarády. Dneska už jsme prostě postarší, všichni do dneška se scházíme, takže kamarádi hodně pomohli.
2: Vašim dětem bylo tenkrát 4 a 1 rok. V té době moc nerozuměli, co se stalo.
1: V té době samozřejmě nerozuměli, ale potom jsme si vždycky říkali, hele, táta by to udělal takhle. Jako by tam třeba ne s námi byl, ale co by tomu asi táta řekl, a tak šlo to dobře. No ne, šlo to dobře, to říkám špatně, nešlo to, šlo to těžce, ale nakonec to všecko dobře dopadlo. Hodně jsme jezdili tady na lyžích, i do těch skal jsme jezdili, 50 jsme tady jezdili, tu Jizerskou, všecko, to bylo hezký. Dnes už je to všecko úplně jiný. Přišli jiní lidi, mladší lidi, dělají to jinak. Když mluvím se svou nejstarší vnučkou, který je 17, tak myslím si, že si takových hodnot, jako jsme měli, my taky váží. Nemůžu si stěžovat ani na děti, ani na vnuky.
2: Vy jste se tam na to místo vydala krátce po tom neštěstí, možná jenom 2 roky uplynuly od té doby.
1: Stalo se to v 70. My jsme tam byli, já nevím, kolik nás tam bylo, asi 5 nebo 6, v 72. A to musím říct, no, že jsem z toho moc neměla. Měli jsme všichni strach, abychom se vrátili domů k těm svým dětem. To jsme si říkali, aby se nám něco nestalo. To bylo ještě hodně čerství. I tamto laviniště, všecko to bylo strašně syrový. To prostě ty zříceniny, ne zříceniny, to bylo zavalené město, které tam bylo pod tím, na tom jejich tábořišti, no tak tam byly prostě ohromný balvany, protože to v podstatě ta lavina se skládala ze sněhu, kamení a nějaký hlíny. To byly balvany třeba 10x10. Prostě ohromný, ohromný. Dostali jsme se tam přímo na místo toho základního tábora. To jsme se dostali, aspoň jsme si mysleli přibližně, že ten základní tábor byl na kraji té laviny. Ale byl. Kdyby byl třeba o 100 metrů vedle ten tábor, tak to nemuselo tak dopadnout. Ale čirou náhodou všichni byli v tom táboře, protože druhý den se měli stěhovat na jiné místo. Tak všichni tam byli, balili tábor, nikdo nechyběl, bohužel. No a pak jsem tam byla ještě v 94. a to bylo 24 let od toho, no tak to už vypadalo úplně jinak. To už na té lavině rostly keře, to už začínalo zarůstat. V tom 72., když jsme tam byli, tak jednoho mládence našli, ten asi utíkal stranou, ovšem stejně ho to zastihlo, ta lavina, ale potom Peruánci ho našli a udělali mu tam malý hrobeček. Tak ten hrobeček jsme tam ještě v tom 94. našli. No, je to prostě jenom místo ohraničené kamenama a už to bylo úplně jiný. Zarostlý, vyrostlo nový městečko dole pod tím, těch 30 kilometrů pod tím asi, to, který bylo zavalený. Už tam pulzoval jiný život. Teď po druhý, říkám, v tom 94., tak to už člověk měl to nejhorší za sebou. To byla taková vzpomínková cesta. V tom 72., to jsem tam byla přitom, to jsme tam vezli desky bronzový a takový emblém bronzový, takový zlomený cepín a peruánští, v podstatě indiáni, nám tam udělali takový památník, ty desky do toho zasadili. To bylo tom 72. Když někdo z Čech přijede, tak se jde podívat k tomu památníku, který je nedaleko té laviny, ale v protisvahu na druhé straně. Taky už na něj spadla z druhé strany menší lavinka a tak to ale vyčistili trochu, takže tam je. A přibyly tam i nějaké další destičky nějakých neštěstí, které se staly v těch Andách. I tam jsou nějaký asi 2 Češi, ale i nějací jeho Američani. Je tam víc těch destiček.
2: Vy jste se tam ale vydala ještě po třetí. Kdy to bylo?
1: To bylo loni. To bylo loni 2010. To jsme tam byli po třetí. To jsme jeli vůbec jako do Jižní Ameriky. To jsme byli od ohňový země, jsme potom jeli nahoru s kamarádkou. No a potom jsme se teda dopravili autobusama až nahoru do toho Peru. A šli jsme ještě na to místo po třetí. Tak to bylo ještě víc zarostlý, to už by člověk vůbec nepoznal, že tam byla nějaká lavina. Vysoký stromy, no tak vysoký stromy, 8-metrový, že tam dostat takový vejšky, to moc nevyroste. Ale prostě už to nevypadalo jako lavina. Už to vypadalo jako normální krajina. A ten památník, ten tam stojí pořád. Občas někdo z našich známých říká, že tam byl. To lidi se tam staví, říkají tam tomu Monumento Čeko, český monument. Tak to bylo loni, to bylo naposled. Když jsme jeli odtamtud, tak v severním Chile se s náma převrátil mikrobus jejich cestovní kanceláře. Jeli jsme se tam podívat na nějaké památky. To jsme měli teda ošklivý zranění. Měsíc v nemocnici, asi 13 zlomenin jsem měla, včetně rozdrceného obratle. Bylo toho moc. Doteďka mám prostě nějaké následky, to z toho se nezbavím. Měsíc v nemocnici v Chile, 3 měsíce v Liberci. Cesta zpátky malinkým letadýlkem, jenom doktor, 2 sestry, my 2, naše ruksaky ve 4000 výšce, ne přes Atlantik, to muselo jít až přes Kanadu a tam potom pod Grónskem do Británie, do Irska a domů. To jsem se z toho dlouho sbírala. Nebylo to přímo v Peru, ale bylo to vedle Peru v severním Chile, když jsme jeli odtamtud, v Solní poušti a Atakama. Po tomhle všem jsem ráda, že můžu bydlet tady na chalupě. Nemusím být ve městě a jsem tady ráda. Je tady víc práce samozřejmě, házení sněhu, všecko, potíže s vodou, ale má tady člověk svobodu.
2: Nezanevřela jste po tom velikém neštěstí v tom 70. roce na hory?
1: Po tom 70. roce jsem nezanevřela na hory. Několik let mi nebylo nejlíp. Ale chodila jsem s kamarádama líst, děti jsem brala sebou. Když se to trošičku všecko jako uklidnilo, tak to byl taky docela hezký čas. Spíš teďka už nebudu cestovat. Za A nemám chuť a jako to zranění přece jenom mě v tom asi brání. Ale můžu jezdit na běžkách a to jsem ráda. To jsem si krásně v zimě zajezdila tady. Ne nějaký dlouhý štreky, ne rychle, ale pěkně.
2: My jsme tady hodně mluvili o tom sportování. Asi lyže a hory, to jsou sporty, kterým se věnujete nejvíc?
1: Kterým jsem se věnovala nejvíc. Lezení teďka už v podstatě blíz nechodím, ale na lyže se ještě dostanu. I teďka po tom úrazu, prostě letos jsem si v zimě krásně na těch běžkách zajezdila. Další radost, kterou mám, jsou pejskové.
2: Kolik těch kilometrů jste najela po tom úraze?
1: No něco přes 500. Není to zas tak hrozně moc, ale bylo to příjemný. Po kouskách, ne žádný dlouhý velký štreky, bydlím v podstatě v horách, takže to do ty stopy nemám daleko.
2: Členové expedice Peru se v roce 1970 zúčastnili tehdy 3. ročníku jizerské padesátky. Ten další ročník se už běžel na jejich počest.
1: Ta padesátka to vlastně ty kluci založili, liberečtí horolezci, v roce 68. Neštěstí se stalo v roce 70, tak od roku 71 se to běhá jako memoriál expedice Peru, ale pozor, dneska už to tam není v těch propozicích, dneska už to patří do světového poháru, ale přece jenom udělal se památník nedaleko startu jizerské padesátky v Bedřichově a ten se odhaloval loni na to 40. výročí Peru, to je 31. května. To vím, to jsem byla v nemocnici, tak byli tak hodní z horské služby, že pro mě dojeli do té nemocnice, abych tam u toho mohla být. Jsem ráda, že tam je.
2: Ale ještě k té jizerské padesátce, vy jste mi prozradila, že nejenom, že jste se účastnila, kolika ročníků?
1: No skoro všech. Naposled v roce 2009. 10 jsme tady nebyli, to jsme byli v té Jižní Americe. 2x jsem byla asi mimo a pak někdy se padesátka nekonala, že nebyl s nich, jinak všech.
2: A kolikrát z toho jste byla první?
1: No podařilo se mi to 2x, ale to už je hrozně dlouho. To bylo v 70. letech. S těmi všemi pozůstalými ženami kontakt nemám. Ženy, které byly z Prahy, to jsme měli ze začátku možná ten rok, 2, trošku, ale potom jako s těmi libereckými, jo. S libereckými kontakt samozřejmě mám. S těmi z Prahy to už ten kontakt takový není. To byla rodina Heklová, to byl fotograf vynikající. S paní Karouškovou, Karoušek byl sochař. Jo, tak s tou se vídám. Tak s některými ano, s některými ne. V tom 72. roce bylo nás asi 6 děvčat a 2 chlapi horolezci, který jako se toho ujali, tak to jsme jeli s nimi. To jsme jeli nejdřív do Limy na český velvyslanectví, to jsme dokonce i mluvili s paní prezidentovou, byli jsme v kontaktu i s prezidentem Peru tenkrát, to bylo na takový vyšší úrovni i s tím horolezeckým svazem z Peru, to všechno ty kontakty byly v tom 72. A v tom 94. To tady zorganizovali dva mládenci, jeden ze Smržovky, jeden z Prahy. A sehnali prostě několik těch pozůstalých děvčat. Všechny nejeli, všechny nechtěli jet. Ale já jsem tam byla o rok dřív, v 94. a oni tam pak jeli na 25. výročí v 95. A já jsem to tam s nima měla jet jako připravit. I se vylezl přímo ten Huascarán takovou nějakou tou nejlehší cestou, ale já jsem tam nebyla. Třem klukům to dalo hodně práce. Hodně práce, ono to je skoro 7000, asi 6800. Já jsem se dostala, nevím, tak asi na 5500. Prostě jdem do jednoho takového tábora a potom řekla jsem, že ne, že zdálo se, že to je přece na mě už moc. To už mě bylo 57. No a teďka jsme tam byli s kamarádkou čistě jenom soukromně.
2: Co všechno musí mít takový sportovec, horolezec, co mu pak možná i pomáhá v tom životě přestát ty opravdu těžké chvíle.
1: Kamarádi. Výborná horolezecká parta. Skutečně, to musím říct. Kamarádi, když se nevidíme pořád, to vůbec ne. Teďka už nechodíme nějak každou neděli. Ale má člověk za sebou takový zázemí, že prostě nevyrost sám. Já jsem skutečně vyrostla od svých mladých let, od nějakých těch 16, v dobrý partě lidí. To bylo asi na tom to nejhezčí. Když člověk o tom mluvil, tak se jako trošku uvolňoval.
2: Pro vás asi nejdůležitější byla právě ta parta, přátelé, pomoc no, těch kamarádů.
1: Parta přátel je vynikající a ten pocit být na skále je taky překrásný. Když jste nahoře a koukáte pod sebe, je to překrásný.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Měl ho prý každý rád a byl dáván za příklad.

skrýval ten cebál, když s tuškou vešel do sálu. A měl v tváři dolíčky, když hvězdičkoval písničky a hvězdiček těch

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Vladimír Nef, Královny nemají nohy. Vybrané kapitoly z historického románu Vladimíra Nefa čte František Filipovský.

Vladimír Neff, Královny nemají nohy. Zasloužilý umělec František Filipovský čte na pokračování vybrané kapitoly ze stejnojmenného románu. Připravili Ludmila Pokorná a Jana Kopecká, režie Jana Bezdíčková. Část 10.

Poprava 7 mládenců z Perugie před branou města, nařízená a prosazená Petrem, vzbudila velkou pozornost a značné pohnutí, ale Petr se v Strambě těšil takové sympatii a jeho prestiž byl tak pevný, že lid se snadno ustálil na mínění, že nový vladař dobře ví, co dělá a že koncem všech konců už dávno bylo na čase ukázat těm bohorovným Perugiancům zuby. O 2 dny později Veliká rada Perugie poslala Veliké radě vévodství Strampského dlouhý, vášnivě stylizovaný odpovědný list, v němž nařkla Strambu všeobecně a jejího dnešního uzurpátorského vládce zvláště z vyvraždění květu perugiánské mládeže. Představenstvo Perugie se vyslovilo, že zamhouří nad touto tragédií oči a spokojí se s odškodným ve výši 2000 skudů za každý z utracených mladých životů, splatných ihned a bez meškání. Petr, když s Velikou radou narychlo svolanou projednával tuto písemnost, zachoval klid a veselost a nabídl členům rady, ať někdo z nich odpoví perugiánským vašnostům několika peprnými slovy, nebo jejich písemnost má především špatný styl. Petr se hodlal věnovat vážnějším otázkám a pracoval horečně, neboť úkoly, jež si uložil k spáse a blahu své Stramby, byly nesmírné. A také proto, aby zahlušil svůj oprávněný pocit osamění, který ho trápil, neboť nebylo nikoho, s kým by byl spřátelen. Od krejčovského mistra Šice zvěděl Petr mimo jiné, že u dvora se všichni křižují nad jeho reformami a zákazy a příkazy a všichni ho odsuzují za to, že bere na lehkou váhu strašný opovědný list zaslaný do Stramby z Perugie a jsou zajedno v mínění, že z toho ještě vzejdou veliké a krvavé komplikace. Také prostý lid, který byl Petrovi bez výhrady nakloněn, se začíná znepokojovat. Když měl Petr pokdy, brával svou výtečnou pušku Brocardo, již po svém návratu s dojatou radostí objevil visící skromně na háku v rytířské dvoraně a sám, provázen pouze ohařem, vyjížděl z hlavního města do volné přírody, aby lovil a hlavně, aby meditoval a pátral ve svém srdci, jak si to stojí s jeho vztahem k Izotě. A miluje-li jej dosud a těší-li se na její návrat z Říma, a neuvědomoval si, že tím pouhým faktem, že si tyto otázky vůbec klade, odpovídá na ně záporně. Asi 3 neděle po odjezdu kardinála Tinača do Říma dorazil do Stramby spěšný posel se zprávou, že kardinál s princeznou Izotou opouští příští úterý věčné město a vydají se na cestu do Stramby. Vzhledem k delikátnosti princeznina zdraví, cesta se bude konat pomalu, s četnými zastávkami, takže lze čekat, že potrvá asi 14 dní. Petr ihned svolal Velikou radu, jež na jeho návrh k bolestnému zděšení ministra financí uvolnila na oslavy nevěsti na příjezdu a svatby částku 10 000 skudů. Šlo konec konců o založení nové dynastie a proto slavnosti měly být nebývale okázalé. Když do Izoti na příjezdu zbývaly už jen 4 dny, navštívil Petra, řádně se předtím ohlásiv a požádav ho o slyšení, převor strampského kláštera kartuziánů, známý pod přezdívkou intransigente, to jest neústupný. Chvíli se na Petra mlčky díval, jako by chtěl prohlédnout až k samému dnu jeho duše, a pak promluvil. Tak, jak mě k tomu vede má povinnost, již mě pověřil papež, sleduji vaše počínání a jsem nucen říci, že se přitom občas rozpalují hněvem, občas se chvějí nepokojem. Očekával jsem, že po svém nastolení rozešlete do všech zemí, z nich se skládá papežský stát, poselství milosti a míru. Namísto toho jste se naprvý ráz znepřátelil s perlou státu jeho svatosti Perugii, zločinným oběšením 7 mládenců. Byl to zločin. Nadál jsem se dále, že moci, za jejíž nabití děkujete jen a jen jeho svatosti, užijete především k zvýšení mravnosti a zbožnosti v tomto městě a v této zemi.
Z vašich úst však dosud nikdo nezaslechl ani slůvko o našem náboženství a namísto toho denně urážíte sluch ctihodných a bohabojných členů rady kacířskými řečmi o jakémsi rozumu. A to je kacířství. Ještě dnes, mladý vévodo, chci napsat jeho svatosti dopis. Slibujete mi, že si má slova vezmete k srdci a odhodláte se k nápravě? Nic vám neslibuji. A napište si papeži, co chcete, řekl Petr. Papež je na rozdíl od vás muž sympatický a lidský. Jen se pište své stížnosti na mé počínání hodně ostře. Čím ostřeji, tím lépe, protože vím, že čím budete přísnější, tím upřímněji se tomu jeho svatost zachechtá. Dobrá, řekl Převor a odešel. Potom po dalších třech dnech čekání a příprav přijel do Stramby druhý spěšný posel, že princezna a kardinál prý nastoupili závěrečnou etapu své cesty a podle předběžného odhadu dorazí do Stramby na zítří k večeru. Ráno pak Petr v čele parádní gardy jízdních mušketýrů vyrazil k hranicím vévodství, aby princeznu přivítal hned, jak spočine nožkou na půdě své rodné země. Tam, kde končilo území Stramby, kázal zastavit a rozbít tábor. Když se slunce nachylilo k obzoru, přiblížil se jeden z kardinálových lidí s rukama spoutanýma za zády a s obličejem pomazaným. Co se stalo? Vykřikl Petr. Zlé věci výsosti, odpověděl zhanobený voják. Perudžánci nás přepadli a odzbrojili. 4 z našich lidí padli, ostatní jsou ve vězení, včetně kardinála a princezny Izoty, a zůstanou o chlebu a vodě za mřížemi, dokud Stramba nevyplatí odškodné, jež Perudža zvyšuje na 50 000 kudů. Petr si byl vědom toho, že tento hrozitánský neúspěch, tento hromský průšvih bude připsán kýži jemu a pouze jemu, neboť on to byl, kdo nedbal na varování mudrců. A hned po svém návratu dal zvolat velikou radu a když páni byli pohromadě, předstoupil předně s požadavkem, aby tuto částku sehnali, a to hned a bez meškání. V státní pokladně však nebyla ani vindra. Petr proto radě přikázal, aby vypracovala podrobný a vyčerpávající návrh na přísné daňové postižení velikých majetků. Tím proti sobě poštval každého, kdo měl váhu, peníze a jméno, a vyslovil tak svůj 8. rozsudek smrti, tentokrát je sám nad sebou.

Princezna Izota se navrátila do Stramby stejně tajně, jako ji za života svého otce opustila. Přijela v noci, když brány byly zavřeny a celé město už spalo, provázena převorem intransigentem a kardinálovou zdecimovanou četou. Kardinál už nebyl mezi živými. Příkoří, jehož se v Perugii stal obětí, neslýchané násilí, jež na něm bylo spácháno, prý ušlechtilého starce rozčílilo tak nesmírně, že mu puklo srdce a zastavilo se navždy. To bylo sprostáctví osudu, zákeřná rána dozad, katastrofa tak otřesná ve své nečekanosti, že Petr nevěděl, co dál a jak dál. Teď bude činěn odpovědným nejenom za ztrátu princezny na Viena, nejenom za to, že Izota byla v Perugii uvržena do žaláze, ale i za smrt kardinálovu. Lhostejno, že kardinálova smrt byla zcela přirozená a že by k ní snad bylo došlo tak jako tak. A rovněž nebylo sporu o tom, že tato prožluklá komplikace položí novou a další přehradu mezi Petra a Izotu a nanovo oddálí, ne-li na dobro znemožní jejich sňatek, bez něhož Petrovo posezení na vévodském trůně se stěží stane solidním, takže nákladné přípravy k svatbě se staly zhola a na dobro marnými a výsměšně darmými. A zatímco Petr seděl tumpachový a bezradný v šachovém křesle, ozvalo se zaškrábání na dveře. Přišel krejčovský mistr, pan Šice. Přináše je nový obleček, jejíž si Petr dal ušít, přiměřeně střízlivý k zvážnělé situaci. Pan Šice si prohledal několik kapes, než v jedné z nich objevil lísteček. Nastrčila mi to Bianca Matta, řekl pan Šice, abych vám to doručil. Čím déle tu kdákavou trpaslici pozoruji, tím více se mi zdá, že vůbec není tak matta, jak se všeobecně má za to, a že se jen tak staví, protože jí to vynáší místečko u dvora. Lísteček byl usmolený od čokolády a bylo na něm kulatým, nemotorným písmem napsáno pouze toto. Petře, měj oči vzadu a nos kovový obojek. Je přece mata, řekl Petr, když sdělení přečetl. To přece nedává žádný smysl. I dává, dává, řekl pan Šice. Bianca vás varuje před přepadením a před škrtičem.

0: Četnost a podivnost a chmurnost událostí, jež ho stíhali v poslední době, vyvolala v Petrovi takovou míru otupělosti, že si ani neuvědomil pitvornost situace, když se ubíral k své sladké snoubence a její matce, opatřen kovovým chráničem krku proti uškrcení, drátěnou košilí proti probodení, ostrým kordem proti přepadení a pytlíkem zlaťáku pro případ, že by byl nucen se spasit útěkem. Matka a dcera seděli na úzkých čalouněných židličkách u okna vedoucího do nádvoří a vyšívali a mezi nimi se tyčil vší výší své kostnaté postavy přísný převor intransigente, jenž se výjímal tak mocně a pánovitě a mohutně, že obě ženy u jeho nohou vypadaly drobounké jako děti a malinká jako skřítek byla Bianca Matta, dřepící na zemi u vévodkyně vdovy. Petr se hluboce uklonil a jemně modulovaným hlasem, plným smutku, vyslovil vévodkyni vdově Dianě a Izotě soustrast nad nečekaným skonem jejich drahého příbuzného, posledního mužského potomka jejich slavného rodu, kardinála Tinača. Ani vévodkyně vdova, ani Izota nereagovali na jeho pěstěnou promluvu, ale i převor mlčel a jen černě a s nepochybným odporem upíral na Petra své divoké oči. Tak si sedni u nás, si pořád ještě vévoda, řekla po chvíli Bianca. Děkuji ti, Bianco, za tento projev lidské vlídnosti a přívětivosti. V dnešní době tak vzácný, řekl Petr, ale já raději postojím. Lidské vlídnosti a přívětivosti se dožaduje on, zvolala Izota, který zabil mého otce, protože na něj přivedl do stramby vraha a zahubil mého strýce. On, který nás ožebračil, on s jehož příchodem začalo všechno naše utrpení. Nadáli jsem se čeho, Izoto? Byly to především výčitky, jimiž si mě zahrnula, řekl Petr. Věděl jsem navlas přesně, co od tebe uslyším. Stejně jako vím, že svých slov budeš litovat, až se zmírní tvá trpkost a tvůj žal, protože ty jsi mě nepřestala milovat. To není pravda, vykřikla Izota. Jeho svatost nad vámi co nejdříve pronese to jediné, co vám přináleží, mladý muži. To jest prokletí, řekl převor. Apeluji na váš zdravý rozum. Uvažujte klidně a střízlivě o své situaci, mladý muži, a dojdete pak k závěru, že jste se podivuhodnou shodou okolností dostal někam, kam nepatříte a kde jste se neosvědčil. Chceme s vámi jednat mírně a smírně a chceme s konečnou platností uzavřít celou záležitost vašeho nešťastného vladaření. Vzdejte se dobrovolně svého titulu, jehož jste nabil za okolností tak dobrodružných. Vyhlaste před shromážděným lidem, že abdikujete, neboť nechcete stát v cestě událostem, které se chystají, a odejděte s pokojem. Vyhynutím panovnické dynastie po meči Stramba přestane být vévodstvím a přejde celé a bezprostředně pod vládu kurie. Nemuselo se to stát, kdybyste si byl uvědomil, jaké jsou meze vaší pravomoci. Proto uznejte své chyby a odejděte dříve, než bude pozdě. Čekám na vaši odpověď.
1: Na nic nečekáte, protože mou odpověď a mé rozhodnutí zdáte předem, řekl Petr.
0: Je mi k smíchu představa, že bych sklonil hlavu a vzdal se všeho, čeho jsem dosáhl s takovou námahou, s takovou mírou sebeobětování pouze proto, že převor místního kláštera mi doporučil, abych se klidil. Nic takového se nestane. Já neustoupím a úkolu, jež jsem si uložil a cílu, jež jsem si předsevzdal, se nevzdám. Já zůstanu na trůně a Strambu udělám šťastným a vzorným útočištěm rozumu a spravedlnosti. Než se rok s rokem sejde, v Strambě nebude chudých a v Strambě nebude bohatých. A v Strambě nebude stavovských privilejí a nikdo ani sám papež mi v tom nezabrání. Jen si nemyslete, Giovanni Gambarini se nebál papeže a jeho kletby. On se bál mne a měl pravdu. Odvažujete se tvrdit, že jsem se jako vladař neosvědčil?
1: Já nejsem blázen, pane Převore. Své dosavadní vladařské působení nepovažuji za neúspěšné. A proto má odpověď na vaši překvapivou výzvu je rozhodné a pevné ne. Dobrovolně nikdy.
0: Pak lituji, ale chtěl jste to sám, řekl Převor a luskl prsty. Izota si přitom nacpala kapesníček do úst a zakryla si oči. Uslyšev za sebou cvaknutí kliky, Petr se ohlédl a uviděl kata v rudém úboru. A to bylo to poslední, co mu v té chvíli bylo přáno spatřiti, neboť Převor mu obratně přehodil přes hlavu černou roušku. Ozvalo se zasvištění a Petrovi se ovinul kolem obojku skrytého pod límcem tenký provaz na konci zatížený olověnou koulí. Petr jemu škrtící nástroj neublížil, poklesl silně v kolenou, sevřel za sebou spojenýma rukama katovo zátýlí a přehodil ho přes své pravé rameno jako pytel, takže popravčí mistr mu s tupým žuchnutím dopadl k nohám. Nemohla se v spěchu zbavit roušky, Petr tasil a učinil naslepo zuřivý výpad tím směrem, kde podle jeho odhadu měl stát Převor. Když se mu však podařilo zbavit se roušky, vykřikl v hrůze, neboť se ukázalo, že jeho kord pronikl ne jedním, ale dvěma těly, hrudí Převorovou a hrdlem Izoty. Vrahu, zaječela vévodkyně vdova a s velikým rozmachem bodla Petra nůžkami do prsou, ale křehký nástroj, naraziv na jeho drátěnou košili, praskl. Z cesty, křičel Petr mávaje s krvaveným kordem. Pádil pak pustou chodbou do hlavní audienční síně a vyběhl na balkón. Zvěst o tom, že se v paláci snad odehrává něco hrůzostrašného, přilákala na piazza monumentále zástupy lidí. Lide Strampský, volal Petr, chci vám sdělit radostnou novinu, že se mi podařilo uniknout úkladům, které mi nastražil Převor, chtěje vás připravit o prvního spravedlivého vládce, který kdy stanul v čele tohoto státu a který je povolán k tomu, aby odčinil všechny křivdy, jichž se na vás vladaři Stramby dopouštěli v minulosti. Abych mohl uskutečnit všechny své záměry, jejichž jediným cílem je vaše blaho. Od této chvíle se ujímám řízení věcí veřejných jako samovládce. Hned po prvních Petrových slovech, jež pronesl, se počalo dít něco naprosto nečekaného. Lidé zůstali proti Petrovu očekávání němí, jako úlovek kaprů v síti, a počali se rozcházet. Zakrátko bylo náměstí prázdné. Zmizeli všichni, kromě Petra, který zůstal stát na balkóně osamělý a říkal si konec. Teď teprve je opravdu konec. Někdo ho zatahal za rukáv. Byla to Bianka Mata. Pojď honem, utíkej, už jdou po tobě, chtějí tě zatknout a upálit na hranici, řekla a vzala ho za ruku. Podvolil se jí a nechal se vést za ruku jako dítě. Vstoupili do salonu. Idiotka přistoupila k mozaice zdobící levou příčnou stěnu místnosti a řekla: tady tlač, to se dá otevřít. Pokusil se o to holými dlaněmi, ale nic se nehnulo. Sňal tedy z háku výtečnou pušku Brocardo a opřel jí jako sochor. Mozaikový obdelník se otevřel na skrytých pantech. A teď do toho strč ruku a dole nahmátneš kliku, povelela idiotka. A v skutku celý mozaikový obraz se otevřel jako dveře. Idiotka zagdákala radostí a vběhla první do nízké klenuté chodbičky páchnoucí myšinou a hníjící omítkou. Petr ji následoval, mozaikový obraz za sebou přibouchl právě ve chvíli, kdy na zavřené dveře salonu počaly pršet hromové rány pro následovatelů. Chodba, místy trochu osvětlená tenkými svislými průduchy, byla neuvěřitelně dlouhá. Tak dlouhá, jako by nikdy, nikde nebylo možno dospět k jejímu konci. Když kráčeli asi hodinu, bylo nepochybné, že už minuli obvod města. Ale bylo jim jít ještě další hodinu, než dospěli k schodišti vedoucímu strmě vzhůru. Jdi první, povelela idiotka. To je jako hrobka, rozumíš? A zvedni náhrobní kámen. Učinil, jak mu poručila. Náhrobní kámen byl tak těžký, že jej zvedl jen stěží. Ty jsi pašák, pochválila ho Bianca Mata. Když tudy prchal Giovanni, ten s tím ani nehnul. A tak jsem mu své vodkyni musela pomáhat. A teď kámen zase vrať na původní místo. Finkovaná hrobka byla v koutě malé lesní kapličky poblíže zázračné studánky, která léčila veškeré oční choroby. Nyní u té studánky stál, uvázán k břízce, osedlaný grošovaný kůň a pásl se. Když Bianca Mata koně uviděla, zatleskala ručkama. Ten kluk ze stáje uposlechl, co jsem mu nařídila. Bianku poslouchá každý, co ona rozkáže. Nařídila jsem mu, aby ke kapličce přivedl koně, když jsem už věděla, že máš všechno prohráno. Na Giovanniho tu taky čekal kůň, ale toho jsem dala přivést vévodkyně. Jsi hodná a chytrá, Bianco, řekl Petr. Nasadil koni udidlo, vyšvihl se do sedla, pak Bianku zdvihl a posadil ji před sebe. Zahalekala blažeností a přivinula se k němu. Bianca tě má ráda, Petře. Vida, přece jsem v Strambě získal něčí náklonost, pomyslil si. Kam jedem? Zeptala se, když pobídl koně do klusu. Ke mně domů, Bianco. Do země, kde jsem se narodil. Když člověk ztratí všechno, vždycky se vrací domů. Ty prý jsi čarostřelec, řekla. Čarostřelec nejsem, ale má puška je očarovaná. Očaroval ji můj otec, který mimo jiné vyrobil zázračnou hmotu, rudou a pedleťově lesklou, s jejíž pomocí je možno proměnit olovo v čisté zlato. A kde je ta hmota? Ach, to kdybych věděl, řekl Petr. Kdybych ji měl, byl bych to celý svět proměnit v ráj. Ale můj otec ji schoval tak dobře, že ji nikdy nikdo nenajde. Ukaž mi, jak střílí ta puška, řekla Bianca. Petr pušku sněl z plecí a zalícil, ale ruka mu poklesla, neboť pažba byla zlomena v krčku. Nedá se nic dělat, Bianco. Ta puška je tuze nemocná. Musím ji dát spravit. Odhodil ulomenou pažbu na cestu a pokračoval v jízdě. Asi o hodinu později najelo kolo jedné káry na opuštěnou pažbu a pažba, ku podivu dutá, se rozštěpila. Vyhřezla z ní podivná hmota, rudě skvoucí a pedleťově lesklá, kterou tam kdysi kdosi schoval, neboť mu nesmírně záleželo na tom, aby ji nikdo nenašel. V noci se spustil prudký líjavec, který většinu rudé, perleťově lesklé hmoty odplavil. Pažba, rozšklíbená jako děravá bota a potřísněna bobkovitým trusem, ležela ještě několik dní na témž místě, kam byla odhozena, a pak ji někdo odkopl do strouhy. V přibližně téže době vjel z jedné z bran Říma malý, ale skvělý průvod kardinálů, biskupů a prelátů. Byli to zástupci kurie, kteří se podle přání jeho svatosti vypravili do Stramby, jež přestala být vévodstvím, aby převedli řízení veřejných záležitostí země do rukou církve. V jejich čele jel mladý, sličný kardinál Giovanni Gambarini, který měl být v Strambě přímým zástupcem jeho svatosti. Papež ho obdařil kardinálským kloboukem odměnou za to, že padnu před ním na kolena upřímně se kál ze svých hříchů a že věnoval církvi celý svůj majetek, palác v Strambě a veškeré latifundie. A Petr, moje blaženou idiotku stále před sebou na sedle, postupoval k severu touž cestou, kudy jsem před časem byl přijel. Bral se dál vstříc své rodné zemi, již opustil před necelým rokem. A o níž se domníval, že v ní po svých krkolomných dobrodružstvích dojde takového míru a pokoje, jakého dochází zbloudilé děcko v matčině náručí.

0: Na Pohodě jsme vám dnes četli z knihy Vladimíra Nefa Královny nemají nohy. Příběh šlechtice Petra Kukaně z Kukaně, zasazený do rudolfínské doby, v režii Jany Bezdíčkové v roce 1979 načetl František Filipovský.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

leží nad proudem dravých vod a kde hlídá nábřeží starý hrad. Potkal jsem tam, kde končí plot zbrojnoše, který pas.

Vím dobře, že kdo zdraví může druhého zmást, tak jsem v okamžik pravý prostě řekl: dobrý večer, jen mrk na past, a nevypadal, že by se lekl.

0: Jestli Marie, tak přímo říkáme, bo žena je bezvěna a Hana je moc prohnaná a padla, to je známý šprop, ta má hluboko do kapsy. Řekl jsem, že mě napadá, že zbývá už jen Milada a on řekl, nepřichází v úvahu, ta nemá ráda psy.
1: Jo, tak, jo.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda, digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.

Pěkný poslech vám všem, kteří jste se vyhoupli do sedla dnešního Textempore, přeje jako vždy touto dobou tuze rád František Novotný. Ano, uhádli jste. Dnes jsme osedlali písničkového Pegase a musím prozradit, že písniček o koních jsem našel okamžitě nejméně na 3 pořady. Já vím, že vás už třeba napadá známá

A tak bychom mohli vyhrávat celou půl hodinu. Já pro vás ale úvodem našel malou raritku z jiného žánru. Byla to, myslím, úplně první nahrávka Karla Zicha se Spirituál kvintetem. Do světa se tehdy vydala americká lidová s textem Vlastíka Marhouva a Zatoulaný koníček hříbě jménem Danny Gold.

Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je se hřbetu koně. Já se přiznám, že ho však nenapojím, že se koně i trochu bojím, ale obdivuji ty odvážlivce, kteří zdolávají překážky světa s nohama večmenu. A tak se teď v písničce setkají dva oři. Ten železný, který vyťukává kopity kol rytmus železničních pražců, a bílý koníček, kterého si Marie Rotrova osedlala v roce 1971.

Vy víte, že tu vždycky rád uvádím písničky Jaromíra Uhlíře a Zdeňka Svěráka. To proto, že vždycky zavoní člověčinou a libá čeština se zaleskne jako vlnka na hladině té řeky, ve které na soutoku plaví koně moje milá, až jsou to koně mý, a na tou krásou ptáci stichnou soutok oněmí. No řekněte sami, není to nádhera? Tak si ten obrázek plavení koní zkusme pověsit na stěnu nedělního dopoledne a věřím, že vám s ním bude hezky.

0: Stráň podložil jsem pod záda, chřípím luk prolét, koník vraný. Oči řek rtutí zazářely, zkouším si sčítat, čím jsem jist. Kolikrát mě tak napadá hrnečku země malovaný, že jsme si časem navařili daleko víc, než můžem sníst.
1: Znám zem plnou mlíka a buclatej chrav, kde proud řeky stříká.

0: Valdemar Matuška nás pěšinkou not a slovíček Ivo Fischera zavedl do té nejkrásnější krajiny, do krajiny našeho mládí. Když jsem byl kluk, dostal jsem první vydatnou přednášku i o koních ve Vinohradském divadle, kde mi výtečný zapomenutý čert Jaroslav Moučka sdělil, že existují gagarošáci, mošáci, medáci a další plemena. Ale písničkář Jarek Nohavica nám namaloval působivý, trochu nostalgický obrázek divokých koní. Tak zkusme pohladit tu vlající hřívu v podvečeru našeho divného století.
1: Já viděl divoké koně, běželi soumrakem,

běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z Dvořany přijíždí na popravu.

0: koně.
1: To byly divocí koně, ale Jiří Šlitr a Jiří Suchý osedlali opravdového Pegase, kterého jim tak skvěle skrotil mistr Shakespeare ve svých sonetech. Pravda, trochu se loudá, ale jsou chvíle, kdy žádný kůň nejede dost rychle.

Tak až jsme v cíli dnešního dostihu. Per aspera ad astra, říká latinské přísloví. Přes překážky ke hvězdám. Než zdolá Michal Tučný poslední proutěnku, dovolte, abych vám poděkoval za milou společnost. Na posluchačské tribuně vám to slušelo stejně jako ve slavném závodišti Ascotu. Tak buďte blaženi a na ty, kteří si naladí Textempore i příští týden, se už teď těší váš František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět.

srdce z očí kluků, tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde ho láskám bylo krásných 15 let, a říká, kdy to bylo včera.

Tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Linka. Nádherný večer, jste ve společnosti Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda. A máme tu další noc, čtvrtek, ze čtvrtka na pátek, ze studia z nádherné historické karlínské budovy Českého rozhlasu v Praze. Zdraví zase po čase a hlavně klid, pohodu a úsměv zasílá Honza Macoun. Dneska za technického doprovodu Petra Kubaly, víte, on mě miluje. Jo, to si nalijeme čistého středočeského kvalitního vína. Já už bych to bez něj nedával. A když tady není, pláču. Pláču i u první písničky, kterou otevřeme dnešní noční linku a vůbec nesouvisí s tématem, které jsem pro vás připravil a které budeme probírat. Já vám ho představím za chvíli. Ale proč písničku Michala Tučného, vysvětlím rád.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Za svou rozhlasovou praxi, která je nějakých skoro 30 let, jsem 20 let a 8 dní fungoval ve stanici Country Radio, kam jsem nastoupil, když mě bylo 16. A tenkrát to uvítání v tom rozhlasovém, zvláštním prvním patře divadla pod Palmovkou bylo pro mě osudové pro jednu osobu, která se mě tak jako hezky přátelsky ujmula, nejen protože má sametový hlas, ale protože to byl, tak jak se říká, dobrák od kosti, ale jenom opravdu dobrák od kosti. A to je málo, co bych o něm řekl v rámci jeho kvalit. Galantní, vtipný, málomluvný člověk, který sice byl takový v vozovkách ne monotónní, ale měl takové svoje zvyky, stereotypy, které málo kdo pochopil a musel si na ně dlouho zvykat. Já si na ně zvykal skoro 10 let. Každé ráno přicházel do studia s pozdravem příšerné ráno. Pak příšerné odpoledne. A posledních 10 let, kdy vysílal na stanici Country Radio příšerný večer, protože to byl takový nočníček. Franta Šťastna se jmenuje. Celoživotně měl problém se svým příjmením, protože se vždycky posluchači dožadovali odpovědi, proč Šťastná, kde je ta Franta Šťastná. A i dnes, v den jeho posledního rozloučení, došlo ke zkomolení jména jeho vlastního. Tak mě potěšilo, že i na závěr se rozloučil se svojí rodinou a se svými fandy v malé síni krematoria ve Strašnicích v Praze, nejen s písničkami, které měl hrát, ale také se svojí milující partnerkou, rodinou a tak dále a tak dále. A ta písnička, kterou teď pustíme, to je písnička, která tam zazněla. Ale proč to vlastně všechno říkám? Nejen proto, že si ten člověk to zaslouží. A budu na něj myslet vždycky, protože on, když promluvil, tak to byla perla. Stará škola, papír, tuška. Ale navíc, jestli si pamatujete, alespoň někteří z vás, tak jsme v noční lince, a není to tak dávno, probírali téma Můj poslední den má jasně daný scénář. A ať jsem se toho tématu obával, tak musím konstatovat, že to bylo jedno z nejúspěšnějších témat vůbec, které jsme měli. A za druhé, jsem rád, že jsem se mohl i po obřadu dozvědět ze dvou zdrojů, že i Fanda měl svůj vlastně poslední den a rozloučení se všemi, které měl hrát a kteří měli rádi jeho, právě podle sebe napsaný scénář, který byl splněn do puntíku. Takže Fando, děkuju.

0: Michal Tučný, Já budu žít na věky ve vysílání Českého rozhlasu střední Čechy, tedy mysleno z Prahy do všech koutů naší republiky, ale celého světa. My jsme se spojili v rámci vysílání. Slzička mi ukápla, omlouvám se za svou upřímnost. Jsem taky člověk jako vy, se všemi klady i zápory. Budeme dělat, že předchozích 6,5 minuty se nestalo a doufám, že vedení odpustí.
1: Noční linka.
0: Ale dobrý večer, máme hodinu před půlnocí. Jak to, že jsme, Petře Kubalo, začínali takhle pozdě? Co se stalo? To se nějak prodloužili předchozí pořad, nebo já nevím. Každopádně vítejte při poslechu našeho vysílání. Jsem rád, že opět posloucháte Noční linku a dnes čtvrteční Noční linka na téma Tohle doma neprošlo, ano? Tohle mi doma neprošlo, nebo trvalo to 40 let, než to prošlo. Jestli by rozumíte, co jste si přinesli domů a byl z toho problém. Kdo to doma řekl jasně, že ne? Nový pes? Motorka? Tetování? No, podívejte se, z nějakého výzkumu, co jsem si kde našel, tak společné finance nejsou samozřejmostí v každé rodině, v každém manželství. No, utajené korunky také existují. To víte, to tetování taky není zadarmo. A ten tuning toho auta taky, a ty kabelky, boty. Máte úchylku v tom, že sbíráte takové ty dražší vytuněné tašky z těch diskontních řetězců? No, dřív byly za korunu, že? Nevěděli jsme, co s tím, používali jsme to na odpad. No, ale teď plné šuplíky těchto předražených tašek, které stejně, i když můžete vyměnit, nevyměníte, jenom to zabírá místo. Co mi doma neprošlo, nebo víte, že neprojde? O tom to dneska bude.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou vítané, budu moc rád, když zavoláte, napíšete, všechno beru. Ať už písmenka v rámci e-mailu, linka@rozhlas.cz nebo rozhlas.cz/linka. Telefonní číslo máte, znáte, víte, nevíte, víme? Nevíme. Tak já vám ho rád řeknu, mám to tady černé na bílém. Honzík dneska je trošičku, jak vy říkově, vidění. Zvláštní to den, který ještě neskončil. Český rozhlas, ano, tady to máme. 731 800 900. Praha nekouše.

0: Každá domácnost má svoje pravidla. Někde se řeší barva nové sedačky, zelená, zelenkavá, to určitě vzpomínáte z filmu. Jinde počet koček, návštěvy tchyně nebo velikost televize. Někdo chce doma klid, jiný neustále něco vymýšlí a mění. Do toho chrápe a nechce komunikovat, odmítá. No ale tak jako to je jasné, že když vy už jste rozhodnutí, že to tak nebude, že jo, třeba. Jo? A zase ta druhá polovička taky není hloupá, ale zase čas od času to může zkusit. Přece, miláčku, myslíš, ne, je, jak já to znám.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Čtvrteční noční linka, tohle doma neprošlo. Tak kdo otevře dnešní vysílání, těším se na vás, ať budete mít vadu řeči, nebo budete třeba koktat, nebo mluvit jako ze záhrobí. Já to přeložím všechno, jo? Protože to téma se dotýká úplně každého z nás, protože každý má svůj limit, nebo své limity, svoji hranici. Velmi často se zneužívá spojení. Tohle je pro nás červená linie. Jo, tak kde jsou hromy blesky i po letech, kdyby vaše drahá polovička nebo člen domácnosti udělal nebo chtěl udělat? A na to se ptám. A nebo jste si to prosadili? Ale to, že jste si to prosadili v rámci lásky plného období, plné cukrbliků během prvních dvou let, to se nepočítá. Jo? Jo, já jsem třeba chtěl jenom takovej kartáček na zuby. 4 roky. 4 roky. Ne, to nejde, to nejde. Tady má všechno své místo a to se sem nevejde. Ne, to tričko taky se sem nevejde. 4 roky, přátelé. No a jsme skoro 20 let spolu. Tak 731 800 900, je to na vás. Zavolejte, napište, kouknu do těch příspěvků, které už dorazily. Jsem zvědav, třeba. Michal napsal, váhám, jestli se to hodí o tom psát. Dávno již tomu, to máma ještě žila, jedno léto, krátce po studiích, jsem převedl na letní dům svou dívčí návštěvu z ciziny. Sedělo se na terase u domu, máma si vzala knihu o malířství, že si děvče trochu proklepne. Mně se to tenkrát nelíbilo. Za to dneska, představte si, bych v její roli jednal úplně stejně. Hvězdná noc, výkřik. No, děvče, se to moc nelíbilo, nechytala se. No a pak se máma zeptala, kdo je jejím idolem. Nejspíš čekala, že zazní jména jako Michael Jackson nebo Mick Jagger. A víte, co odpověděla? No, ani já bych to teda jako netušil, ani úplně. To si zaslouží písničku Kazačok. Víte, co odpověděla? Lenin. No, máma měla co dělat, aby se udržela. Nedivil bych se, kdyby si ulevila jako otec Kraus podání Jiřího Kodeta z filmu Pelíšky. Z té terasy by se to pěkně neslo. Myslíte, dávám bolševikovi rok, maximálně 2, anebo takové to hlasitější? Každopádně, ať to bylo jakkoliv, Lenin. To mě zase připomíná ten film Filipa Renče, tuším, že to byl jeho první a to byl Requiem pro panenku. No a tam měli nástěnku, tak jak jsme měli ve škole, že? A tam bylo Lenin, ty smrade, Lenin a musela přehodit ta písmenka, která tam byla. No, pojďme dál. Dáme si písničku další. Kazačok si dáme příště, ale Láska je věc kouzelná. Skupiny Rangers Plavci, to je, myslím, zázračná písnička, protože ta odhaluje všechno. V lásky plném obětí zamilování člověk snese kdeco. Odpustí až příliš. No, ono se nevyplácí chodit několik let za ruce, po městě, po obci a potom teprve jít spolu bydlet. Ne, hned byste měli jít spolu bydlet. Aspoň tak já to vyzkoušel, protože jenom tak odpustíte se šlapávání petlahve o podlahu každé ráno v 6 hodin, vyklepávání popelní. Odpustíte to, protože jste zamilovaný. Ale když to berete přes nějakou opravdu čáru, může se stát, že by to byly hromy blesky takového charakteru, že ten člověk si to ani netroufne, protože ví, že by mohl být konec.

0: Tohle by doma neprošlo, téma čtvrteční noční linky z Prahy. Já se dívám ještě do příspěvku, než přivítám prvního posluchače nebo posluchačku do našeho vysílání. Tady vidím poznámku. Nevíme, kde jste přišel na tu koninu, že Praha nekouše, co tu stále zdůrazňujete. Ostatní stanice taky nekoušou, nemusí to ani říkat. Vidíte to, ale taky to říkají. Já jsem si to vystřihnul. kolega z Brna, jak mu někdo říká, plešounek, tak myslím, že jsem to někde taky četl, tak ten to taky řekl. Takže já si na tom kladu důraz, protože je fakt, že někdo může trpět třeba nějakou nervózou, tak já bych jenom chtěl, abyste věděli, že můžete volat, nebát se a nejen pasivně poslouchat, zkusit se zapojit taky aktivně do našeho vysílání, protože to potom zase máte skupinu lidí, já stále volají jedni a ti sami. Tak to pojďme změnit, případně máte u mě malé bezvýznamné plus, když zavoláte jako první a poprvé. 731 800 900 čtvrteční noční linka, tohle doma neprošlo a toho, co nemusí doma projít a nemusí to být vlastně ani věc, toho je celá řádka. Ale třeba se to někomu podařilo po 20, 30, 40 letech. Co si myslíte? Zkusíme vás. Halo, halo, Honza u telefonu. Tady Praha, kdo nám volá?
1: No to snad není možné.
0: No je to možné.
1: Honzičko, tak to je úžasné.
0: Zdravím, kdo nám volá, prosím pěkně.
1: Staňka.
0: Zdravím, Staňko. Vy jste nervózní, anebo nejste? Já jsem tak nějak zaslechl.
1: Ne, já se směju celé odpoledne, víte, poněvadž mi dneska opravdu doma něco neprošlo.
0: No tak ven s ním, na to čekám.
1: No tak přišla jsem s takovým tedy hovězím nápadem, poněvadž jsem byla, tedy bylo mi nabídnuto sesterství v rodině.
0: Aha.
1: V takové rodině, kde bych nemusela pracovat. A každý měsíc nejpozději 20. bych dostala 50 tisíc.
0: Ale?
1: No, nechcete? Já vám to doporučím. Moje dcera málem vyskočila z kůže. Ta to vzala přes práva a říká, maminko, máš 7 křížků, ty se zbláznila.
0: No a já jako víte no, co, já jsem jako hodnej, já bych vám dopřál, že jo?
1: No jo, jenže víte co, říkám, vzala to přes práva. No ale tohle opravdu u nás existuje, kdo chce být bohatý, může. 50 tisíc každý měsíc, nic ho to nestojí, žádný peníze tam nemusíte do té rodině dávat. Stanete se sestrou, bratrem a jste bohatý, každý měsíc dostanete zadarmo 50 tisíc bez práce. Nejsou koláče, to není pravda. 50 tisíc každý měsíc vám nabídnou.
0: No, kdo z vás to má?
1: Ale pochopení. Ale už hodně je takových bláznivých, to si nemyslete.
0: Nedá se nic dělat. Bohužel neprošlo ano. To, bylo to zavrženo, já si to znamenám.
1: Ano.
0: Já vám děkuju, Staňko, mějte se krásně nebo skvěle a méně takových jako hovězích nápadů, jo?
1: Ano, ano, tak už mě to přišlo. 50 tisíc mít nebudu, budu chudá důchodkyně.
0: No ale zase budete spokojená, víte co, není to v penězích, jo?
1: Určitě, určitě.
0: Dobrou noc.
1: Mějte se krásně a všichni posluchači, ať netouží po 50 tisících měsíčně. Kdo ví, co je za tím?
0: Tak ještě jednou vítejte, už máme otevřeno první telefon ve vysílání, Staňka, no, hovězí nápad tady byl, no tak teď by to chtělo ještě nějaké telecí, že, nějaké neuvěřitelné, je fakt, že já si pamatuju ze svého života, že jsem třeba chtěl, jako každé malé dítě, máme já chci zvířátko, když jsem to tady snad někdy vyprávěl, že zaplať pánbu mámu, že jsme neměli morčata nebo ty křečky, že sám to jako nedovolila, jo, určitě jsme, no, ty jsi nám to dovolila, jo, až si to vůbec v životě nepamatuju, no to víš, no, zemřelo to druhý den a já, no to ani, no vidíš, tak tady aspoň důvod, že si to člověk nemůže pamatovat, když to byl jenom jeden den, no ale vy jste zvali a prosili asi rok, A já, no, to víš, tenkrát bylo hodně hrabošmasy.

0: Taková je láska má Standa Hložek. No, láska je jako prevít poměrně. Třeba o tom něco ví posluchač Milan z Nového Boru. Zdravím, pěkný večer.
1: Dobrý večer. Zrovna jsem se trefil s tou písničkou.
0: Ano.
1: Moje taková ta, co mi neprošlo, že ve 40 letech jsem se zamiloval do mladý holky a to mi doma neprošlo, protože když jsem nechtěl seznámit holky, tak na mě bylo hned jasný, že teda tudy cesta nevede.
0: A vnímal jste to, že se nacházíte v takzvané druhé míze?
1: No, určitě.
0: A bylo vám to všechno jedno, jako za mladá, jako za studentských let, první láska a vy úplně pobláznili?
1: No a když si na to dneska vzpomenu, tak říkám, zaplať pánbůh, že jsem dostal rozum, jako jo. A když vidím starého Pazaura prostě s mladou holkou, tak říkám, to ti přeju.
0: No počkejte, takhle bych to úplně tragicky neviděl. Zrovna teď nedávno jsem četl nějaký článek o tom, že nějaká 32-letá dívčina si našla 92-letého muže. Nějak je spojilo nějaké setkání, nějaký letmý pohled očima a těžko říct, on měl docela dost tlusté brýle. Asi ucítil taky možnost, ona ucítila možnost a žijou už spokojeně spolu. Je to láska, že jo?
1: Jo, a tučný konto měl jako jo.
0: Těžko říct, ty jsi neměl tučný dluhy. Každopádně, jak se to vyřešilo, jak dlouho to trvalo a kdy maminka tomu dala tipec?
1: Ale celé 4 roky to trvalo, 4 roky a dneska jsem rád, jako, že jsem zpátky, jo. Občas, hodně málo, občas se mi stane, že se to provalí na vrch, jako jo, ale prostě máme to za sebou, takže tohle to mi neprošlo. No.
0: Řekněte, 4 roky je docela dost dlouhá doba, doktor Plzák, nebo výzkumy říkají, že ta láska je samozřejmě ten roky, pocit, ty 2 roky plus mínus, tak optimálně. Takže když vás opustila zamilovanost, tak jste si uvědomil, že máte vředy, panděro a tak, nebo nevím?
1: No, že mám děti doma taky. A
0: že to by bylo blbý.
1: No.
0: No, tak tohle prozření myslím, že zažil nejeden muž, myslím si, že i můj táta, velmi podobně a litoval toho až do posledního dne, si myslím. Ale každopádně jste došel na tu správnou cestu zdravého rozumu?
1: Já si myslím, že jo. Já jsem si uvědomil, že stárnou se má spolu. Jako jo.
0: A jak to vnímá dneska třeba rodina s odstupem času?
1: Ale už, no, tam byl průsem to, že prostě náš syn si vyhlídnul její dceru, jako jo.
0: Ježiš, tak to už to...
1: To bylo komplikované, oni se i vzali. No. Takže to prostě bylo.
0: Prosím pěkně, napište knihu. I když je pravda, že já bych taky asi ze svého života mohl vyprávět, ale to bude zase na jindy. Každopádně já poděkuju a zdravím vás do Nového Boru s láskou, úsměvem. Takovej sympatický člověk v rámci noční linky. Ať se vám daří.
1: Neprošlo, no.
0: Mimochodem, Valdemar Matuška o tom má moc hezkou písničku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Peťo, poraď, jak se jmenuje ta písnička? No tak, jak to je? Vidíte to, to je výloha. Hlava dubová.

0: Jojo, když jdou na mužskýho léta, to se říká druhá míza, nevím, jestli mi to potvrdí další volající do noční linky. Muž, žena, halo, halo, pěkný večer.
1: Žena, dobrý večer.
0: Žena, která žena, odkud žena?
1: Petra z Brna.
0: Zdravím, Petro, tak jak je to s tou druhou mízou? Jak jste slyšela před chvíličkou od pana posluchače, porozumění, vnímáte to taky ve svém okolí, že to je jako něco, co dokáže zakalit mozek, ale vlastně skoro přes čáru?
1: Já jako mám sama o pomalu 40 let staršího partnera.
0: Kolik, 40?
1: 20 let.
0: Kolik?
1: Ty... Spolu už 20 let.
0: Ano, takže... a o kolik?
1: O 30 let skoro.
0: Je, já mě počty nikdy nešly, já už bych vám řekl třeba 95, kolik mu je?
1: 70.
0: A všechno ale v pořádku, všechno je
1: všechno
0: dobré.
1: Všechno v pohodě, klape nám to úplně výborně.
0: No tak ukázkový příběh,
1: jako
0: vztah.
1: Na to, že jsem si prošla prostě dost krušným obdobím, neměla jsem to vůbec lehký, tak teďka jsou úplně nešťastný člověk na slunci.
0: Já vám to věřím, protože ale, znám ale... taky takové vztahy na, jako opravdu s velkým odstupem let a myslím si, že i když to třeba rodina zkousávala hodně dlouho, tak nakonec to musela dokousnout, no.
1: No museli to dokousnout, no a jako u nás nešlo ani u jednoho o majetek, já jsem sice měla auto, on měl barák, který nebyl napsaný na něho a oba jsme měli dluhy, jo, ale všichni jsme přežili, už jsme vyplacení a...
0: Tak my jsme měli nic, měli jsme lásku.
1: No, asi tak, ale já chci mluvit o něčem jiném,
0: určitě.
1: Co mi neprošlo.
0: Ven s tím, tak... co vám neprošlo, a nebo co na... neprošlo u vás?
1: No u nás neprošlo, nás bylo doma 5 sourozenců. A když prostě byli sourozenci, oni byli starší ode mě o dost.
0: Ano.
1: A tenkrát byly ještě čaje a různé zábavy, když já jsem ještě jako byla malá. A moje mamka, aby když prostě nechodili dom opilí, tak museli, když přišli domů ze zábavy nebo z čaje, mezi dveřmi říct bomboniera, bernardín a plexisklo. To opilí člověk tady neřekne.
0: Vážně?
1: Jo.
0: No.
1: A mám to testovaný, jako moje teta teda za to neřekla nikdy ani s přízivem, dnes si z ní dělali srandu.
0: Ještě jinak... jednou ta slova, řekněte mi, já si to napíšu.
1: Bomboniera.
0: Bomboniera. Další.
1: Bernardín.
0: Bernardín a?
1: A plexisklo.
0: Plexisklo, dobře, no to vyzkouším, až budu
1: No, zkuste to schválně. No, ale to chci říct, já prostě, když jsem šla na svoji zábavu asi třetí, tak jsem se tam trošku stěla a o 11 hodinách v noci jsem si uvědomila, že teda jako bych měla přestat. Vzala jsem si dvojku vína.
0: Ano, to jste hezky přestala.
1: Ne, vzala jsem si dvojku jako 2-litrovou flašku vína.
0: Ano.
1: Poslouchejte, sedla jsem si do parku, šla jsem z té zábavy pěšky, já nevím, 0,5 kilometru, sedla jsem si do parku před naše a furt jsem upíjela a furt jsem se snažila říct boň. Po cestě někdo šel, tak se vždycky napil, jako pomáhali mi s tím, ne, že bych to vypila sama. Zbylo mi tam trochu na dně, ale dokázala jsem říct bomboniera, bernardín, plexisklo. To jsem řekla krásně. Ale v té flašce zbylo fakt na dně. Otevřela mamka dveře a já jsem na ní vychlela bomboniera, bernardín, plexisklo. Mamka se otočila a v ten moment já jsem se skátala k zemi.
0: No.
1: Mamka, ty jsi byla, kde jsi byla? A já jsem nebyla schopná mluvit, ale furt jsem prej jenom opakovala bomboniera, bernardín, plexisklo.
0: No, prosím pěkně, takové zkušenosti.
1: Takže jsem dostala pár facek a od té doby už jsem musela na ně vždycky dýchat, jo?
0: Aha, no, tak to teda...
1: A je zajímavý, že si fakt nepamatuju, já jsem došla doma, že 3:30 ráno, jo? A pak mě lidi, někteří známí, mě říkají, že jsem seděla na té lavičce prostě a furt boň. A něco jsem kuňkala prej vždycky, no ale...
0: No, tak stane se, ale to je docela zajímavé, jako takhle si proklepnout svoje dítko nebo toho, kdo přichází tímto způsobem, no... No, když to
1: ale
0: poslouchá
1: pak jsem to
0: člověk...
1: zkoušela i kolikrát, když jsem byla v hospodě, opravdu, když má člověk trochu hladinku, tak to neřekne, jo?
0: Věřím.
1: A jako já už to řeknu v jakémkoliv stavu.
0: Protože to máte naučené, jako nejkulaťulinkatější, to mám zase já.

0: když jsem kolikrát potom, když jsem přišla, tak matka vždycky nemluv, dýchni na mě.
1: Měla jste vyzkoumané, co není cítit z úst za alkohol?
0: Ne, já jsem se vždycky snažila žvíkat bombony, všechno plnou pusu toho, no ale jako...
1: No dobrá. Tak to víte, alkohol metla lidstva, to tam je, a jinak, ale nejste velká pička alkoholu.
0: Ne, to ne, jako říkám, to bylo taková, prostě jsem se tam tenkrát stěla, jako, ale bylo mě potom hodně zle, jako jo.
1: No tak vám děkuju pěkně, ať se vám daří, dobrou noc a doufám, že jsme inspirovali i jiné maminky.
0: Někdy třeba řekněte, jestli jste to zkoušeli, jestli to někdo řekl.
1: No nevím, ale máme tady od jednoho investigativního novináře z Vinohrad, z naší redakce, že takové jako ten alkohol v těch rodinách dokáže své.
2: Ještě řekni, že jsem zamedená. Světně síčko svět.
1: Do té lásky, Viana Bartošová, teď pro vás, za chvíli zase někdo z vás, 731 800 900, pištelinka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Kdo jste se připojili k té rozhlasové budce doma, v práci nebo na cestách, až teď, tady je Praha, noční linka s Honzou a téma tohle doma neprošlo.

0: Dobrý večer, já mám rád doma klid, píše Bedřich.
1: No, proč ne? Takže jinými slovy jste pod pantoflák? Jo, já se přiznám, já jsem doma pod pantoflák. Opravdu typicky, mě ta role ale neskutečně baví. A vlastně neprotestuji, protože ty nápady drahé polovičky vlastně nejsou vůbec špatné. Každopádně byl to boj ze začátku, než... Víte co, když to vlastně zaklaplo, když člověk najednou zjistil, že o ten vztah vlastně nechce přijít, že to vlastně je to ono, tak mě to zaklaplo hned na poprvé. To jsem, jo, ale dělal jsem drahoty poměrně dost dlouho a myslím si, že u kohokoliv jiného bych teda 4 roky s kartáčkem na zuby jako opravdu jako, to bych si klepal na hlavu, ale tady s jistým pochopením jsem to jako vzal, že to zkrátka musím vydržet, protože člověk má přinášet oběti. František napsal, dobrý večer. Já si myslím, že u nás trochu brblal otec, když mamka nechala udělat nová okna. Místo takových těch starých a malých oken. U nás je to opačně, když něco kupuju, tak manželka říká, na co to kupuješ? Ona, když si naplánovala nová okna, nový obývák, nové obklady, nové dveře a zateplení domu, tak nikdy jsem neodporoval. V současné době jsem přišel na to, že mám zbytečně moc aut, tak doufám, že nebude manželka proti tomu, když nějaké prodám. No, zkuste jí prodat boty. Hele, jestli je botařka, jo, ten, jakože vidíte, že ten hřejivý pohled a ten jiskrný pohled v očích s nějakou televizní reklamou, výlohou na boty. Jo, no podívej. No, jeden návrhář bot, známý, jméno mi vypadlo, pač, úplně v tom nejsem kovaný, řekl ale naprostou pravdu. Jak se říká o tom, že šaty dělají člověka, tak boty dvojnásob. Je úplně jedno, jaké máte boty, jestli jsou levné, drahé, anebo takzvaně falešné, ale musí být čisté a reprezentativní. Čtvrteční noční linka na téma tohle mi doma neprošlo. No, každá domácnost má svoje pravidla, opravdu tam někde se řeší zelená zelenkavá, jinde o tom, jestli se za výhru, zase narážím na film, koupí ze sportky to či ono, ale kdyby jsme vyhráli, že? Kdyby. Ale ono to není, že? Tak jak fungují vaše dohady, nedohady třeba na nějaké téma? To víte, chlapi si chtějí třeba pořídit motorku, jo? Nebo toto tetování, nebo případně ženy. Znám jednu paní velmi milou, která miluje takové ty pracholepy, nebo jak to říct, takové ty slony. Ona je teda opečovává, některé až moc, protože ty už jsou vydřené, otřené, ale prý stále přinášejí štěstí, ale do toho chobotu nám se neodvážela teda uchošťourem, aby to vyčistila. Já kdybych přišel na návštěvu, tak ano, ale ona těch slonů má 470. Umíte si představit, jak je to sloní domácnost? Já tam chodím velmi rád, já se tam cítím tak vlastně jako hezky, normálně. Já jako prostorově výrazná osoba, jakmile jsou někde slony, splývám a jsem spokojen. Každopádně, co vy, co vám doma neprošlo, nebo co jste si vydupali, ale opravdu po mnoha letech, 731, 800, 900, no ono, podle průzkumu patří mezi nejčastější domácí konflikty peníze. Potom je to úklid, domácí mazlíčci, ta kočka jenom přes mou mrtvolu. Jo, a to ještě nevíte, že já jsem chtěl 2 psy. Jo, druhý pes, ten bude, doma to ještě neví a ona to taky ještě neví, že už se to kuje, ale zatím vypadá holka spokojeně, má v očích takový hezký výraz. Co, paru? Dej mi jídlo. Zase. Ona má takové monotónní vzkazy ke mně.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: klid.
1: Mám trochu neklid, to se přiznávám, tedy s Péťou Kubalou, který svědkem byl toho, když jsem zvedl telefon a dostal jsem neuvěřitelně vynadáno, že jsem, myslím, alkoholik nebo něco takového, že se hrozně rád poslouchám a že čeká teda paní na ty posluchače. No a já jsem s pravdou řekl, že já taky čekám na volající posluchače, protože evidentně vás dnešní téma úplně moc nezasáhlo, protože linky jsou volné. 731 800 900 můžete volat, téma noční linky. Tohle doma neprošlo. No, tak proto mluvím trochu díl než normálně a ano, asi to tak vypadá, že se rád poslouchám, ale nepiju. Dnes nepiju, protože před vysíláním a během vysílání to nejde. To bych totiž jiným způsobem nemohl říct. Bomboniéra, Bernardín a Plexisklo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Maruška mi napsala, vnučka si strašně přála králíka, tak jsem jí ho jednou přinesla domů v krabici od bot. Myslela jsem, že manžel změkne, když uvidí to malé chlupaté klubíčko. No nezměkl, stál před síni, ruce v bok a první byla věta, tohle teda neprojde. Dva dny se tvářil uraženě a tvrdil, že zvíře do bytu nechce, no a dneska králík sedí večer vedle něj na gauči a manžel mu krájí mrkev na malé kousky. No vidíte to? Myslím, že to bývává v docela dost rodinách, u nás taky byly protesty, žádný pes v životě, ne? No a nakonec to dopadlo skvěle. Další, a mluvili jsme o tom, motorka, Petr, koupil jsem si motorku bez toho, abych to doma probral. Vždycky jsem po ní toužil a říkal jsem si, že už nejsem kluk, aby mi někdo něco zakazoval, jenže. Když jsem přijel před dům, manželka se rozbrečela, její bratranec zemřel na motorce a pro ní to nebyla hračka, ale noční můra. Několik dní jsme spolu skoro nemluvili. Nakonec jsem ji po roce prodal. Ne kvůli zákazu, ale protože jsem pochopil, že některé sny mají pro druhého úplně jinou cenu. A to je fakt, to je pravda. Tak pojďme dál. Haló, haló, Český rozhlas, kdo nám volá?
3: Dobrou, krásnou, hlubokou noc.
1: Vám také, kdo nám volá a odkud?
3: Volám ze Zábřeh na Moravě u telefonu Soňa.
1: Milá Soňo, povězte. Máme a tady dané téma.
3: Volám na pomoc.
1: Ale opravdu, já dneska jsem sám překvapený, že tady mám 6 okének pro volající posluchače a blikala jste mi teďka zběsile jenom vy, takže buď je nějaká porucha nahoře, anebo nevím, nebo všichni dělají něco důležitějšího a jen tak pasivně poslouchají a nepřipojí se. A nebo to opravdu není zajímavé téma, takže nabízí se pro příště, klidně zkuste vybrat i téma. Vy? Není problém.
3: Já vám skočím do řeči.
1: Ne, povídejte.
3: Ne, není to nezajímavý téma, ale myslím si, že je docela složitý. Že, jak říká Hujer, já jsem s tím měl co dělat, než mě něco napadlo.
1: No na druhou stranu, ale tady zrovna, co jsem zmiňoval, to je moc hezký příběh od Petra, co jsem mluvil o té motorce jeho, koupil, protože chláp hrdej, hrozně, já chci, budu a jezdím a kůže. A vlastně někdy jsou věci, které člověk zkrátka v tom vztahu, ta druhá polovička neříká nebo nechce říkat, protože si nemyslí třeba, že jsou podstatné nebo jsou, ale je to natolik bolestné, že to ve finále radši v sobě udusí, protože třeba taky nastavená ta osoba. A moc hezké je, že si to ale uvědomil on a že to prodal, protože nechce mít klid, ale protože si váží ty své druhé polovičky. Že?
3: Jako bylo to gesto určitě od něho. Nebylo to pro něho jednodušší.
1: Co zákazy u vás? Povězte třeba nějaké.
3: Já jsem si vybavila takovou v podstatě, nejde o nic zásadního, ale když jsem po maturitě odešla tady z toho malého města do Brna, do školy, tak spolužačky, to bylo v roce, já to prásknu, 75, tak měla trhání obočí. Najednou prostě jsem tady z toho malého města, nebo skoro téměř vesnice, se dostala do společnosti, která chtěla být, holky se chtěly nějak vypadat, že... A teď já jsem si nechala od nich nalakovat nechty na takovou ihlovou barvu.
1: Ano.
3: No a přijeli rodiče na imatrikulaci a myslela jsem, že mámu odnesou.
1: Takže kdyby natočili EKG, tak co myslíte? Měla ho tam.
3: Měla ho tam, určitě.
1: To teda, no.
3: A dneska právě sleduju vnučku, která Děti, holky si malujou nechty už ve školce nebo skoro v porodnici, že? A je doba jediná. No, ale ta moje máma chudera, ta už viděla, jak tam zlumpačím a jak už nebudu pracovat na zahradě s takovýma nechtama.
1: Já si vzpomínám třeba na svoji sestru i mámu, fotky, co jsem viděl, to dělala každá přece holčička, si malovala fixou, to začínalo fixou, že jo, na nechtech.
3: No jo, Honzo, který jste ročník.
1: To tak jako...
3: Mýho dětství fixy nebyly.
1: Tak jako tím jsem chtěl říct, že jako se chtěli líbit, že prostě tam to rozdělení bylo jasně dané, takže dobře, tak si nemusela lakovat nechty, ale mohla si zmalovat tvářičky jak Marfuše, že jo, a považovala se za krásnou.
3: A nebo si kůmovat
1: vlastně. To by jednou Jitka Zelenková říkala, že tenkrát, když začínala, že si taky prožila období s rovnými vlasy, což mě absolutně konsternovalo, protože v takovém rovnovlasovém stavu by mě nemohla Jitka Zelenková přijít ani na návštěvu, protože bych ji ani nepoznal. A ona říkala, víte, jaké to bylo, když jsem hlavu dávala na žehlící prkno a ta žehlička, která se nahřívala na těch takových těch dřevo zapálený, takový uhlík, jo?
3: Jo.
1: Tak tím se to nahřálo a já s hlavou a Miluška Voborníková mi žehlila vlasy. No, a tak to bylo. Každopádně, jo. Dobrá, no, a opustilo vás to malování na lakování nechtů a podobně, anebo jste si to potom s postupem času nějak obhájila a nebo jste to v tom kontrastu zmírnila, aby to nebylo tak vidět?
3: Určitě bych si to obhájila, ale nemám proto zitfleisch, abych se takhle kleštila a potom zaměstnání a práce na zahradě, takže to nepadalo na váhu.
1: To je pravda, ale zase pozná se, že jste asi správná zahrádkářka v tom případě. Že ty ručky vypadají pěkně zbědovaně, ale jen houšť. Máme jaro, máme zalito i poměrně, tak snad přijde i další déšť. Tak ať se vám daří.
3: Až vyhlásíte nějaký téma o zahradě a kytkách, tak zase zavolám.
1: Prosím, dáme. Naschledanou, dobrou noc.
3: Naschledanou.

0: Helena Vondráčková uzavřela první vysílací hodinu Noční linky dneska ve čtvrtek 14. května 2026. Máme za sebou hodinu povídání, teda především, pravda, mluvil jsem spíš já, než bych chtěl, ale nějak nás buď pozlobil telefon nebo nějaké spojení, ale každopádně telefonátů mnoho nebylo, příspěvky ty tady mám, ty si syslím a rád vám je prozradím do příští vysílací hodiny. Každopádně téma, myslím si, že dá se to pobrat, myslím, že z každého života se najde jistá stopka u druhé polovičky, maminky nebo sestry nebo kohokoliv, že něco vám doma neprošlo, něco, na co jste měli zálusk, něco, co jste chtěli a moc jste to chtěli, ale museli jste se smířit s tím, že buď bude doma smutek a pláč třeba a prosadíte si svou, anebo vám to třeba dojde, že to má taky své důvody, proč to nemůže projít. Kdy to člověk pochopí a dostane rozum, budu rád, když zavoláte.
1: Noční linka.
0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda, Noční linka, Honza Macon z Prahy, koukám do kalendáře. Vítáme pátek 15. května 2026. No a do našeho společného vysílání také společné blahopřání dnešním oslavencům. Takže Žovka, Žofie, vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, posílám květinu, imaginární, úsměv a obětí a samozřejmě písničku úvodní jenom pro vás, nebo se podělíte, a předpokládám, že se podělíte, v příjmenáři ještě, ano, tady už to lovím, slaví synkovi, tak i vám, ať je skvěle.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy.
0: A zase ta láska, otevíráme nový den, a druhou hodinu Noční linky, lásky plnou Hanou Zagorovou a možná třeba to byl i její životní příběh.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dokumenty.

0: 6,5 minuty po půlnoci, Kroměříž, Praha a Martin na druhé straně. Pěknou noc přeji.
1: Zdravím, Honzo.
0: Ano, Martine. Povězte, co vám doma neprošlo? To máme dnešní noční téma, nebo co ani neskoušíte třeba? Co by se tam tak dalo řadit?
1: Tak já vlastně jenom řeknu na úvod, že poslouchám Linku asi půl roku, když nemůžu usnout, posledně půl roku. A dneska právě jsem slyšel, že se nikdo nějak moc neozývá, tak si říkám, poprvé zkusím to, tak jsem rád, že to vyšlo.
0: Děkuju.
1: A teďka mě napadlo pár věcí, je to teda jako historicky, když jsem ještě bydlel s rodiči.
0: Jo, to jsou jasně dané řády, že jo, to jenom přes mojí mrtvolu, to znám taky.
1: No. Tak mě napadlo dneska několik věcí, možná to bude něco i vtipný, tak první, co mě napadlo, co doma neprošlo, tak jsem nemohl třeba poslouchat rádio Kiss Hády.
0: A to prosím vás.
1: No, to bylo takový prostě rádio moc divoký.
0: A tuc
1: podle rodičů.
0: No, a
1: takový jakože, jo, prostě nevhodný. Takže tohle. Potom si další vzpomínám věc, tak my jsme byli jednou s taťkem, jsme se chtěli dívat na Čelisti.
0: No, ano.
1: Doběhla na ten horor, že o těch žraloucích, tak doběhla mamka, prostě to neexistuje, to už nebylo třeba 15.
0: Aha.
1: Říká, to neexistuje, tady to bude hrozný, nesmí, tak nám to zatrhla, takže to taky neprošlo. Pak mi neprošlo tričko s lepkou.
0: Ano.
1: Takže i taková.
0: A to důvod, proč vám to neprošlo? Protože byste vypadali jako...
1: Jako asi moc drsně, nebo nevím.
0: Jo, dobře. No a takže, ještě?
1: No, pak si vzpomínám, že co bylo zajímavé, tak taky neprošlo třeba kapela Queen a Michael Jackson na poslech.
0: A to z jakého důvodu? Proč maminka jako cenzorka řekla ne?
1: No, tak bych řekl oba cenzoři. No, prostě jako, to bylo docela kruto přísný, no, někdy.
0: Kruto přísný, no.
1: No, prostě moc jako kdyby, nevím, já to nevím ani pořádně popsat, nějakým způsobem měli vyhraněné takové názory.
0: Mm-hmm.
1: A bylo to docela nepříjemné, protože třeba Michael Jackson, tak to jsem měl fakt rád. Jo, tak nevím, jestli oni mi to slyšeli špatnýho, tak se báli o moji mravní výchovu třeba.
0: Jo, bylo to moc západní jako směr hudební, který úplně nebyl proti, nebo s jím gustem, i když tomu já trochu rozumím, protože já jsem třeba paradoxně neměl rád Český rozhlas České Budějovice. Celé své mládí jsem totiž v Třeboně poslouchal písničky pro radost, které se vysílaly a vysílají v průběhu dne, víkendových dnů.
1: No.
0: A protože to byla dechovka, tak jsem to těžce zvládal jako dítko a říkal jsem, proč nepustíš babi něco, třeba tuhle stanici, a ona, ne, teď hrají, teď se přeje a naším úkolem je vnímat, přát a radovat se z toho, i když to není pro nás. Taková ona byla, ano. Takže to se mi líbilo, ale dechovka v mém životě ano, ale to už taky je na prahu 50, člověk taky právě vyzraje, dozraje.
1: Ano,
0: a to je ono. Jakmile člověk.
1: Včera jsem si ho tady pustil kolem oběda a říkám si, vlastně ono je to docela pěkná hudba, ale řekněte to 15-letýmu, 20-letýmu klukovi, že dechovka to prostě nejde, že? To, jak říkáte, to musí člověk trošku dozrát do té hudby, že pochopí trošku nějaký kouzlo.
0: To je fakt, a nejenom dechovka, existuje mnoho kapel, co si pamatuju, tak vlastně jsem je neměl rád, ale vlastně něco mě k ním přitahovalo, ale zároveň jsem vlastně to odmítal a člověk k tomu dozrál, jako třeba písničky skupiny Asonance, to je vlastně taková keltská hudba a vlastně jsem tomu nerozuměl. A najednou svého času, najednou to tam luplo a už se mi to vlastně začalo i paradoxně líbit. Stejně tak jsem našel hloubku v písničkách nebo vlastně v takových těch svých průpovídkách třeba u Karla Plíhala. ne nadarmo má své koncerty nepřístupné mládeži do 12 let. A tak bych mohl pokračovat. Mimochodem, teďka vy žijete ještě s rodinou, myšleno maminka, tatínek, pod jednou střechu, vydržel jste to, anebo ne, už jste se přestěhoval?
1: Ne, to jsem samozřejmě nevydržel.
0: No, no tak já nevím.
1: Já si srandu, jo, už dlouho ne, kolem 20 let, když mě bylo 20 let, tak jsem pláchnul a už nežiju, no, s tím nějaký.
0: Takže odstěhoval se a v den první po přestěhování pustil Michaela Jacksona na plné kule, jak se říká.
1: Ano, přesně tak.
0: Stričkem lepky ještě.
1: Ano, a potom Queeny pěkně.
0: Přesně tak, maminka ta by měla radost.
1: No.
0: Tak děkuju, Martine, nebo jestli ještě ano.
1: Ještě mám poslední, to jsem si nechával nakonec, to mě tak přišlo takový nejdrsnější pro mě tehdy. Mm-hmm. Já jsem chodil do skautu, a znáte to skaut.
0: No takhle, to moc drsné zatím není úplně.
1: No, ale tak skaut asi zná každý. No a my jsme měli ve skautu, že půjdeme na pilíšky, to se dávali za pilíšky, ještě bylo Kino Svět v Brně, v Líšni. A tak všichni jakože půjdou, že jo, říkám, máme tati, potřebujeme, jdeme na pilíšky s kautem, s klukama, to už nebylo taky, si myslím, tak 14, 15, něco takového. Mm-hmm. No tak prostě nepůjdeš, ne, prostě za toho neprošlo to, takže jsem, do dneška si pamatuju, jak jsem byl jako jediný, kdo nešel, koho rodiče nepustili na pilíšky, jo. Takže to bylo takový štipný, jo.
0: Takže z obav toho, že by to nedopadlo dvakrát dobře, jo? To teda...
1: Asi to bylo, nevím, asi tam byly nějaké nevhodné scény nebo něco, kdo ví.
0: No, prosím vás, takové scény, jak to tam bylo s tím jídelníčkem? Pamatujete si to, jak tam bylo? Jo, to máme zase kuře, co vidíš?
1: Jo. No, tak samozřejmě potom, jak jsem si odstěhoval, tak už jsem si všechno dohnal, všechny filmy jsem si pustil, co byly dřív zakázané a tak. Takže jako tak vzpomínám, že to bylo docela jako přísný hodně a některé věci bych řekl až moc, ale přežil jsem to a to je všechno.
0: Děkuju, soudruzi Sender, neudělali chybu, spojili nás, třeba za domou oni. Zdravím do Kroměříže, dobrou noc, je to krásné město.
1: Díky, dobrou noc.
2: Šťastný a veselý. Malou vteřinku, prosím tě.
3: Péťo, dělej.
4: Obsazeno.
2: Jak dlouho ještě?
4: Dlouho.
5: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, obsazeno bylo nějakých 5 minut a může být zase obsazeno. 731, 800, 900. Dneska to jde z vás jak z chlupaté deky, tak děkuju za premiérové telefonáty, ale opravdu dneska je to takové zvláštní. Nejsem si jistý, že by téma vymyslel vlastně někdo z vás, obvykle to bývává, ale kdybyste chtěli i vy přispět nějakým tématem, tak jsem s ním, jan.macon@rozhlas.cz nebo linka@rozhlas.cz. Napište třeba i kolegům, kteří usoudí a potom téma navrhnou a třeba se odvysílá. Mimochodem, Atlantida, Mekyš Birkert.

0: S vámi Český rozhlas, Noční linka, dneska na téma Tohle mi doma neprošlo. Možná jste si to potom sami vydupali. Možná byl vidět smutek vaší polovičky drahé, která prostě nakonec podlehla, ale trvalo to. Ne, že to bylo hned. Jo, to člověk, když je zamilovaný, tak to se letos odpustí, ale... Jo. Pojďme se podívat do dalších příspěvků, které jste odeslali. Dobrý večer. Neprošel by v žádném případě doma potkan. I kdyby byl sebemilejší. A mně by neprošlo, kdyby se odhalil můj milenec. Tedy ne, kdyby se doopravdy odhalil přede mnou, ale kdyby na to přišel někdo z rodiny. A no, milá posluchačko, nebudu jmenovat, ale tomu se říkají třeba pudy, nebo tak s tebou vím, že nejsem bezcitný nebo bezcitná, že mám i nějaké city, vášeň. To většinou, slyšel jsem, že jakmile si u milence nebo milenky nastavíte pravidla, tak to do měsíce skončí ten vztah. Protože jakmile se nastaví pravidla, tak už zakázané ovoce tolik nechutná. No, nedá se nic dělat, takže užívejte života, abyste potom třeba na jeho skonu, v tom závěru samotném, abyste opravdu mohla říct, že jste si ten život opravdu užila, tak jak jste chtěla. A ne, mohla jsem, ale neudělala. Bomboniera Bernardín Plexisklo, tak máme to, to je jenom tak cvičně, kdyby náhodou, 731 800 900, kdo nám volá tentokrát, halo, halo, tady Noční linka, kdo se s námi spojil?
1: Já jsem Bobo z Olomouce.
0: Zdravím vás, Olomouc, do Olomouce, milý Bobo, povězte, to naše téma, to mi do domu nesmí, kolikrát jste to třeba řekl v životě, nebo jste slyšel, nebo co jste chtěl?
1: Téma je mi jasný, ano. A já vám musím říct trošku odvrácenou stranu této věci.
0: Může být.
1: Mně doma prošlo úplně všechno. Až na některé věci. Ale prošlo mě fakt opravdu, já jsem měl skvělou maminku, nejlepší možná na světě.
0: Ano.
1: A těžká antikomunistka, těžká. A babička, ještě větší antikomunista.
0: Ano.
1: No, to je jenom na okraj, protože to jsou důležité informace, že? No a co mě neprošlo? Co mě prošlo? Prošlo mě úplně všechno. V 18. mě koupili nový auto, nádherný. Škoda 110R. A já si to užíval. Prostě v tu dobu, v tom... To byl rok 77-78. Já jsem si to opravdu užíval. To je jako, když si dneska koupíte Porsche Biturbo, jo, a jezdíte s tím po městě a všetci, je Porsche, jo. No tak já jsem si užíval to R-ko a jediný, co mě doma neprošlo, abych se vrátil někdy ožralej, anebo ze mě táhl kouř. Jako smrad cigaret, jo. To mě opravdu neprošlo. Můj otec byl na slovo vzatej alkoholik z Ostravy, horník, a on prostě ze šichty do hospody, z hospody na šichtu, no to byla hrůza. Takže maminka se s ním musela rozloučit, jo, a...
0: Zůstalo to v ní a neměla to ráda?
1: Ne, vůbec. Ona... Moje maminka snesla úplně všechno. Kdyby chtěl vrtulník, tak by to pochopila. Ale nepochopila by, kdybych přišel ve 3 ráno ožralej.
0: A přišel?
1: No a no, stalo se to několikrát, ale třeba po 40 letech, až nebylo třeba...
0: To nevadí, to jsou naše maminky, tak nás může zbít klidně, i když je nám 50, že jo?
1: No, no. A opravdu já jsem neměl nikdy problém, akorát jsem nesměl přijít ožralej. To byl přestupek, jak kdybych zabil někoho člověka, kdybych zavraždil, to bylo stejný, jako jo.
0: A zase je to ta zkušenost životní, že člověka něco poznamená a jo. Nechce to. Nechce to, odmítá to, má na to jasný názor. Ty ženský to tak mívávají, že když se pro něco rozhodnou, že jim něco v životě vadí, tak pokud zkonstatujou, ano, tohle mi ubližuje, uvědomí si to, tak prostě přesto nejede vlak. To je fakt.
1: Ano, ano, nejede. Nejede vlak, ale já vám musím říct ještě tu druhou část. Mm-hmm. Já jsem pak zkoušel v letech třeba 20, říkám, já zkusím se stát alkoholikem, jo. To sice blbej plán, ale nevyšel mi naštěstí.
0: Ano, už jsme tady
1: já
0: měli.
1: Já jsem zkoušel Valašskou alkoholickou školu, vysokou jsem studoval s kamarády. Režná, vodka, rum, Slivovice. Zelená. Prosím vás, já jsem měl ze všech předmětů pětku, akorát ze Slivovice 4 méně. Jo, tu jsem byl schopen vypít, ale to, co jsem potom dělal, to bylo hrozný.
0: No, jo.
1: A
0: evidentně.
1: Přešel jsem postupně.
0: Ano.
1: Postupně. Já na tom stavím svoji vědeckou práci. Přešel jsem na víno a opravdu můžu říct a můžu doporučit všem lidem, posluchačům, víno, po tím se neopijete, částečně se jako ovlivníte, ale člověk ví, co dělá po víně.
0: Jo, tak to asi jenom teda vy, ale já, co si pamatuju, tak ženy se svými vinnými slaďáky, které jsou schopný skonzumovat, teda pravda, mluvím ne o Moravě, ale o výletech z Prahy na Moravu, kde kancelářské ženy potřebují to nejsladší, co mají, a to teda jako potom má strašné důsledky.
1: Já to chápu, to je jasný, protože oni celý rok nepijou, akorát pijou na té Jižní Moravě a stane se katastrofa, jo. Prostě ty ženy se změní úplně v jiné ženy, jo.
0: Zdračice.
1: Běhají kolem sklepa, zvrací, padají, pak je člověk musí zvednout, ano, odvést na penzion. No prostě má to různý dopady. Ale já chci říct, já jsem se přeorientoval z toho tvrdého alkoholu, který jsem nedostudoval jsem. Já jsem měl těžké neúspěchy na té vysoké alkoholické škole. No a přešel jsem na víno, dokonce nepiju bílý, už nepiju bílý, že ho nechci pít, nechutná mi. A přestože víno prodávám, jo. A piju červený a růžový, můžu to všem doporučit. Dokonce mám takový rituál, nikdy nepiju pátek, sobota, neděle. Piju pouze v pracovní době.
0: No, prosím. Děkujeme. No.
1: Velice příznivý účinky a dokonce můžu říct, když se dá litr vína a dvě dvanáctky piva, tak to má i zdravotní pozitivní účinky.
0: Pane jo, myslím, že paní doktorka Kateřina Cajdhamlová by nesouhlasila, ale to je zase jiná pohádka. Děkuju za zavolání, za představení toho, co nesmí domů, takže domů nesmí popelník a opilec u vaší maminky.
1: Přesně.
0: A bylo to. Moc děkuju. Dobrou noc, ať se vám daří.
1: A jinak můžu úplně všechno.
0: No tak fajn, tak teď dobrou.

0: Ano, ano, ano, jsem jenom chlap, no. I ženy mají své dny, třeba Helena, nechala jsem si udělat malé tetování na rameni, nic velkého, jen symbol. Manžel ale reagoval, jako bych přišla domů s lepkou přes půl zad. Řekl, že tohle patří mladým a že jsem se zbláznila a že až budu stará, tak to bude hnusné. Mrzelo mě hlavně to, že místo radosti přišel výsměch. Nakonec si zvykla a dodnes občas pronese něco o krizi středního věku. Vidíte to? Krize středního věku. Jak to, že chlapi řeknou krize středního věku, to zní tak vlastně nebezpečně, tak jako úplně ne zlé, no ale že jako chytil druhou mízu, to mi přijde víc zlejší, teda nevím, jak to vnímáte vy. Ale teď pojďme dál, ještě tady vidím jeden, v důchodu jsem se rozhodl, že budeme mít pár slepic, píše Josef Kroměříž. Po druhý. Manželka byla zásadně proti, prý nebude poslouchat k dákání a uklízet peří. Já je stejně přivezl. 3 dny se mnou nemluvila. Dneska každé ráno chodí pro vajíčka a sousedka vykládá, jak jsou domácí nejlepší. Občas člověk musí risknout domácí bouřku. No, ještě, že máte zahrádku a nemáte balkon, to by bylo horší.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dneska probíráme to, co by vám doma neprošlo od drahé polovičky nebo kohokoliv ze členů domácnosti. Jestli vás něco takového z mládí napadá, to člověk mívává tak

0: Zdravím vás, Petře. Poprvé, nebo už jste někdy volal?
1: Už jsem byl v rádiu párkrát. Služu pan, když jste chvíliku.
0: Cože?
1: Cigáro.
0: Co to máme dneska za posluchače? Župan a že si musíte sundat župan se mnou, tam nevím. Hotovo?
1: Ne, to není. Já jsem akorát doma, když jsem přišel.
0: Rozumím.
1: A jsem v Hradci Králové v centru. A i tak poslouchám, mě je 28 let. A i tak mám poslouchám jako vaše rádio.
0: A za to děkujeme, já jenom doplním, že kouření škodí zdraví, aby jsme byli jako fair a taky přemíra alkoholu taky škodí zdraví. Povídejte, co by vám neprošlo, nebo co by, nebo co vám neprošlo?
1: Co by mě prošlo? No, co by mě prošlo? Já jsem jenom, teďka to poslouchám akorát vaše jako roční vysílání a chtěl jsem jenom říct jednu věc, že to posloucháme vaše rádio na chalupě rádi, kde nemáme ani elektriku, ani vodu.
0: Jedete po staru na baterky.
1: Přesně tak, přesně tak. A jsem zase spokojený a je to úplně jiný jako život. A já jinak normálně pracuji v baru, tady a ten jako schon toho života obecního kolem sebe, co se děje, tak je to too much a i v tom Hradci, veď kolik mi je let, tak rád se vás poslechnu a když mi je to, je to příjemný. A jenom se vás chtěl pozdravit.
0: Děkujeme.
1: Chtěl jsem dát takový příspěvek jako...
0: Děkujeme, udělali jsme odbočku, ale je to zaslepená kolej, protože máme to mimo téma, ale vážím si toho, aspoň vidíte, milí posluchači, že to je živé vysílání, tak Petře, děkuju, dobrou noc vám přeju a my popojedem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A dalšího volajícího klidně dáme do vysílání, ať se taky dozvíme další novoty, protože bez vás by to nešlo v noční lince, to říkám vždycky a myslím to upřímně od srdce, jakmile nebudou posluchači, nebude noční linka. Tak koho? Koho zvolit? Po půlnoci, to už jste se rozvolali. Halo, halo, Honza u telefonu.
3: No, dobrý večer, tady Jarmila Kubišová.
0: Zdravím, paní Kubišová, Jarmilo, zdravím vás na Vysočinu. Povězte, ano. Zákazy, příkazy, tohle jenom přes mojí mrtvolu, kolikrát jste to řekla?
3: No, tak jako několikrát určitě. A bylo to jinak, když jsem byla jako malá, jako když byli rodiče, že jo?
0: Ano.
3: A něco jiného je teďka.
0: No, tak tenkrát to byla samozřejmě krutá nespravedlnost, že jo?
3: No určitě, ale s tím, že teda můžu říct, že to mělo svý do sebe.
0: Jo,
3: no, a to jak? Poznal až odstupem času, až teďka třeba v pozdnějším věku, že na nás, já si vzpomím rádio, jo?
0: Ano.
3: Že...
0: Pane, jo, to je ozvěna.
3: Tak.
0: Hotovo.
3: Že prostě naši nás měli tak jako vychovávali teďka povojensky. Žádný mazání, prostě přišel do pokojíku a prostě bret, stávat, budíček, stávat. No, a když jsme neleželi, nebo tak, tak, bando jedna, tak už vylezte. Jo, prostě, no.
0: To mi připomíná tím, Duška, stávejte, smraďoši.
3: No. A nebo když jsme potom byli větší a šli jsme na zábavu, tak to taky bylo horko těžko, ale nemyslíte si, že budete vychrápávat. Já vás pěkně zbudím a budete něco dělat. Jo. Takže měli jsme takový jako držený jako doma dost při práci, kdy načinili hospodářství a tak, ale ono to mělo svý do sebe. Dnešní mládež se to vůbec nedá srovnat. To je prostě 101. A já, i když jsme měli samou práci, protože muselo být hotový, nasekaný kopřivy, nařezaný, že jo, na tráva, donesená, obraný brambory, prostě úlohy napsané na nečisto. A pak se kontrolovali, a když to bylo hezký, tak jsme to mohli přepsat.
0: No, vidíte. Vidíte to, že se musí posekat kopřivy?

0: Vy to si taky z mládí pamatuju, akorát, že já jsem to odmítal, řekl jsem třikrát ne a mama mě schodila do těch kopřiv.
1: No, no. A teďka, jako když taky jsem říkal, Ježišmarja, to snad není možný, jiný tady jezdí holky s kočárkama a já s košem na kopřivy, jo. Mm-hmm. A je fakt, že teda mě to zůstalo, nebo mě to baví prostě do dneška, nebo celý jako to, že jsem tady ve škole byla taková aktivní tady v tom sběru, že jsem nazbírala 21 kilo sušených kopřiv.
0: Ano, to soudružka Lídlová by měla z vás velkou radost, která s tanečním souborem byla až v Drážďanech. No. Protože vyhráli ve sběru léčivých rostlin, jestli si dobře pamatuju v té scénce, ale to je fakt, možná jste mi teďka dala vlastně na jazyk částečně i možné téma do příště a to je právě hrdinské činy jako žáka v základní škole nebo co vás charakterizovalo, jestli člověk byl šprtem a nebo právě sběrovým referentem, jako no, to by to probereme.
1: Já jsem šprtem určitě nebyla, protože já jsem se musela nadřít na dvojky. Někdo má fotogenickou paměť, že jo, stačí se na to kouknout, jako můj vnuk třeba.
0: Ano.
1: Ale já, když jsem chtěla mít dobrý výsledky a my jsme teda byli v pátek se stálo na podepisování žákovské se sestrou a ještě s bráchem, ne. To jsme stáli pěkně za sebou, od nejstaršího do nejmladšího. A taťka seděl za stolem, tak ukaž ty tvoje výsledky, ukaž.
0: No. No. To je krásný, to je hezký.
1: Dvojka, no. Jedničky a tak, jo, nebo jednička s hvězdičkou, nebo prostě to jako, jo. Nikdy tam taky byla trojka, jo, u mě nebo. A i čtyřka potom.
0: Jo, taky. 4 minus otazník jsem jednou dostal.
1: Tak povídá, tak ty takhle, jo, tak abys věděla, holčičko, zaracha a učit, jo. No. Žádný mazlení, žádný tolec. Prostě byla přísnost, my jsme to tenkrát jako odsuzovali, docela jsme na to nadávali, ale můžu vám říct, že teda si člověk odnesl do života spoustu věcí takových, nebo prostě hlavně zodpovědnost.
0: Ano, já tomu naprosto rozumím. A člověk, který je na venkově, nebo v menším městě, nebo mají nějaký rodinný dům, tak tam zkrátka se to seno dělalo, že jo, ti králíci tam taky byli a dneska se jako láskou na to vzpomínám, protože bych sem dobrého králíka neměl, ani nepamatuju všechno to takové. No a navíc, jenom jsem vám chtěl říct, že my v Praze hrozně zíškaný, rozmazlený pár dětí jsme byli a pamatuju. Já mám totiž taky fotogenickou paměť, ale mě to nebaví vyvolávat, takže no. Radši se čtyřkou.
1: Já můžu ještě teda, že vám skáču do řeči, promiňte. Že mám třeba takovej odhad, jako můj taťka měl na lidi a tak. A že když jsou soustředěná, tak prostě si pamatuju čísla. Třeba já jsem dělala Avon Lady, jako hodně, jenže teďka už nechodím do práce, tak to nemám tak komu dávat. Takže prostě jsem věděla, že to musím objednat, že je poslední den a já jsem prostě tak soustředila, že jsem to dala, to číslo.
0: No.
1: To zákaznický. A ještě bych se vrátila k tomu, k té základní škole. Tam dokonce jsem tenkrát za ten sběr, naši povídají, prosím tě, nech to doma s lepicím na zimu a k králíkům do míchání. Já říkám, dítě, já ještě donesu, ale no to teda ne, já jsem se s tím tak tohle. A kontrhel a lupení malinový, že jo, a všechno takový. No a kůru. Ale to jako všechny možný byliny. Škoda, že se to tak teďka už nedělá, protože je to škoda. Ty děcka by se určitě zabavily a i třeba ty rodiče s nima. A vím, že tenkrát jsem prostě byla vybrána jako delegátka na studentský festival na Kubu, ale s tím, že udělám dar pro ně. A já jsem drhala, byla jsem 14 dní doma ze školy, mě nechali ředitel, a dělala jsem obraz drhanej, jako drhání, s korálkama, s druhýma takovýma prostě variantama různých druhů uzlů. Dělala jsem to skoro velký, jak do 20 cm, jak v okenní tabule, jo. Takový velký obraz. A za to jsem dostala potom knížku, kuchařku a už v pátý třídě jsem i z ní pekla buchty poprvé.
0: No vidíte to. Takže jste se mohla v pozdějším věku přihlásit do peče celá země. To už máte výhodu proti jiným.
1: Nemám, ale
0: to
1: tak mluvíte, tak bych se strašně ráda viděla s panem Maršálkem, který ho úplně zbožňuju a prostě smekám.
0: Já mu pošlu kousek z toho vysílání, z toho vašeho povídání, bude mít radost třeba odpovít.
1: A jinak ještě teda peču taky hodně na zakázku.
0: Probereme jindy, ale už prosím, Jarmilo, protože povídáme dlouho a už jsme odběhli od tématu, tak aby mě někdo nehuboval. Jo, teď to tady bruslíme na tenkým ledu Českého rozhlasu. Tak dobrou noc.
1: Tak jo, takže všechny zdravím a mějte se moc pěkně a děkuji za tady ty pořady, všichni, co vedete, a ráda to poslouchám.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, téma Noční linky jsem řekl nesčetněkrát, ale kdo se připojil až teď k samotnému závěru vysílání, tak jenom přes moji mrtvolu. Něco, co nesmí, něco, co člověk chtěl, ať už je malý nebo odrostlejší, i ty odrostlejší mají takové ty dětské růžky, někdy vystrčí a pokusí se, ale neprojde to, protože tady velím já. Tak zkusíme, kdo nám ještě volá, tady si to otevírám zase všechno zpátky, ano, halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam?
1: Dobrý večer, dobrou noc, nebo dobrý ráno.
0: Ano, cokoliv budete chtít, náš posluchač, náš pán.
1: Ano.
0: Tak, rádio vypnuté.
1: Děkuji.
0: Kdo nám volá?
1: Zdravím, Iveta.
0: Zdravím.
1: Iveta, já jsem z Olomouce jako rodačka.
0: Ano.
1: Ale teď bydlím v Radikově.
0: A je v tom rozdíl zásadní, mimo to, že to je u lesa?
1: Je v tom rozdíl, opravdu.
0: Uhum.
1: Tady opravdu mám klid, přírodu a říkala jsem si k tématu. Říkala jsem si, že teda úvodem zdravím všechny posluchače, protože vím, že je mám. Jsem teďka měla tady zpětnou vazbu v dědině, že mi jeden pán říkal, to na okraj, že jeho tatínek mě slyšel a to je můj soused tady kousek dál, a že jeho tatínek mě slyšel, jak bylo téma o strachu, že prý nemám strach a že jsem volala. Já říkám, no já jsem tam volala do té noční linky. Tak zdravím toho jeho tatínka, on se jmenuje Zdeněk a on to poslouchá, to noční linku, takže to úvodem a teď k tématu. Já jsem si říkala, to je blbý téma.
0: No, jo,
1: taky
0: může
1: jsem
0: být.
1: Nevěděla, co zavolat, pane Honzičku.
0: Ano, děkuji.
1: Říkám, to je blbý téma. Jinak jsem se dost nasmála z těch posluchačů. Tamto plexisklo, Bernardin.
0: Ano, to já tady mám napsané,
1: to
0: kdyby
1: říkala,
0: náhodou.
1: Bernardin, plexisklo, ještě to si.
0: Řekněte mi, kdyby se někdo, jestli si dobře pamatuju, vy tam žijete sama, že jo? Se zvířectvem.
1: No.
0: Kdyby přišel někdo, do koho vy jste se zbláznila, taková ženská druhá míza, nebo třetí, nevím. Tak člověk, když je zamilovaný, dělá spousty věcí, no jo, ale třeba přijde na to, že je to třeba alergik a nemůže mít zvířata. Jak byste tohle snášela? Povolila nebo nepovolila?
1: No, to bych neustoupila, protože já v tuto chvíli mám 3 psy.
0: Mhm.
1: A já je miluju.
0: No jo.
1: Takže kdyby ten člověk, opravdu to chápu, kdyby měl alergii, takže by nemohl, jo, k těm psům.
0: No.
1: A takže to bych volila nějakou alternativu, jo, kdyby třeba se mi líbil, nebo byl příjemný, sympatický, tak bychom se třeba setkávali v Olomouci třeba na kávu a tak, vycházky, procházky, bez psů. Bez psů. A sem bych ho teda nevzala, jako ke mně do pokojíčku, ale na zahrádku by mohl, protože pejsky bych nechala doma, jo, oni jsou naučení, že když jde nějaký opravář a tak, tak jsou doma a na zahrádce bychom spolu mohli sedět. Ale já se chci vrátit k tématu, já jsem si říkala, to je blbý téma, jo, jakože v manželství jsem neměla žádný zákazy, příkazy, ani manžel. On chtěl absolutní svobodu, ale teď chci něco říct. Já jsem si nakonec vzpomněla na jeden příběh z dětství mého. Mě bylo tak 8, jo. Jsem byla s rodiči samozřejmě a my jsme s dětskama pořád lítali po venku. Já jsem milovala, jsme tomu říkali dvůr, jo. To byly takový baráky bývalých pilotů, takový cihlový domy. A my jsme tam žili s dětskama, jsme tam lítali. My jsme tomu říkali na lavkách, jo. My jsme tam byli taková banda děcek a my jsme byli celý dny venku, jo, celý dny. Vždycky maminka volala z okna, oběd, jo, oběd. No ale co chci říct, jak jsem tam jednou tak chodila jako holčička, mě bylo tak 8 po venku, ke mně se připletl takový pejsek hezký, takový fox terrier, jo, něco jak dášenka, ale byl to asi pejsek, protože byl větší než Fenečky. A on normálně na volno se mnou tam chodil po tom chodníčku, po té trávě a říkám, ty jsi tak hezkej, pojď. A já jsem vždycky milovala zvířata. Říkám, pojď se mnou dom. Teď já jsem se mnou šel normálně na volno. cizí pejsek, neměla obojek nic a šel se mnou dom, jo. A když jsem přišla do té chodby, do baráku, a teďka my jsme, k nám se šlo tak, že jsme měli takovou verandičku, jo, otevřela jsem dveře bytu a teď jsme měli pěknou verandu prosklenou, jo, tam by mohl být. A potom dál se šlo, byla předsínka, kuchyň, pokoj, jo. A teď já jsem s ním přišla a on úplně byl do mě zamilovaný, cizí pes. A já jako děcko, já tatínku, maminko, já mám tady pejška, jo. Já jsem mu tak chtěla. A tata normálně, tata se postavila, říká, to teda ne, tady žádnej pes nebude. Já jsem brečila, říkám, jo, chci tatínku. Ne, ten pes tady nebude prostě. Já jsem s ním šla ven, já ani nevím teďka v tuto chvíli, jak to dopadlo. Prostě jsem ho vyvedla ven, šel zase se mnou, cupital. Já jsem mu tak chtěla, takový krásný, bílej.
0: Nedopadlo.
1: Takový flíčky. A já jsem vždycky milovala zvířata. Já jsem tak chtěla. A tak toto mě neprošlo v tom dětství.
0: No a ale potom jste si to vynahradila.
1: Ale rychle. No, mě to tak mrzelo. Já jsem tak chtěla. A cizí pejsek, on tak se mnou šel na volno normálně. To nechápu. Do dneška to nechápu. A potom, já to zrychlím. Mě bylo 28, už jsem byla vdaná, děcka jsem měla, dvojčátka, manžela. A já jsem si pořídila prvního psa, to byla kolie, fenečka z Určic, jo, Dárka se jmenovala, pak jsem si k ní pořídila.
0: Pojďme k meritu věci, musíme končit.
1: Musíme končit. A tak to ukončím, dneska mám 3 psy, tu sama u lesa, mám 3 psy a zdravím toho pána, toho tatínka tady, mojho souseda, toho pana Zdenka.
0: Děkujeme.
1: Takže dneska mám 3 psy, splnila jsem si sen, a ty zvířata mám prostě.
0: Děkujeme.
1: A miluju je.
0: Děkujeme. Lásky
1: tak,
0: plná. Ludičku, Iveta, dobrou noc.
1: Česky, vás taky, dobrou noc. Dobrou noc.
0: No, teď jste slyšeli motiv z Vesničko má středisková. A tam byl pan doktor, že? Ten, co boural, to nemá brzdy, že? Co to je za podvraťáka? Nemáme, no. A kde jste ho našel? Na nádraží. Karl von Bahnhof. A takový jsou nejvěrnější.

0: Čtvrteční noční linka je u svého závěru za nějaké 4 minuty, 1 hodina, takže až do poslední možné chvíle s vámi na tohle téma. Pojďme to uzavřít. Dobře, taky ne vždycky to vyjde. Člověk samozřejmě přemýšlí, říká si, může zaujmout tohle téma, nemusí zaujmout, a tak nikdy to nedopadne. A někdy dokonce si říkáte, tohle nemůže nikoho zajímat. A pak je z toho poměrně fajn dvouhodinovka, jako onehdá třeba i na téma, jak se zbavit návštěvy, která již přišla. To mě docela překvapilo, tolik reakcí. Ale to byla minulost a tu nemůžeme řešit. Pojďme k současnosti. No, to jsou otevřené dveře, to jenom abyste věděli, že dneska v sobotu, ne, zítra v sobotu 16. se vám budeme zase ukazovat v celé parádě jako televize, tváří v tvář to budete mít. Protože Český rozhlas v sobotu otevírá své budovy veřejnosti jak v Praze, tak v regionech, takže návštěvníci si budou moci projít vysílací studia, redakce, technické zázemí, setkat se s moderátory, redaktory. No, znáte je po hlase, ale řekli byste, že tenhle ten člověk nemá vlasy, nebo tady ten člověk má 600 kilo a přitom zní tak hubeně do vysílání. Třeba u nás, mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy, nádherná historická karlínská budova v Karlíně, opravdu přijďte se podívat. Budeme tady na vás čekat v průběhu celého dne, stejně tak jako kolegové v regionálních stanicích nebo na Vinohradech v hlavní budově Českého rozhlasu. Jsme rádi, že nás posloucháte. Další informace na téma Den otevřených dveří na stránkách Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsme v samotném závěru. Moc děkuju za zavolání, za napsání. Ta další noční linka už se dívám a bude z Brna od Borka. A téma šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. Takže na téma drogy. No i já jenom kouřím, ale nepiju. Nebo piju, ale vím, kdy mám míru a rozhodně si nepamatuju, že bych kdy přišel domů po čtyřech. Teda máma mi vyprávěla, že jo, ale já si to nepamatuju. A to už musí být hodně dávno. Navíc dneska se mě to vůbec netýká, i když den to byl pro mě dlouhý a dost takový usazený. Tak na důkaz toho, že jsem nepožil, bomboniéra, bernardín a plexisklo. Dobrou noc z Prahy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Koulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Potkáváme se po 274. a je to právě ve chvíli, kdy jsme opustili skutečného velikána českých dějin a kdy před nás předstupuje cizinec. Vladislav Jagellonský, nástupce Jiříka z Poděbrad, nebyl skoro v ničem pozoruhodnou osobností. Určitě to byl člověk dobrého a měkkého srdce, ale tento povahový rys, chválihodný v soukromém životě, k řízení státní politiky nestačí. Všechno, čím se Vladislav jako panovník zabýval, bylo poznamenáno jeho, jak to říct, jinou šedivou průměrností. Co si z oné šedí jakoby ulpilo i na českých dějinách 55-leté Jagellonské éry.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý pro vás připravili další setkání na motivy knížky Petra Hory Hořejše Toulky českou minulostí, nazvané
4: Malý místo velkého.
1: To byl hlas režiséra, který seriál o české historii v Českém rozhlase Brno natáčí. Jmenuje se
4: Jaromír Ostrý.
5: Pan Ctibor z Cimburka poznamenal o králi Jiřím, že to byl mudřec přirozený bez písemného ostření smyslu, to jest bez učenosti, a že šla o něm pověst až do končin světa, která k vysoce všecky sousedy přesahoval moudrostí a spravedlivostí, takže opatrnosti jeho rozum lidský stihnouti nemohl. A v příh, které před něho přicházely, nalézal se hojnější u něho, nežli u kohokoliv dostatek soudu. Nadto pak, že to byl pyšný protivník, podaným obhájce, neposlušných skrotitel, pochlebníků nepřijímatel, věrných ochranitel, služebníků štědrý dárce, mysli ustavičné, v práci neustálý, laskavec lidský a tak dále. I jeden z úhlavních jeho protivníků, polský dějepisec Dlugoš, který z přílišné horlivosti nepřestával tupiti v něm kacíře, vyznal přece, že Čechové želeli jeho ztráty nejvíce proto, že ku prolévání krve lidské nebýval kvapným. Pražský kanovník mistr Pavel Žídek svědčí, že s ohledem na pohlaví živ byl bez úhony a že mýval obyčej vždy po jídle dávati audience každému i sebechudšímu, kdo k němu o spravedlivost nebo o pomoc volati chtěl. Méně chvalně poznal doktor Řehoř z Heimburka, že zvláště v posledních letech dělal se čím dále tím skrbnějším.
0: Bezprostředně po smrti Jiříka z Poděbrad vykonávala nezbytné státní záležitosti královna Johana.
3: Pomáhal jí v tom syn Jindřich.
0: Ale jenom prozatímně.
1: Proč prozatímně?
0: Protože Jiřík se pro svůj rod zřekl dynastických nároků.
1: Takže český trůn byl tím pádem k mání?
3: Dalo by se říct, že na jeho příštího uživatele čekalo jakési výběrové řízení.
1: Přihlásilo se hodně zájemců?
3: Hned několik. V první řadě Matyáš Korvín.
0: Ten se spoléhal na příslušníky panské zelenohorské jednoty.
3: Ti ho ostatně prohlásili českým králem už v květnu roku 1469.
0: Za panovníka ho uznali feudálové i v Lužici a Slezsku.
5: Léta páně 1471, v noci na 23. března, zemřel český král Jiří. Ta zpráva po Čechách se šíří na Moravu i mnohem dál. Když se to dozvěděl uherský král, hned vyrazil na Moravu. I Albrecht, kníže Míšeňský, brzy dostal tuto zprávu, vzal 800 vojáků svých v brnění a na koních a do Prahy hned s nimi přijel. Mluví všude krásná slova, že přijel jako jejich přítel, úmysly však jiné chová. A Čechové mu uvěřili. Mnoha lidem nebyl jeho příjezd milý.
3: Proč přijel do Čech právě nyní? Vždyť nevíme, co tím míní.
5: Někteří páni ho však omlouvali, to ti, co si jeho příjezd vyžádali. A ti se také slyšet dali.
3: Že na pomoc nám přijel prý, kdyby se chtěl nějaký nepřítel zmocnit královské koruny.
5: Takový hlas po Čechách šel. Však ať je nám Albrecht milý či nemilý, brzy mu přišli do Prahy posily a odtáhl s nimi do Kolína. U Kolína se ti Němci nechovali jak spojenci. Jednou z rána vyrazili směrem k hoře Kutné a tam v Kaňku způsobili události smutné. Vtrhli do městečka jako nepřátelé, pak je vyloupili celé, některé domy zapálili, některé lidi povraždili. Jak k tomu přijdou havíři, chudáci, když musí myslet na práci a nečekají zradu, jež přijde z nenadání a před níž tě nikdo neochrání. Kdy si už vezmeme poučení? Ach, proč jsou Čechové tak zaslepení? Proč nemají z těch Němců strach? Proč si je vždy za spojence berou, ač mají zkušenost už starou, doloženou i v starých kronikách, že na jejich přátelství Čechové vždy doplatí?
1: Jakým právem si dělal nároky Sasky Albrecht?
0: Ale byl to manžel Zdeňky Poděbradské, jedné z Jiříkových dcer.
3: Stejně mu dlouho to odhodlání nevydrželo. Jeho starší bratr mu ten riskantní podnik v Čechách vymluvil.
1: Raději se mezi ně nepleť, mezi ty Čechy, drž se doma?
3: Tak nějak.
0: Matyáš však podobnou skromností netrpěl.
5: Už je v Jihlavě uherský král. Českým králem rád by se stal. Vždyť se tak předtím aspoň psal. Však stává se před zvrůzné době, když chceš popadnout dvě různé věci najednou, uniknou ti někdy obě. Nechal se oslovovat jako český král, kterým nemohl se nikdy stát. Za to by ho měla jeho vlastní matka potrestat. Čechové znali dobře jeho cíl a dali dohromady hlavy, pak vyslali posly do Jihlavy, aby teď do Čech nejezdil. Chtějí mít i v zemi klid, a tak mohou vést rozhovory, kdy bude král chtít. Pak svolali s ním do Kutné hory. Uherský král tam vyslal Zdeňka Konopišťského, biskupy Jagerského a Olomouckého a vévodu Sedmihradského. A tak všichni v Kutné hoře jednali na Vlašském dvoře. Jedni pro Matyáše byli stále, druzí chtěli syna polského krále. Jednání nemělo žádný výsledek, uherští vyslanci vrátili se zpět. Však jen vytáhli paty z hory, Čechové vedli další rozhovory, až nakonec dohodli se spolu a vyslali posly k královskému dvoru ke králi Kazimíru do Krakova, aby jim dal za krále svého syna Vladislava.
1: Vladislav Jagellonský, v jakém byl vztahu k českému trůnu?
0: Po své matce Alžbětě Habsburské byl pravnukem císaře a českého krále Zikmunda Lucemburského a vnukem českého krále Albrechta Habsburského.
3: On sám ovšem ani Habsburg, natožpak Lucemburg nebyl.
0: I když obojí krev v jeho žilách kolovala.
3: On sám byl Jagellonec, příslušník polsko-litevské dynastie.
5: V pondělí dne 27. května 1471. roku dopoledne v hodinu 11. přikročeno konečně k volbě ve Veliké síni dvoru Vlašského a přijat a zvolen byl jednohlasně Vladislav, prvorozený krále Kazimíra syn, nyní teprv 15-letý, na království české a oslavena ta událost radovánkami hojnými. Také voleni hned na tom sněmu páni Ctibor z Cimburka a Stovačova a na Boleslavi, nejvyšší hejtman markrabství Moravského, Jan z Cimburka a na Boleslavi, hejtman kraje Boleslavského, Mikuláš z Landštejna, nejvyšší písař království českého a ještě další, aby zajeli k volenému králi a předložili mu články při volení jeho umluvené a přijmeli je, aby bez meškání přivedli ho do země.
1: Takže ta nabídka, se kterou se čeští páni vypravili do Krakova, byla bez podmínek?
0: Ale kdepak. Těch požadavků bylo celkem 19.
3: Nejdůležitější z nich se týkal zachovávání ducha kompaktát.
5: V Jihlavě mezitím nezůstalo se také v nečinnosti. Matyáš, vida se zklamán v poslední své naději, v prudkosti prvního hněvu obořil se na legáta Rovarelu, že odkládal do té chvíle potvrditi jej na království české mocí papežovou slavně, ačkoliv odklady takové posléze z jeho vlastní vůle se staly, aby potvrzením takovým nebyli Čechové snad podrážděni. Naříkal nyní, že papeži a císaři kvůli přece vzal si válku českou a vynaložil na ní ke 2,5 milionu dukátů a nyní, že měl odříci se vší naděje na odměnu a čest z tak veliké oběti.
1: To lze na druhé straně zase pochopit. Ani královské kuře nehrabe zadarmo.
5: Zapomenul ovšem byl na slova prohlášení svého, že počínaje válku nehledá ani cti, ani světského, jakého z ní prospěchu.
1: Tak to prohlašují všichni, kdo jakýkoliv válečný konflikt začínají. To dá rozum, že neřeknou, tuhletu válku zahajují z důvodu čistě zištných, chamtivých, podlých a nečestných. Každá válka se vyhlašuje z pohnutek téměř andělských.
5: I naléhal Matyáš na provedení obřadu nového tak úsilně, že legát Rovarela již 27. května...
0: Tedy stejný den, dokonce rovněž dopoledne, kdy byl v Kutné Hoře zvolen Vladislav.
5: Ohlásil potvrzení Matyášovo na království české jménem papeže Pavla II. Ve všech formách právních, až posud nikdy nebývalých, na zítří pak v úterý 28. května vykonána o tom slavnost církevní ve farním chrámu Jihlavském. Uprostřed veliké mše byly nejprve pochváleny královy zásluhy ohájení víry a oznámeny o té věci papežské plnomocenství. Pak biskup Olomoucký a Zdeněk ze Šternberka přivedli krále zlatohlavem oděného k oltáři a pan Zdeněk žádal legáta po česku o potvrzení, což mu bylo přetlumočeno do latiny. Na to ptal se legát všech přítomných pánů českých hlasem povýšeným, chtějí-li i žádají-li, aby potvrzení takové se stalo a konečně i krále samého také. A když žádost ta osvědčena byla ze všech stran, vynesl to potvrzení obřady a modlitbami zvláštními, načež hned Te Deum Laudamus a svatý Václave zpíváno a skončeny služby boží u veliké hlučnosti a slávě.
1: Tak a měli jsme hnedle dva krále, ačkoliv v skutku měli. Polský Vladislav měl přece přijmout těch 19 českých požadavků.
0: Taky, že je přijal.
3: Vladislav přistoupil ve volební kapitulaci na všechno.
0: Slíbil zachovávat kališníky při jejich víře.
3: A patrně nikterak nepřemýšlel o tom, jestli všecko, co slibuje, dokáže taky splnit.
1: No, nakonec to byl pořád ještě 15-letý kluk.
3: S věkem to moc společného nemělo. Koncepční politické myšlení se nikdy nestalo jeho silnou stránkou.
5: V poselství byli Pražané i jiní páni, měšťané rytíři také a zemani. Šťastně dorazili k svému cíli a dobře v Krakově pořídili. Požádali Kazimíra, krále polského, aby jim dal svého syna za vládce do království českého, aby země byla silná proti nepřátelům, stála v svornosti. Král Kazimír svolil s radostí. Čechové tomu velmi rádi byli a vesele se domů navrátili už s novým českým králem, s králem Vladislavem.
0: S tím návratem to ale bylo trošku komplikované.
3: Vladislav se vydal se silným ozbrojeným doprovodem do Čech?
0: Ale nemohl to vzít přes Moravu. Tam neprorazil. V tom mu zabránili stoupenci Matyášovi.
3: Takže musel změnit trasu a teprve na druhý pokus se dostal do Prahy přes Slezsko a Kladsko.
5: Pražané vyšli mu vstříc před brány a svého krále slavně přivítali. Třetí den obřady byly konány a královskou korunu na hlavu mu dali.
1: Jak si vybrali Čechové dobře?
0: Co se rodu týká, dobře. Jagellonská dynastie byla v té době jedním z nejmocnějších panovnických rodů v Evropě.
3: Ostatně docela nedávno jeden polský historik dokázal, že většina dnešních dosud existujících evropských vladařských rodů je více či méně spjata svým rodokmenem s potomky Jagellonské dynastie.
5: V sobotu dne svatého Vavřince,
1: tedy 10. srpna onoho roku 1471,
5: vstoupil mladý král konečně na pomezí české. Na pohraničním návrší mezi Kladskem a Vartou, kde vytesáno bylo z kamene umučení Krista Pána, čekali na ní u velikém počtu a slavném ustrojení stavové čeští, páni, rytířstvo, města pražská, zemané i poslové z měst královských, též z města Kladska, i z okolí zhluklo se lidu množství nesčíslné. Vítán se král slavnostními řečmi hojnými odpovídal všem slušně i opatrně. Pak z koně se sedl a pod širým nebem složil první svou přísahu všem třem stavům, že práva, řády a obyčeje království českého v panování svém věrně zachovávati a šetřiti bude.
1: Jak se líbil českým obyvatelům nový šéf jejich státu?
0: Určitě moc. Byl mladý, byl hezký, sličné tváře a pěkných tělesných tvarů.
3: My sice víme, že leckdy pozorovatelé přeháněli, měli-li popsat povahu a vzezření svých nadřízených.
1: Servilita podřízeného k nadřízenému dělá i dnes hodně.
3: Tak přece jenom lze souhlasit s tím, že Vladislav byl v skutku mladík vznosné postavy a příjemného zevnějšku.
0: V Krakově byl na své vladařské úkoly pečlivě připravován, mimo jiné i tělesnými cviky.
3: Byl nadšeným vyznavačem rytířských zápasů a turnajů.
0: Právě on ostatně po velmi dlouhé době uspořádal v Praze opět jeden takový rytířský turnaj.
1: Zúčastnil se ho sám?
0: Zúčastnil. A zprávy nám říkají, že si na Staroměstském náměstí vedl na koni přímo zdatně a nikdo jej přiklání neporazil.
3: Nepochybně už tehdy si turnajníci dobře rozmysleli, zda se sluší strhnout korunovaného vladaře k zemi, do bláta.
1: Lze se obávat, že při dnešním tenisovém utkání tomu nebude jinak.
5: Když se blížil ku Praze, vyhrnula se mu polovice města jezdecky i pěšky daleko do polí vstříc, vítajíce jej slavně. Měl tu dle obyčeje starodávného Pražanům učiniti zase zvláštní přísahu před branami města. Oni však k jeho žádosti spokojili se složením od něho slibu toliko, že všecka jejich práva i privilegia zachována budou v moci své.
0: Polský král poslal se svým synkem Vladislavem do Prahy nejenom několik stovek ozbrojenců, ale i jistou finanční hotovost. Několik tisíc zlatých.
3: Už při korunovaci vhazovali královští úředníci podle staré tradice drobnou minci a míšeňské groše do zástupů zvědavých diváků.
0: Ti lemovali cestu korunovačního průvodu z královského dvora u Prašné brány, dnešní Celetnou ulicí a Staroměstským náměstím do ulice Karlovy a odtud přes kamenný most na hrad, kde se konal korunovační ceremoniál, toto divadlo a zároveň posvátný obřad.
5: Účastenství domácích bylo hojné a radostné. Ano, vše se kojilo nadějemi utěšenými do budoucnosti. Zahraničních hostů přišlo méně nežli kdy. Jinak o tom korunování, které se událo ve čtvrtek 22. srpna v kostele svatého Víta na hradě Pražském, zprávy podrobné se nám nezachovaly. Jednoho však ještě skutku téhož dne zamlčeti nesluší, pro následky, které z něho se vyvinuly. Král Vladislav mezi jinými milostmi, kterými propůjčil se národu v den korunování svého, také tou se osvědčil, že kázal propustiti ze žalářů všecky vězně královské v Čechách. Toho použili především oni vůdcové a starší jednoty bratří českých, které král Jiří byl pro kacířství uvězniti a po všelijakých hradech královských rozsázeti dal. ti zajisté, když dostali se na svobodu opět, tím méně ostýchali se hlásati slovo Boží podle smyslu svého.
0: Byl mladý, hezký a strašně neskušený.
3: Ujímal se úkolu, který by byl nad jeho síly, i kdyby se vyznal v politice a ve válečném řemesle.
0: Jenže tak tomu nebylo.
3: Otěže moci se mu úplně vymknou z rukou.
0: Namísto krále budou rozhodovat páni se skupení kolem jeho trůnu.
3: A Vladislav, bezúhonný, měkký a přívětivý člověk, bude svým falešným rádcům jako holoubek zobat z ruky všecko, co mu předloží.
0: Bude pokyvovat hlavou.
3: Dá za pravdu každému.
0: Okolí brzy vycítí, že nejlépe pořídí ten, kdo k audienci přijde naposled.
5: Bene, bene.
1: Neboli dobře, dobře.
0: Toto slůvko bude znít často na pražském dvoře.
3: Jenomže všechno bude špatně.
0: Pouze ta přezdívka.
5: Rex bene.
1: Tedy král dobře.
0: Tak ta bude na místě.
5: Následkem událostí, o nich jsme posud vypravovali, královali v Čechách hned dva králové a oba cizinci. Vladislav Polák a Matyáš Uher. Onen rodilý a vzrostlý ve vzduchu panovnickém a povolený na trůn z boží milosti, avšak podle vůle většiny národní. Ten druhý samozvanec mezi mocnáři, ale požádaný a hájený od hierarchie i od šlechty. Vladislav byl mladík dobromyslný a dobře zvedený, nesobecký a neschopný ukřivdit komukoli, ale bez energie, bez vyššího vzletu ducha i bez zkušeností. Neuměl ani skrotiti vášní bezúzdných, ani odolati prozbám nezbedným, ani počítati a hospodařiti. Matyáš naproti tomu, muž dospělý, činnosti, ráznosti a bystrozrakosti neobyčejné, byl v dobývání moci a panství nenasytný, bez ohledu a svědomí, schopný jak nejušlechtělejších myšlenek, tak i nejšerednějšího sobectví, ukrutenství a podvodu. Onen měl v moci skutečnou korunu, hlavní sídlo i celé řádné ústroji státu. Tento panoval ve větší části zemí ke koruně připojených. Neměla-li koruna česká zůstati navždy roztržena, musel jeden z obou panovníků buď ustoupiti dobrovolně, aneb mocí a násilím vypuzen býti.
3: 2. října zahájil polský král Kazimír vojenské akce proti Matyášovi a na podporu syna.
0: Ambiciozně započaté tažení do Uher však uvázlo a rozpadlo se dřív, než přineslo sebemenší úspěch.
3: Mezitím v září nahradil zemřelého papeže Pavla II. Nový muž na svatém stolci, Sixtus II.
1: Mimochodem právě podle něj se jmenuje proslulá Sixtinská kaple, kterou nechal dotyčný vybudovat.
3: Pospíšil si a vratkou pozici novopečeného krále Vladislava podlomil tím, že oba Jagelonce, syna i otce, dal do kladby.
0: Uvalil ji dokonce i na polské biskupy, kteří Vladislava korunovali.
3: Jenomže ono už vyobcování z církve nějak pozbylo na účinnosti.
1: Asi proto, že svatá stolice používala této zbraně příliš často.
3: Nikdo si toho ani moc nevšímal.
0: V Čechách i v Polsku prý o kladbě skoro nikdo nevěděl.
3: Ostatně papež neuspěl, ani když Čechům přikázal poslušenství Matyášovi.
1: Tomu tedy nejspíš nezbylo, než aby se prosadil sám.
0: Jenže na tomu už jaksi nezbývalo sil.
3: Ani Vladislav si však nestál lépe.
0: Proto taky ta tahanice dvou cizinců o českou korunu trvala nakonec tak dlouho.
3: Tu byla vedena mečem.
0: On jde zase na diplomatické úrovni.
3: Teprve za dlouhých 9 let vyústila v kompromis.
1: Jiřík z Poděbrad byl panovníkem velkým, Vladislav Jagellonský malým. Rozdíl přitom netkvěl v dobrotě srdce nebo v úmyslech, ale ve skutcích obou. Dobrák Vladislav byl asi ušlechtilejší člověk než chytrý, možná vychytralý Jiřík. Kde koho měl rád, každému šel na ruku. Možná byl i kultivovanější, miloval umění, rozuměl mu, podporoval tvůrce. Jenže jako vladař v podstatě selhal. Neporozuměl své roli. V soukromí byl dobrotivým tvorem, příjemným společníkem, jenomže na soudech, sněmech a při závažných příležitostech dost často pospával. V nezbytných případech ho probudili.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: tak ještě jednou zavolala. Co bych jí jenom pověděl? Řekl bych.
1: Allô, c'est moi.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.